Dozněl smyčcový kvartet číslo 3 G-dur Františka Škroupa v provedení kvarteta Martinů. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Slyšeli jste píseň Nikdy se nevzdáme? Je to tak, že při zásadních událostech ve společnosti umělci stvoří vždycky nějakou píseň k tomu, co se děje. A tohle je píseň, kterou nahráli a naspívali David Koller, Lenka Dusilová, Monika Načová, Michal Pavlíček a společně s dalšími hudebníky, a byli to Češi, Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, a celé to dal dohromady hudebník a producent Igor Očepovský. A nově zaranžoval známé písně Obimi a Bez bojů. Jsou to písně od ukrajinské rockové kapely a je to o tom, že národy a životy spojují nejenom melodie, ale také témata, jako je láska, naděje, odvaha a odhodlání. A v té písni se často zpívá obejmi mě, a nebo nikdy se nevzdáme bez boje. Je to vyjádření, určité vyjádření proti zlu. Musím říct, že tahle píseň se pro mě v poslední době stala každodenní modlitbou, protože byl jsem zapojený na pomoci pro uprchlíky a také do humanitární pomoci na Ukrajině. A když jsem cestoval autem sám, tak jsem si tuhle píseň pustil na plné pecky a u toho jsem tančil, plakal, modlil se a potřeboval jsem se tak nějak vnitřně postavit za ty, kteří trpí. Když jsem tenhle pořad psal, tak jsem byl zrovna na Ukrajině. Jel jsem po Zakarpatí a všude kvetly šeříky. Ale taky u měst a nebo velkých mostů byly kulometní hnízda. Také jsem viděl, že vracející vojáci na Zakarpatí přijíždí v rakvích a že je tam několik pohřbů. Najednou jsem si uvědomil, že jsem si tuhle píseň ještě nepustil ten den. Tak jsem si ji pustil, ale nebyl jsem doma v Česku, ale byl jsem někde úplně jinde a musím vám říct, že mě ta píseň rozsekala, úplně dostala. Vítejte v pořadu Klika na téma Nikdy se nevzdáme. Žalm 34, 13 a také 15. verš. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v níž by užil dobra. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. V tom textu je, vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Člověk, který miluje své dny, se vyhýbá zlu. A tak si říkám, stačí to? Stačí se vyhýbat zlu? Vždyť kněz a levita, kteří šli před milosrdným Samařanem, tak se také vyhnuli zlu nebo projevu zla. Stačí se jenom vyhnout? Jakub 4. kapitola 7. verš. Podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento text mám moc rád. Je to text, že se s Bohem potkáváme tak nějak na půl cesty. Že nejenom Bůh přichází do našeho života, ale také my máme jít vstříc k Bohu. Máme se potkat někde na půl cesty. Mám kamaráda Mirotota z kapely Třetí den a za poslední dobu jsme hodně spolupracovali a hodně věcí spolu udělali. A nedávno jsem byl u něho doma na kávě a on má v obýváku velkým tenhle text. A přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. No jo, ale v tomhle verši je také vzepřete se ďáblu, postavte se zlým věcem. O konání dobra se u nás říká za dobrotu na žebrotu. A o postavení se vůči zlému se říká nehás, co tě nepálí. Ano, tento přístup měl i kněz a levita ohledně umírajícího člověka. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Slyšel jsem jeden příběh a nevím, jestli je pravdivý nebo smyšlený, ale je to o tom, že jeden křesťan šel z vesnice do vesnice a nevěřící mu zahradili cestu a chtěli ho zbít, a tak on se dal na útěk. A když utíkal,
tak ho doběhl, ne nevěřící, ale doběhl ho prý údajně Gandhi a ten mu říká, a znáš ten text Bible, že když tě někdo udeří do tváře, máš mu nastavit druhou? A člověče, musíš být připravený platit i nepříjemnou cenu za své přesvědčení. Protože pokud neplatíš cenu za své přesvědčení, tak si možná svým přesvědčením vůbec nemůžeš být jist. Tenhle text, když nás někdo udeří do tváře, takže máme nastavit druhou, najednou pro mě ožil úplně v novém významu. Protože konat dobro nemusí být tak těžké, jako postavit se zlu a zaplatit za to určitou nepříjemnou cenu. Zlo okolo nás může mít spoustu podob. Šikana, ponižování, diskriminace, násilí a někdy konat jenom dobro může být tak trošku alibismus. A protože potřebujeme v některých situacích se také postavit zlu. Nemyslím teď za každou cenu, bez hlavy, nebezpečně. Ale pokud se stavíme proti zlu, musíme někdy zaplatit cenu, která je nepříjemná. Jak se říká v pohádkách, kde se vzalo, tu se vzalo. No a kde se vzalo zlo? Jak se říká, každý pól má svůj protipól. Dobro má i opačnou stranu a to je zlo. Ale kde se tohle zlo bere? Římanům 7. kapitola 18. až 19. verš. Vím totiž, že ve mně, to je v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. V našem srdci není jenom touha dělat dobré věci, šířit pokoj, zastat se nikoho, ale také dělat zlé věci. Jak se říká, dokážu si poručit, ale už neposlechnout. Dokážu chtít dělat dobro, ale nevždy se mi to daří. Chci dělat dobré věci, ale často dělám zlé. To zlo není za dveřmi, ale je v nás samotných. Tomáš Halík řekl, že jsme schopni honit teroristy až na sám konec země, ale někdy daleko těžší je podívat se do očí teroristovi ve svém srdci. Některé období, kdy jsem měl hodně kázání, cestoval jsem na konference, měl jsem těžké pastorační rozhovory a bylo jich hodně, byl jsem velmi vyčerpaný. V poslední období tohle také prožívám při pomoci na Ukrajině. A musím vám říct, že při velkém vyčerpání žasnu nad svým nitrem. Nad tím, že v něm objevuju závist, nenasytnost, agresi, touhu věci odplatit, někdy i zvrácené myšlenky. Oka, tak potřebuju více odpočívat, nedostávat se do vyčerpání. No jo, ano, ale není to jenom o tom, že zlo držím tak nějak pod pokličkou? Najednou si uvědomuju, že znovu potřebuju Boha, Ježíše Krista, který je schopen proměňovat moje nitro. 1. Petrova, 3. kapitola, 13. verš. Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Dobře. Možná řekneme, nejsem jako kněz ani levita. Nevyhýbám se zlu. Stavím se proti němu. Usiluju o dobro. Ale je to pravda, že když horlíme pro dobro, nikdo nám neublíží? To asi ne, protože někdy, když usilujeme o dobro, když se stavíme proti zlu, jsme také fyzicky a emocionálně vyčerpaní a o to víc jsme zranitelní. Tento text má pro mě více významů, více vrstev. Protože když konám dobro nebo stavím se proti zlu, když jsem fyzicky nebo psychicky vyčerpaný, tak se mě některé věci dotýkají daleko více, než když vyčerpaný nejsem. Jsem zranitelný. Ale já můžu v tom zranění jenom pasivně zůstávat. Můžu přijmout roli oběti. A jenom prožívám bolest, křivdu, zradu. Prožívám někdy až jako zoufalství a zůstávám v roli pasivní oběti. A nebo můžu k tomu přistoupit aktivně. Že ty věci se dějí, ale já nejsem pasivní oběť, ale jsem schopen i při bolesti konat dál dobro.
a i pro ty, kteří mě zraňují, být požehnáním, přát jim dobré. A mám pocit, že najednou jsem daleko méně zranitelný, nebo minimálně v tom zranění nezůstávám. Vím, že to zní možná teď trošku složitě. Příklad. Nedávno jsem zažil něco těžkého, kdy jsem měl pocit, že mě dva blízcí lidé zradili, že mi ukřivdili. Mě to úplně zžíralo, úplně mě to tak nějak jako rozsekalo. A já jsem si neuměl pomoct a stále mě to zžíralo, až do doby, kdy jsem si uvědomil, že já v tom můžu být aktivní. Že můžu i pro ty dva své blízké přát dobré, být jim požehnáním, udělat něco dobrého. To není nějak to slepě přebít, ale nebýt v roli pasivní oběti, ale být v roli aktivního dobra nebo dělat to, co může být pro druhé požehnání. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Cvičení v klice neslouží k tomu, aby jsme splnili úkol a měli to za sebou nebo byli dobří, ale je to něco jako když ochutnáme jídlo nebo přivoníme ke květině nebo poslechneme si písničku. Je to jak mít zkušenost s tím, o čem přemýšlíme. A tak se chci zeptat, jaké zlo jsme v poslední době vnímali okolo sebe a co můžeme udělat proto, aby jsme se vůči tomu zlu nejenom vyhradili, ale aby jsme se proti němu postavili. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a těším se na vás zase za týden. Mějte se pěkně.

0: Jste u nás jako doma. Proglas.
1: Kdybyste tak věděla, co si všecko představují, když se na vás dívám.

0: co vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Noche Glendial.

0: Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s další pozvánkou na festivaly, tentokrát to bude na již tradiční maraton hudby Brno 2026, který proběhne na přelomu 1. a 2. srpnového týdne. A zcela logicky je mým dnešním hostem můj kolega z Rádia Proglas Milan Tesař. Jinak to, dalo by se říci, spiritus agens tohoto festivalu. Na úvod jsme slyšeli ukázku z tvorby rezidenčního umělce letošního maratonu hudby, vietnamsko-francouzského kytaristy. Prosím tě, Milane, můžeš nám ho stručně představit?
1: Tak je to kytarista Nguyen Le, který tedy se narodil ve Francii, ale má vietnamské kořeny. Jak mi před pár dny v rozhovoru, který jsem s ním natáčel, vysvětlil, tak až poměrně pozdě se dostal k tomu, že ty své vietnamské kořeny přijal do té míry, že se jimi začal vědomě inspirovat. Takže dnes jako kytarista čerpá z jazzu, z vietnamské hudby, z indické hudby, hraje úpravy Jimiho Hendrix nebo Pink Floyd, hraje s japonskými spoluhráči, prostě má velmi rozsáhlý katalog spoluprací a některé ze svých mnoha projektů představí v Brně. Ono je to tak, že ten rezidenční umělec opravdu vždycky přijede na celý festival, v případě Nguyena Le to je tak, že přijede už ve středu, tedy v předvečer festivalu, kdy bude mít masterclass v divadle na Orlí a potom bude mít 3 různé koncerty s různými sestavami ve čtvrtek, v pátek.
0: V jednom případě jsem si všimla, že se tam to jeho jméno zdvojuje. Že je tam on a on. To znamená, že je ve dvou různých podobách, nebo má stejnojmenného syna či potomka?
1: Je to tak, že to jeho jméno je vlastně součástí názvu té kapely, takže takhle to tam proto v tom programu to vypadá tak, jak to vypadá. Jenom když bych řekl stručně o těch 3 jeho projektech, s kterými se představí, tak já to vezmu od konce v neděli, to znamená 9. srpna to bude konce s takovým víc world music triem, kde bude právě třeba vliv té indické nebo japonské hudby. Předtím v pátek to bude na jazzové scéně, takže projekt bude jazzovější, bude to jeho Streams Quartet a úplně začátek festivalu bude v brněnském Sono centru ve čtvrtek večer, kdy Nguyen Le vystoupí jako host dalších 2, abych řekl, hvězd světového jazzu, nejenom jazzu, Omara Sosy, pianisty, vlastně už dříve rezidenčního umělce maratonu, a Paola Frezu, což je sardinský trumpetista a dnes vlastně možná nejznámější italský jazzman. Vím, že Italové si ho hrozně považují a my jsme moc rádi, že přijede do Brna.
0: Tak o tom ještě bude řeč, zahajovací koncert, ale já tady vidím tu masterclass, která je plánovaná na středu 5. odpoledne od 13:00. Znamená to, že ještě je možné se akreditovat nebo už má třídu zaplněnou?
1: Tam je dobré asi sledovat aktuálně stránky. Já se přiznám, že neznám současně, jak je to s kapacitou, ale určitě na webu maratonhudby.cz zájemci najdou všechny potřebné informace.
0: Ostatně to se týká i všech dalších informací, protože abychom tady prošli úplně celý program, tak na to opravdu nám ani ta hodina stačit nebude. Nicméně víceméně i všechny změny se tam okamžitě zachycují, takže podrobnosti o jednotlivých programových blocích je tam možno najít. Nás bude zajímat úvod čtvrtečního programu, a to guest scéna, neboli hostovací scéna, která je plánována na nádvoří domu pánu z Kunštátu od 17:00 odpoledne, tedy na ulici Dominikánskou. Tam se nám představují kapely Dálach, Páni času a Kumbalu. Kumbalu už je dostatečně známá, myslím si, že v programu Rádia Proglas slyšíte poměrně často. Já bych se zastavila u Dálach.
1: Dalach je brněnská kapela, která se věnuje irské muzice. My se vždycky snažíme tady na tu otvírací scénu, tam jenom řeknu, že zrovna tahle ta scéna má vstup zdarma. Ono na maratonu některé koncerty mají vstup zdarma, některé jsou za vstupenky. Tak zrovna na tuhle tu úvodní čtvrteční scénu se vždycky snažíme dát nějaké kapely jednak z Brna, jednak z blízkých třeba z blízkých zemí, takže vždycky tam někdo ze Slovenska, některé roky třeba i z Maďarska a je to takový opravdu rozjezd toho festivalu, to zná kapely, které hrají svižně, které čerpají z lidových kořenů a které dokážou lidi zaujmout a vlastně nalákat na ty další dny.
0: Vidím, že v dálách repertoáru se hodně objevuje Irsko.
1: Je to tak, je to přesně tak. A vlastně navážou pak ti páni času, což je slovenská kapela, která má v repertoáru třeba Dudy a je to taková větší sestava. A Kumbalu, jak už jsme říkali, tak ti už hrají všechno od reggae a dalších žánrů a myslím, že to bude pěkné na závěr.
0: Těšíme se a uslyšíme Dálach.

0: Posloucháte Čaj do páté a my jsme tu s pozvánkou na Maraton hudby Brno spolu s mým kolegou Milanem Tesařem, hlavní figurou, která řídí hudební program tohoto pozoruhodného, dalo by se říci, celobrněnského festivalu. Už jenom výčet míst, kde se můžete s tou muzikou potkat, je neobyčejně pestrý od bezuličního baskingu, ke kterému se ještě vrátíme, až po jednotlivé scény, které jsou po celém Brně i do různých interiérů. Takže řekněme si, kde lidé všude můžou potkat Maraton hudby?
1: Tak když jsme u těch interiérů, tak je to třeba klub První patro, kousíček od Zelného trhu, je to Sono centrum, kde probíhá ten velký zahajovací koncert, jsou tu taky některé zpřízněné kluby jako Music Club, které vlastně přidružují svůj program k maratonu. Taková věc, o které se většinou moc nemluví, ale hraje se každý večer do noci a je to veřejně přístupné v hotelu Internacional, což je vlastně festivalový hotel, tam jsou ubytováni všichni zahraniční hosté a je možné tam tedy přijít večer a poslechnout si živou muziku. Hraje se třeba ve Vile Tugendhat, letos to bude posíleno, protože máme 25 let od zápisu Vile Tugendhat na seznam UNESCO, takže při té příležitosti budou další koncerty přímo ve vile, hraje se v divadle Husa na provázku, hraje se v kabinetu Mus, kde je rocková scéna a scéna vydavatelství Indies. A samozřejmě hraje se taky venku, na Malinovského náměstí, na Římském náměstí, hraje se na nádvoří Špilberku a já se tak snažím promítat, už je tam taky třeba ta už zmíněná scéna na nádvoří Domu pánů z Kunštátu, hraje se na nádvoří Husy na provázku, prostě těch míst je opravdu spousta.
0: Ještě bych připomněla jedno z tradičních míst, takové džemovací, které funguje tradičně nejenom v rámci maratonu, a to je Music Club na Opletalové, kde bude koncert. Trochu mě polekal ten název, jsem si říkala, kde to tam mám hledat, protože název toho vystoupení je Veřejně nepřístupná vodní plocha.
1: Tak pozor, to bude taková zajímavost, protože to je kapela jazzová, Veřejně nepřístupná vodní plocha, ale titíž muzikanti zároveň doprovázejí herečku, zpěvačku, písničkářku Terezu Richtrovou, která vydala album u Indies nedávno a ta se představí pak další den na scéně Indies v kabinetu Mus, tedy s těmi stejnými muzikanty, takže oni odehrají v Music Clubu svůj vlastní koncert a potom budou o den později doprovázet Terezu Richtrovou v jejich písních.
0: Dobrá pozvánka. My se ještě vrátíme k tomu zahajovacímu koncertu, který se koná tradičně, dalo by se říct, ve vrcholovém brněnském hudebním klubu v Sono Music na Veveří. A to je to již zmíněné trio jednoho bývalého a jednoho současného rezidenčního umělce. Takže to bude francouzsko, italsko, kubánsko, set, z čehož jsou, jestli vidím dobře, trumpetista, pianista, kytarista.
1: Je to tak.
0: Mimochodem znají se?
1: Znají se. Paulo Frezu a Omar Sosa spolu natočili už dvě alba, takto v duu. A Nguyen Le sice s nimi nehrává nějak často, ale s oběma se zná a s oběma občas se někde potká a zahraje si, takže v rozhovoru mi říkal, že se na to vlastně moc těší, že on tam tedy bude v tomto případě jako host jejich písní z toho jejich nejnovějšího alba Food. Nicméně znají se dobře a určitě si něco nacvičí speciálního právě přímo pro Brno. Jinak Paula Frezu, toho trumpetistu, už roky jsme chtěli jako rezidenčního umělce na festival, nicméně on ve stejnou dobu každý rok pořádá svůj vlastní festival na Sardinii, takže nemůže na celou dobu maratonu přijet, ale letos se povedlo tím, že maraton o malinko dřív, o pár dnů, než většinou bývá, takže ten čtvrtek se nepřekrýváme, tak on může ve čtvrtek přijet a už v pátek poletí tedy na Sardinii na svůj festival.
0: Takže ukázka, která nás právě čeká, je právě již zmíněného alba dvojice Fresu Sosa s názvem Food, kde jsou jednotlivé písně věnovány různým jídlům. Takže zde Čača Čaj.

0: V rámci maratonu hudby procházíme spolu s Milanem Tesařem program a dostali jsme se k jazz scéně, která tradičně má svoje místo v Huse na Provázku na Zeleném trhu a jednou z umělkyň, kromě již zmíněného Nguyen Lea, který de facto je úplně všude, tak jednou z osobností, která otevírá tuto scénu, Geraldine Schnider, švýcarská zpěvačka, kterou dobře známe z hostování například v Kotača Orchestra nebo vůbec na brněnské scéně se etablovala jako výjimečná jazzová zpěvačka. Letos natočila album s kapelou Sakoby, z níž za chvilku uslyšíme ukázku. Ale co ještě říci k jazz scéně, Milane?
1: Jazzová scéna vzniká ve spolupráci s Českým rozhlasem Jazz, s Petrem Vidomusem, dramaturgem této stanice, takže on vlastně vybírá, je to tedy tak, že rezidenční umělec má přednost a i s Petrem je to takhle domluvené, že když ten rezidenční umělec je jazzový, tak jako loni třeba Trilog Gurtu měl taky jazzový projekt, tak vlastně je skvělé, že v rámci této scény může vystoupit. No a Petr za Český rozhlas jazz potom k tomu dodá některé domácí interprety, tak aby se představil třeba někdo, kdo už je částečně etablovaný na scéně, což je třeba právě tady ta Geraldine. A dalším interpretem je potom kapela Notepacker, což je mladá, která si myslím, že na své objevení širší veřejnosti teprve čeká, ale právě o toto možná bude zajímavější.
0: Takže zve nás Geraldine Schnider a kapela Sakoby. Boo!

0: Pomalu se dostáváme k pátku a v rámci pátečního programu se na nádvoří hradu Špilberk odehraje Balkan Night, neboli Balkánská noc. A tam to opravdu hýří, dalo by se říci, velice významnými jmény. Vlastně co jméno, to význačný orchestr nám bude obecně asi nejznámější ten rumunský, takže i nepřátelé dechovky si můžou poslechnout dobrou dechovku, a to v podobě fanfáre, čeho, jak se to přesně vyslovuje?
1: Čokarlia.
0: Čokarlia, nádherný. Ale objeví se i jiná kapela s nádherným názvem Jumbo Agušovy orchestra. Můžeš nám je představit?
1: Tak Jumbo Agušovy orchestra je kapela ze Severní Makedonie, taky tedy jedna z těch rychlých balkánských dechovek. Vlastně ono těch, které by opravdu jednak byly známé a jednak vyburcovali lidi k tanci, tak jich zase tolik není, tedy ne, že by nebyly dobré, ale nejsou právě tak známé, takže vždycky se snažíme tam mít někoho z té špičky. Loni to byla Dubioza Kolektiv, což je samozřejmě ještě o několik tříd možná známější orchestr, ale Fanfara Čokarlia je samozřejmě špička taky úplně absolutní. A já si myslím, že Jumbo Agušovy orchestra k té špičce nemá daleko, takže to bude takový dvojkoncert rychlých balkánských dechovek. Možná takový jenom detail. Paralelně tady s tou Balkan Night, to bude tedy na hradě Špilberku, a paralelně dole ve městě na Malinovského náměstí probíhá romská Django scéna, a ona vlastně Fanfare Čokarlia je romská, rumunská dechovka, takže v ten moment té romské hudby tam bude docela dost v Brně na dvou různých místech, a to ještě v sobotu budeme mít Julii Kozákovou v rámci World Music scény a Julia zpívá romské písně, takže kdo má rád tuto scénu, to znamená romské písně, tak si určitě přijde na své.
0: Mimochodem dochází k částečné obnově Guločar, která se nějakou dobu odmlčela, ale teď se jí muzikanti promítli do další kapely, která bude hostovat na maratonu hudby, takže rozhodně Malinovského náměstí nemíňte nepovšimnutí, oni ostatně budou slyšet velice výrazně. Tam to bývá tradičně, bydlím kousek, takže si vždycky užiju ráda. Takže si představíme Fanfare Čokarlia a Jumbo Agušovy orchestra.

0: S Milanem Tesařem probíráme aspoň stručně program Maratonu hudby Brno a blížíme se k sobotě 8.8., kde bude kytarový site specific happening ve velice originálním prostředí, a to ve Vodojemech na Žlutém kopci, již dopoledne první set od 11 do půl jedné a pak odpoledne od 1 do půl třetí.
1: To možná řeknu, jestli můžu, v těch Vodojemech, totiž Vodojemy na Žlutém kopci, ono je to několik prostor, některé s velmi dlouhým dozvukem, takže akusticky je to výjimečné prostředí, a my se už několik let snažíme vždycky program v těch Vodojmech propojit s tím rezidenčním umělcem. Takže v okamžiku v roce, kdy rezidenčním umělcem byl akordeonista Vincent Perani, tak ve Vodojmech hráli akordeonisté. Loni byl rezidenčním umělcem bubeník Trilok Gurtu, tak do Vodojmů jsme pozvali bubeníky z té brazilské samba školy v Brně, Samba Escuela, a letos, protože rezidenční umělec je kytarista, tak to bude kytarový happening.
0: Takže on si pozve nějaké spřátelné kytaristy? Anebo on...
1: Ne, to nebude on, ale jsou to prostě, jde o to, že ten nástroj je zachovan, abychom si vlastně vychutnali akustiku různých nástrojů v takovém netradičním prostředí.
0: Takže se pomalu přesouváme do soboty, která je, dalo by se říci, nejbohatší, pokud jde o pestrost různých oborů. Bude tam folklorní scéna, world music scéna, které už se věnoval intenzivně ve svém pořadu, jak se vám líbí. Song scéna na Římském náměstí, kde se objeví Randefu a Lucie Dlabolová. Rocková scéna v kabinetě Mus, kde si představíme jednou z ukázek tradiční brněnskou sestavu Band of Hejsek, ale je toho daleko víc. Pomalu přejdeme do neděle a v neděli se objevuje, dalo by se říci, malý odskok do klasiky, a to v podobě piano štafety v Alfa pasáži, kterou mýval pod svým patronátem David Mareček.
1: A pořád jí má.
0: Těšíme se, už se patrně bude vracet do Brna, protože v Praze, pokud vím, tak ve Filharmonii končí. A dále to je novinka z mého pohledu, a to Nekonečné varhany.
1: Tak je to taky už vlastně tradiční několik let a je to vlastně, ano, další odskok do klasiky, by se dalo říct, do duchovní hudby. Program, který probíhá v jezuitském kostele na Nebevzetí Panny Marie, takže v neděli odpoledne. Takže buď piano v Alfa pasáži nebo Nekonečné varhany u jezuitů, případně ještě předtím matiné na Nové radnici, což je vždycky stará hudba, tak, a to už je od 11 do 12 hodin.
0: Tak je jasné, že David Dittrich, tvůj kolega v autorství Maratonu hudby, nemohl ponechat klasiku nepovšimnuto. Samozřejmě je tady další dotek toho, co se v Brně a vlastně už teď v celém Česku děje, a to je projekt ZUŠ Open. Na nádvoří Domu pánů z Kunštátu se představí projekty, které zpracovávají základní umělecké školy, a to nejlepší z těch prezentací, které se připravují celý rok, se projeví právě na Maratonu hudby. Nás bude ještě zajímat to již zmíněné balkánské soaré, které proběhne v Huse na Provázku, a to od 15:30 odpoledne v neděli, kde se představí sestavy Dobrila a Dorian, Duňa Knebl a Roko Margeta a Xantula Dakovánu, což pokud jsem si všimla, tak je krécká zpěvačka, velice originální, zajímavá, která vydala velice pozoruhodnou desku Rizituals, a ta má jak své solové projekty, tak projekty s kapelami a zpívá velice zajímavě. Jestli má někdo rád řeckou hudbu, tak tady má místo.
1: Tak určitě, já možná k tomu jenom řeknu, že to Balkán Soaré jsme vymysleli asi před 3 lety proto, abychom ukázali, že balkánská hudba nejsou jenom ty rychlé dechovky, které tedy mají na maratonu stále své místo a budou je mít a jsou vyhledávané, ale že balkánská hudba jsou i písně pomalejší, komornější, jsou to třeba úplně minimalistické sestavy, často dua, takže naším cílem je vyhledávat zajímavé takovéto formace přímo přímo na Balkáně. Máme tam svého kolegu, spoludramaturga Bojana Djordjeviče ze Srbska, který nám ty kapely vlastně předvybírá, nabízí a potom s celou svou rodinou každý rok přijíždí na maraton a prožívá to taky jako svůj festival. Takže ty vlastně balkánští muzikanti, pořadatelé tam potom tvoří takovou malou komunitu a hodně ten festival berou za svůj.
0: To, což velice přispívá k tomu, jak moc je to mezinárodní a docela si doufám, že to tak probíhá i v tom hotelu, protože tam se mají možnost potkat muzikanti, kteří se jinak asi nepotkávají a teda ty jammy bych chtěla vidět a slyšet. Takže ukázka, která nám představí právě Xantulu Čakovánu.

0: Poslední náš mluvený vstup a pozvánka na část programu Maratonu hudby v Brně, který ještě jednou připomenu, probíhá od 6. do 9. srpna ve všech možných interiérových i exteriérových prostorách Brna. Je programově natolik pestrý, že zdaleka nestihneme všechno. Co však rozhodně pominout nemůžeme, je takzvaný bezuliční basking. Já s tím mám malinko problém, s tímhle názvem, protože, jak říkal můj šéf katedry filozofie, ten viděl v tom to, čemu se říká contradictio in adjecto, tedy rozpor v přívlastku. Jak může být, prosím tě, Milane, basking bezuliční?
1: Je to tak, že? No, tak basking jsou pouliční muzikanti. Ten prvotní nápad, musím říct, že bezuliční basking vzniká ve spolupráci s výtvarnicí Kateřinou Šedou. A ten úplně první nápad před lety byl, že ona ty muzikanty umístila třeba do výloh obchodů a do prostě na různá místa, která sice s ulicí souvisela, ale nebylo to tak, jak to bývá někde na nároží nebo opravdu někde před obchodem. A potom vlastně si vymyslela ty takzvané pokojíky, což jsou vlastně baskerské scény, které mají tvar tam obýváku, tam skleníku, tam
0: koupelny,
1: tak lékařské ordinace, dětského pokoje. A je to tak, že ona už jich vznikla taková pěkná sbírka. Každý rok vzniká jeden nový, většinou napojený na nějaké výročí. Byla to hospoda, byla to právě třeba za covidu ta lékařská ordinace, výročí Johana Gregora Mendla byl skleník, loni to bylo nějaké výročí skautingu, tak to byl právě ten trampský srub s táborákem, který by letos tedy měl být znovu. A letošní novinkou je pokojík ve tvaru dvou místností z vily Tugendhat. Je to opět s tím výročím spojené, s výročím zápisu na seznamu UNESCO, takže vlastně v centru Brna bude stát replika části vily Tugendhat a v ní budou hrát muzikanti.
0: Je to, jak ten program, bych řekla, je velice už dokonale zkompletovaný a my můžeme sledovat, kdo v kterém prostoru přesně kdy bude, tak právě u toho baskingu je to, bych řekla, zahaleno pořád tajemství, protože nám říkají, že kompletní line-up si necháváme v rukávu, máme tady ochutnávku a kromě těch dvou již jmenovaných prostorů, to znamená repliky vily Tugendhat a táboráku na náměstí Svobody, nevíme vlastně nic, takže prostě ve městě budeme muset někde potkat. Mimochodem, což mi připomíná, že pokud je o program, tak se v něm v těch pokojících objeví Marie Tilšarová se svojí sestavou Kdo jsme my a také Game of Love, Nishma Kresmel Trio, další brněnská známá etablovaná kapela Budoar Staré dámy, ale také několik židovských sestav. Můžeš k nám říct něco víc? Já mám pocit, že těch názvuků té klezmer hudby se tam objevuje v programu víc, nejenom v rámci toho bezuličního baskingu.
1: Tak, ono je to, zase to opět souvisí s tou vilou Tugendhat, vlastně s židovskou historií Brna, takže tímto způsobem, tak jako loni v souvislosti s tím srubem bylo víc, řekněme, akustických, folkových nebo až tremských kapel, tak letos to bude částečně orientováno tímto směrem. Jinak hudební program toho baskingu si vlastně Kateřina Šedá vytváří sama, s tím, že právě byly roky, kdy se opravdu dopředu vůbec nevědělo, kdy bude kdo hrát. Teď už je to tak, že některá jména jsou tedy zveřejněna a předpokládám, že tak jako loni potom se třeba na sociálních sítích až v době festivalu objevily ty přesné rozpisy, tak to takhle nějak bude. Na druhou stranu berme to tak, že je to opravdu basking, to znamená po uliční hraní, kdy muzikant přijde, zahraje, odejde, takže je to něco jiného než koncert, na který se dva měsíce těšíme, máme na něj lístek a víme, že začne přesně v tolik a tolik.
0: Já myslím, že určitá nápověda je i v názvech těch kapel, protože přijede Honza Žamboch se svým projektem Wolf Lost in the Poem, takže tam už si můžeme trošku představit, v jakém pokoji by mohl hrát. Stejně tak očekávám, že Budoár Staré dámy bude patrně hrát v Budoáru.
1: Tak ono je to tak, že ty pokoje jsou vždycky nějaký ten nový a potom se recyklují některé ty staré, takže já, jestli mám dobré informace, tak by měl být tedy ta vila Tugendhat, měl by být ten srub s táborákem a měla by být letos koupelna se záchodem.
0: O, klasika. Tak, tolik k pozvánce na Maraton hudby Brno. Znovu opakujeme, že podrobné a aktuální informace najdete na webových stránkách Maratonu hudby. Milane?
1: Je to www.maratonhudby.cz.
0: Takže to je, pokud je o pozvánky, vše. Takže malinký prostřih na závěr naší pozvánky, ukázky do toho, co nás eventuálně baskingu může potkat. To je z dnešního Čaje do páté vše. Já děkuji svému hostu Milanu Tesařovi.
1: Já děkuji za pozvání a přeju všem, ať se jim na maratonu líbí, pokud se rozhodnou na některé koncerty vyrazit.
0: Loučí se s vámi z hudební režie Vojtěch Pchálek a od mikrofonu tradičně Helena Bredfeldová. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce město.

co se krčí v ženském kroji. Ještě mě pohladíš a uvážeš mi vázanku a pak se na pár

ktorý nečakáš, ktorý berie sny a mení v prach.

stal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

v životě splín a kafe chutná jako blín. Podél řeky na jich jít zkus, vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou,

život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hřišti malé smrti, ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras, podél řeky jdi na sever. Když si pozdě k ránu, v oku hurikánu, připadáš si znaven a star. Přes bahnitou půdu zní zpěv kněžek vůdů, Marie Lavu, superstar.

říká, tady teče trochu jinak, zbytky tepla jsou jen mlhovina. Teď vidím, jak jsme žili celý rok. Trochu pravdy a trochu hysterie a slova, co už za sebe nesmějem, co jsme zaplatili za úplně.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt.

Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. července. Po úvodních zprávách z Vatikánu uslyšíte další pokračování cyklu o papežské rezidenci v Castel Gandolfu. Tentokrát se zastavíme u zajímavých událostí a příběhů spojených s papežskými pobyty v tomto malebném městečku. Příjemný poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Papež Lev se dnes dopoledne vydal na poutní místo Nejsvětější Trojice v Simbruinských horách. Mimořádně malebné místo, připomínající z dálky orlí hnízdo na skalním výběžku, je navštěvováno od nejstarších dob a je jakýmsi úběžníkem svatého údolí, v němž benediktíni ze Subiaka budovali své kláštery. V kapli, částečně tvořené jeskyní, je uctíváno neobvyklé vyobrazení Nejsvětější Trojice, znázorněné jako tři identické osoby. Historici se dnes domnívají, že nejpravděpodobněji založil poutní místo svatý Dominik ze Sory ve 30. letech 11. století. Z této doby pochází i již zmíněná freska Nejsvětější Trojice. Svatý otec setrval v modlitbě před tímto uctívaným vyobrazením a pozdravil poutníky mile zaskočené nečekanou přítomností papeže. Z poutního místa Nejsvětější Trojice zamířil papež Lev do Subiaka, aby navštívil jeskyni, ve které žil jako eremita svatý Benedikt. Odtud se vydal do blízkého kláštera svaté scholastiky, kde poobědval s místními benediktýny. Nechal se provést po tomto slavném klášteře, který měl jednu z nejvýznamnějších tiskáren, a v podvečer zamířil zpátky do Castel Gandolfa. U příležitosti 70. výročí konference vyšších představených mužských řeholí ve Spojených státech papež Lev XIV. Adresoval svým spolubratřím zvláštní list. Jako augustiniánský řeholník a někdejší dlouholetý představený vyzval účastníky shromáždění k vděčnosti za vše, čím byly mužské řehole v uplynulých 70 letech obdarovány, a poděkoval jim za posílení veřejného svědectví zasvěcených mužů, kteří věnovali své životy službě evangelia. V souvislosti s motem letošního shromáždění povzbudil papež americké řeholní představené k pojetí komunitního života jako místa posvěcení a zdroje inspirace, svědectví a síly pro apoštolát. S odkazem na exhortaci svatého Jana Pavla II. Vita consecrata připomněl, že právě prostřednictvím sdílení všeho společného, včetně hmotných věcí, duchovních zkušeností, apoštolských ideálů a služby lásky k bližnímu, se skrytá přítomnost vzkříšeného Pána stává zřetelnou. Chtěl bych tento čas prožít jako příležitost k objevení hlubšího rozměru svého vnitřního života, pozorněji vnímat své okolí a znovu najít pravé místo pro setkání s Bohem Otcem, píše svatému otci jistý Mauricio z Říma. Ve své odpovědi, kterou zveřejnila vatikánská revue Piazza San Pietro, papež připomíná, že prázdniny by měly vytvořit prostor pro oddech od povinností a starostí a v prožívaném přátelství s druhými se mohou stát předchutí bratrského společenství, které budeme prožívat v Božím království. Proto je žádoucí umožnit takové zkušenosti i těm, kterým v tom brání komplikovaná životní situace, nemoc, stáří nebo chudoba. Papež vyzval mladé rodiny, aby o prázdninách nenechávali o samotě starší generaci. Vzpomenul také na chudé lidi, kteří si dovolenou dovolit nemohou. Jen pomysleme na privilegium, které máme, pomáháme-li chudým lidem a jsme-li svědky evangelní chudoby, připomíná Lev XIV. Jak ovšem dodal, lidem brání k prožití dnů radosti a pokoje v srdci i jiné věci než ekonomické důvody. Pomysleme jen na ty, kdo ztratili důvěru v život, kdo jsou zdrceni bolestí nad ztrátou svých blízkých, na oběti válek, nenávisti, terorismu a násilí, na pronásledované pro víru či pro spravedlnost, na vězněné, nezaměstnané, bezdomovce, na migranty. Pro všechny tyto lidi se my sami můžeme stát posly jediné naděje pro budoucnost v tomto světě, uzavírá Lev XIV. A zároveň připomíná, že svět spasí jedině Boží moc v lásce, kterou nám Pán Ježíš zjevil a daroval.
Věřme v něj, doufejme v něj, následujme jej. Zprávy o jakémkoliv rozhodnutí soudců v případu reverenda Marka Ivana Rupnika jsou nepodložené. Ve zvláštním sdělení o tom ujistil novináře ředitel tiskového střediska Svatého stolce Matteo Bruni. Reagoval tak na mediální šum, který v posledních dnech vytvořily některé portály, tvrdící, že probíhající soudní proces se chýlí ke konci. Posuzování případu stále probíhá a Senát zkoumá podklady pocházející z dotčených diecézí, od jezuitů, od dotčených osob i z tisku, uvedl. Sdělil také, že pokud by soudní kolegium usoudilo, že potřebuje získat další důkazy, samo se postará o jejich získání. A upřesnil, že kanonické trestní řízení má soudní povahu a nepodléhá promlčecí lhůtě případných trestných činů. Kanonické právo může soudit a ukládat tresty, pokud jde o vnitřní život církve. Zároveň páter Marko Ivan Rupnik podléhá právním předpisům zemí, v nichž byly případné trestné činy spáchány. A promlčecí lhůta pro tyto trestné činy je stanovena právními předpisy jednotlivých zemí, nezávisle na církevní autoritě. Staletí za zdmi Castel Gandolfa. Zajímavé události, okamžiky a příběhy z dějin papežství pro nás připravila Emma Jašková. Ačkoliv historie papežských pobytů v Castel Gandolfu trvá již 400 let, každý z Petrových nástupců žil v jiném historickém období, musel čelit jiným výzvám a byl jedinečnou osobností. Jejich pobyty v této letní rezidenci jsou spojeny s různými historickými událostmi, ale také s příběhy, které si dodnes mnoho rodin ve městě předává z generace na generaci. Dnes se tedy podíváme na příběhy některých papežů a jejich osudy v Castel Gandolfu. Kardinál Maffeo Barberini, který se v roce 1623 stal papežem Urbanem VIII., si již několik let před svým zvolením vybíral pro letní odpočinek právě Castel Gandolfo. Líbila se mu zdejší krásná příroda a považoval toto místo za nejzdravější ze všech římských šlechtických sídel. Nechal si proto postavit menší obydlí u městských hradeb v horním patře věže, která se dodnes tyčí u římské brány. Po svém zvolení však považoval za důležité, aby papežové měli možnost trávit léto ve svých vlastních palácích a nemuseli využívat domy a pohostinnost jiných, jak uvádí ve své biografii Andrea Nicoletti. Rozhodl se proto postavit v Castel Gandolfu papežské sídlo. Do vily se od roku 1626 pravidelně vracel během následujících 11 let, zpravidla dvakrát ročně, poprvé v dubnu, nebo častěji v květnu a po druhé v říjnu. Jaký byl denní režim papežů v 17. století? Nacházíme zmínky o tom, že nástupce svatého Petra trávil mnoho času s učenci, avšak již v tomto období se rád procházel po zahradách nebo jezdil na koni. Během pobytu v Castel Gandolfu však nebyly zanedbávány ani státní záležitosti. Přijímání ministrů i velvyslanců pokračovalo bez přerušení. Klement XIV. Ganganelli byl papežem v druhé polovině 18. století. Byl známý svou živou povahou, překypoval energií. Na podzim často jezdil do Castel Gandolfa. Měl rád pohyb a aktivní odpočinek od běžných povinností ve Vatikánu. Neomezoval se pouze na procházky po zahradách, ale vyrážel i na výšťky na koni. Nosíval přitom bílý klobouk, bílé oblečení a také bílé boty. Když opouštěl papežské vily, cválal na koni tak rychle, že mu jeho doprovod mnohokrát nestačil. Tímto způsobem se snažil oddechnout si od pravidelných obtíží svého poslání. Své zábavy se vzdal až na naléhání svých blízkých v roce 1771, poté co dvakrát spadl z koně a poranil si rameno. Známe několik vyobrazení Klementa XIV. Právě při jízdě na koni.
V jednom ze sálů v Apoštolském paláci v Castel Gandolfu se dokonce nachází nástěnná malba Jízda Klementa XIV. Papež je na ní zobrazen přesně tak, jak uvádějí historické prameny. Sedí na bílém koni, v bílých jezdeckých kalhotách, v pozadí vidíme palác v Castel Gandolfu a za ním cválá jeho doprovod. V průběhu 18. století využívání Castel Gandolfa jako letního sídla nicméně postupně upadalo. Palác byl málo navštěvován a potřeboval rekonstrukci. Když byl v roce 1800 zvolen papež Pius VII. Chiaramonti, nařídil nezbytné opravy paláce a chtěl jej využít k původnímu účelu. Do rezidence se následně několikrát vrátil, jeho plány však přerušily napoleonské války a okupace papežského státu Napoleonem. Papež Pius VII. Vynikal reformním přístupem ke státnímu zřízení. Tvrdil, že republikánská forma vlády není ve svém jádru v rozporu s evangelními principy. V roce 1804 se Pius VII. Účastnil Napoleonovy císařské korunovace v katedrále Notre Dame. O několik let později však Bonaparte vtrhl na území Urbína a Maceráty a nakonec došel až do Říma. Papež na to reagoval jeho exkomunikací, avšak Napoleon se pomstil tím, že papeže uvěznil, čímž fakticky ukončil světskou moc papeže a anektoval papežský stát k francouzskému císařství. Teprve v roce 1815, po definitivním pádu Napoleona, papež trvale obnovil svou moc v Římě. Vídeňský kongres mu vrátil plnou moc nad územími v Itálii pod ochranou svaté aliance. Papež se pak věnoval reorganizaci státu a také obnově letního sídla v Castel Gandolfu, kde však trávil velmi málo času. Mnoho příběhů dodnes koluje o dobrotě a skromnosti posledního z vládců papežského státu. Pius IX. Mastai Ferretti trávil v Castel Gandolfu krátké a nepravidelné pobyty v různých ročních obdobích. Obyvatelé Castel Gandolfa si však dodnes předávají vzpomínky právě na tohoto papeže, přezdívaného běžně papež král. Do městečka totiž přicházel s velkou skromností. Procházel se po něm pěšky, vstupoval do domů místních obyvatel a často, když na kamnech našel hrnec s jídlem, nahlédl dovnitř, aby se ujistil, zda je jídla dost. Pokud zjistil, že jídla není dostatek, pomáhal místním finančními příspěvky. V Castel Gandolfu pořádal Pius IX. Velké množství osobních audiencí a setkání, víc než bylo obvyklé u jeho předchůdců. V posledních letech pontifikátu, kdy se cestování stávalo snazším, začaly do městečka přicházet i početné skupiny zahraničních poutníků. Naposled pobýval Pius IX. V Castel Gandolfu od 28. do 31. května 1869. Byly to poslední měsíce existence papežského státu, který zanikl po dobytí Říma a prolomení Porta Pia 20. září 1870. Papež Pius IX. Se tak stal prvním ze čtyř tzv. Vatikánských vězňů. Od roku 1870 proto ani on, ani jeho nástupci již do Castel Gandolfa nejezdili a rezidence byla přibližně 60 let opuštěná. Na to, jak se odvíjela historie Castel Gandolfa a papežů ve 20. století až do současnosti, se podíváme v dalším pokračování. Naše pořady najdete také na naší internetové stránce www.vatikannews.va/cs. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Blíží se 6. hodina a nám ještě před ní zazní myšlenka na den autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Dám ti dárek. Setkala jsem se s dívkou, která mě něčím štvala. Byla dost upovídaná, na všechno měla rychlou odpověď, do všeho se hrozně hrnula a všechno věděla nejlíp. Působila na mne agresivně a neženský. Myslím, že mi připomínala mne samu v podobném věku. Nezdálo se mi možné, že bychom si mohli porozumět. Naštěstí to ani nebylo nutné. Potkávali jsme se jen společensky a jinak jsme neměli mnoho společného. Netoužila jsem ji nijak víc poznat. Jenže za čas se začaly naše dráhy nenápadně protínat. Tu jsme se někde dali do řeči, onde jsme seděli vedle sebe. Jednoho dne se mě zeptala, jestli by se mnou mohla někdy mluvit. To je nejmenší problém, řekla jsem. Bývám v knihkupectví každý den, kromě pátku, od 10 do 5. Zastav se. Souhlasila, že se zastaví. Ale nezastavovala se. Bylo mi to divné, protože podle toho, jak se mi jevila, by správně měla přiběhnout hned druhý den. Nepřišla celý týden, dokonce ani ten další. Třeba je nemocná, možná má karanténu, přemýšlela jsem. Začala jsem se za ní modlit. Pak jsme se v neděli zase potkali. Tak co, kdy přijdeš? Připomněla jsem se. Byla jsem opravdu zvědavá, co by tak se mnou chtěla probírat. Omluvila se, že toho měla moc a že se opravdu zastaví. Uplynul týden a pak ještě jeden a nepřicházela. Malinko mě to znepokojovalo, protože když jsme se naposledy viděli, vypadala trochu schlíple. Nejiskřila tak, jako obvykle. Něco se děje, to je jasné. Bylo to ještě trochu komplikované, než jsme se potkali, ale nakonec k tomu došlo. Byla zatím přepracovanost a nešťastná láska. Najednou si sama se sebou nevěděla rady. Ztratila chuť do života, nic jí najednou nedávalo smysl. Víš co, dám ti dárek, nabídla jsem jí. Každý druhý týden ve středu ráno, u mě v knihkupectví, než otevřu, pro tebe budu mít hodinu času. Chceš? Chtěla.

A máme tu 6. hodinu ranní. Vás z Proglasu zdraví Daniel Blaške ve čtvrtek 23. července 2026. Slavíme svátek spolupatronky Evropy, svaté Brigity, zakladatelky kongregace sester nejsvětějšího spasitele, matky svaté Kateřiny Švédské. Skonala v Římě v tento den roku 1373, je přímluvkyní švédského národa, poutníků a umírajících. Podle katolického kalendáře se připomíná i památka svatého Jana Kasiána, rodáka z Cařihradu, opata a spisovatele z 5. století, jednoho z otců západního mnišství. No a k svátku přejeme všem liborům. Zahajme tento den duchovně čtením Evangelia. Dnes z 15. kapitoly Janova Evangelia.

Ježíš řekl svým učedníkům: Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest na mě, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest. Uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete a dostanete to. Tím bude oslaven můj otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.

0: Slavíme tedy svátek svaté Brigity, řeholnice, patronky Evropy, a proto hymnus, antifony, krátké čtení, prosby budou ze společných textů o svatých ženách. Ty najdeme ve starším vydání na straně 1769, v novějším 1990. Žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře, tedy tvrdá záložka, anebo strana 813 nebo 914. A antifona k Zachariášovu kantiku bude ze společných textů o řeholnicích. Ta bude na straně 1780 ve starším vydání 1780, v novějším 2001. A závěrečná modlitba pak bude ze svátku, tedy 1437 ve starším vydání, 1437 v novějším 1616. Ještě jednou zhrnu tedy všechny texty pro starší vydání, tedy 1769, 813, 1780 a 1437, pro novější vydání 1990, 914, 2001, 1616. Modlit se s vámi budou Daniel
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Zpívejte všichni, zpívejte, Kristovu nevěstu ctěte, svatou Brigitu dnes chvalte, snosti její následujte.
1: Bohu vždy zbožně sloužila, vše dobré si oblíbila, Krista skutkem také řečí následovala vždy s péčí.
0: Co bylo k boží cti chvále, tím se obírala stále, za hálky se varovala a hříchů se vystříhala.
1: Almužny mnohé dávala, chudým ráda pomáhala, dnes je její svatá duše ve slávě Krista Ježíše. Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mérty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesající mi rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Bůh jí dával sílu, bude požehnána na věky.
0: Všechna díla Páně, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velepte Pána, andělé Páně, velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velepte Pána, všechny mocnosti Páně, velepte Pána.
1: Slunce a měsíci, velepte Pána, nebeské hvězdy, velepte Pána.
0: Všechny deště a roso, velepte Pána, všechny větry, velepte Pána.
1: Ohni a žáre, velepte Pána, studeno a teplo, velepte Pána.
0: Roso a jídní, velepte Pána, zimo a chlade, velepte Pána.
1: Ledy a sněhy, velepte Pána, noci a dni, velepte Pána.
0: Světlo a temno, velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
1: Země, veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána, služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, chvalme a oslavujme ho na věky.
2: Bůh jí dával sílu, bude požehnána na věky.
1: Budu se jásavě veselit z tvého slitování, Hospodine.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Budu se jásavě veselit z tvého slitování, Hospodine.
0: Krátké čtení z 12. kapitoly knihy listu Římanům. Pro boží milosrdenství vás, bratři, vybízím, přinášejte sami sebe v obětě živou, svatou a Bohu milou. To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé.

0: Bůh se s ní sklonil a pomáhal jí.
1: Bůh se k ní sklonil a pomáhal jí.
0: On byl její útočiště
1: a pomáhal jí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh se k ní sklonil a pomáhal jí. Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka, pravý Pán.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka, pravý Pán. Spolu se svatými ženami oslavujme našeho Spasitele a volejme.
1: Přijď, Pane Ježíši. Pane Ježíši, ty jsi odpustil hříšnici, když dávala najevo, že chce z lásky k tobě změnit svůj život.
0: Odpusť i nám všechny naše hříchy.
1: Během tvého veřejného působení doprovázely tě zbožné ženy a starali se o tebe ze svého majetku.
0: Nauč nás poznávat tě ve svých bližních, kteří potřebují pomoc.
1: Když jsi přijal pozvání do domu Marie a Marty, jedna usedla u tvých nohou, aby ti naslouchala, a druhá tě obsluhovala.
0: Otevři naše srdce, abychom rádi slyšeli tvé slovo a s láskou ti sloužili.
1: Ty jsi poslal ženy, které tě potkali po tvém vzkříšení, aby zprávou o tom potěšili tvé učedníky.
0: Naplň i nás vnitřní radostí, abychom vydávali svědectví o tvém vítězství nad smrtí.
1: Přijď, Pane Ježíši.
0: A nyní volejme podle Kristova příkazu společně k našemu nebeskému Otci.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi provázal svatou Brigitu různými životními cestami a když rozjímala o umučení tvého syna, dal si poznat moudrost kříže. Nauč i nás, ať za všech životních okolností dovedeme vždycky hledat tebe. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve čtvrtek 16. týdne v mezidobí čteme z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům, druhou část 4. kapitoly, podtitul Apoštolova křehkost a důvěra. Nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však, že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, zazářil i v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí.

Máme téhož ducha víry, jak je řečeno v písmu, uvěřil jsem a proto jsem mluvil. Věříme i my a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko se to přece děje pro vás. Čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě. A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje, neboť nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně.

Ještě nikdy, ještě pro nikoho jsem netančila.

Prožíváme čtvrtek 23. červenec 2026, nyní je 6:30, máme svátek spolupatronky Evropy, svaté Brigity, zakladatelky kongregace sester nejsvětějšího spasitele, matky svaté Kateřiny Švédské, skonala v Římě tento den roku 1373. Je přímluvkyní švédského národa, poutníků a umírajících. Podle katolického kalendáře se připomíná i památka svatého Jana Kasiána, rodáka z Cařihradu, opata a spisovatele z 5. století, jednoho z otců západního mnišství. Před 595 lety, 23. července 1431, papež Evžen IV. Zahájil 17. ekumenický koncil v Bazileji. Ve stalinském vězení zemřela právě před 90 lety Anna Arbrikosová, zakladatelka farnosti východních katolíků a dominikánské komunity v Moskvě, oběť rudého teroru. Proslula jako matka Kateřina Sienská, která dala život za spásu Ruska. 45 slaví dirigent Jakub Hrůša a tanečnice a herečka Kristýna Boková. 50 let je maďarsko-židovské šachistce, mezinárodní velmistryni Judit Polgárové. 55. narozeniny slaví zpěvačka a houslistka Alison Krauss. A o rok starší je provozní ředitel a jednatel Proglasu Jaroslav Vojtěch. 75. slaví Martin Gore, zakladatel a tvůrce repertoáru britské skupiny Depeche Mode. Svátek má Libor, jméno z latiny znamená libý, líbezný. Pohleďme směrem k počasí. Očekáváme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách. V jeho západní polovině Čech se přeháňky vyskytnou zcela výjimečně. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr, na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy v přeháňkách nebo bouřkách i jinde vítr přechodně čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Vítr bude později večer částečně slábnout. Čekáme slabý pokles tlaku, večer pak slabý vzestup a rozptylové podmínky by měly být velmi dobré.

Je 6 hodin 37 minut, čtvrtek 23. červenec. Co tento den přinese, nahlédneme do krátkého výběru očekávaných událostí. Vrcholí konference vyšších představených mužských řeholí v arizonském Phoenixu. Nad jejím tématem Zajedno v Kristu komunitní život dnes uvažuje papež Lev XIV. V dopise účastníkům. Americké řeholní představené povzbuzuje k pojetí komunitního života jako místa posvěcení a zdroje inspirace, svědectví a síly pro apoštolát. V Holešově na Kroměřížsku pokračuje festival židovské kultury Hamakom. Dnes je na programu přednáška o uloupeném umění židovského obyvatelstva, komentovaná prohlídka bývalé židovské čtvrti, autorské čtení Markéty Pilátové z její knihy Arnoštova cesta a koncert skupiny Ostrava Klezmer Band. Herec Oldřich Navrátil z provozní v Třebíči nahrádku spolu s dalšími hosty první z 9 poeziomatů, které v následujících měsících vyrostou na různých místech kraje Vysočina. Ode dneška začne fungovat i poeziomat v Pacově. 5. koncert festivalu Varhaní léto zazní v kostele Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují. Zdeněk Ryba zahraje na klarinet a Ladislav Šikut na varhany.

0: Právě jsme slyšeli kanadsko-ukrajinskou skupinu Daughters of Donbass, píseň Who I Am na téma únosů ukrajinských dětí do Ruska. Tradiční součástí blížícího se celostátního setkání mládeže bude Den rodin. Dětem i dospělým nabídne i v letošním dějišti Ostravě podle organizátora Vojtěcha Orlíka zajímavé aktivity.
1: Den rodin probíhá tak, že rodiny jsou zvány od začátku programu, to znamená 9 hodin je nabídka ranního programu, modlitby, nějakého svědectví. Přichystali jsme divadlo, pan Marčík přijede s Malým princem, kdy mládí vlastně debatují ve skupinkách a pro děti je přichystaný program. Před polednem je mše svatá, na to potom následuje čas na oběd. No a pak odpolední program, ty jsme ho postavili na dvou pilířích. Jedno je takové, můžu být aktivním hráčem já. Jsou tam různé hry, možnosti, skákací hrady, nějaký cyklokolotoč a tak dále. No a pak je druhý čas a to je třeba možnost být součástí právě u hlavního pódia. A budou tam programy Ovečky na cestách nebo právě Rodinné chvály. Na závěr to zakončíme požehnáním. Hlavní smysl je pozvat rodiny, aby byly přítomny na tom setkání, prožívali, ukázali hodnotu rodiny. Zároveň jsou to často bývalí účastníci, kteří rádi vzpomínají a mnozí se třeba na setkání poznali a tak umožnit jim nějaký prostor zase zazpomínat, jaké to bylo na předešlých setkáních.
0: Řekl pro Glasu Vojtěch Orlík, organizátor Dne pro rodiny na celostátním setkání v Ostravě, které se uskuteční od 11. do 16. srpna. Akce podle něj dává rodinám příležitost prožít den ve velkém církevním společenství.
1: Přijde mi to jako skvělá příležitost ukázat mladým hodnotu rodiny, která v dnešní době není úplně na vrcholku, a tak jako možnost kam směřovat, a tak to je, myslím si, že velice důležitá a fajn. A myslím si, že to i taky pro rodiny v rámci toho léta. Těch možností je samozřejmě vícero, něco už prožili, ale tak ten v té půlce léta prožít společně ve velkém církevním společenství jeden hezký den. Věřím tomu, že i v tom můžeme být Ostravě nápomocní.

Prý připadáš si jako robot, co mu teče olej do bod, tak dál běž sama. Tady tě nechám a dál běž po svých. Už nemáš strach ani ostych.

0: 7. hodina a zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 7 hodin ve čtvrtek 23. července se vám otevírá živé vysílání Ranního Plusu. Vítej vás u něj Štěpánka Martanová
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: Kterými tématy relaci uvodíme, proč Řecko stále blokuje 21. balík evropských sankcí proti Rusku.
1: Co chce v Srbsku dojednat podnikatelská mise, která na cestě doprovází premiéra Andreje Babiše?
2: A zůstanou ve vazbě první 4 lidé obvinění ze žářského útoku na pardubickou zbrojovku.
1: Tomu všemu ovšem předchází zprávy dnes s Nadějou Procházkovou.
4: Dobré ráno. Velvyslanci unijních zemí se ráno budou znovu zabývat 21. balíkem sankcí proti Rusku. Dohodu blokuje Řecko. Země požaduje, aby Unie zmírnila omezení týkající se dodávek ruského skapáněného plynu. Obává se totiž, že nařízení by mohlo mít ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Sankce musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27. Nový balíček trestů za plošnou agresi na Ukrajině se zaměřuje hlavně na ruský bankovní sektor. Počítá taky se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy bojující proti Ukrajině. Víc k tématu nabídne už za chvíli Ranní Plus. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se má dnes v Manile setkat s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Jedním z hlavních témat bude Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v předvečer schůzky telefonicky mluvil se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se zmocněnci amerického prezidenta mluvil o tom, jak posílit diplomatické možnosti ukončení konfliktu a přiblížit mír. Rozhovor označil za dobrý a důležitý. Ve večerním projevu zopakoval, že Ukrajina dělá vše pro důstojné ukončení války. Překážkou ale zůstává ruský prezident Vladimír Putin, který je příčinou ruských ztrát. Podle Zelenského existují signály, že Putinovo okolí to začíná. Začíná chápat. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situaci a obranu státu. Zjistil to server i rozhlas. Změna platí od začátku července. Rezorty ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Ministerstvo tvrdí, že přesun fungování agendy zjednoduší a zlepší spolupráci s armádou. Podle ale jednoho z vysokých úředníků byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Ministerstvo zároveň opouští polovina týmu tiskového oddělení. Ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Chorvatsko. Ve Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s dopravním katamaránem.
6: Ve Splitu se Petr Macinka také setká s českými policisty, kteří pomáhají chorvatským kolegům v oblíbených destinacích českých turistů. Pak zamíří do Záhřebu, kde ho večer čeká setkání s tamními chorvatskými Čechy. V pátek se ministr zahraničí sejde se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a na programu má také schůzku s premiérem chorvatské vlády Andrejem Plenkovičem. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
7: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
4: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Špatná úroda krmných plodin na jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například vojtěžky se místy urodilo o desítky procent méně než je průměr. Část chovatelů bude muset zřejmě omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
8: Pro nás by byla jako jediná varianta snižování stavu skotu.
9: Vysvětluje agronom Martin Šťastný. Vojtěšky letos sklidil oproti průměru asi čtvrtinu, kukuřice na tom není o moc lépe. Zemědělci teď doufají, že ztráty alespoň z části vykompenzují podzimní plodiny. Doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
10: Pokud nepřijde déšť, aby se dorovnali záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
9: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Kapela Monkey Business slaví 26 let na scéně. Dnes v Holešovicích.
11: Kapela Monkey Business vznikla v roce 1999. Dnes jde o jednu z nejúspěšnějších českých kapel posledních 20 let. Pop-funkové písně sázejí na hlasy Matěje Ruprta a Terezy Černochové. 26-leté výročí oslaví Monkey Business koncertem v areálu 7 v pražských Holešovicích. Namísto velké show s bohatým vizuálem slibují návštěvníkům intenzivní zážitek zaměřený na hudbu a energii kapely. Na podzim plánují vydat nové album, druhé v češtině. Hostovat na něm bude třeba Petr Marek z kapely Midi Lidi nebo Martin Pošta, původní zpěvák skupiny Laura a její tygři. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Připravili jsme pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení aktuálně až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je fronta od Kněževsi ze 4. kilometru do omezení před sjezdem na letiště. Zdržení je kolem 15 minut. Silný provoz už čekejte na pražském okruhu směrem na letiště. Provoz se zastavuje už před Lochkovským tunelem u Radotína a k Ořechu. Pojedete zhruba 20 minut. Kolony jsou už i na příjezdech k omezení ve Kbelské. Třínovecké se zpomaluje za sjezdem na Zdiby a v Novopatské u nájezdu od Černého mostu. Zdržení je ve obou směrech kolem 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Místy s přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách na severu a severovýchodě. Ojediněle se objeví i bouřky. Čer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až na 25, na horách naměří většinou kolem 11, na Šumavě bude o něco tepleji až 15 stupňů. To byly zprávy s Naďou Procházkovou.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Projekt Kola pro Afriku se chystá na další distribuci. Jak se kola do ciziny dostanou a jaký má projekt význam pro Česko, přibližuje zakladatel tohoto projektu Roman Posolda.
1: Kola pro Afriku jsou projektem sociálním a zároveň rozvojovým. Sociálním, tam si člověk může představit, že to je projekt, který pomáhá už tady v zemi zdrojové v České republice, a to tím, že do projektu jsou zapojeni, přizýváni k aktivní účasti lidé, kteří jsou z riziky sociálního vyloučení, to znamená lidé po výkonu trestu, lidé v náročných životních situacích i lidé bez domova, anebo jsou to také muži ve výkonu trestu ve věznici v Ostravě Hřmanicích, dlouhodobě spolupracují. Právě z věznicí v Ostravě a z vazební věznicí také v Ostravě. A tito lidé se účastní vlastně toho projektu tady v České republice, kdy na těch darovaných kolech, která dostáváme z veřejnosti, pracují vlastně na denní bázi nebo v každodenním režimu a připravují ta kola na cestu do Afriky, tak aby tam potom mohli pomáhat.
0: Základem působení Kol pro Afriku je rozvojové dílo v Gambii, kam bude směřovat už druhá letošní zásilka.
1: Rozvojový projekt je v africké Gambii, v zemi, která je přibližně 6-7 tisíc kilometrů od nás. A s tou máme spolupráci už od roku 2011, kdy jsme za tu dobu odeslali přibližně 15 tisíc kol. Mnohá kola pomohla mnoha dětem tak, aby tu školu svoji absolvovali. Ta kola je posunula dál v životě. To není jenom ta cesta do školy, ale je to také ten aspekt, že učíme, jak se o kola starat, jak si je opravovat tak, aby ta pomoc byla kontinuální, aby dlouho trvala a aby se při ní také ti zúčastnění co nejvíce naučili. Třeba i řemeslo mechanika jízdních kol. 29. července nakládáme letošní druhý velký lodní kontejner plný kol a kolové pomoci. Budeme nakládat v centrálním skladu v Ostravě Koblově a od 10 hodin tady budeme všichni na značkách, budeme připraveni tak, abychom přibližně během 3-4 hodin naložili ten velký kontejner, do kterého se vleze přibližně 450 až 500 kol plus náhradní díly. Budou nám tady té aktivity pomáhat opět muži odsouzení výkonu trestu z věznice Hřmanice. Dále nám často pomáhají kluci a vlastně dívky výchovného ústavu Zdravě Hrabovce. Je to vlastně taková komunitní aktivita, která ty lidi zbližuje a nakonec se ukazuje, že je zbližuje to, že pomáhají někomu dalšímu.
0: Uzavírá zakladatel projektu Kola pro Afriku Roman Posolda.

0: celé prázdniny probíhají v kostele Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic nedělní varhaní půl hodinky. Bližší informace má za organizátory varhaník Martin Kubát.
1: V našem kostele, který je barokní a krásně vyzdobený, tak jsou i vzácné varhany z roku 1760 od Františka Fialky, které mají takové specifikum lomenou oktávu. No a přišlo nám dobré kostel i hudbu varhaní zpřístupnit lidem, kteří třeba do kostela nepřijdou, aby i oni měli možnost pocítit neděli jako sváteční den.
0: Varhaní koncerty v Dobré Vodě se konají každou neděli až do konce srpna. Začátek je vždy v 19 hodin.
2: Hvězdáři hajku, pověz o hvězdách, o kometách. Já zapíšu si do notýsku,

0: A za další pozvánkou zaměříme na Liberecko. Na tuto sobotu se připravuje Václavická pouť.
1: Místní pořadatelé vás srdečně zvou ke společnému slavení i prosbám o smíření při mši svaté v rámci svatojakubské pouti do hrádku nad Nisou Václavic. Koná se v sobotu 25. července od 10 hodin na základech bývalého kostela svatého Jakuba staršího. Duchovně se akce připojuje k roku smíření vyhlášeného arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Z hrádku nad Nisou Václavic Olga Valentová.
2: Chodila psát do puklin v Pískovci nad nenežraný město. Rozsvěcovala bilbou křídy všechny zastíněný strže. Protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Chodil psát na kůži paneláků pod hladový kopce. Utahoval černí políčený oka na povrchnost, protože v poezii se musí jít svobodně a do hloubky. Vždycky v poezii se musí jít svobodně a do hloubky. A vždycky v neděli si pak lítali číst

0: Diecézní katechetické centrum v Brně se spolkem Spokojený senior přichází s projektem k Světovému dni prarodičů a seniorů, který na 26. července ustanovil papež František. Takzvané vnoučecí vaření přiblíží Lucie Šenkýřová z diecézního katechetického centra.
1: Zveme vás všechny na Světový den prarodičů a seniorů. Nese moto Nikdy na tebe nezapomenu, což je

0: Izajáše, 39. kapitola 15. verš. Zveme vás, abyste si dělali vzájemně čas na sebe, prarodiče a vnoučata. Vytvořili jsme takovou metodiku, kde najdete různé recepty na jednoduchý oběd a dezert. Můžete taky využít mezigenerační kvíz. Můžete si zahrát hru něco ve smyslu smysluplných rozhovorů, odpověď mi na otázku, kdy vlastně vnoučata se ptají a prarodiče odpovídají. Nebo si můžete vytvořit rodokmen společný a vnoučata můžou říkat, co po kom zdědili od babičky, od dědy, případně od rodičů. Nebo si můžete společně zaspívat písničky, které máte rádi, jak děti, tak seniori, a můžete společně obohacovat se navzájem. Vytvořili jsme ještě jmenovky na stůl pro vnoučata, aby mohli babičku a dědu vítat se vší parádou, a taky poukaz, kde můžou vlastně předat poukaz na slavnostní oběd pro své prarodiče. Zároveň můžete pojmout akci nejen jako v rámci rodiny, ale třeba i v rámci farnosti, a můžete pozvat seniory, kteří třeba nemají žádná vnoučata, a můžete udělat hromadnou akci. Cílem akce je, aby se prarodiče a vnoučata i rodiče setkali, prožili spolu nějaký čas a dozvěděli se více z jejich světů. V dnešním světě, který je plný individualismu a sociálních sítí, tak abychom trávili ten čas společně.
1: Vyzvala k účasti na projektu Vnoučecí vaření Lucie Šenkyříková z Diecézního katechetického centra v Brně.

0: Demain. V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A krásné ráno po 30. minutě a 7. hodině vám přeje Daniel Blaške ve čtvrtek 23. července. Připomínáme si spolupatronku Evropy svatou Brigitu Švédskou. Před 155 lety byl v Rakousku-Uhersku přijat zákon, který nařizoval postupný přechod na desetinnou soustavu metrických měr a vah. 50 let uplynulo od úmrtí slovenského mučedníka komunismu, řecko-katolického biskupa blahoslaveného Vasila Hopka. 45 slaví dirigent Jakub Hrůša a tanečnice a herečka Kristýna Boková. 50 let je maďarsko-židovské šachistce mezinárodní velmistryni Judith Polgárové. 55. narozeniny slaví zpěvačka a houslistka Alison Krauss. O rok starší je provozní ředitel a jednatel Proglasu Jaroslav Vojtěch. 75. slaví Martin Gore, skladatel a tvůrce repertoáru britské skupiny Depeche Mode. Svátek má Libor. Jméno z latiny znamená libý, líbezný. Dnešní počasí, podíváme-li se na stránky Českého hydrometeorologického ústavu, pak máme takovouto předpověď. Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách. V jihozápadní polovině Čech se přeháňky vyskytnou zcela výjimečně, sporadicky i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách bude kolem 11 stupňů, na Šumavě až 15. Mírný západní severozápadní vítr na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy v přeháňkách nebo i jinde v bouřkách, vítr čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Později večer bude částečně slábnout. Slábnout bude také tlak a večer bude na slabém vzestupu. Rozptylové podmínky budou dobré. V Mongolsku působí mezinárodní salesiánská misie. Jejím členem je i pater Jaroslav Vracovský z Česka. Proč se stal misionářem právě v této zemi? Jaká je situace křesťanství a především katolické misie v Mongolsku? To prozradil v rozhovoru, který s ním připravil Pavel Smolek v roce 2023 a který reflektuje i přírodní zajímavosti a krásy této středoasijské země. Poslechnout si ho můžete v pořadu Na stole je téma od 9 hodin. A hudební siestu s klasickou hudbou si můžete s Proglasem dopřát krátce po poledni. V jejím úvodu zazní symfonie D-dur od Leopolda Mozarta, dále si pustíme koncert G-dur pro flétnu, čembalo a orchestr, který napsal František Benda. A ve zbývajícím čase se zaposloucháme do Beethovenovy symfonie číslo 8 F-dur s opusovým číslem 93.

0: Běh pro hospic se chystá na 12. září na Svatém kopečku u Olomouce.
1: Přijít může opravdu každý, nejde totiž o sportovní výkon, ale hlavně o společné setkání a podporu dobré věci. Připravené budou trasy pro malé i velké, běžce i chodce, doprovodný program pro děti, občerstvení a hlavně krásná atmosféra. Cílem celé akce je podpořit hospicovou paliativní péči a provoz hospice na Svatém kopečku, který pomáhá lidem prožít závěr života a důstojně a v blízkosti jejich nejbližších. Více informací a podrobný program na webu hospice nebo na facebookové události. Tak přijďte udělat krok, který má smysl. Těšíme se na vás.
0: Zve jménem svatokopeckého hospice Klára Pospíšilíková.

0: Zítra a v sobotu rozezní osadu Půlčín u Francovy Lhoty na okraji Javorníků 31. ročník Almfolkfestu. Na mezinárodní akci vystoupí amatérské kapely, písničkáři i mladí talenti.
1: Máme tam kapely, které lidi i často sami vybírají v anketě, takže přijde třeba Dominika, Alfa Srnec, Vojta Šňupárek s bandem, Za koncem, Forfolk, Gabriela Podjezd, ale letos máme i hlavního hosta, profi hosta Jaroslava Samsona Lenka, který nám udělá vzpomínkový večer při svíčkách. Koncert při svíčkách je novinka, protože my jsme vždy končili country bálem, který letos pořádat nebudeme, protože nás v listopadu opustil jeden z hlavních pořadatelů a zakladatelů festivalu. A my mu tímto chceme dát takový vzpomínkový hold, že mu budeme hrát při těch svíčkách. Ve spolupráci s mými kolegy navštěvujeme různé hudební akce, festivaly. Já sama bývám v oblastním kole Porty Moravskoslezského kraje, nebo teda vlastně Ostravského. Tam si vybíráme mladé nadějné a samozřejmě vítěze vždy zveme k nám na festival. Ale třeba z loňského roku se tam nemohl dostat kapela Alfa Srnec, takže ti přijeli i letos. Letos tedy máme 3 vítěze oblastních kol.
0: Řekla nám Eva Rohlenová, hlavní pořadatelka Amfolkfestu, pořádaného zítra a v sobotu v osadě, která podle ní dodá festivalu autentickou atmosféru.
1: Osada Půlčín je součástí místní části Hodnolidicko v okrese Vsetín. Je známé půlčínskými skalami a v létě ledopády. Je tam krásná krajina, krásné prostředí pro všechny. Každý si tam něco najde. Kdo třeba nechce chvilku poslouchat muziku, může se jít toulat po loukách nebo jít na skály. Lidé mají možnost ubytování ve stanech, na louce, v karavanech, případně v místních penzionech, ale ty už budou v současné době určitě obsazeny. Pátek my začínáme velkou, takzvaně doprovodnou akcí, to je hudebním sejšnem přímo v areálu, ale oni ty sejšny probíhají po celé obci na různých místech, takže každý si tam najde svoje. A v sobotu je pro děti vždy připraveno rodinné amatérské centrum Sluníčko ze Vsetína, které zajišťuje pro ty nejmenší aktivity, aby rodiče si mohli užít hudební zážitek a děti si přišly taky na své.
0: Vyřizuje po vlnách Proglasu Eva Rohlenová, hlavní pořadatelka Amfolkfestu.

0: jsme letěli a přitom jsme už nebyli.
1: A je 45 minut po sedmé a prostor pro hudební kompas. V rámci něho si představíme řeckou skladatelku, hudebnici a zpěvačku Xantulu Dakovanu a její album Rizituals. Na němž čerpá ze starých kréckých písní Rizitiko, jejichž tradice sahá až do byzantské éry. Naživo si tyto písně budete moci poslechnout na festivalu Maraton hudby Brno v neděli 9. srpna. Naše první ukázka se jmenuje Sirto et Dawn.

Jak jsme si už řekli, zpěvačka Xantula Dakovanu na svém albu Rizituals čerpá ze starých kréckých písní Rizitiko, jejichž tradice sahá až do byzantské éry. Jsou to písně, které původně zpívali muži, a to bez doprovodu hudebních nástrojů. Album Rizituals se však zároveň zaměřuje na roli ženy v tradiční společnosti a reflektuje také hledání moderní identity ženy, která čerpá z tradice, ale je ovlivněna i současným městským životem a globalizací. Album propojuje tradiční melodie Rizitiko s novými aranžemi, ženskými vícehlasy a byzantskými a středověkými prvky. Na albu se objevují tradiční i moderní nástroje, experimentální orchestrace i improvizace. Xantula Dakovanu vystoupí v neděli 9. srpna v Brně v divadle Husa na Provázku v rámci programu Balkán Soiree. Vstup na koncert je zdarma. Teď si poslechneme ještě skladby Manalugi Me a Ilie Mu.

0: Poslouchali jsme ukázky z alba Rizitual z řecké zpěvačky Xantuly Dakovanu. Naživo si tyto staré lidové písně z Kréty budete moci poslechnout v Brně v divadle Husa na provázku v neděli 9. srpna. Dnes ve 14 si v dalším hudebním kompasu představíme francouzského flétnistu Mžoslena Mienciela a zítra ráno vás pozveme na Valašsko na folkový festival Amfolk Fesk.
1: Popularity Vladimira Putina nechtěl připustit k volbám člověka, který otevřeně mluví o tom, že válka na Ukrajině byla chyba a je potřeba ji ukončit.
2: Tolik komentář Ondřeje Soukupa.
3: No a krátce po 8 hodině ve čtvrtek 23. července jste stále naladěni na Ranní plus dnes s Tomášem Pavlíčkem
2: a Štěpánkou Martanovou.
4: Český rozhlas plus.
2: Bude určitě o čem mluvit, například, jak daleko je příprava vysokorychlostních tratích, o kterých chce mluvit prezident s ministrem dopravy?
3: Mohly by chystané evropské sankce citelně zasáhnout ruské banky.
2: Proč velké společnosti nevyužívají své plány na obranu před útoky vedené umělou inteligencí?
3: O zprávy se dnes ráno a dopoledne stará Naděja Procházková.
5: Dobré ráno. Vyjednávání států Evropské unie o 21. balíku sankcí proti Rusku znovu selhala. Dohodu podle informací Českého rozhlasu blokuje Řecko. Sankce přitom musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27.
6: Řecko odmítá návrh na zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Obává se, že by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. Argumentuje také, že Moskva bude zkapalněný plyn stejně vyvážet pomocí firem z třetích zemí. Zástupci členských států budou ve vyjednáváních pokračovat i dnes. Návrh 21. balíku sankcí počítá také s postihem dalších ruských bank či se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy bojující proti Ukrajině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Zástupci české vlády budou dnes v Srbsku jednat o nových obchodních smlouvách i vstupu českých firem na srbský trh. Do Bělehradu odletěli premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Součástí delegace jsou taky podnikatelé z 30 českých společností.
7: Česko má podle vicepremiéra Havlíčka silnou pozici například v srbském stavebnictví, dodávkách zdravotní techniky nebo v potravinářském průmyslu. Třeba společnost Matony, vlastník tradiční srbské minerální vody Kňaz Miloš, představila srbským zákazníkům neznámé ochucené minerálky. Letkunovice úspěšně prodává letadla pro výcvik srbských výsadkářů. Příležitosti v Srbsku hledají podle Karla Havlíčka hlavně technologické firmy, kterým může osobní přítomnost vládních představitelů pomoci.
8: Přece jenom, když představí ty firmy významným odběratelům, ať už ze státního sektoru, anebo z privátního sektoru, člen vlády, má to jinou vypovídající schopnost.
7: Premiér a vicepremiér si také prohlédnou výstaviště specializovaného Expo 27, kterého se Česko zúčastní. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Zhruba hodinová schůzka začne na Pražském radě ve 2 hodiny odpoledne. Petr Pavel chce s Ivanem Bednárikem mluvit o důležitých připravovaných dopravních stavbách, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
9: Tématem bude příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v České republice.
5: A podrobně se tomu bude věnovat Ranní plus už za chvíli. U Spytihněvu na Zlínsku začal pyrotechnický průzkum u Spytihněvy. Je to kvůli plánované výstavbě dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 z Napajedel do Babic. Do konce listopadu průzkumný tým prověří 80 hektarů území. Pokračuje vedoucí geofyzikálních a pyrotechnických prací společnosti Geodrill Martin Dvořák.
10: Mohly tady být intenzivní boje, ale spíš jako nějaké střety pěchotních jednotek. Hledáme vyloženě tady ty pěchotní granáty. Používáme německý magnetometr. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
5: Výstavba úseku dálnice z Napajedel do Babic by měla začít v příštím roce a bude stát asi 9 miliard korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele zatím poslali Češi přes 19 milionů korun. Peníze pomůžou především zajistit nejnutnější pomoc pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Potvrdili to humanitární organizace ADRA, Charita i Člověk v tísni. Ta má přímo ve Venezuele vlastní tým pomocníků. Zájem Čechů přispívat je poměrně vysoký i podle Fóra dárců, říká jeho ředitelka Klára Šplíchalová.
11: Přestože se jedná o léto a prázdninové období, tak Češi jsou i v tomhle období solidární. V tom prvopočátku šlo primárně o poskytnutí té humanitární pomoci, ale logicky vlastně se průběžně ta potřeba té pomoci vyvíjí a určitě bude zapotřebí samozřejmě i nějaká psychosociální podpora a další pomoc.
5: Jedna Šumava, dvojí pravidla. Policisté budou dnes na Modravě upozorňovat turisty na rozdíly v pravidlech a zákonech, které platí na české i německé straně Šumavy. Zároveň doplní i další informace, jak se na horách chovat, říká policejní mluvčí Michal Šen.
12: Dále upozorňujeme na zabezpečení věcí, přípravu před túrou, správné parkování a bezpečný pohyb v krajině. Při akci také policisté společně se strážci vyrážejí do terénu, kde turistům rozdávají informační letáky, poskytují jim rady, mapy a kontakty na záchranné složky.
5: Jaká je situace na našich silnicích a dálnicích? Na D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 177 až do omezení u sjezdu na Bratislavu. Osobní auta se zdrží asi 20 minut, kamiony déle. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 popojíždí kolona od Středokluk z 5. kilometru do omezení před sjezdem na letiště. Zdržení je kolem 15 minut. Na Pražském okruhu čekejte velmi silný provoz v obou směrech před Ořechem. Směrem na letiště se auta zastavují u sjezdu na Písnici. Směrem na dálnici D1 je kolona už z dálnice D5 od Rudné z 5. kilometru. Obou směrně je zdržení víc než půl hodiny. Pomalu pojedete na Štěrboholské spojce. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to asi na čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy s přeháníkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 11. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

To byl anglický písničkář Jim Cosley. Nyní je 8 hodin a 11 minut. Podívejme se, co přinese čtvrtek 23. července. Vrcholí konference vyšších představených mužských řeholí v arizonském Phoenixu. Nad jejím tématem Zajedno v Kristu, komunitní život dnes, uvažuje papež Lev XIV. V dopise účastníkům. Americké řeholní představené povzbuzuje k pojetí komunitního života jako místo posvěcení, pozdroje a inspirace, svědectví a síly pro apoštolát. Na Karlovarském předmostí v Praze odhalí umělecké dílo Zpřítomnění. Odkazuje na bývalou dětskou nemocnici na Karlově, která musela ustoupit stavbě Nuselského mostu v roce 1971. V Berouně se chystá první otevřené setkání projektu Vydrž. Zaměří se na podporu rodičů, dětí a dospívajících s psychickými obtížemi, neurovývojovými odlišnostmi nebo jinými specifickými potřebami. V Holešově na Kroměřížsku pokračuje festival židovské kultury Hamakom. Dnes je na programu přednáška o uloupeném umění židovského obyvatelstva, komentovaná prohlídka bývalé židovské čtvrti, autorské čtení Markéty Pilátové z její nové knihy Arnoštova cesta a koncert skupiny Ostrava Klezmer Band. Kostel svaté Alžběty ve svatém poli nedaleko Dobříše bude hostit medžugorský modlitební večer. Herec Oldřich Navrátil jako místní rodák zprovozní v Třebíči nahrádku spolu s dalšími hosty první z 9 poeziomatů, které vyrostou na různých místech kraje Vysočina. Ode dneška má fungovat i poeziomat v Pacově. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zahájí výstavu věnovanou tvorbě výtvarnice Boženy Augustínové, která je známá především svou rozsáhlou a významnou textilní tvorbou. Varhaní festival Organum Olomoucensis nabídne od 18 hodin v kostele svatého Mořice v Olomouci vystoupení Tomáše Pindora. Koncert historické hudby s recitací Saši Rašelova Cesta do Jeruzaléma se dnes odehraje v kostele v Kájově na Českokrumlovsku. Je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. A v kostele Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují zazní 5. koncert festivalu Varhaní léto. Zdeněk Ryba zahraje na klarinet a Ladislav Šikut na varhany.

0: Hymna z srpnového celostátního setkání mládeže v Ostravě vychází z biblického mota akce Ježíšova apelu podle Janova evangelia. Odvahu, já jsem přemohl svět. Autorkou je bývalá pražská redaktorka Proglasu Lucie Pekárková. Studentka konzervatoře Jaroslava Ježka hraje na violončelo a na klavír a vystupuje v kapele Luisa, pro kterou také píše. Hymnu ostravského setkání natočila Schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera se solistkou Terezou Maximilián Marečkovou. Lucie Pekárková Proglasu přiblížila vznik skladby.
1: Zalívám čaj a do toho prostě. Tak přijď, Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš Pán Ježíš, jo. A teďka mě tohle úplně ze mě vyjelo, ta věta. A já už jsem jako slyšela k tomu tu harmonii. Tak jsem to ani nedozalila, běžím k tomu klavíru a tahle ta část prostě byla hotová. A říkám si, tyjo, to je fakt do takový jako dobrý, asi v pohodě. Tak jsem se pak snažila ještě složit sloky. To už jako bylo na díl, to už ze mě takhle nevyjelo. A refrén ten byl vůbec jako složitější. To si myslím, že jednoznačně bylo nějakým způsobem to boží řízení a že skrz mě použil jako prostředek pro to, aby to šlo ven. Jak říkám, Jesus chtěl, aby zaznělo a aby všichni jakoby slyšeli tuhle větu. Tak přijď, Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš Pán Ježíš.
0: Hymna už je v online zpěvníku pro scholy a noty lze stáhnout i na webu celostátní setkání mládeže.cz. Rozhovor naší redaktorky Adély Šimoníkové s autorkou skladby Lucií Pekárkovou uslyšíte na Proglasu premiérově 6. srpna.

Česká biskupská konference vydala aktualizovanou brožuru Katolická církev v České republice. První ze dvou hlavních částí shrnuje základní údaje o celosvětové katolické církvi. Druhá představuje Českou biskupskou konferenci, jednotlivé oblasti života tuzemské církve a její územní uspořádání, řeholní společenství a církevní hnutí. Text doprovází řada fotografií. Většinu pořídili fotografové spolku Člověk a víra. Publikace je dostupná v tištěné podobě a v elektronické na webu církev.cz.

Raz jedna z nocí, kdy koušou psi, svatý Jan Pasestín na návsi. Bůh si čte před spaním z diáře, cítím se tak relativní sám. Není kdo by zahřál polštáře, já ten pocit, pane, dobře znám. Tvůj vníž slyšet pukající rty,

to zadržím dech a srdce v dece zpomalý běh. Do tmy šetnu zbytky kuráže, tak je tu něco a odpověď nic. Samotou cpu dlaně pod paže,

To nám zpívala slovenská zpěvačka Siddy Tobias. Písničkářka Pavla Boučková a hudebník Petr Novotný spojili síly na společném albu Nedolomím. Písně stojí na propojení Novotného melodické hudby s poetickými texty Pavly Boučkové, které se dotýkají křehkosti mezilidských vztahů, vnitřní síly i hledání naděje. Komorně naděná nahrávka se pohybuje na pomezí folku a šansonu. Z tohoto alba se nyní poslechneme píseň Usnul jste ode mne vzdálený.

Prožíváme čtvrtek 23. červenec 2026 a nyní máme 8 hodin a 30 minut. Vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške, přeje vám krásné dopoledne. Máme svátek spolupatronky Evropy svaté Brigity a připomínáme si i svatého Jana Kasiána. Stovku by oslavil spisovatel a publicista Ludvík Vaculík, zakládající člen Charty 77 a zakladatel samizdatové edice Petlice. Odešel roku 2015. 23. července 2002 v kanadském Torontu začaly poslední světové dny mládeže se zakladatelem tradice, papežem Janem Pavlem II. 45. slaví dirigent Jakub Hruša a tanečnice a herečka Kristýna Boková. 50. je maďarsko-židovské šachistce mezinárodní velmistrině Judith Polgárové. 55. narozeniny slaví zpěvačka a houslistka Alison Krauss. O rok starší je provozní ředitel a jednatel Proglasu Jaroslav Vojtěch. 75. slaví Martin Gour, zakladatel a tvůrce repertoáru blické skupiny Depeche Mode. Svátek má Libor. K čemu vás na Proglasu můžeme pozvat také v odpoledních hodinách. Jednak to bude hit paráda v 16 hodin, kterou vás provede Milan Tesař. Maďarsko-řecká skupina Maybahar propojuje hudební tradice východního Středomoří, Balkánu i Maďarska a staví především na souře houslí a santuru, strunného nástroje a podobného cymbálu. A hostem pořadu, jak se vám líbí, v 19.15 bude spoluzakladatel souboru maďarský houslista Márton Kopčik, který přiblíží vznik kapely, její přístup k tradiční hudbě i plány na nové album. Rozhovor doplní ukázky z aktuálního alba Maybahar.

0: Studenti Pražského českého vysokého učení technického budou moci absolvovat praktickou část výuky na projektech v jihočeském klášteře Vyšší Brod. Spolupráce zároveň přispěje k obnově areálu, kde působí jediná mužská cisterciácká komunita u nás. Na podrobnosti se teď zeptáme tamního převora patera Justina Berky. Dobré ráno.
1: Dobré ráno z Vyššího Brodu.
0: Jak vznikla spolupráce s Českým vysokým učením technickým?
1: Tak především je to zásluha nově založeného spolku pro obnovu Vyšebrodského kláštera pod vedením profesorky Věry Adámkové a jejich spolupracovníků. A mimo jiné právě ona skontaktovala pana děkana Konvalinku, zda by jejich studenti u nás v rámci i jejich vzdělávání mohli prostě pomoct nám. A je to vzájemná pomoc. Oni se tady naučili něco. Ten klášter je z velké části ještě zdevastovaný. Už je to hotové dost, ale přesto potřebují opravu. A oni prostě nám budou vlastně pomáhat v tom projektování, v opravách. Takové kampusy v létě tady si můžou udělat v těch ubytovacích prostorách a tak dále.
0: Tak nám to trošičku popište, jak ta spolupráce vlastně bude probíhat.
1: Ta spolupráce bude probíhat v tom, že teďko budeme mít zasedání, že my vlastně jim načrtneme naše potřeby při obnově kláštera. A oni si to všechno projdou a zároveň vytvoří projekty, plány a na tu obnovu kláštera praktickou. Bude to spíš projektová práce, nebude to manuální nebo nějak tak. A tím vlastně budou poznávat i tady tu naši architekturu od gotiky až po secesi a budou vlastně mít možnost se naučit obnovovat to, co bylo zničené.
0: A které opravy kláštera mají v tuto chvíli asi největší prioritu?
1: Tak dost už je hotovo, jak jsem řekl, kostel, zaplať pánbu, a ubytovací prostory a hospodářské zčásti, ale samozřejmě teď nám leží na srdci obnova toho klášterního pivovaru z roku 1367, který jsme dostali bohužel tak zdevastovaný naspátek od státu, že to nám leží na srdci, obnova toho klášterního pivovaru. Je to nádherná technická stavba. Potom i teď obnovujeme takzvanou soudní budovu, to je bývalá prelatura. Jsou této barokní nádherné fresky, tak to se také obnovuje. No a potom dále vůbec ještě, jak tady máme ty usedlosti kolem kláštera, hospodářské, to jsou také krásné barokní stavby, bohužel úplně zdevastované státem. A to chceme všechno postupně obnovovat a to nám hodně jaksi pomůže, když nám právě vysoké učení technické pod vedením pana profesora děkana Konvalinky vypracují plány, projekty a to je veliká pomoc.
0: To říká otec Justin Berka, převor cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Moc děkujeme za rozhovor a přejeme požehnané dny, ať vám opravdu pomůže ta pomoc, kterou nabídne vysoké učení. Mějte se krásně.
1: Vy také a zveme všechny, kdo přijdou na Šumavu, aby navštívili náš klášter. Máme tedy nádherný ten relikviár Závišův kříž, je vystavený.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta,

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá barvá

0: Zájem o cykloturistiku ve Zlínském kraji roste. Více průjezdů kol za letošní první pololetí zaznamenal sčítač na cyklostezce podél Baťova kanálu. K hojně vyhledávaným patří i cyklostezka Bečva nebo nová přeshraniční cyklostezka Belvlava. Hovoří Petr Michalec z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.

0: Legendární brankář mistrů Evropy v Bělehradu 1976 Ivo Viktor dostal od nadace fotbalových internacionálů elektrické vozítko, má totiž problémy s pohybem. Předání se uskutečnilo v areálu jednoho z nejstarších klubů ČAFC Praha.
1: No tak vidím tady spoustu známých, bohužel radši, kdyby to nebylo kvůli mě a mé nohou. Ale je to tak, život je dál, 84 roku mám a něco tady, ty moje nožky dožily. Hlavně teď, aby sloužil na tom vozejku, doufám, a hlava, aby sloužila.
0: Řekl Ivo Viktor. U předání vozítka pro něj byli včera další bývalí reprezentanti Antonín Panenka, Jan Fiala, Ivan Hašek, Tomáš Skuhravý a Vladimír Šmicr, nebo hokejista Jiří Hrdina. Připomeňme, že Ivo Viktor se výrazně zapsal do dějin československého fotbalu. V roce 1976 pomohl reprezentaci k titulu mistrů Evropy, je trojnásobným mistrem ligy s Duklou a s pětinásobným držitelem ocenění fotbalista roku. V prestižní anketě Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu Evropy v roce 1976 byl třetí.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

už je 9. hodina, vy posloucháte Proglas a na jeho vlnách vás zdraví Daniel Blažke ve čtvrtek 23. července. Nyní vám nabízíme reprízu pořadu z roku 2023, který jsme natočili s misionářem Jaroslavem Vracovským během jeho pobytu v Česku. Rozhovor vedl Pavel Smolek.

0: Přestože fyzicky neopustíme prostory našeho pražského studia, vydáme se na dalekou cestu. Navštívíme Mongolsko, kde můj host působí v malé farnosti svaté rodiny v Šovol. Vítám u mikrofonu saleziána patera Jaroslava Vracovského. Dobrý den.
1: Dobrý den, sajn bajno, jak se říká v Mongolsku.
0: A vám příjemnou poznávací cestu a nerušený poslech přeje Pavel Smolek. Jak dlouho působí čeští saleziáni v Mongolsku?
1: Tak český salezián jsem tam jediný. Působím tam tak od roku 2015-16. Jinak jako saleziáni tam působíme už 21 roků. Takže já nejsem ten pionýr, ale jsem jeden z mnoha, protože komunity dneska misijní se nestaví, jako by, že by tam byl jenom jeden národ, ale rovnou jsou mezinárodní z různých kontinentů se složený.
0: Takže kromě vás jsou tam ještě saleziáni z jiných zemí a z kterých?
1: My patříme pod Vietnam, takže tam jsou 3 Vietnamci, pak tam máme jednoho Číňana z Hongkongu, 2 spolubratry z Jižní Koreje, Východní Timor, Indonésie, Polsko, no a pak ještě máme jedno z Latinské Ameriky, no a Česká republika taky přítomná svým zastoupením.
0: A proč jste se stal misionářem právě v Mongolsku?
1: No to jsem si nikdy nemyslel, že to tak nastane. Já jsem se tu věnoval v Praze vlastně misijnímu dobrovolnictví, že jsem přes 10 roků tady vlastně vysílal, připravoval misijní dobrovolníků do různých koutů světa. No a pak před 10 lety přišel papež František, ten misijní papež, že? S tím Evangelium Gaudium. Jo, vyjdeme nabídnout Krista všem. A do té doby jsem si říkal, tak přece misie máme v České republice, tak kam bychom chodili. No ale ono to není tak, ono to je vlastně obousměrka ze všech možných stran. Takže přišlo to vlastně takový boží povolání v tom povolání a napsal jsem hlavnímu představenému dopis. On nám každý rok píše, že hledá taky dobrovolníky mezi saleziány do různých těch potřebnějších míst. No a říkal jsem, pokud někde může být nějaké potřebnější místo než Česká republika, tak proč se mu vyhýbat? No a on mi nabídl vlastně Mongolsko. Takže tak jsem se dostal bez plánu, bez, že bych chtěl do Mongolska, tak ne, to byl právě taková jedna z potřebných zemí, kam mi hlavní představený poslal.
0: A proč je to potřebná země?
1: Don Bosco snil o Mongolsku. Jo? My známe ten sen v 9 letech, který měl, kde mu krásná paní naznačila to budoucí působení. Ne bytím, ale láskou si získáš tyto mé přátelé, a ty vlci se měnili v ovečky. No tak na sklonku života měl jiný sen, misijní sen, nebo i sny, a jeden z nich je zachycen v Barceloně, v provinciální kapli, kde ta pastýřka se mu znovu zjeví a ukazuje budoucí působení saleziánů od Santiago přes Kalkatu až do Pekingu. No ten obraz vypadá jako mongolská taková jedna vyvýšenina okolo Don Boska děti, no a rozlehlé stepy pod kopcem. Takže Don Bosco snil o příchodu saleziánů do různých koutů světa a ta Čína byla i v jeho snech a Mongolsko je vlastně tak jakoby hodně s Čínou spojené, i když se od ní svým způsobem distancuje, tak věříme, že jsme součástí snu Dona Boska a že kdyby se obrátila Čína, tak se vlastně obrátil svět jako kdysi, když končila Římská říše a Frankové přijali křesťanství, no tak by to byl taky podobný světový zlom.
0: Vy už jste ukázal, že umíte mongolsky. Je potřeba znát jazyk země, kde působíte?
1: No to je vlastně velmi důležitý. Bez jazyka se tam člověk nedomluví. Vstupenkou do Mongolska je angličtina, protože ta církev v Ázii mluví anglicky převážně. No a pak ten druhý jazyk, tak je nutný se učit mongolštinu, protože nikdo vlastně z těch lidí tak moc jiný jazyk, kromě mongolštiny, neumí. Ti, co studovali ještě za Sovětů v Rusku pár let, tak trošku rusky ještě umí. No a jinak angličtina, dneska se učí angličtina, ale není tak moc lidí, kteří by uměli anglicky. Je to ještě horší než v České republice, takže bez mongolštiny se k těm lidem nemůžeme přiblížit a něco jim srozumitelně, nebo aspoň nějakým způsobem se snažit říct. A k tomu je potřeba dodat, že ten křesťanský jazyk, katolický, v mongolštině teprve vzniká, protože ta tradice je úplně jiné náboženské tradice jsou v Mongolsku, k tomu se možná ještě dostaneme.
0: Jak moc pro Evropana, pro Čecha je složité naučit se mongolštině?
1: O, tak to patří mezi jeden z nejtěžších jazyků, podobně jako čeština. Mám takový dojem, akorát čeština patří do rodiny slovanských jazyků, mongolština do rodiny altajských jazyků. Jo, takže říká se, že ti, co umí korejsky, jo, Korejci, že se učí snáze, že ta gramatika je podobná, ale no, ti, co se měli jenom anglicky, tak to může být těžké. My máme aspoň to časování, skloňování, to v angličtině nemají de facto. V mongolštině taky cosi takového je, a pak tam jsou ještě další gramatické tvary, které my neznáme. Nemluvě o fonetice, předních, zadních hláskách a tak dále. Takže patří to mezi těžké jazyky a nutno říct, ten první misionář katolický v novodobé historii, Venceslav Padilla, tak za 25-26 let svého působení se dobře mongolsky nenaučil a měl vždycky překladatelku, když kázal.
0: A jak si myslíte, že umíte mongolsky vy dneska po těch letech?
1: Když potkávám lidi na ulici nebo na trhu, jak říkají, je, bílej a mluví mongolsky, tak dobře, kde jste se to naučil? No a někdy zase, jo, mnozí říkají, že taky nerozumí z těch našich pracovníků, tak někteří nám rozumí cizincům lépe, že jsou zvyklí na ten náš přízvuk a i tuší, co chcem asi říct. No a někdo zase nechce rozumět, tak nerozumí. Mm-hmm. Takže je to možné, je to proces vlastně dlouhodobý. Já jsem sám, a dneska je to taková podmínka, že se první dva roky studuje především mongolština. Ti první misionáři na to neměli čas, že museli vlastně všechno rozjíždět a sloužit těm nejchudším. A dneska je to takový jako, jo, že ty první dva roky. Takže jsem sám studoval v Darchanu dva roky mongolštiny. Jeden žák, tři učitelky. Takže tisíce hodin a tisíce kartiček a tak dále. Takže to byla dřina.
0: Vy už jste nás mongolsky pozdravil, ale mě by zajímalo, mohl byste třeba kousek odčenáše v mongolštině, šlo by to? Vy jste říkáte, že se ten církevní jazyk teprve vyvíjí, tak třeba jenom pro zajímavost pro posluchače.
1: Třeba Tingir dich icik mine, tanenir aldar ilchim der bach boltuge. Tingir dich icik je otec. Tingir je nebe, dich je vlastně na. Oni mají záložky, my máme předložky, tak jenom i tady v tom krátkým jako začátku odčenáš, tak je vidět, jak to vlastně mají přeskládaný, nebo jak my to máme opačně, než v centru světa Mongolsko.
0: Proč je Mongolsko centrum světa?
1: Já mám pocit, že to je i etymologicky význam toho slova, ale nechci tady zmást posluchače, takže je lepší si to ověřit, ale Mongolové se cítí tím, že mají Čingischána, dobyli, vlastně vytvořili největší říši světa, tak se cítí pořád jakoby vnitřně, jakoby mají takovou vnitřní hrdost. A patří určitě do střední Asie, takže ta naše Evropa je taková jako poloostrov Asie, takže už jenom z toho pohledu, jako my Češi říkáme, my jsme vlastně ve středu Evropy, srdce Evropy, tak i jenom z toho důvodu bych věřil, že i kdyby to nebylo etymologicky přesně, takže se můžou cítit takový, že jsou ve středu světa, protože jsou ve středu Asie. To je nakonec největší kontinent.
0: Ano, takže z jejich pohledu Evropa je kdesi na okraji. Já jsem říkal, že působíte v malé farnosti svaté rodiny v Šovo. Můžete nám ji představit?
1: Ta farnost svaté rodiny v Šovo je to vlastně taková periferie Ulanbátaru. Kdybyste si představili Ulanbátar, podíváte se na mapu, vidíte, že to je vysoko 1400-500 metrů nad mořem, okolo hory 2200 metrů. No a to tady tím městem protéká posvátná řeka Tol. A kdybyste šli po proudu, tak dojdete právě do té vesnice Tol Tozgon, nebo jak se lidově říká Šovo fabrik. To Šovo znamená ptáci, že tam byl vlastně za totality takový jakoby slepičárna. Jo, vajíčka a tak dále, do dneška je tam jednoduchý koupit vajíčka a slepice máme dost často na jídelníčku. Jo, protože jsou dostupný, zvláště ty už jakoby vynošený, který tam jsou velmi levný pak. Takže to je od centra Ulanbátar, je to tak 30 kilometrů a je to vlastně i směrem na letiště nebo i k tomu novému letišti, které tam je. V Ulanbátar je spousta nových budov, paneláků, s tím bohužel i hodně otrávený vzduch 30krát nebo 70krát překročené ty limity, Nicméně se to lepší, bylo to možná 150krát. No a to šovujem vlastně za těma horama. Podél té řeky taky se dá. A je to taková periférie Ulan-Bátaru, jezdí tam ještě příměstská doprava. Za hodinku tam můžete dojet za 4 nebo za 5 korun v přepočtu jízdenkou na městskou hromadnou dopravu, nebo se tam dá jet autem, nebo já jezdím rád na kole.
0: Ano, k tomu se dostaneme. Kolik tam žije lidí?
1: V tom Šovu může být tak 3-4 tisíce obyvatel, ti, kteří jsou víceméně na cestě do Ulan-Bátaru, ale ještě nejsou schopni se v něm usadit. Takže tam se lidi protáčí, točí se tam, jsou tam nějaký stálice, ale mnoho těch dětí, co tam bylo, tak už se přestěhovali do města, nebo jiní zase přichází noví, kteří tam před 3 lety nebydleli. No a v té vesnice, to jsou víceméně centrum obce, tam je škola, malenká nemocnice nebo poliklinika, místní úřad, pak tam máme vlastně nové středisko Don Bosco, něco jako družina nebo i oratoř. A pak to jsou okolo takové jurtové čtvrti, kde mohou být kromě jurt i takové malé domečky. No a v jedné z těch čtvrtí pak máme vlastně kostel svaté rodiny. To je zhruba 1,5 km od centra té vesnice. Je to vlastně na kraji řeky. A no, je to vlastně velice krásné místo, kde se dá oproti Ulan-Bátaru vyjet nebo se projet i na kole. S dětma se dají dělat různé aktivity, ani bychom se museli bát velké dopravy, protože tam maximálně projede nějaký kůň nebo lidi s trakárkem, kteří jedou pro vodu ke studni.
0: Říkal jste, že v té vesnici, v tom předměstí Ulan-Bátaru žije asi 3-4 tisíce lidí. Jak je velká vaše farnost? Kolik navštěvuje lidí váš kostel?
1: Tak ta naše farnost je malinká. Bylo tam pokřtěno za těch 20 let historie farnosti, nebo té misijní stanice předtím, než to byla farnost, asi 70 katolíků. Mnozí byli zaměstnanci, jo, že vlastně ta farnost vykonávala nejenom jako tu duchovní službu, ale pomáhala vlastně i sociálně. Byla ta služba, servis vlastně pitné vody, že tam máme farní studnu, kam lidé jezdí. Pak to byly i zemědělské projekty, jo, vzdělávací projekty. Ty sestry, které tam působily před námi, tak měly i pekárničku, obchůdek Ulan-Bátar, mnoho dalších věcí. Řada těch věcí s odchodem sester vlastně zbankrotovalo. A my jsme tam přišli až po letech, kdy se tam 3-4-5 let nedělo nic, jenom tam sám biskup jezdil a hledal, komu by to mohl svěřit. Tak je to svěřil nám, Salesiánům, a my jsme tam začali pomalinku znovu jakoby obnovovat ten život. Takže bylo pokřtěno 70 katolíků, někteří z nich odkočovali, někteří se odstěhovali do toho Ulan-Bátaru, jak jsme o tom mluvili, že to je taková vlastně předstanice, než se usadí ve městě. Někteří zemřeli, někteří jeli za prací, do Koreje se hodně jezdí nebo do jiných zemí. A někteří tu víru měli takovou jakoby neúplně pevnou. Takže z těch 70 nám tam zůstalo třeba 15-20 katolíků, z nich třeba polovina chodí pravidelně do kostela, ale tím, že jsme mladíčká církev celkově, 30 let křesťanství v Mongolsku jsme slavili v roce 2022, no tak tam je spousta nepokřtěných, hledajících dětí, mladých lidí, kteří tam přichází nejenom kvůli té duchovní službě, ale i kvůli různým aktivitám, kterých v té vesnici na periferii Ulan-Bátaru tak moc není. Takže říkal jsem si, když jsem tam přišel do toho všeho, že to bylo nádherné, děti přišly ze školy, přišly na faru, napsali si nějaký úkol nebo si přečetli kousek knížky. A pak jsme měli v 15:30 mši svatou odpoledne a nenásilně se připojili, i když nebyli pokřtěné. Přišel i ten jeden dědeček nebo pár starších lidí, ta první generace, co byla pokřtěná. A pak jsme měli basketbal, tradiční basketbal, nebo jízdu na kole, takové různé lekce, nebo jsme hráli stolní hry a tak dále. Tak to bylo vlastně takový nenásilné, takový kontakt s dětmi, který mnozí obdivovali a říkali, tyjo, tolik dětí vám sem chodí, to musíte mít fakt velkou důvěru u rodičů. A věřím, že je to tak, no, že tam i ty sestry udělali velké dobro a my se snažíme pokračovat v mnohem skromnějším měřítku, ale možná proto ještě jakoby víc nasazeně v těch skromnějších podmínkách a ekonomických těžkostech, které vlastně s tím covidem a ekonomickou krizí přicházejí.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor se salesiánem paterem Jaroslavem Vracovským, který působí v misii v Mongolsku. Vy jste řekl zajímavou věc, že křesťanství do Mongolska přišlo před 30 lety. Je to opravdu tak? Nebo nebyli před vámi žádní misionáři?
1: Křesťanství přišlo do Mongolska už mnohokrát. Ještě před Čingischánem, tak jsem tam nestoriánské křesťanství. Pak za Čingischána nakonec a těch chánů, tak tam byla více méně náboženská svoboda, když respektovali tu politické uspořádání. Pak tam i na konci 19. století byly určité pokusy misionářů právě té kongregace CICM. Nicméně to všechno zmizelo skoro bez stopy. A ta novodobá historie po 70 letech totality komunistické, Mongolsko byla druhá komunistická země hned po Sovětském svazu, tak od toho roku 90, kdy byla demokratická revoluce, tak se otevřelo světu. Přišli křesťanští misionáři z různých denominací. A pak v roce 1992 na pozvání mongolské vlády i ta první skupinka katolických misionářů pod vedením Venceslava Padily. Takže začínalo křesťanství mnohokrát. Mnohokrát vlastně rychle jakoby, úplně jakoby zmizelo. No a teď uvidíme, jak to bude teď. Vnímáme, že to je taky velmi křehká situace. I když mezi Ruskem a Čínou je to jakýsi takový demokratický ostrůvek v tom světě a i přes mnohé těžkosti, tak přece je to takové země otevřená misionářům.
0: A jak je tedy dnes v Mongolsku rozšířené křesťanství a potažmo třeba katolická církev?
1: Tak křesťanství se od toho roku 90 začalo šířit velmi rychle. Ty studie především protestantských

0: 2500, nicméně těch protestantů, všech možných křesťanských sborů a tak dále, to bych hádal, že může být 50 až 100 tisíc, možná i 200.
1: No takže na to, že v Mongolsku žije přes 3 miliony lidí, tak to je docela hodně.
0: No, jakoby je to pomalinku, jo, roste, ta půda je úrodná a ty možnosti hlásání radosti evangelia, tak přece jenom jsou, i když mají své těžkosti, ale je to možné.
1: Je jasné, že, a vy jste to vlastně teď naznačil, že ta kultura v Mongolsku je úplně jiná, než na jakou jsme zvyklí. Ty tradice jsou úplně jiné. Jak právě lidé tedy přijímají zvěst evangelia a co jim to říká?
0: Lidé jsou víceméně otevření. Otevření tím, že prožili 70 let komunismu, tak byli vykořeněni hodně ze svých tradic. Jo, země tradičně šamanistická po tisíce let, že ty lidé vlastně žili velmi těsně s přírodou a tím vlastně i nehostinnou přírodou, nehostinným klimatem, tak věděli, že si nepomůžou sami, že museli vždycky doufat v nějakou pomoc nadpřirozenou, proto v každé té kopci, hoře a tak dále měli jakýsi mohyly ovo, tomu říkají, kde uctívali ty místní bohy. K šamanismu se přidalo buddhismus před pár staletími a i když po těch počátečních jakoby nepokojích a jakýchsi bojích, tak se víceméně jakoby ta země stala buddhistickou. No a křesťanství, někdy říkají, je to takové nové náboženství, my ho to vlastně moc nechceme. Na druhou stranu vidíme, ty kořeny jsou hluboké a tím, že ta země je otevřená, tak jsou víceméně otevření i pro evangelium. A přesto, jo, komunistický útlak, šamané a buddhisté byli více pronásledování, skoro bych řekl, než katolíci v Čechách. Takže tekla hodně krev buddhistických mnichů a jakékoliv náboženství, vždycky to dominantní, tak komunisté pronásledovali. Takže mnoho těch věřících je tam, samozřejmě buddhistů, šamanistů, ale je tam ještě větší množství jakoby praktických ateistů. No a i skrze tu nomádskou mentalitu a jakousi bídu, tak oni jsou otevření pro jakékoliv nové pastviny, kde může něco přijít. Takže samozřejmě, kdyby byla jenom duchovní aktivita, nepřijde mnoho lidí do kostela. Ale tím, že jsou okolo různé programy, sociální, pomoc, podpora těch nejchudších, jakýsi výživové programy, že i pomši svaté v neděli, tak dáváme všem, co přijde, jakousi polívku, nebo co se dá, někdy i něco lepšího. Tak to je něco, co ty lidi přitahuje, co jim pomáhá vlastně v celkovém rozvoji. A my samozřejmě, jak to říkal Don Bosco, těžko hlásat evangelium někomu, komu kručí v žaludku. Těm dětem stále kručí, tak se snažíme aspoň to malinko, no, už nejsme schopni, tak jako sestry, které tam byly před náma, ale aspoň malinko vnímat ty potřeby lidí okolo nás a podle těch našich možností pomáhat. A k tomu samozřejmě především ukazovat Pána Ježíše, který tam kvůli ním přichází a je sympaťák a stojí za to jemu taky svěřit život. A není to něco, že by to bylo úplně proti té mongolské kultuře, ale naopak se to doplňuje. Jo, že proto jsou ty komunity mezinárodní, misijní komunity, aby jsme tam netahali jenom panu Marii s Čenstochovskou, nebo pražské jezulátko, nebo nevím co, ale abychom mohli inkulturovat a vidět, že v té bohaté kultuře Bůh už dávno působil a skrze to, že oni vnímali vlastně podobně jako svatý František z Assisi, kázal ptákům, rybám, takže i oni vnímali, že to nejsou jenom kameny, jo, že to Bůh je ve stvoření, že tam nějak působí a působí i v jejich životech a oni ho hledají a pak nachází i útěchu, porozumění vlastně svému životnímu příběhu skrze světlo evangelia. Takže jsou otevřeni, no a dneska ten nový pan biskup, kardinál Giorgio, tak byl už jako kněz, jako farář v Arvahel otevřený mezináboženskému dialogu. Takže i v tom původním hlavním městě Čingis Chána, Charchorim, tak založil Centrum mezináboženského dialogu. Velmi v něm pracoval, ukazoval i ty historické kořeny křesťanství v Mongolsku. No a minulý rok byl s buddhistickými mnichy na audienci u papeže. A den na to se dozvěděl, že ho papež jmenoval kardinálem. Takže určitě mezináboženský dialog a respekt jedni ke druhým je velmi důležitý, ale já jsem se nikdy nesetkal s žádným nepřátelstvím.
1: V našich zemích platí, myslím,

0: Od času Marie Terezie, že lidé by měli do kostela dojít nejpozději za 1 hodinu pěší chůze. Jak je to se vzdálenostmi v Mongolsku?
1: Tak Mongolsko je 20krát větší než Česká republika. A samozřejmě Marie Terezie ani Josefa II. Tam naštěstí nebo na neštěstí neměli. Takže samozřejmě pro Mongoly je ta situace úplně jiná. Ta síť kostelů, farností je nesrovnatelně řidší. No a ten biskup Václav říká, já jsem začínal v tom roce 92, tam nebyl žádný katolík, jenom pár mezi cizinci, mezi diplomaty a tak dále. Tím, že ta země byla v ekonomické krizi po rozpadu sovětského bloku, který předtím Mongolsko dotoval, tak jsme začali pomáhat těm nejnůznějším, tahat děti, ulice z kanálů, kteří tam byli v těch mrazech minus 40-50 zalezla, aby nějak přežili noc. No, združené v Ganzích, tak budovat pro ně sirotčince, domy pro děti, ulice a mnoho dalším lidem. Takže pomáhal a ukazoval postupně nejenom Ježíše, který dává chleby, ale Ježíše, který zve k následování a že je krásné s ním prožít život a být jeho učedníkem. No a tak pomalinku se katolická církev začala rozšiřovat. Začala někde v nějakém hotelovém pokoji, kde tam byly ty první bohoslužby. Pak se podařilo vybudovat i takovou budovu jako biskupství, kde byl větší sál. No a nakonec se podařilo před 20 lety postavit jakousi velkou katedrálu. Dneska v Mongolsku je asi 8 farností, z čehož polovina v hlavním městě. No a kromě hlavního města, tak je katolická církev přítomná Darchanu, to je 220 kilometrů na sever, tam máme jako seraziánskou farnost. Pak kousek vedle v Erdenetu, taky průmyslové městě na severu Mongolska, no a v Arvaher, kde působil ten Father Giorgio, než se stal biskupem, a do dneška tam je farnost, ne seraziánská, ale konzoláta misionáři tam slouží. Takže z 22 aimagů, jak se říká, těch krajů, tak jsme v podstatě jenom asi ve třech. Takže malinko. Do kostela někteří lidé musí opravdu jakoby chodit daleko, anebo i se učit žít z víry jiným způsobem, než jenom tím, který jsme se to tady naučili my za Marie Terezie.

0: Na Proglasu stále posloucháte rozhovor se Salesiánem paterem Jaroslavem Vracovským a hovoříme o jeho misii v Mongolsku. Vy jste mi říkal, že máte u vás v Šovo postavený kostel, ukazoval jste mi obrázek, on vypadá jako jurta. Jak se vám povedlo tam vybudovat kostel?
1: No, víc jak 15 roků tam byl kostel jurta. Jako v mnohých jiných místech, všechno je v jurtě, mateřská školka a různý další věci. Takže i všeho byl kostel v jurtě, nádherná atmosféra. Nicméně velmi těžké jakoby ohřívat. My jsme zvyklí v Čechách, že kostely jsou vymrzlé. To je rozdíl, v Mongolsku musíme v kostelech topit, takže v jurtě jsou vždycky kamínka, takže tam se zatopilo, bylo to docela levné zatopit uhlím nebo tím trusem, vyhřát tu jurtu kostel. Nicméně mnoho farníků toužilo potom mít pevný kostel. Jako ty Izraelité měli ten stánek úmluvy a toužili mít ten chrám. No tak vzpomínám toho našeho 85-letého dědečka, který říkal, já o tom sním, že tady budeme mít kostel, že nám ho biskup vysvětí. A díky dobrodincům převážně z Hongkongu, tak se podařilo vlastně sehnat prostředky a vybudovat před 2-3 lety kostel. Sice ještě nebyl vysvěcen, ale už byl zkolaudován po jedním dvou letech kvůli covidu takovým prodlouženým zpomaleným procesům. A teď čekáme, až už máme biskupa, už se dá něco dělat, už je kostel zkolaudován, takže těšíme se na svěcení. Možná bude za měsíc, za dva, jo, během toho roku 2023 letošního roku, tak věříme, že se kostel podaří oficiálně vysvětit. Přestože není vysvěcen, tak nám biskup dovolil ho používat, jako by vysvěcený byl.
0: Zajímavé informace o vaší misii v Mongolsku najdou posluchači na stránce dbmongolia.org. Mimo jiné jsou zde dopisy, které píšete a které si zde každý může přečíst. Co se v nich snažíte sdělit především?
1: Já v těch dopisech se snažím ani ne tak úplně popsat celou tu naši misii, ale spíš jako to, co dělám z toho svého osobního pohledu. No a udržet nějaký kontakt tím, že to je v češtině, což je takový netradiční jazyk z toho pohledu světového, tak udržet jakousi takovou vazbu s Českou republikou a s mnoha lidmi, s kterými jsem tady byl v kontaktu, i těma bývalýma dobrovolníkama nebo případně lidma, které by zajímalo o Mongolsku něco víc a o té nejmladší misi, jedné z nejmladších misí na světě. Takže je to spíš takový jako pokus udržet aspoň minimální kontakt s Českou republikou, s přátelema tady z Čech a ukázat, že ten svět, jak funguje třeba rozdílně. No a říkám, spíš to píšu toho ze svého jakoby osobního pohledu, než nějaké objektivní zprávy z Mongolska a z té naší misie. Ty tam jsou pak spíš v té anglické verzi, no nebo v mongolské. Je to třijazyčné, takže nezvyklé, že tam je český jazyk, že? Ale angličtina a mongolština a ty články jsou většinou příspěvky rozdílné.
0: Já jsem tady viděl i vaše vánoční video z loňského roku, kde jste jel na kole do farnosti. A myslel jsem si, že to je proto, že třeba nemáte peníze na automobil, ale pak jsem z vašich stánek zjistil, že jste nadšený cyklista.
1: Tak, cyklistika, jo, to je něco, co mi baví, ale není to jenom, jo, když se jede minus 35, tak už to není tak velká zábava jezdit na kole. Nicméně je to třeba z toho našeho centra vesnice, kde máme komunitu, jo, v tom centru Šovo, ten 1,5 km, 2 km do kostela, dá se jít pěšky, dá se jít na kole, dá se jít různým způsobem, dá se jít případně i autem, kdyby člověk něco vezl. Pro mě i z ekologických důvodů, zdravotních důvodů a tak dále, tak já dávám přednost tomu kolu, je-li to možné. Když je léto nebo teplejš, na jaře, na podzim, tak jezdívám i třeba 40 km, jo, do toho centra Ulan-Bátor ze Šovo nebo do té naší mateřské komunity přímo v Ulan-Bátoru, kde je taky ta učňovská škola Don Bosco. Ale to v zimě, když je minus 40, tak těch 40 km nejezdívám. To spíš jenom po Ulan-Bátoru nebo potom Šovo, ale přímo tu spojku celou. To by bylo docela drsný, ale možný.
0: Když jsem se také díval na vaše stánky, jak tam v rámci aktuálního dění byla akce nazvaná Notebooky pro Mongolsko. Co je to za akci a jak je třeba důležité právě ta výpočetní technika pro ty mladé lidi?
1: No, my jsme viděli, že během covidu, tak tam byl v Mongolsku dvouletý lockdown, de facto, no, téměř bez přerušení. Už v lednu 2020 tak se školy zavřely, kostely zavřely. Ačkoliv ten vir se začal šířit až 10 měsíců poté, už všechno bylo zavřené. Pak se na chvilku v září 2020 asi na chvilku otevřeli na měsíc na dva školy, než se začal šířit ten vir a pak se ten lockdown ještě zpřísnil. Takže de facto 2 roky ty děcka se nic nenaučily. A tím, že jsou v jurtách a tak dále, tak i ta online výuka samozřejmě jak ze strany učitelů byla problematická, tak i ze strany dětí. Takže děti se spíš naučily víc kočovat, pastevectví nebo i počítačové hry jakoby na mobilech, než aby jakoby se posunuli ve svým vzdělávání, základním vzdělání. Tak jsme viděli, že ty notebooky můžou pomoct ve vzdělávání těch dětí a i v té online výuce a naopak učit je, tím, že jsem elektroinženýr, tak jsem schopen i ty starší notebooky opravit, jo, repasovat je a udělat je použitými, udělat takovou mobilní učebnu případně a učit ty děti. Už jsme učili i na těch velmi starých počítačích Scratch, programování nebo základy grafických programů, jak psát, uložit soubory a tak dále. Takže to vidíme. Podařilo se nám sehnat firmu, která nám slíbila zadarmo dopravu notebooku do Mongolska. První várko se nám podařilo dopravit už před měsícem. No a teď tím, že jsou další lidé, kteří nabízí své notebooky, tak připravujeme takovou další zásilku notebooku do Mongolska. Jsme vděční, jo, že to, co už lidem neposlouží, tak ještě dětem v Mongolsku posloužit může.
0: A vůbec podpora misí v Mongolsku. Vy jste říkal, že třeba váš kostel v Šovo zaplatili dobrodinci z Hongkongu. Jak je důležitá ta podpora těch misí?
1: Bez podpory bychom nebyli schopni vůbec nic udělat. No, ta misie začala s velkou podporou hlavního představeného a vlastně donedávna ta podpora trvala. Nicméně s příchodem covidu tak ty priority, jo, i pro kongregaci salesiánskou světově, tak se změnily a bylo velmi problematické vlastně pro ty naše představené táhnout, jo, máme asi 80 zaměstnanců, střední škola v Ulan-Bátaru, jakoby učňák, 3letej, zhruba 300 žáků, pak tam máme dětský domov, dneska ne 100 dětí, ale kolem 20 dětí, ta situace se zlepšila, pak tam máme různé ty družiny do školování a tak dále v Ulan-Bátaru, Darchanu farnost, farma, středisko mládeže. Sám jsem tam zaregistroval v oratoři 800 dětí za jeden rok. No a v tom všeho máme taky malinkou farnost, farmu a tu družinu začínající středisko mládeže, tak tam se taky nás točí desítky lidí, možná stovky. Tak toto všechno tahnout, těch 80 zaměstnanců, není jednoduché. A ty dary, které přicházely z Hongkongu od přátel Father Paula nebo z Jižní Koreje, tak samozřejmě jsou limitované. A to, co bylo našetřeno, nám pomalinku už bylo snědeno, abychom podpořili ty rodiny těch učitelů, našich pracovníků, i když během toho lockdownu nemohli tak moc dělat, ale udržet ty týmy a jejich rodiny při životě. Takže to je jedna z výzev, udržitelnost, kudy se hýbat dál. Přichází i dárci z České republiky, dlouhodobě ještě před mým příchodem už byla spolupráce diecézní charity Litoměřice, jo, pro mongolské projekty do Naboska. No i skrze vlastně tu moji přítomnost, tak přichází i různé další dary. Nicméně pro nás Salesiány v České republice, je nutno říct, Mongolsko není prioritní zemí. Jo, máme prioritní zem Bulharsko. Tady ty naše střediska a tak dále, jako provincie, jsme relativně chudí v rámci společnosti i katolické církve. Takže žádné velké podpory do Mongolska posílat vlastně jako Salesiáni čeští nemůžeme, protože těch zodpovědností přímých máme mnohem víc. Nicméně, kdo touží podpořit katolickou církev Salesiány v Mongolsku, je to možné. A jak to udělat, je i na webových stránkách právě dobomongolia.org.

0: Stále posloucháte Proglas a rozhovor s paterem Jaroslavem Vracovským, který je misionářem v Mongolsku. Pojďme si teď říci ještě něco krátce o té zemi samotné. Vy už jste říkal, že Mongolsko je asi 20krát větší než Česko, že je zde necelých 3,5 milionu lidí. Z toho, co jste měl možnost poznat, co byste o něm řekl, jak byste ho představil posluchačům?
1: Když jsem tam poprvé přiletěl v říjnu 2015, tak to už bylo všechno odkvetlé, zeleň žádná. A z toho letadla jsem koukal a říkal, teď tady je samá poušť. To jsem nevěděl, že to jsou stepy. Já říkal jsem, kde jsou stromy? Jo, a na poušti, polopoušti, ani na stepích stromy prostě nehledejte. Jo, ty jsou pak v tajze, nebo samozřejmě jsou tam i určité oblasti, kde můžou být stromy, ale jako máme v Praze nebo v mnoha místech v České republice krajinu velmi rozmanitou, tak taková krajina v Mongolsku není. Jo, je tam spíš taková velmi jednotvárná krajina, jo, stepní říše se někdy říká. Takže nekonečné jakoby louky nebo lány, kde roste převážně jenom ta tráva. Může být i zemědělská oblast, může být i nějaký políčka. V posledních letech se snaží i mongolská vláda podporovat výsadbu nových stromů. Ale to klima má vlastně velmi málo vláhy. Jo, v poušti málo prší, v polopoušti trošinku víc, na stepi taky tak moc ne. No a pokud se dělá zemědělství nebo i u nás, tak my máme vodu z hlubokých vrtů. V té naší farnosti máme vrt kolem 50 metrů. Na farních polích ten vrt jsme dělali loni 100 metrů. Bohužel voda nebyla. Letos se dělalo 110 metrů a už se lidi radovali, jo, kousíček vedle, že přece jenom voda vytryskla. Takže i na pěstování brambor se musí zavlažovat takhle z hlubinných vrtů. Takže krajina naprosto rozdílná, klima naprosto rozdílný, větší extrémy, než jsme zvyklí v České republice. A Ulan-Bátar, město plné smogu, nových a nových vyšších domů, vysokých domů, bez ladu a skladu. Napak jurtové čtvrti okolo, takové jakoby černý puntík na Mongolsku, ale Mongolsko většinou ten nomádský život, stepy, stovky kilometrů jedete a vidíte jenom jurty, jako malé vesničky, stáda okolo a de facto nic. A to je na tomto nádherné.
0: Vy jste říkal, že to klima v Mongolsku je poměrně drsné. Sám jste říkal, že minus 30, minus 40 v zimě není žádná teplota. Lze pozorovat třeba v Mongolsku dopady klimatické změny? Projevuje se to tam nějak?
1: Projevuje se to. Bohužel se to projevuje, že se pouště rozšiřují a ubývá vlastně těch pastvin. Ubývá pastvin, lidé se stěhují víc do města, hledají obživu jiným způsobem než tím kočovným pastevectvím, i když samozřejmě kočovné pastevectví stále je na denním pořádku pro aspoň milion Mongolů, odhaduju. Takže projevuje se to, no. Ty lidé zažívají velké problémy skrze to stěhování, skrze vlastně rozbití. Něco jako za průmyslové revoluce bych řekl v Evropě, v tom 18. 19. století, tak Mongolové zažívají stěhování do hlavního města, že v tom roce 1990 bylo Mongolů 2 miliony a to město hlavní, kolik mohlo mít obyvatel? No pár set tisíc. A dneska jo, Mongolů je 3,4 milionu zhruba a v hlavním městě si říká, že je polovina obyvatel, možná 1,5 milionu. A ta infrastruktura toho města na to nebyla připravená, nastavená. Takže pak se projevují i ty sociální problémy, chudoba, rozrůstající se. No a můžeme říct, je to vlastně způsobeno i těma globálníma změnama.
0: U nás, myslím, lidé docela dost vědí, že koně Převalského zde původně žili, myslím, v Mongolsku, a že se jejich stavy v této zemi rozšiřují z našich chovů. Vědí to i lidé v Mongolsku?
1: Tak v Čechách samozřejmě s takovým přívlastkem Mongolska je koň Převalského, jo, že se objevují různé zprávy. V Mongolsku, když jsem se ptal dětí, tak o něm neví vůbec nic. Nicméně jsou tam, jo, na české ambasádě, jo, pan velvyslanec taky říkal, jak vlastně, jo, že se připravují, kde jsou ty koně Převalského, jak je to významné, jo, ti vzdělanější lidé v Mongolsku, diplomaté a tak dále, tak o tom samozřejmě ví. A mám takový dojem, že právě i blízko Šovok je taková přírodní rezervace, ještě dalších asi 50 nebo 800 kilometrů, kde právě ty koně Převalského jsou. Sám jsem se tam tedy přímo ještě nedostal, i když pravděpodobně jsem i ty koně viděl, když se tam jakoby ty koně tak jako bezcímně toulali a pásly na pastvinách, jo, od všeho vlastně západně. Takže mám pocit, když jsme tam byli se sestrou na kole, takže jsme viděli koně Převalského na vlastní oči.
0: Vy jste říkal, že asi 1 000 000 lidí v Mongolsku se živí pastevectvím, 1 000 000, 1,5 milionu bydlí v tom hlavním městě. Čím se tam lidé živí? Je tam nějaký průmysl?
1: Mnoho těch lidí hledá práci, že je řada nezaměstnaných. Samozřejmě, jo, řada lidí pracuje ve školách jako učitelé, nebo proto my máme tu školu Don Bosco technickou, opraváři aut, instalatéři, takové ty různé praktické věci. Mnoho lidí taky pracuje jakoby na trzích, jo, že ty zboží přichází z Číny, z Ruska, a tak to tam pak prodávají na trhu jakoby za levnější peníze než v těch sítích velkoobchodů nebo obchodů. Mnoho těch lidí dělá z kůží, protože oni jsou vlastně, jo, tradičně velmi zruční s tou kůží pracovat. Řada lidí taky pracuje vlastně s kašmírem. Jako to je srst vyčesaná z kos, právě který, jo, během těch tuhých zim, a z nich se pak dělá vlastně taková drahocenná látka, s kterou se pak obchoduje. Mnoho lidí taky pracuje v dolech na těžbě nerostného bohatství, což bylo před komunistama v podstatě zakázané skrze jakoby tu šamanskou tradici, že se nesmí bůh té hory rušit kopáním. Což Rusové porušili a dneska samozřejmě velké nerostné bohatství se postupně objevuje a dostává se vlastně k různým jakoby těm důlním společnostem a pak je zdrojem i toho příjmu celého mongolského státu. Takže jo, různé typy práce jsem nastínil. Nevím, co jsem zapomněl důležitého, ale tak to tak zhruba je.
0: My v této době tady v Evropě, dá se říci, docela hodně žijeme válkou na Ukrajině. Je to něco, co zajímá lidi v Mongolsku, nebo je to něco tak vzdáleného, že to pro ně nemá žádný význam?
1: Před rokem, když jsem se ptal dětí, když ta válka začínala, jak vnímají tu válku na Ukrajině, nebo když jsem se ptal někoho na trhu, tak oni řekli, no my samozřejmě jako nejsme rádi, že je válka. Chtěli bychom, aby byli mír, ale tím, že oni jsou mezi dvěma velkýma mocnostma, Čínou a Ruskem, tak to Rusko je pro ně lepší varianta. I hlavní město přejmenovali jako Rudý hrdina Ulan-Bátar, znamená v překladu Rudý hrdina, na poděkování vlastně Rusům, Rudé armádě, za osvobození od Číňanů. Takže nemají moc velký výběr, takže oni jsou spíš s tím Ruskem, Ukrajina je daleko, tak to spíš vnímají i z těch proruských zpráv, jo, že si přejí, aby ta agrese skončila, a vidí tam i tu agresi NATO jako něco, co říká, aby se ty Spojené státy konečně stáhly a byl konečně pokoj. Takže nevidí to tak úplně, jakoby, jak to, jo, z těch zpráv, které my tady máme, objektivně, jo, máme i informační válku, takže objektivní zprávy je těžké nalézt, ale jsou spíš na straně Ruska, ale ať už jsou na jakékoliv straně, na čem se vždycky shodneme, přejeme si, aby byl mír. Jo, to je bez diskuzí, přejeme si, aby byl mír.
0: Vy už jste mluvil o tom, že u vás působí i dobrovolníci. Pozval byste naše posluchače do Mongolska buď třeba na poznávací turistický pobyt, nebo třeba jako dobrovolníka do misí někoho?
1: Určitě. Jo, je to možné. Byli tam dobrovolníci mladí, zhruba v tom maturitním věku, nebo dvacátníci z Polska. Řada dobrovolníků, většinou na prázdniny, na měsíc, na dva, pomoc s letníma aktivitama, s táborama. Na podzim 2022 tam byl první dobrovolník Čech, Adam, který tam pomáhal v září, v říjnu jako učitel fyziky i s různýma aktivitama ve farnosti. Měl zájem i poznat mongolskou školu, tak tam taky měl nějaké lekce. Pak tam bývá ale i dobrovolníci jakoby ve středním nebo jakoby v důchodovém věku. Z Německa tam přijíždí experti vyřešit nějaký konkrétní projekt. Vím, že tam dělali nějakou personální analýzu, jo, zodpovědnosti a tak dále. To jsem se docela divil, když jsem přijížděl. Nebo tam přijíždí experti jakoby na fundraising, pomoc s udržitelností. Jo, kolik vlastně co stojí nějak to zmapovat a hledat nějaké nové zdroje, které by pomohly vlastně tady tu důležitou misi udržet a rozvíjet. No a pak tam bývají i jakoby, jo, opravdu v důchodovém věku, korejští třeba dobrovolníci, kteří pomohli vybudovat spolu s tím korejským misionářem Father Simonem farmu a po 10-15 roku tam opravdu přijížděli nebo tam i dlouhodobě pobývali a pomohli ty děti vychovávat, učit je hospodařit. A to byl vlastně nedocenitelný poklady, který ti dobrovolníci přinesli. Kromě dobrovolníků, tak jsou tam i misijní rodiny. Že misie není vyhrazená jenom jakoby řeholníkům a pánům farářům, ale jak říká papež František, všichni jsme zváni dělit se o radost evangelia. Jsou i tam hnutí neokatechumenát, i laické rodiny, kdyby někdo cítil povolání být misionářem, jako třeba i podnikatelem, misionářem, učitelem, je to možné. Byla tam skotská dobrovolnice, 2 roky jako dobrovolnice, pak 4 roky jako učitelka angličtiny na těch mezinárodních školách. Je tam dobrovolník nebo teď pracovník z Filipín, který začíná jako dobrovolník a už tam je mnoho let. Takže určitě ty možnosti jsou veliké a Bůh zve a volá dnes a znovu jako kdysi. A to jsem nakonec sám jsem toho svědkem. Nikdy jsem netušil, že se do Mongolska dostanu. Mám to boží pozvání i skrze výzvy hlavního představeného a nakonec to nasměrování do Mongolska, tak mě tam taky nasměrovalo. Já jsem rád, že jsem tu 7letou zkušenost mohl absolvovat a znovu se těším, že se tam brzyčko vrátím.
0: Hostem na Proglasu byl pater Jaroslav Vracovský, salesiánský misionář, který působí ve farnosti svaté rodiny v Šovou v Mongolsku. Já vám děkuji za rozhovor a ať se vám ve vaší práci daří.
1: Tak taky srdečně děkuju a jak říkají v Mongolsku, bajrte, nashledanou.
0: Nashledanou. Od mikrofonu se loučí i Pavel Smolek. Přeji vám stálý zájem o vše nové, protože jen tak nemáme šanci zestárnout.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Blíží se 10. hodina a zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Děkujeme moc a přejeme krásný den.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Bylo 10 hodin. Státy Evropské unie se dohodly na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Schůze k přehlasování prezidentského veta k rozpočtovým zákonům bude 25. srpna. Řidiči MHD můžou v dopravních podnicích využívat psychologickou péči. Dobré dopoledne u zpráv při Naďa Procházková. Státy Evropské unie uzavřely politickou dohodu na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací Českého rozhlasu získaných od diplomatů. Nové postihy musí 27 ještě formálně schválit. Počítají i se zákazem cestování do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině.
4: Schválení 21. balíku sankcí dlouho blokovalo Řecko, které odmítalo zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření podle informací Českého rozhlasu nakonec kvůli odporu Athén ze sankčního balíku částečně vypadlo. Evropské firmy mohou ruský zkapalněný plyn dál přepravovat na základě již uzavřených smluv. Nový sankční balík počítá s postihy dalších ruských bank či lodí stínové flotily. Zahrnuje také prodloužení současného cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské firmy přepravují do třetích zemí. Aktuální cenový strop ve výši 44 dolarů za barel by tak měl platit ještě dalších 12 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Tramvaje srazí každoročně i desítky lidí. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ve většině případů nepozornost chodců. Do kolejiště často vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky srážek se ale vyrovnávají taky řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
5: Na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla. Tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
6: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni srazil, se nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc nevyhledával. Přijít ale mohl přímo do pražského dopravního podniku, kde duševní péče o řidiče funguje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
7: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, mohl něco udělat lépe.
6: Rozvinutou podpůrnou pomoc pro řidiče mají taky dopravní podniky třeba v Plzni nebo v Brně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Radary v Buchlovských horách zaznamenaly za první týdny fungování víc než 200 přestupků. Na silnici první třídy číslo 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu celkem 3 úseková měření. Od jejich spuštění do 13. července eviduje odbor dopravních a správních agent v Uherském Hradišti 236 překročení nejvyšší povolené rychlosti. Pokračuje mluvčí města Dagmar Vacková.
8: Nejčastěji dochází k přestupkům v měřeném úseku mezi Bystrem Tramp a odbočkou k hradu Buchlov. Tady radary také zaznamenaly vůbec největší překročení povolené rychlosti, když zde řidiči jeli rychlostí 129, 128 a 127 km/h.
3: Řidičům za nedodržení rychlosti hrozí pokuty od 2 do 25 tisíc korun nebo zákaz řízení až na 18 měsíců. Česká kina uvádí v premiéře novou komedii Bardotky. Film sleduje tři dlouholeté kamarádky, které se rozhodnou užívat si naplno života. Do hlavních rolí obsadila režisérka Hana Hendrichová, herečky Dagmar Havlovou, Evu Holubovou a Pavlínu Pořízkovou. V mužských rolích pak diváci uvidí třeba Hinka Čermáka nebo Otakara Brouska mladšího. Pojďme na dopravu. Na Pražském okruhu se zdržíte směrem na letiště u nájezdu od Barandova. Blokuje levý pruh auto po nehodě, kolona od sjezdu na Písnici je na 20 minut. Frontu čekejte na výjezdu z Prahy na dálnici D7 od Evropské je až do sjezdu na letiště. Zdržení kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude proměnlivá převážně velká oblačnost, později se protrhá. Teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. To byly zprávy, vy už si poslechněte.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

srdce zabolí, ale přece buší. Krok do ticha.

I když máme právě teď školní prázdniny, nahlížíme tento měsíc do Ježíšovy školy. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že se v této škole učí celý život, a to jak z vlastních zkušeností, tak od druhých lidí. Důležitou metodou výuky je zde sdílení, ke kterému jsou potřebné důvěrné a upřímné vzájemné vztahy, otevřenost pravdě Božího slova a odvaha k vykazatelnosti. Avšak to není všechno. Vzpomínám si na jednoho mého dávného kamaráda na Slovensku, Pálka. Byl součástí skupinky křesťanů, kteří hořeli nadšením pro Ježíše a byli z určitých důvodů na odchodu z jedné církevní denominace. Žili jako domácí církev velmi intenzivním způsobem. Učili se, sdíleli, sloužili. I pro mne bylo super se s nimi potkávat. Jenže jim cosi podstatného chybělo. Po nějaké době, kdy už jsem s nimi nebyl v kontaktu, jsem se s Pálkem potkal a on se smutkem sdílel. Oni v té naší skupince říkají, že jsem jejich vedoucím, ale vůbec mne neposlouchají. A tady nešlo o to, že by Pálko se cítil být nějakým guru, kterého musí všichni bezmezně poslouchat, ale spíše, že tu chyběla křesťanská disciplína. Každý dělal, co se jemu zdálo dobré. Proč je to, co tam chybělo, tak důležité? Podíváme se teď do Bible, do novozákonní knihy listu Židům. V její poslední 13. kapitole autor povzbuzuje čtenáře k věrnosti, lásce a vytrvalosti. A v 17. verši píše: Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní. Bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne s naříkáním. To by vám přece nebylo prospěšné. Mluví se zde o vztahu křesťanů k jejich vedoucím. Podle Bible Bůh ustanovuje řád, jehož součástí jsou i ustanovení vedoucí. Bůh sám jako absolutní a nejvyšší autorita přináší požehnání všemu a buduje to, čemu dává život. Zároveň ustanovuje autority nižší, které také mají přinášet požehnání těm, kteří jsou jim svěřeni. Můžeme vidět čtyři oblasti, ve kterých Bůh deleguje lidem určitou autoritu. Jsou to rodina, zaměstnání, společenské zřízení a církev. Protože naším tématem je nyní Ježíšova škola, budeme se v této chvíli zabývat jen autoritami v církvi. Autorita, kterou Bůh deleguje vedoucím v jeho církvi, by měla naplňovat tři základní úkoly. Zodpovědnost za služby, vedení společenství a ochrana před duchovním nepřítelem. Autor listu Židům vyzývá členy církevních společenství, aby své vedoucí poslouchali a podřizovali se jim. Asher Intrater, mesiánský Žid, občas vyučující i v Polsku a Česku, ve své knize o autoritě popisuje křesťanský postoj lidí nacházejících se pod autoritou v kterékoliv z o něch čtyř výše zmíněných oblastí. Podle něj správný postoj křesťanů by měl zahrnovat tyto tři charakteristiky. Za prvé, křesťan má mít respekt vůči všem legitimním formám autority. Za druhé, křesťan by měl být podřízený vůči autoritám, v jejichž sféře se nachází. Za třetí, křesťan by měl poslouchat svou autoritu, tedy dělat to, co mu ona říká, samozřejmě pokud mu nenařizuje něco, co je hříchem. Poslušnost Bohu má vždy přednost před poslušností lidem. V každém případě poslušnost je podstatným znakem ve společenství Ježíšových učedníků v církvi. Církev je skupinou lidí, které Ježíš uděluje něco ze své autority, ale zároveň je toto společenství pod autoritou v první řadě Ježíše a v druhé jeho delegovaných vedoucích. A tak tady máme první dnešní závěr. Učedník Ježíše Krista se podřizuje svým autoritám. Milí posluchači, nyní ještě jednou otevřeme Bibli
a přečteme z ní další krátký úsek, tentokrát z novozákonního prvního listu Petrova, 5. kapitoly. Je to poslední kapitola celého listu a začíná tím, že apoštol Petr vybízí církevní vedoucí, v Novém zákoně většinou nazývané starší, aby se starali o jim svěřené členy církve dobrovolně, nezištně a pokorně. A poté ve verších 5 a 6 se obrací k ostatním a hned poté ke všem lidem tvořícím společenství věřících Ježíšových učedníků. Vy mladší se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Pokořte se tedy pod mocnou

To bylo ve velkém kontrastu s tehdejším řecko-římským ideálem správného občana. Ono oblečení v pokoru doslova znělo přivázat si oděv a odkazovalo na otroky, kteří si vyhrnovali a přivazovali oděv, aby byli vždy pohotoví k práci a aby byli dobře rozeznatelní ostatními lidmi jako otroci. Takto si ale také vyhrnul oděv Ježíš, když šel svým učedníkům před poslední večeří umývat nohy. Co vlastně znamená biblický pojem pokory? Pokorný je ten, kdo má správný smysl vlastní hodnoty a pozice před Bohem. Dag Hammarskjöld, švédský diplomat, historicky druhý generální tajemník Organizace spojených národů a laureát Nobelovy ceny míru v roce 1961, takto definoval pokoru. Pokora znamená prožívat, že před Bohem nejsem ničím, ale Bůh je ve mně. Biblická pokora vychází ze správného postoje před Bohem a významně se projevuje ve vztahu k lidem, například tím, že podřízení poslouchají své vedoucí a ti zase svým podřízeným naslouchají. Apoštol Petr v citovaném textu zdůrazňuje, že pokorné mezilidské vztahy mají být žity pod mocnou Boží rukou, tedy podřízenost a pokora jsou úkony víry v Boha, který deleguje lidem něco ze své autority, ale zároveň jsme všichni v jeho ruce a budeme se jemu zodpovídat za výkon autority, kterou nám on delegoval. Petr uvádí v oné zkoumané pasáži i Boží zaslíbení pro pokorné. Pokorní budou zahrnuti milostí a v pravý čas povýšení. Vybavuj si, jak kdysi před lety Bůh se mnou začal určitý proces, který kromě vnitřních výrazných změn také úplně proměnil, tak říkajíc, vnější kulisy mého života. A vše začalo tím, že jsem se při modlitbě v malé skupince rozhodl, nepochybně díky Boží milosti, změnit svůj vnitřní postoj. Místo kritického pohledu na jiné v moci postavené křesťany jsem prosil o milost, abych já byl takovým, jakým mne Bůh chce mít. Teď už můžeme doplnit shrnutí dnešního poselství. Učedník Ježíše Krista se podřizuje svým autoritám a projevuje pokoru vůči Bohu i lidem. Milí přátelé, každý z nás žije ve svém konkrétním prostředí pod nějakou delegovanou lidskou autoritou. Zkuste si teď pojmenovat, kdo je vaší autoritou v rodině, v zaměstnání či škole, ve společnosti, v církvi. A potom se rozhodněte za ně děkovat. Ne proto, že jsou dokonalí a vše dělají dobře, avšak minimálně proto, že by to pravděpodobně mohlo být ještě mnohem horší, kdyby na jejich místě stál někdo jiný. Vedle rozhodnutí za své autority děkovat, rozhodněte se ale také jim podřizovat a být poslušní. Přemýšlejte, co konkrétně by to ve vašem vztahu k ním znamenalo, zvláště pokud by to od vás vyžadovalo nějakou změnu proti současnému stavu. Za druhé, možná mnozí z nás sami jsme v té pozici delegované autority v rodině, zaměstnání, společnosti či církvi. Potom děkujme Bohu, že nám takovou pozici vlivu svěřil a přemýšlejme a modleme se, jak nejlépe tuto autoritu od Boha využít, abychom byli pro nám svěřené lidi požehnáním k jejich budování. A za třetí, spousta lidí kolem nás není vůči nám v pozici autority či podřízenosti. Ptejme se sami sebe, jak projevujeme pokoru vůči lidem kolem a v čem konkrétně bychom se v této oblasti mohli nějak posunout vpřed. Stojí to za to, protože pokora a poslušnost voní samotným Ježíšem Kristem. On byl a je takový.

přicházíš, svatý, dáváš a bereš.

tvoje oběť, tvé probodené ruce, tvá svatá krev. A já vím, že dal jsme to.

0: zvedá svůj hlas. Dotkni se srdcí, ať se probudí, ať láskou svou ty žiješ v nás.
1: Zas přicházím před tvoji tvář, jen tobě chci chválu vzdát. V dlaně své mě ukryto máš, učíš

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechové hudby. Chystá se další řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Dechová hudba Dolněmčanka vás zve na oslavu 150 let své existence, a to na sobotu 25. července od 15 hodin. Akce se koná na myslivecké chatě v Dolním Němčí a v programu vystoupí Moravská dvanáctka, slovenští Funny Fellows, domácí Dolněmčanka a na závěr Mistříňanka, která večer uzavře taneční zábavou. Program bude moderovat Joška Šmukař. Přijďte se pobavit s dechovou hudbou v letním čase. Mistříňanka nám zahraje též v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný dnešní den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

33. ročník setkání dechových hudeb v Dřevohosticích proběhne o víkendu 25. a 26. července v areálu Dřevohostické zámecké zahrady. Sobotní program zahájí koncert slovenské šansoniérky Sidy Tobias ve 20 hodin, poté bude koncertovat letní výběr. Nedělní program otevře slavnostní zahájení ve 14 hodin, pak postupně vystoupí dechové hudby Bučovanka ze Slovenska, Zdounečanka, Bojané a Ištvánci. V programu vystoupí mažoretky ze skupiny Stars z Bystřice pod Hostýnem. Programem provází Karel Hegner. Občerstvení na akci je zajištěno.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 11. Žabičky. Maminka Hajná dávala ráno pozor, aby Kája po svém zvyku hlasitě nezačal vykládat. Sotva se na postýlce zavrtěl, maminka už k němu šla a šeptala. Buď sticha, synáčku, pán spí. Odpovídal jí také šeptem. A to vám, maminko, ani nedám dobrý tro. To budem jako pohaní a já vůbec nedovedu dlouho šeptat. Vstaň, pomodli se, potichu se umyj, snídaní máš v troubě a já si doběhnu Líze pro kus jetele. Ne, aby ti něco vypadlo z ruky. A odešla. Kája byl sticha až do mytí. Měl pořád na mysli maminčina slova. Ale jak ponořil hlavičku do studené vody, zavískl jako vždycky, potřepal hlavičkou, až se voda roztřikovala a zanotil si jasným hláskem. Tráva neroste jenom za vodou, tam, kde lážovští junáci jedou. Tramtára, tramtára. Bylo tolik čisté, živelné radosti v tomto projevu dětské spokojenosti a tolik zvuku v jeho příjemném hlase, že by to nebylo pohoršilo snad ani Karbulku. Ale ten spal. Tvrdě spal. V nejlepším zpěv se přetrhl. Kája si vzpomněl na pána. Lekl se. Jestli ho vzbudil. Otvírá dveře na chodbu a poslouchá. Zaplať pán Bůh. Je ticho, pán spí. V příjemné chladné chodbě pročesává si Kája vlasy nejdřív hřebenem, potom kartáčem. Ten mu najednou padá z ruky, ale s takovou ranou, no zrovna s takovou, jak to dovede právě jen kartáč, který vždycky padne prkínkem na podlahu nebo na cihly. Kája se zaslekl. No teď jsem jistě pána probudil. Ale v pokoji je pořád ticho. Kája zdvíhá kartáč, dává jej na místo a vynáší plechové umyvadlo s vodou. S tím musí jít přes chodbu na dvůr. Kája opatrně otvírá dveře loktem, už má nožičku na prahu, už myslí, že má vyhráno, když se odkud si přižene Péťa, vyskočí na něho, vyrazí mu umyvadlo s rukou. Voda se lije přes práh do dvora, ale umyvadlo s velikým rámusem otáčí se po chodbě. No teď dostanu, myslí si Kája. Ale zas všude ticho. Odnáší umyvadlo, obléká si bundičku, snídá. Když se pomodlil, bere učení a jde na chodbu. No, jestli se ten pán prve nevzbudil, tak buď to v noci utekl, anebo ho někdo odnesl. Ale to by nebyla maminka řekla, aby byl sticha. On to ale přece musí vědět, jestli se nevzbudil. Přešlapuje nerozhodně přede dveřmi do pokojíka. Kašle. Nic. Nesměle zaťuká. Zase nic. Zaklepá silněji. Zase ticho. No teď už toho má dost. Klepá penálem silně na dveře. Jen kdyby si vzpomněl, jak se pán jmenuje. Počkejme. Pan Kanička. A ne. Bylo v tom R. Tak pan Rakvička. Ne, taky ne. Už ví. Pan Karkulka. A Kája volá. Pane Karkulka, prosím vás, vzbudil jsem vás nebo ne? Nebo vás odnes pan loupežník? A nebo jste v noci utek? Aha, je tam, tak jsem ho vzbudil. Kája slyšel nějaké zabručení a hned potom zavolání. Já ti dám nebudit z nejlepšího, zdehle proutek hledám. Ale Kája už nečekal. Zavolal. Pane Karkulka, proutek je v kuchyni na skříni a já pospíchám do školy. Mácta! Pan Karbulka se vyspal náramně dobře. Tohle probuzení bylo moc k smíchu, ale musí přece hocha postrašit. otevřel si obě okna a zmámen silným letním vzduchem znovu usnul. Děti šly do školy.
1: To by se to lítalo po lesích, viď? A třeba ani dnes není škola. Třeba páni učitelé zas někam museli. Povídal pan řídící, smutná náhoda dává vám 2 dny prázdno. 2 naši koledové zemřeli. 2 dny za sebou budeme na pohřbu. Heleď, Zdeňo, tuhle jsou malí králíci.
0: Před školou se proháněli děti. Vojta Brabencovic se hned ptal.
2: Co ti přivezl ten lufťák?
3: Co by mi vozil? Všecko si zaplatí a není náš, aby něco vozil.
2: Ale, pane, latinsky umí jako nic.
0: Vojta se zarazil, ale ne na dlouho.
2: My budeme mít taky lufťáky. Ta paní už u nás byla a má všecky zuby ze zlata, hejč.
0: No tohle byl trumf.
2: Ale latinsky neumí, viď?
0: Ptal se Kája.
3: To já nevím, ale snad taky, když má všecky zuby ze zlata,
0: řekl chvástavě Vojta.
3: Leda by uměla, ohrnul rtíky Kája. Ženská. A třeba ani nejsou ze zlata. Třeba jsou z pozlátka.
2: A taky říká zdechle mechle.
0: V tom šel kolem Hlouček Holek. Terinka Pachlovic kousala hned po ránu po snídani do buchty. Francek Vintířovic se k ní postavil.
1: Ukaž, Terino, s čím máte?
0: Terina honem obrátila nakousnutou buchtu k Franckovi.
1: S tvarohem,
0: řekla honosivě. V tu chvíli Francek vstáhl ruku po buchtě a než se Terina vzpamatovala, už ji snědl a smál se.
2: Už nemáš ani s tvarohem, ani bez tvarohu.
0: Než mohla začít plakat, ukázal se mezi dveřmi pan řídící. Znamení, že je čas jít do školy. Byl žhavý den koncem června. Všecka okna ve škole byla do kořán. Pan učitel už i na chodbu dveře otevřel a pořád takové dusno. Terinka Pachlovic začala dřímat. Hned se zvedlo 10-20 ochotných rukou k žalobě. Ale pan učitel sekl prutem o stůl, Terinka se lekla a honem dávala pozor. Děti nemohly pochopit nejjednodušší počítání. Vedro popolední ještě stouplo. Děti byly nepozorné, až pan učitel sklapl knihu a řekl. Dnes jistě přijde bouřka, potom budete zase čilejší. Tak kdo pak budete mít pražáky na letním bytě? Děti rázem oživly. Jeden přes druhého ruku natahoval a syčeli.
1: Prosím, prosím!
0: Pan učitel se za chvíli dověděl, že u Pachlů bude ta paní co loni, ta, co pořád má plné kapsy burských oříšků a vypije 3 litry mléka denně. U Brabenců, že bude ta paní, co má zuby ze zlata a u Truníčků, že budou z Prahy Počmistrovic, u Kvíčalů Archikekovic a u Novotných páni od novin. A to Škájo, ptá se pan učitel, snad ne také někdo u vás.
2: Prosím, pane učiteli, u nás už je pán, jmenuje se honem, už jsem to zase zapomněl, tak jako Krahujka, ale umí latinsky jako nic.
0: Pan učitel se smál a ptal se, jestli pak by tě Kájo maminka prodala? Tahle otázka přišla moc z nenadání a Kája opravdu honem nevěděl, co by odpověděl.
2: Naše maminka, copak naše maminka nemá tuze ráda, ale taky potřebujeme krejcary. To nejspíš podle toho, kolik by za mě dávali. Kdyby 50, uvažoval Kája a před jeho sklopenýma očima se ukázala maminka, ta jeho maminka, jediná na světě, a srdíčko ho zabolelo prudkou bolestí, že by ho snad dala za 50.
0: Ale v tu chvíli ji viděl před sebou, jak dnes ráno se k němu skláněla a řekla. Synáčku, buď sticha. Zdvihl oči, které
1: už se chtěli naplnit slzami a s úsměvem řekl.
2: Ba ne, pane učiteli, naše maminka by mě neprodala ani za kolik padesátek.
3: No, já nevím, Kájo, ale o kupci bych věděl. Dobře by zaplatil. Jen řekni mamince, že 10 padesátek by dal.
2: 10 padesátek? No to je asi moc peněz,
1: myslí si Kája a ani se mu nechce dál o tom povídat. V jedné minutě se setmělo, blízkalo, zahřmělo. Kája vyběhla z lavice.
2: Musím pro Zdeňu, pane učiteli, ona je to jen holka, bála by se.
1: Za chviličku ji přivedl. Sedla si k němu do lavice a pan učitel se ptal.
3: Taková lesačka, snad se nebojíš?
1: A ona hned řekla.
2: U nás v lesích bych se nebála, ale tady trochu.
1: Kája dodal.
2: U nás v lesích se bouřka rozkřikne do dálek. Tady se člověku zdá, že je ve stropě.
1: Silná, ale krátká bouře s deštěm pročistila vzduch. Pan učitel otevřel okna, děti už byly zase svěží a Zdeňa běžela dolů do své třídy.

Jak vyšly děti po vyučování za Lážov, zeptal se Kája pro jistotu. Víče by mne naše maminka neprodala. Zdeňa řekla bezstarostně. Kde pak? A nebo ať tě prodá, naše maminka tě koupí zpátky. Heleď, žabičky, ty malé žabičky padají s deštěm z nebíčka. Ty jsou ale mrňavé. Víš co, nazbíráme si je a budeme si doma s nimi hrát. Měl Kája nápad a sbírali je do školních brašen. Kája si jich dal pár také do kapsičky a přikryl kapesníčkem. Tentokrát se dřív zastavili v hajnovně, protože si Kája vzpomněl, že maminka pekla bramborové placky. Tašky odložili na lavici a protože v kuchyni nikdo nebyl, vytáhli z trouby mísu placek, slili si mléko z hrnce na okně stojícího, najedli se podle chuti a rovnou do lesovny. Jen si sedl Kája na stoličku, kýchl, honem si vytáhl kapesníček a strčil jej pak do druhé kapsičky. Zrovna když odpovídal paní lesní na její pozdrav pán Bůh, dejš to pán Bůh a pán Bůh naděl stokrát víc, první žabička mu vyskočila z kapsy na zem. A za ní druhá a ty ostatní. Najednou Týna vykřikla. Že tě něco nevezme? Takovou havěť to nosí do bytu. Žabiček bylo hodně, Týna hubovala a vyšla hajná. No ty provádíš pěkné věci, hned to vynes ven. Zdeňa dodala. A je, teta, to nic není, to mi jich nazbírali do tašek. Kájo, kde mám tašku? Kája rozpačitě sbíral žabičky. Vidíš, ani nevím, někde jsme je nechali. Nevíš, Kájo, kdo otloukl umyvadlo? Ptala se maminka. A je, maminko, to ono se otlouklo samo, jak mi vypadlo z ruky a ani jsem si nevšim. Vzácná paní, obrátila se maminka hajná na paní lesní. Já se moc divím, že tu Káju trpíte. Mě by nesměl přinést domů takovou havěť. Hned by byl byt. Maminko, mně se zdá, řekl Kája tiše, že máme u nás doma dvě tašky těch žabiček. Ale hned dostal žderchu dozad a rozkaz. Domů, dnes to špatně dopadne. Vzácná paní, přinesu sem večer ta kachňata. Zaplať pán Bůh, všecko se to vylíhlo. Kája uháněl napřed. Panečku, dneska mu není do smíchu. Jak otevřel dveře, věděl, že je zle. Všecky žabičky vyskákaly z pootevřených tašek a poskakovaly na podlaze. To jich tam bylo. Zrovínka jako na lesní cestě po dešti. Kája zapomněl na maminku, sedl si na bobeček, natáhl prst a říkal: hop, žabičko, hop. Maminka vešla. Ani nemukla. Jen spráskla ruce, chytla koš bramborovák a hbitě sbírala. Vešel pan Karbulka. Zajímavý úkaz přírodní. Okny lina skákaly. Maminku hajnou, krajně čistotnou, rozlobenou na Káju už od rána s tím umyvadlem, dopálila taková, jak si v duchu řekla, hloupá otázka a proto řekla dost suše. Okny ne. Nejspíš komínem. A sbírala dál. Komínem-li? Možno-li? Toť zajímavé. Maminka v tom neshledávala žádné zajímavosti, protože odpověděla. A Kája bude byt.

0: Maminka sbírala tak horlivě, že si nevšimla, jak dvě, tři žabky do košíku pustí a ony druhou stranou hned vyskočí. Kája, jak to spozoroval, dal se do náramného smíchu. Mamince se zrovna podařilo chytit jich najednou pět. Z čerstva je dala do košíku a už jej postavila. Čemu pak se ty směješ, co? Plakat bys měl.
1: Maminko, prosím vás, obraťte se, taky se budete smát.
0: Maminka se obrátila. Bavěru, bylo to k zlosti a k smíchu zároveň. Košík byl prázdný a žabiček za ní jako prve. Pan Karbulka se smál.
2: Velice zajímavé. Jednou stranou tam, druhou ven. Bude nutno najít bedínku se zástrčkou a po každém úlovku zástrčku uzavřít.
0: Maminka Hajná si myslela v duchu. Ještě ty se zástrčkou a bedínkou. A nahlas řekla. A to já přinesu starý hrnec a pokličku. A šla pro ně. Teď to šlo lépe. Sbíral i pan Karbulka i Kája. Najednou otevřeli se dveře a zahlaholil hlučně pan lesní.
3: Dej Bůh zdraví. U Hajný hledají houby po dešti i okolo plotny.
0: Pan Karbulka se vzpřímil a zlehka uklonil.
2: Pardon, jsem prosím Karbulka, soukromník, dřív filolog, pan lesní Rédl. Zajímavý zjev.
4: Já? Ptal se pan lesní.
1: A nikoli věk, tato zvířátka, komínem napadali.
0: Pan lesní se rozesmál.
3: A to si nedejte namalovat straky na vrbě, leda komínem. Děti je sezbírali na lesní cestě. Snad si chtěli dělat akvárium, viď Kájo.
2: Kája bude byt vzácný, pane,
0: prohlásila Hajná důrazně.
2: Pro těch pár žabiček. Teta, zaklejvejte se na to, že jste nikdy nepřinesli

Vzala hrnec naposled a podala jej Kájovi. Vysyp to na cestu a přijď sem na slovíčko. Sedla k oknu. Bože náš, co je krásy na světě a nejvíc na těch jejich samotách. Takový čistý vzduch, tolik vůně v něm. Pán Bůh jim zdraví dává, dětem ve Vídni se dobře vede. Pánovic jsou k ním jako k sobě rovným. Ten pán jim takových peněz dal, bez voní dnes jako snad na prahu ráje. A ten chlapec, ten Kája, nanosí domů takového nešvaru. A vzácný pán řekne, můžete se na to zaklejvat, že jste nikdy nepřinesla domů takovéhle žabičky. Maminka Hajná se usmívá. Baže, taky je přinesla. Plný klínek jich jednou přinesla a neboštík tatínek taky se zlobil, ale byta nebyla. Káju taky být nebude, ale něco mu povědět musí, nebo by zítra přinesl domů chrousty nebo střevlíky.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: 11 hodin a téměř 25 minut posloucháte vysílání Radia Proglas. K mikrofonu usedl Milan Šoba, který vás bude provázet až do 16. hodiny. Vy jste před malou chvílí doposlechli 11. část celkových 27 čtení na pokračování z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma Felixe Háje, četla Marcela Kopecká. Dnešní díl měl název Žabičky a reprízujeme ho ve 22 hodin. A ten zítřejší pak zase v 11 dopoledne a ve 22 večer se bude jmenovat Balónek. No a co jsme pro vás nachystali až do té 16. hodiny na čtvrtek 23. července, kdy mají svátek všichni Liborové a v církevním kalendáři je svatá Brigita, se dozvíme po té následující písni.

Tak to byl Stephen Skett a píseň Hard-Headed Woman, tedy tvrdohlavá žena. Takže tvrdohlavě půjdeme za tím, že si řekneme, co jsme pro vás nachystali do té čtvrté hodiny odpolední. Před 12. hodinou se můžete těšit dnes již podruhé na myšlenku na den. Poprvé to bylo krátce před 6. a večer před 6. to bude po 3. Myšlenkou na den autorky Hany Pinknerové bude název Dám ti dárek a je to jedna z myšlenek, která je v její knize Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Po polední modlitbě vás pozveme k hudební siestě. S klasickou hudbou si můžete s Proglasem dopřát v jejím úvodu symfonii D-dur od Leopolda Mozarta. Dále si pustíme koncert G-dur, který pro flétnu čembalo orchestr napsal František Benda. A ve zbývajícím čase se zaposloucháme do Beethovenovy symfonie číslo 8 F-dur s opusovým číslem 93. Ve 13 hodin tu budou zprávy Českého rozhlasu Plus a ve 13.05 pak začne odpolední proud písní. V první půlhodince to bude včetně výhledu na další pořady Radia Proglas, spíše ty večerní, a od 1:30 do 2:30 minimálně 3 bloky dnešku v kalendáři. Ve 14 hodin v hudebním kompasu se podíváme na francouzského flétnistu, který se jmenuje Jocelyn Mieniel, a album Les Instruments Migrateurs s hosty z různých zemí světa. No a pak bude pokračovat odpolední proud písní, který bude v 15 hodin přerušen zprávami Českého rozhlasu Plus. No a v 16 hodin nás aktuálním pořadím hitparády provede Milan Tesař. Josef Javůrek pak po hitparádě přijde k mikrofonu Radia Proglas a vystřídá mě, provede vás vysíláním až do konce dnešního dne a také nocí. Tis kámen, tak se jmenuje píseň, kterou teď uslyšíme v podání Michala Prokopa a skupiny Framus Five. Je to jedna z mála písní, které si Michal Prokop i sám otextoval.

jemná píseň o obavách z nového vztahu a potřebě upřímnosti. If I fell, a pak to pokračovalo, takže bychom to přeložili, kdybych se zamiloval. Samozřejmě skupina The Beatles zpíval John Lennon a Paul McCartney. Česká biskupská konference vydala aktualizovanou brožuru Katolická církev v Česku. První ze dvou hlavních částí shrnuje základní údaje o celosvětové katolické církvi, druhá představuje Českou biskupskou konferenci, jednotlivé oblasti života tuzemské církve a její územní uspořádání, řeholní společenství a církevní hnutí. Text doprovází řada fotografií, většinu pořídili fotografové spolku Člověk a víra. Publikace je dostupná v tištěné podobě a v elektronické na webu církev.cz. A teď už píseň Jsi můj král. Zpívá Tatiana Hubinská z doprovodu RT Vox orchestru Gustava Broma pod vedením Františka Kopala z alba Známé, neznámé 4, kde hrají a zpívají různí interpreti.

0: Skupina Synkopy 61, píseň Když se tě ptám. Hymna srpnového celostátního setkání mládeže v Ostravě vychází z biblického mota akce Ježíšova apelu podle Janova evangelia. Odvahu, já jsem přemohl svět. Autorkou je bývalá pražská redaktorka Proglasu Lucie Pekárková. Studentka konzervatoře Jaroslava Ješka hraje na violončelo a na klavír a vystupuje v kapele Luisa, pro kterou také píše. Hymnu ostravského setkání natočila schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera se solistkou Terezou Maximilián Marečkovou. Lucie Pekárková Proglasu přiblížila vznik skladby.
1: Zalívám vám čaj a do toho prostě. Tak přijď, Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš Pán Ježíš, jo. A teďka mě tohle úplně ze mě vyjelo, ta věta. A já už jsem jako slyšela k tomu tu harmonii. Tak jsem to ani nedozalila, běžím k tomu klavíru a tahle ta část prostě byla hotová. A říkám si, tyjo, to je fakt do takový jako dobrý, asi v pohodě. Tak jsem se pak snažila ještě složit sloky. To už jako bylo na díl, to už ze mě takhle nevyjelo. A refrén ten byl vůbec jako složitější. To si myslím, že jednoznačně bylo nějakým způsobem to boží řízení a že skrz mě použil jako prostředek pro to, aby to šlo ven. Jak říkám, Jesus chtěl, aby zaznělo a aby všichni jakoby slyšeli tuhle větu. Tak přijď, Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš Pán Ježíš.
0: Hymna už je v online zpěvníku pro schóly a noty lze stáhnout i na webu celostátní setkání mládeze.cz. Rozhovor naší redaktorky Adély Šimoníkové s autorkou skladby Lucí Pekárkovou uslyšíte na Proglasu premiérově 6. srpna. A teď uslyšíte píseň z roku 1972, ostatně po té 11. hodině si hrajeme takové starší písničky ze 60. a tahle ze 70. let. Zpívat bude Tomáš Redyb, ale hrát především kapela Gač. No a píseň má název Celý kraj.

0: Hráli jsme si z alba Check Up Volume 2 We'd Be Happy přímo titulní skladbu We'd Be Happy od skupiny Beatings, ale na tomto albu hrají a zpívají různí interpreti. Diecézní katechetické centrum v Brně se spolkem Spokojený senior přichází s projektem k Světovému dni prarodičů a seniorů, který na 26. července ustanovil papež František. Takzvané vnoučecí vaření přiblíží Lucie Šenkyříková z diecézního katechetického centra.
1: Zveme vás všechny na Světový den prarodičů a seniorů. Nese moto Nikdy na tebe nezapomenu, což je verš Izajáše, 39. kapitola 15. verš. Zveme vás, abyste si udělali vzájemně čas na sebe, prarodiče a vnoučata. Vytvořili jsme takovou metodiku, kde najdete různé recepty na jednoduchý oběd a dezert. Můžete taky využít mezigenerační kvíz. Můžete si zahrát hru něco ve smyslu plných rozhovorů, odpověď mi na otázku, kdy vlastně vnoučata se ptají a prarodiče odpovídají. Nebo si můžete vytvořit rodokmen společný a vnoučata můžou říkat, co po kom zdědili od babičky, od dědy, případně od rodičů. Nebo si můžete společně zaspívat písničky, které máte rádi, jak děti, tak seniori, a můžete společně obohacovat se navzájem. Vytvořili jsme ještě jmenovky na stůl pro vnoučata, aby mohli babičku a dědu vítat se vší parádou, a taky poukaz, kde můžou vlastně předat poukaz na slavnostní oběd pro své prarodiče. Zároveň můžete pojmout akci nejen jako v rámci rodiny, ale třeba i v rámci farnosti, a můžete pozvat seniory, kteří třeba nemají žádná vnoučata, a můžete udělat hromadnou akci. Cílem akce je, aby se prarodiče a vnoučata i rodiče setkali, prožili spolu nějaký čas a dozvěděli se více z jejich světů v dnešním světě, který je plný individualismu a sociálních sítí, tak abychom trávili ten čas společně.
0: Vyzvala k účasti na projektu Vnoučecí vaření Lucie Šenkyříková z diecézního katechetického centra v Brně.

0: Píseň Prál se Jákob s andělem od skupiny Otcovi děti už neuslyšíme celou, protože se blíží 12. hodina. A přední myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. No a my uslyšíme Martu Kunčarovou.
1: Dám ti dárek. Setkala jsem se s dívkou, která mě něčím štvala. Byla dost upovídaná, na všechno měla rychlou odpověď, do všeho se hrozně hrnula a všechno věděla nejlíp. Působila na mne agresivně a neženský. Myslím, že mi připomínala mne samu v podobném věku. Nezdálo se mi možné, že bychom si mohli porozumět. Naštěstí to ani nebylo nutné. Potkávali jsme se jen společensky a jinak jsme neměli mnoho společného. Netoužila jsem ji nijak víc poznat. Jenže za čas se začaly naše dráhy nenápadně protínat. Tu jsme se někde dali do řeči, onde jsme seděli vedle sebe. Jednoho dne se mě zeptala, jestli by se mnou mohla někdy mluvit. To je nejmenší problém, řekla jsem. Bývám v knihkupectví každý den, kromě pátku, od 10 do 5. Zastav se. Souhlasila, že se zastaví. Ale nezastavovala se. Bylo mi to divné, protože podle toho, jak se mi jevila, by správně měla přiběhnout hned druhý den. Nepřišla celý týden, dokonce ani ten další. Třeba je nemocná, možná má karanténu, přemýšlela jsem. Začala jsem se za ní modlit. Pak jsme se v neděli zase potkali. Tak co, kdy přijdeš? Připomněla jsem se. Byla jsem opravdu zvědavá, co by tak se mnou chtěla probírat. Omluvila se, že toho měla moc a že se opravdu zastaví. Uplynul týden a pak ještě jeden a nepřicházela. Malinko mě to znepokojovalo, protože když jsme se naposledy viděli, vypadala trochu schlíple. Nejiskřila tak, jako obvykle. Něco se děje, to je jasné. Bylo to ještě trochu komplikované, než jsme se potkali, ale nakonec k tomu došlo. Byla zatím přepracovanost a nešťastná láska. Najednou si sama se sebou nevěděla rady. Ztratila chuť do života, nic jí najednou nedávalo smysl. Víš co, dám ti dárek, nabídla jsem jí. Každý druhý týden ve středu ráno, u mě v knihkupectví, než otevřu, pro tebe budu mít hodinu času. Chceš? Chtěla.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit do obcí Bavorov, Vodňany a Prachatice. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista.
1: Amen.
0: Svatá Brigito, spolupatronko Evropy,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
3: Pán s vámi,
2: požehnej
3: vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

12 hodin 4,5 minuty na Radiu Proglas začíná hudební siesta, která vás dnes potěší třemi díly od třech různých autorů. Začínáme symfonií D-dur Leopolda Mozarta. Uslyšíme Münch Kammerorchester, který bude hrát pod vedením Hanse Stadelmayera.

Dozněla symfonie D-dur otce Wolfganga Amadea Mozarta, tedy Leopolda. Vyslechli jsme ji v podání München Kammerorchester, dirigoval Hans Stadelmayr. To byla první ze tří částí dnešní hudební siesty na Radiu Proglas. Pojďme na tu druhou, prostřední. Koncert G-dur pro flétnu, čembalo a orchestr Františka Bendy. Na příčnou flétnu zahraje Lorenz Dean, na čembalo Lore Benward. Doprovází hanoverische Hofkapelle.

Dozněl koncert G-dur pro flétnu, čembalo a orchestr. Autorem byl František Benda. Na příčnou flétnu nám zahrál Lorenz Dean, na čembalo Lore Bernward. Doprovázela Hanoverische Hofkapelle. To byla druhá část dnešní hudební siesty na Radiu Proglas. A teď ta třetí, poslední, bude to tedy zároveň nejdelší skladba, bude se jednat o symfonii číslo 8 F-dur opus 93, autorem je Ludwig van Beethoven. No a vše nám zahraje Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam a dirigovat bude Eugen Jochum.

0: Na závěr dnešní hudební siesty na Radiu Proglas doznělo i třetí dílo a tím byla symfonie číslo 8 F-dur opus 93 Ludwiga van Beethovena. Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam dirigoval Eugen Jochum. Další hudební siesta tu bude zítra krátce po 12. hodině. Teď už se blíží hodina 13. a na Radiu Proglas to budou zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Pešeková. Žurnál je 13 hodin. Jana Kulda a aktuální zprávy.
2: V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník, na palubě měl 5 vojáků. Vláda se pokusí přehlasovat prezidentovo veto rozpočtové novely na konci prázdnin. Tenistky Krejčíková a Havlíčková nastoupí proti sobě v osmifinále Live Sport Prague Open. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně je na 7. kilometru v levém pruhu nehoda. A počasí bude oblačno až zataženo místy déšť, ojediněle bouřky, večer se začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě, uvedla to armáda na sociální síti X. Na místě podle ní zasahují složky integrovaného záchranného systému. Další informace zjišťujeme. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna, řekl to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předloha má umožnit vládě navýšit třeba výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu. Novelu vetoval prezident Petr Pavel včera, podle něj ohrožuje veřejné finance. S tím vláda nesouhlasí. Koalice potřebuje k přehlasování veta 101 poslanců, ve sněmovně jich má 108. Opoziční ODS bude ale proti prolomení veta bojovat, říká předseda strany Martin Kupka.
4: Reakce pana prezidenta v tomto směru je zcela pochopitelná a my pochopitelně na konci srpna budeme připraveni znovu čelit snaze současné vládní většině rozprášit odpovědné hospodaření v České republice.
2: Rusko už druhým týdnem pokračuje v intenzivních vzdušných útocích na přístavy a lodě v Oděské oblasti. Zahraniční majitelé nákladních lodí proto námořní dopravu do těchto přístavů pozastavili.
5: Rusko dnes v noci a dopoledne balistickými i jinými raketami a nepilotovanými letouny útočilo na černomořské pobřeží Ukrajiny. Ukrajinský ministr zemědělství Taras Vysocký, citovaný agenturou Ukrinform, řekl, že kvůli zhoršené bezpečnostní situaci se společnosti provozující nákladní lodě rozhodly plavby do přístavů v Oděské oblasti pozastavit. Ukrajinská vláda podle jeho slov žádná omezení nezavedla. Stabilní fungování mořského koridoru je otázkou národní bezpečnosti a vláda hledá řešení, jak mořeplavbu obnovit, dodal ministr zemědělství. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: V Pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Kraj spolu s obcemi proto zadali plošný průzkum.
6: Zmapovaných je 600 vrtů především v oblasti kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Zhruba polovina z nich není nijak zajištěná. Využívali je zaniklé státní podniky, zemědělská družstva, ale patří mezi ně třeba i 200 metrů hluboké ložiskové sondy, které můžou zásadně ohrozit zdroje podzemní vody. Součástí průzkumu bude i návrh řešení, jak rizikové vrty zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Radiožurnál. Sport.
7: Tenistka Nikola Bartuňková bojuje na turnaji Live Sport Prague Open o místo ve čtvrtfinále. Její duel s Tara Rudíjovou z Thajska sleduje na pražské štvanici David Prouza.
8: Velká bitva zatím mezi Bartuňkovou a Tara Rudíjovou. Češka prohrála první set 6-7, v tom druhém ale vede 5-3, servíruje a také vede 15-0. A přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu Sport ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál.
7: V osmifinále pražského turnaje WTA nastoupí dnes ještě tři další české tenistky. Sára Bejlek proti Timofejevové z Uzbekistánu a Lucie Havlíčková s Barborou Krejčíkovou se potom utkají spolu. A kajakáři pojedou na mistrovství světa vodních slalomářů o medaile. Jakub Krejčí bude v americké Oklahomě obhajovat loňské stříbro. Jiří Prskavec bronz. Nejdřív je ale čeká semifinále, stejně jako Víta Přindiše, Amálii Hilgertovou a Kateřinu Bekovou. Dnešní program světového šampionátu začne po 17. hodině.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Situace na dálnicích v okolí Brna, nehoda na D5 před Rudnou. Na D1 z Prahy do Brna sledujeme silnější provoz před Ostrovačicemi. Kamiony zpomalují okolo stého 76. kilometru. O kus dál na stém 80. už výrazně brzdí i osobní auta v levém pruhu. Jako obvykle nesouvislá fronta pokračuje až k omezení u D2 na kilometr 196. D1 od Vyškova průjezdná bez větších komplikací, jak pro nákladní, tak osobní dopravu. A D2 od Bratislavy tradičně plnější z úrovně Modřice ze 3. kilometru. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se sune kolona od Loděnice z 9. kilometru. Před Rudnou na 7. navíc zůstává blokovaný levý pruh, v něm řeší nehodu osobního auta a dodávky. V Ostravě v Místecké směrem z centra k dálnici D56 popojíždí kratší fronta mezi odbočkami na Hrabůvku a Hrabovou. Čekejte 5 minut navíc. A v Ostravě Kunčičkách panuje o něco silnější provoz v Rudné ve směru z Havířova do Opavy. 10 minut zabere úsek mezi Šenovskou a Vratimovskou. A Rudná se chvílemi plní i z druhé strany od Poruby. Kratší zdržení nabíráte mezi Místeckou a Frýdeckou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, místy déšť, ojediněle bouřky na severu a severovýchodě četnější.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: I took a chance on the new.
1: Skupina Na boso zpívala Veronika Špíglová píseň Be the Light, tedy Buď světlo. Může slovenský konzervatismus inspirovat ten český? Hostem pořadu za pět v 17 hodin a 10 minut, za pět v 17 hodin a 10 minut bude Josef Majchrák, zástupce šéfredaktora slovenského konzervativního deníku postoj.sk. To se dostáváme k našim tipům ve vysílání Radia Proglas na dnešní podvečer a večer. Maďarsko-řecká skupina Meybahar propojuje hudební tradice východního Středomoří, Balkánu i Maďarska a staví především na souhře houslí a santuru, strunného nástroje podobného cymbálu. Hostem pořadu Jak se vám líbí v 19.15 bude spoluzakladatel souboru maďarský houslista Márton Kopčik, který přiblíží vznik kapely, její přístup k tradiční hudbě i plány na nové album. Rozhovor doplní ukázky z aktuálního alba Meybahar. Národopisný soubor Bejatka ze Štítiny na Opavsku vznikl v roce 1971, kdy jsem se narodil, na popud folkloristy Antonína Sadkého. Zpočátku soubor tvořil pouze ženské trio. Redaktor Antonín Žolnerčík se do Štítiny vypravil a k mikrofonu si pozval nejen vedoucí souboru Zuzanu Halškovou, ale také jeho zakladatelku Janu Bělohradskou a dlouholetou členku Zuzanu Mikovou. Jejich rozhovor, včetně hudebních ukázek souboru, nabídne Radioreport ve 20 hodin a 15 minut. O 10:30 večer se v pořadu Na stole je téma vydáme do světa středověkých her. Šachy, hra v kostky, s koulemi nebo třeba kuželky zná snad úplně každý. Ale co třeba ovčinec, desková hra, kterou se bavili naši předkové ve středověku? V čem byla středověká zábava jiná než dnes a co nás naopak v trávení volného času dodnes spojuje? A byli už před mnoha stovkami let lidé vystavení takzvanému gamblingu? Vyprávění našich hostů, archeologů Aleše Hocha a Ctibora Ostrého se bude opírat o hmatatelné důkazy, archeologické nálezy, díky nímž se dnes můžeme dozvědět, jak se lidé ve středověku bavili. Takže si nalaďte ve 22 hodin a 30 minut. Teď už píseň o mořích, single od skupiny Bran z loňského roku.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už ne jako kotva, ale ani jako smetí, na dně končí všechna moje stará předsevzetí. Vítr se mnou zmítá dál od stěny ke stěně, po mořích se lodí.

0: Tradiční součástí blížícího se celostátního setkání mládeže bude Den rodin. Dětem i dospělým nabídne i v letošním dějišti Ostravě podle organizátora Vojtěcha Orlíka zajímavé aktivity.
1: Den rodin probíhá tak, že rodiny jsou zvány od začátku programu, to znamená 9 hodin je nabídka ranního programu, modlitby, nějakého svědectví. Přichystali jsme divadlo, pan Marčík přijede s Malým princem, kdy mladí vlastně debatují ve skupinkách a pro děti je přichystaný program. Před polednem je mše svatá, na to potom následuje čas na oběd. No a pak odpolední program, ty jsme ho postavili na dvou pilířích. Jedno je takové, můžu být aktivním hráčem já. Jsou tam různé hry, možnosti, skákací hrady, nějaký cyklokolotoč a tak dále. No a pak je druhý čas, a to je třeba možnost být součástí právě u hlavního pódia. A budou tam programy Ovečky na cestách nebo právě Rodinné chvály. A na závěr to zakončíme požehnáním. Hlavní smysl je pozvat rodiny, aby byli přítomny na tom setkání, prožívali, ukázali hodnotu rodiny. Zároveň jsou to často bývalí účastníci, kteří rádi vzpomínají a mnozí se třeba na setkání poznali, a tak umožnit jim nějaký prostor zase zazpomínat, jaké to bylo na předešlých setkáních.
0: Řekl Proglasu Vojtěch Orlík, organizátor Dne pro rodiny na celostátním setkání v Ostravě, které se uskuteční od 11. do 16. srpna. Akce podle něj dává rodinám příležitost prožít den ve velkém církevním společenství.
1: Přijde mi to jako skvělá příležitost ukázat mladým hodnotu rodiny, která v dnešní době není úplně na vrcholku, a tak jako možnost kam směřovat, a tak to je, myslím si, že velice důležitá a fajn. A myslím si, že to i taky pro rodiny v rámci toho léta. Těch možností je samozřejmě více, něco už prožili, ale tak ten v té půlce léta prožít společně ve velkém církevním společenství jeden hezký den. Věřím tomu, že i v tom můžeme být Ostravě nápomocní.

0: infancia y amor.
1: Píseň Equinoxis, tedy rovnodennost, a katalánská písničkářka Marta Pareja Buenaventura. Středočeská diakonie Českobratrské církve evangelické otevřela nový domov v Čáslavi. Pomůže klientům, kteří by se sami těžko integrovali do společnosti. Vznikl v budově někdejšího učitelského ústavu, kde působil třeba i spisovatel, autor pohádky Broučci Jan Karafiát. Více k opravám domu, řekl Proglasu ředitel diakonie Střední Čechy Petr Dvořák.
2: Ono se jedná o zapsanou památku, takže to výrazně promlouvalo do té rekonstrukce, protože bylo potřeba sladit potřeby budoucích uživatelů, hasičských pravidel, památkářů a té stavby jako takové. Protože se jednalo o rekonstrukci, takže to bylo poměrně náročné. Ta rekonstrukce je hotová, dokončená, máme za sebou úspěšně kolaudaci, máme tu budovu zanesenou do registru poskytovatelů sociálních služeb, takže jsme připraveni poskytovat službu jako takovou. Nicméně v okolí, například ještě zahrada, bude vyžadovat nějaký čas, než se nám ji podaří vrátit úplně do původního stavu, protože tam všude byla technika, takže ta zahrada potřebuje svůj čas daný přírodou. Je to zase

0: Píseň od Suchého a Šlitra, tentokrát singl z letošního roku od skupiny Jelen, zpíval Jindra Polák a Adéla Orlová. Píseň měla název Toulaví zpěváci. Legendární brankář mistrů Evropy z Bělehradu 1976 Ivo Viktor dostal od nadace fotbalových internacionálů elektrické vozítko, má totiž problémy s pohybem. Předání se uskutečnilo v areálu jednoho z nejstarších klubů ČAFC Praha.
1: No tak vidím tady spoustu známých, bohužel radši kdyby to nebylo kvůli mě a mý nohou. Ale je to tak, život je dál, 84 roku mám a něco tady, ty moje nožky dožily. Hlavně teď, aby sloužil na tom vozejku, doufám, a hlava, aby sloužila.
0: Řekl Ivo Viktor. U předání vozítka pro něj byli včera další bývalí reprezentanti Antonín Panenka, Jan Fiala, Ivan Hašek, Tomáš Skuhravý a Vladimír Šmicr nebo hokejista Jiří Hrdina. Připomeňme, že Ivo Viktor se výrazně zapsal do dějin československého fotbalu. V roce 1976 pomohl reprezentaci k titulu mistrů Evropy. Je trojnásobným mistrem ligy s Duklou Praha a pětinásobným

0: domovino, uzdrav mě prosím, buď mou manopkou.
1: Píseň Teorie něhy skupina Žamboši, konkrétně zpíval Jan Žamboch, na bicí hrál Dušan Černák. Je čtvrtek 23. červenec 2026. Podle katolického kalendáře slavíme svátek spolupatronky Evropy svaté Brigity. Zakladatelka kongregace sester Nejsvětějšího spasitele je dále přímluvkyní švédského národa, poutníků a umírajících. I s manželem vstoupila do třetího řádu svatého Františka, jako vdova založila řeholní společenství. Úspěšně zasahovala do politiky. Brigita Švédská měla 8 dětí. Jako jediná ze svatých druhého tisíciletí byla matkou světice, konkrétně Kateřiny Švédské. Zemřela v tento den roku 1373 v římském konventu Klarisek a tam měla i hrob, než její ostatky Kateřina převezla do vlasti. Mezi ochránce starého kontinentu Brigitu zařadil Jan Pavel II. Připomíná se i památka svatého Jana Kasiána, cařihradského rodáka, opata, žáka svatého Jana Zlatoústého. Kasiánovi spisy trvale ovlivňovaly šíření a utváření západního mnišství. Učil, že kratičká modlitba je veliký poklad. Zemřel okolo roku 433 v Marseille, kde založil mužský a ženský klášter. První řeholní instituce křesťanského západu byla zároveň nejvýznamnější v době před svatým Benediktem a modelem později zřizovaných klášterů.

Píseň o Brně, konkrétně báseň Dory Kaprálové. Píseň měla název Rodná údolní, zpívala Lucie Dlabolová ze svého alba. No a na kytaru nebo na Hammond doprovázel Marek Doubrava. Z té narozeniny by dnes oslavil spisovatel a publicista Ludvík Vaculík, autor Provolání 2000 slov z roku 1968, zakládající člen Charty 77 a zakladatel samizdatové edice Petlice. Odešel roku 2015. Karmelitka sestra Denisa Červenková v nekrologu napsala: ve Vaculíkových knihách a fejetonech je bez pochyby skryta určitá spiritualita, vyznačující se autenticitou, vtěleností a potřebou dotýkat se vlastním životem. Života, tedy Boha. Dokonce bych neváhal zařadit ho do kategorie božích přátel, mystiků. Mystik je totiž člověk, který dokáže prohlédnout skutečnost až k jejímu jádru.

Skupina Hrdza a píseň Hromy divo bijú z filmu Štúr na melodii slovenské hymny. Původně lidová kopala studienku. 45. narozeniny slaví dirigent světové proslulosti Jakub Hruša, šéf-dirigent bamberských symfoniků v bavorském Bamberku a hudební ředitel londýnské královské opery v Covent Garden. Působí také jako hlavní hostující dirigent České filharmonie a orchestru Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Římě. 50 je maďarsko-židovské šachistce s titulem mezinárodní velmistrině Judit Polgárové, nejlepší hráčce všech dob. 55. narozeniny slaví jedna z nejúspěšnějších bluegrassových a folklových interpretek současnosti, zpěvačka a houslistka Alison Krauss. O rok starší je provozní ředitel a jeden z trojice jednatelů Proglasu Jaroslav Vojtěch. 75. slaví Martin Gore, zakladatel a tvůrce většiny repertoáru britské skupiny Depeche Mode. Svátek má Libor, jméno z latiny znamená líbí, líbezný. Dnešek v kalendáři pro vás chystá Kateřina Vitouchová a kromě těchto tří hlavních vstupů nachystala ještě další tři vstupy, které možná ještě do té 14. hodiny stihneme, tak se ještě máte stále na co těšit.

0: Skupina ze západních Čech, která si říká Taky tak, ale spsáno s měkkým i uprostřed, a píseň Město v kalužích. Ve stalinském vězení zemřela právě před 90 lety boží služebnice Anna Abrikosová. S manželem Vladimírem, zakladatelka katolické farnosti východního obřadu a dominikánské komunity v Moskvě, mučednice rudého teroru. Tato přední osobnost ruského katolicismu proslula jako matka Kateřina Sienská, která obětovala život za spásu Ruska. Rovných 50 let uplynulo od smrti slovenského mučedníka komunismu blahoslaveného Vasilia Hopka, pomocného biskupa Prešovské eparchie. Po násilné likvidaci řecko-katolické církve byl internován a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 15 let. Předchozí brutální týrání na něm bylo tak zjevné, že nemohl být zařazen do veřejného procesu, takže ho soudili samostatně a tajně. Prošel nejkrutějšími režimními žaláři, včetně Mírova a Leopoldova. Dostal i nabídku propuštění a postu hlavy pravoslavné církve v Československu, pokud přestoupí k pravoslaví a stvrdí jeho spojení s řecko-katolickou církví. To však vladyka Hopko odmítl. Po propuštění roku 1964 byl ještě 4 roky internován v charitním domově v Oseku. Roku 1968 se znovu ujal povinností světícího biskupa. Vězením podlomené zdraví a později nová zesílená perzekuce ho ale značně omezovali. Zemřel 23. července 1976 v Prešově, pochován byl v kryptě katedrálního chrámu svatého Jana Křtitele. K úctě oltáře povýšil Vasilia Hopka Jan Pavel II. Při návštěvě Bratislavy roku 2003.
1: Už je to dlouho, co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skoro.

S Alba Aleše Petrželi jsme si hráli píseň Loď a kromě něho zpívala v tomto duetu i Lucie Urbancová. Před 595 lety 23. července 1431 papež Evžen IV. Zahájil 17. ekumenický koncil v Bazileji. Pokračoval v duchu konciliarismu, to znamená každý křesťan i sám pontifik se musí koncilu podřídit ve věcech víry, překonání schizmatu a reformy církve. Skupina účastníků svévolně jednala v Bazileji a zvolila dokonce posledního vzdoru papeže. Bazilejský koncil se zapsal do dějin jako koncil ekumenický ve smyslu takzvané Florenské unie. Římským katolíkům se podařilo navázat nové spojení z Řeky a východními slovanskými církvemi. Koncilní otcové vyřešili vztah k utraquistům na základě takzvaného chebského soudce. Jehož text vypracovali dominikáni v Chebu.

Píseň Luna Park od skupiny Boží muka zpíval Kamil Danda. Právě před 120 lety se narodil švýcarský chemik bosenského původu Vladimír Prelog, nositel Nobelovy ceny. Studoval v Praze, oženil se tu a vedl speciální laboratoř. Zemřel v roce 1998. Podle kolegů a přátel vynikal otevřeností, tolerancí a mimořádným smyslem pro humor. Mluvilo se o něm jako o v uvozovkách králi chemie.

Přes 14. hodinu, konkrétně máme minutu po ní, nás převedla píseň Slova v ledu. A sice v podání Jany Vébrové a skupiny Dunaj z jejich společného alba. Posloucháte vysílání Radia Proglas, krásné odpoledne vám přeje Milan Šoba. No a pokračujeme hudebním kompasem. V tom dnešním odpoledním si představíme francouzského flétnistu Jocelyna Mieniela a jeho nové album Les Instruments Migrateurs, tedy migrující nástroje. Začneme skladbou A la Laque, ve které dále účinkují senegalská zpěvačka, hráčka na koru Seni Kamara a francouzský violončelista Clément Petit.

Francouzský flétnista, skladatel Jocelyn Méniel vychází z přesvědčení, že hudební tradice pěti kontinentů mají společné kořeny a že hudba dokáže překonávat hranice i předsudky. Jeho nové album Les Estrimans Migrataires vzniklo jako umělecká reakce na fyzické i pomyslné zdi, které dnes rozdělují svět. Název Migrující nástroje odkazuje k tomu, že hudební nástroje stejně jako lidé a příběhy putovali napříč kontinenty a nesou v sobě bohatství různých kultur. Album, které vyšlo letos v lednu, je jedinečným projektem propojujícím hudebníky z pěti kontinentů. Méniel během dvouletého rezidenčního pobytu pravidelně zval výrazné muzikanty z různých kulturních prostředí. Každé setkání začínalo odpolední zkouškou nad hudebními nápady jednotlivých účastníků a ještě téhož večera vyústilo v koncert zakončený volnou improvizací. Album představuje výběr z těchto 13 neopakovatelných hudebních dialogů. Poslechneme si ještě dvě ukázky. Nejprve to bude turecká lidová píseň Dere Gelior Dere, tedy Teče potok. V ní vedle francouzského flétnisty účinkují turecká zpěvačka a hráčka na strunný nástroj Saz Canan Dumurcakli a francouzská zpěvačka a harfenistka Morgan L. Kif. Na závěr to bude čínská lidová píseň Tchao Hua se plaví přes řeku. Yapxing Wang z Tchajvanu v ní hraje na Yang Chin, což je čínský druh cymbálu. Ilia Amar z Francie hraje na vibrafon.

Poslouchali jsme francouzského flétnistu Josléna Mieniela a jeho hosty ze Senegalu, Turecka, Číny a Francie z alba Migrující nástroje. Zítra ráno vás v Hudebním kompasu budeme zvát na folkový festival Amfolkfest na Valašsko a zítra odpoledne si představíme nové album Vladimíra Merty. Hudební kompas pro vás chystá náš hudební redaktor Milan Tesař, který na tuto chvíli připravil píseň Já a ty od skupiny My tři a vy, ale psáno tak jako zvláštním způsobem My trojka tečka a vy, což je koncovka, jestli se nepletu, nějakého videosouboru.

Tak to bylo švédské duo Stolzer Lieder a báseň americké spisovatelky Anny Margolin, píseň s názvem Das Stolze Lied, zpívala Ida Gilner. 14 hodin 28 minut, za malou chvíli budeme pokračovat v písních odpoledního proudu a také pozvánek a zpráv až do 16. hodiny. Na co všechno se můžete těšit? Pokusíme se spojit s páterem Milanem Verlem, abychom se něco dozvěděli o pěší pouti k Božímu milosrdenství. Navštívíme také pomyslně po rozhlasových vlnách Starou vodu u Libavé, dále pak na Liberecku Hrád nad Nisou, konkrétně Václavice. Na Slovensku Latce do Jihočeského kraje zavítáme do Dobré vody, také za hranice Česka do Medžugorje, do Zlínského kraje a nakonec i do Modletína. Věřím, že vše zvládneme a provedeme vás vysíláním Radia Proglas

i s těmito informacemi. Teď už píseň Je pardon, nebo Že pardon, tedy česky Je mi to líto, zpívat bude francouzská zpěvačka, která si říká Zas.

0: Píseň Jakub od Davida Stypky a jeho skupiny Benjis, na violončelo hrála Terezie Kovalová. Byla to posmrtně dokončená nahrávka. Pokračuje pěší pouť k Božímu milosrdenství. Poutníci se v sobotu 18. července vydali ze 6 různých koutů Česka. Jejich cíl je ale společný – Slavkovice u Nového Města na Moravě. Provází je slova svatého Františka, patrona letošního roku, která zní jdi a obnov můj dům. A my jsme nyní ve spojení s vedoucím poutníků z Hodonína Miroslavem Verlem, který nám přiblíží její průběh. Vítejte na vlnách Proglasu.
1: Pěkně vás zdravím.
0: Kde se právě se skupinou nacházíte a co vás ještě čeká?
1: Před chvílí jsme odešli z obce Rovečné, je to blízko Olešnice, a teď jdeme k Vírské přehradě. Zrovna jsme tady procházeli přírodou kolem kraviček, tak byla hezká vůně přírody. A dnes nás čeká dohromady nejdelší etapa. Je to možná až 35 kilometrů a závěr potom nějakých 8 kilometrů kolem Vírské přehrady a směřujeme dnes do Dalečína. Tam budeme mít mši svatou v 19 hodin. Měl by tam být i místní jáhen, Pavel Čech a také pan farář, který tam dojíždí z Jimramova, otec Václav Hejč, tak tam společně.
0: Kolik lidí letos putuje z Hodonína a jak vypadá váš běžný den na cestě?
1: Tkáme i kolotoče, protože tam právě svátek svatého Jakuba se blíží, tak tam bude pouť.
0: Tak nám na chvilku vypadl asi signál, tak já ještě jednou zopakuju tu druhou otázku. Kolik lidí letos putuje z Hodonína a jak vypadá váš běžný den na cestě?
1: Putuje tak 25 až 30 lidí. Ono to je tak, že se někteří účastní jenom části poutě podle toho, kolik jim dovolí jejich povinnosti. Tak momentálně nás jde tak zhruba těch 25 a běžný den vypadá zhruba tak, že spíme buď po rodinách nebo nějak společně, k tomu bude směřovat nejspíš ještě další otázka, k tomu se pak vrátíme. A ten den putujeme podle toho, jak je dlouhá trasa, takových těch 20 až 30 kilometrů, dneska je to ještě o něco více. Během dne tak máme i čas na modlitbu, i na duchovní zamyšlení, které právě na téma svatý František z Assisi, zamyšlení od něj. Je to materiál, který mají k dispozici všechny ty proudy, které směřují z různých koutů republiky, případně i z Polska, z Mezilesí do Slavkovic. Tak pomodlíme se přes den modlitbu růžence. Máme také, nemůže chybět korunka k Božímu milosrdenství, která bývá odpoledne kolem 3 hodiny. Při ní předkládáme Pánu také úmysly každého poutníka, které sepisujeme na obědě. A pak také je samozřejmě prostor i nějak tak pro vybudování nebo utužování přátelství mezi námi poutníky. Někteří už putují po několikáté, někteří jsou nově, takže je možnost se i seznámit. Že to je tak zhruba v kostce ta náplň dne.
0: Ano, pojďme k těm praktickým věcem. Vy jste zmínil už to přespávání, tak jak to vlastně probíhá a mě by ještě takhle zajímalo, zmínil jste i oběd, tak třeba jak tohle řešíte organizačně a pak budu mít ještě jednu malou otázečku.
1: Většinou to je tak, že místní farnost nám to nějakým způsobem zajistí, často v rodinách, také většinou je k dispozici i fara. Ve křtinách, tak tam jsme měli takové možná trochu romantické, trochu dobrodružné přespávání, v Ambitech u kostela. Zrovna tu noc bylo trošku chladněji, teplota klesla možná až k 9 stupňům, takže to bylo, byl to určitě zážitek. Všichni přečkali tu zimu a vypadá to, že nikdo neonemocněl, takže to dopadlo dobře. Takže to... A při tom přespávání je také moc hezké, že právě jak poutníci chodí na pouti tu pouť opakovaně, tak už se s těmi lidmi z těch farností znají, takže už se na sebe těší a můžou navázat vždycky, co za ten rok prožili, trošku se pozdílet, prožít spolu hezký čas. Tak to, to i to patří k pouti a potom i úmysly právě těch, kteří nás ubytovávají, kteří se o nás starají, také Pánu předkládáme v těch modlitbách během dne.
0: A zmiňoval jste ten oběd, a takže to se naobědváte z vlastních zdrojů, nebo jdete někam na oběd do restaurace, nebo jak to chodí? Možná se ptám hloupě, ano, ale možná by to někoho napadlo také.
1: Bez jídla prostě bychom to těžko zvládli, to je výborná.
0: Tak vypadá to, že nám vypadl signál. Slyšíme se, otče?
1: To prostředí, kterým zrovna procházím.
0: Tak omlouváme se, signál asi není úplně dokonalý. Ještě jednou to zkusíme. Otče, slyšíme se? Tak vypadá to, že asi ne, ale snad to podstatné už jsme tedy slyšeli. Já jsem měl ještě připravenou takovou malou podotázečku, jak to třeba funguje, když třeba už někdo nemůže, jestli tak nějak si to dojede třeba autobusem, nebo pro něho někdo dojede, nebo jestli mu pomohou další účastníci poutě, ale to se možná dozvíme zase někdy později. Takže každopádně, pokud nás ještě pater Miroslav Verl slyší, tak já mu moc děkuji za to, že nás na Proglasu informoval. Je on sám tedy vedoucí hodonínské větve poutě k Božímu milosrdenství. Děkujeme tedy za vhled a přejeme takhle na dálku přes vlny Radia Proglas všem poutníkům, nejenom této větve, hluboké duchovní zážitky. No a naslyšenou věřme, že příště budeme třeba v lepším signálu, tak pro naše operátory, ať to vylepší signál po celém Česku krásně. My ale teď zasadíme strom. Zasadím strom, tak se jmenuje píseň od Márie Podhradské, single z letošního roku. Píseň z období, kdy zpěvačin manžel bojoval s vážnou nemocí. Na klávesi bude hrát Claudius Kováč a na bicí Petr Solárik.

Ať je teplo a neboleje, vstoupáš z hůru do mraků, jinak vítr v zádech přeje, než být oběť zázraků. Dále vidíš nad silnicí od sanitky modrou zář, dole oči čekající, ty však neznáš jejich tvář. Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6, minuty jak týdny plynou, když se mi musíš snést.

0: Krokodotoru nad krajinou. Bohatý zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník to se dá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést.

0: zkrátka jinou. Volací znak Krištof 6, minuty jak týdny plynou, když se k zemi musíš snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Píseň Volací znak naděje z alba Rosti Fischera. Spolu s ním zpíval Vráť a Vyskočil. Zrovna tato píseň připomněla ještě bohužel dnešní pád vrtulníku s členy armády Česka. Bohužel jeden z nich zahynul, další čtyři jsou v nemocnici, tak jsme spolu s nimi a s jejich rodinami také. Svatoanenské Triduum začne zítra 24. na poutním místě Stará voda u Libavé, nedaleko Olomouce. Během tří dní nabídne tři mše svaté. První bude právě zítra 24. od 18 hodin, poté sobotní 25. července v 10 dopoledne a závěrečná v neděli 26. od 15 hodin. Detaily rozvedl správce poutního místa Aleše Tománka.
2: Jedná se o tradiční pout, kdy proběhnou tři poutní mše svaté. Bude také nachystán bohatý program, například svěcení nově zrestaurovaných fresek světadílů z roku 1688. Bude přichystán program pro rodiny s dětmi v podobě různých her. Chystá to Centrum pro rodinu ze Štemberka. Máme dále nachystané výborné starovodské pivo, které bylo uvařeno z vody královské, tedy svaté, dánky z léčivé vody, vyvírající kousíček za kostelem. Pivo bylo uvařeno v Neratově. Je to Starovodská jedenáctka a je určitě výborná ochutnání, potěšení a tak dále. Taktéž proběhne koncert šestového souboru Quintet, Brastec z Fulneku. Budou požehnány zvony darované jedním Františkánem a celou pouť zakončí to Triduum koncert mužského hanáckého souboru Rovina.
1: Tolik tedy Aleš Tománek a my si teď dáme Razamovo Genesis. Píseň s tímto názvem od skupiny Razam a také Filharmonie Hradec Králové se solem Ivy Marešové.

kde svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho.

0: Píseň Maják, maják jako symbol víry, naděje a vnitřní jistoty. Od Tokiho a skupiny Vlnobíjci s Jendou Sládkem na kytaru a Tadeášem Mesánem na kontrabas už neuslyšíme celou, protože se blíží 15. hodina. No a na Radiu Proglas to budou zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník, jeden voják zemřel. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci prázdnin. Fotbalista Tomáš Chorý bude i přes disciplinární prohřešky pokračovat ve slávě. David Douděra tým opustí. Na silnici 37 mezi Ždírcem a Chrudimí před Údavy řeší vážnou nehodu. A počasí zítra bude slunečno, během dne místy oblačno se slabými přeháňkami. Večer se pak začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se popoledni zřítil vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě. Jeden z nich podle záchranářů pád nepřežil. Záchranné práce na základně pokračují a z místa se hlásí reportér Milan Soldán.
4: Já jsem teď za plotem letiště zhruba 200 metrů od místa té nehody. Úplně dobře tam vidět není, armáda nechala okolo rozestavit nákladní vozy, ale i přes ně vidím část trosek vrtulníku, je vidět, že má ulomenou tu ocasní část, polámané rotor, je to přímo před hangárem. V tuto chvíli přistál další vrtulník, je předpokládáme, že v něm sedí ministr obrany za SPD Jaromír Zuna, který avizoval, že sem přijede, jinak na místě už skončila zásah záchranka, celkem ošetřila 6 osob, které některé z nich převezla do okolních nemocnic. Až do vyšetření nehody chce armáda uzemnit všechny vrtulníky typu H1. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.
2: Poslanci by se mohli znovu vrátit k novele rozpočtového zákona 25. srpna. Potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předlohu, která umožní vládě navýšit výdaje třeba na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, včera vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje veřejné finance. Na to upozorňuje také opozice. S tím ale vládní koalice nesouhlasí a pokusí se veto přehlasovat, řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
5: Pro nás je důležitý ten trend, to znamená, letos se s tím rozpočtem nic moc dělat nedalo, protože jsme nastoupili 15. prosince, příští rok to bude ještě bolestivé, ale ty další dva roky už budeme chtít, aby se nastavil nějaký postupně snižující se trend.
2: Na přehlasování prezidentského veta potřebuje koalice 101 poslanců, ve sněmovně jich má 108. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes s ruským protějškem Sergejem Lavrovem jednal pouhých 35 minut. Podle Rubia bude k ukončení války na Ukrajině potřeba najít nové cesty. Stávající návrhy podle něj nejsou pro Ukrajinu přijatelné.
6: Marco Rubio v Maniile pojednání řekl, že Ukrajina s návrhem Moskvy nesouhlasila už v minulosti a nyní má k souhlasu ještě méně důvodů. S Lavrovem se podle něj shodli na nutnosti válku ukončit. Lavrov ale trvá na návrzích z loňské schůzky prezidentů Trumpa a Putina na Aljašce. Ty jsou pro Ukrajinu nepřijatelné. Jednání po půl hodině ukončili. Bylo to už jejich 5. setkání a průlom je nejistý. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Dva lidi jsou zranění po výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži. Na místě zasahuje policie i záchranná služba. Pokračuje mluvčí policie Zlínského kraje Šárka Trnková.
7: V tuto chvíli je částečně uzavřená ulice Koperníkova a Generála Svobody. Veřejnost prosíme o respektování pokynů policistů a záchranářů. O dalším vývoji vás budeme informovat. Sport.
8: Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slavii. Na tiskové konferenci to potvrdil předseda představenstva pražského klubu Jaroslav Tvrdík, podle kterého o tom rozhodl majitel Pavel Tykač. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezóny Chorý byl v květnu vyřazený kvůli nevhodnému chování na hřišti. Druhý z dříve vyřazených hráčů David Douděra se naopak k týmu nepřidá a hledá zahraniční angažmá. A tenistka Nikola Bartuňková skončila v osmifinále turnaje Live Sport Prague Open. Open. Proti Tajce Tara Rudiové neproměnila 4 matchboly a prohrála 6-7, 6-3, 6-7. Na pražské Štvanici se dnes v osmifinále turnaje WTA představí ještě další tři Češky. V 16 hodin se utká Sára Bejlek s Timofejevovou z Uzbekistánu. O hodinu později proti sobě v čistě českém duelu nastoupí Lucie Havlíčková s Barborou Krejčíkovou. Živé vstupy ze zápasů nabídne Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 zdržení za 9 kříži, na D5 od Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí dlouhá fronta kamionů za 9 kříži přibližně z kilometru 171. Osobní auta brzdí mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Na příjezdu do Prahy nabírají velmi dlouhá zdržení hlavně řidiči kamionů, a to jak na plzeňské D5 od Loděnice z 9. kilometru, tak na ústecké D8 od Zdib. V metropoli silný provoz i v Novopatské směrem z Černého mostu ke Kbelské, před Europarkem na obou spojkách i na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti. Kolona se sune na výjezdu z Lochkovského tunelu za Barrandov z opačné strany od plzeňské D5 k Ořechu. Na silnici 37 s Chrudimi do Ždírce přetrvávají komplikace za údavy. Pokračují tam s odklízením následků po nehodě nákladního a osobního vozidla. Projet se dá Kyvadlově s maximální opatrností. Kolony v obou směrech velmi dlouhé. Ve Ždírci už se tvoří i na silnici 34 směrem od České Bělé. A na silnici 68 z Třince do Jablunkova se kvůli nehodě u Hrádku stále dlouze popojíždí. Hlavně od Třince od sjezdu na centrum ztratíte více než 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno až skoro jasno, během dne na severovýchodě a přechodně i jinde převážně oblačno, místy slabé přehánky, a později začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Velšská skupina Rio 18 spolu s Ellisem Carvinem, nebo s Ellis Carvin na kytary a klávesy vydali společné album. No a v této písni No More Secrets, tedy už dál žádná tajemství, zpívala Riz Ellan. A za další pozvánkou zamíříme na Liberecko. Na tuto sobotu 25. července se připravuje Václavická pouť.
1: Místní pořadatelé vás srdečně zvou ke společnému slavení i prosbám o smíření při mši svaté v rámci svatojakubské pouti do hrádku nad Nisou Václavic. Koná se v sobotu 25. července od 10 hodin na základech bývalého kostela svatého Jakuba staršího. Duchovně se akce připojuje k roku smíření, vyhlášeného arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Z hrádku nad Nisou Václavic Olga Valentová.
0: A teď slovenská zpěvačka Laura a píseň Duna. Radovan Vrška bude hrát buď na kytaru, baskytaru, klávesy nebo perkuse, co zkrátka bude po ruce.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Slovenská spievačka Lara Mor a jej single z roku 2023 Spomaliť čas. Čas sme nespomalili, máme zkrátka pořád půl čtvrté a půl minutku k tomu. Celé prázdniny probíhají v kostele Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic nedělní varhaní půl hodinky. Bližší informace má za organizátory varhaník Martin Kubát.
1: V našem kostele, který je barokní a krásně vyzdobený, tak jsou i vzácné varhany z roku 1760 od Františka Fialky, které mají takové specifikum lomenou oktávu. No a přišlo nám dobré kostel i hudbu varhaní zpřístupnit lidem, kteří třeba do kostela nepřijdou, aby i oni měli možnost pocítit neděli jako sváteční den.
0: Varhaní koncerty v Dobré Vodě se konají každou neděli až do konce srpna. Začátek je vždy v 19 hodin. Teď už skupina z New Yorku, která se říká The Stardust Reunion Band, a Joel Harrison, který hraje na kytaru v rámci této skupiny, tak společně vydali album. Dále ještě Everett Bradley a Nicky Richards a Keith Floyd budou zpívat společně píseň So Long Brother, tak s Bohem bratře.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz. Mažu stopy.

Tak to byla píseň Byt 66, takový v uvozovkách love song bytu v Praze. Kateřina Marie Tichá, tak se jmenuje, single z letošního roku. Zájemci o zájezd na mezinárodní festival Mladifest, který začne příští týden v Medjugorje, mají stále možnost se přihlásit. Volná místa v autobusu hlásí cestovní kancelář Vanado. Nástupní trasa povede přes Brumov Bylnici, Zlín, Morkovice Slížany, Staré město u Uherského Hradiště a Brno. Poutníky bude duchovně doprovázat pater Jan Plodr a pater Jiří Hebron. V případě dotazů se obracejte na Dominika Gottwalda na e-mailu dominikgott@gmail.com. Křídla pro život, tak se jmenuje píseň pro nadační fond tohoto jména, zabývající se onkologicky nemocnými. Zpívat budou Olga Lounová, Daša a Šárka Vaňková spolu s Elisem Mrazem. Věř

Britský písničkář Jude Edwin Scott vydal své nové album Bird Song. V komorních autorských písních navazuje na tradici britského folku a před prostřednictvím citlivého akustického zvuku vypráví příběhy inspirované přírodou, mezilidskými vztahy i každodenním životem. Charakteristickým rysem jeho tvorby zůstává nenápadný pěvecký projev, důraz na vyprávění a melodické kytarové aranže. Ostatně můžete poslouchat sami a posoudit v písni The Heron.

0: Ať se také trošku vzděláváme, the heron znamená v angličtině, respektive v češtině, volavka. Zájem o cykloturistiku ve Zlínském kraji roste. Více průjezdů kol za letošní první pololetí zaznamenal sčítač na cyklostezce podél Baťova kanálu. K hojně vyhledávaným patří i cyklostezka Bečva a nebo nová přeshraniční cyklostezka Bevlava. Hovoří Petr Michalec z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
2: Španělské holčičky v hlubinách moravského krasu.

Španělské světice českých přeprem.

0: Píseň Silencio zpíval Petr Linhart. Trošku jsme se ocitli v příběhu z tichého oddílu ve vlaku. Na kytaru hrál Josef Štěpánek, na klávesi Jan Steinsdörfer a na basu Jaromír Honzák. Modletínská pouť letos čeká tuto vesničku na Havlíčkobrodsku tuto neděli 26. července. Pořádá ji místní komunita Benediktus, která zde nabízí chráněné bydlení pro mentálně znevýhodněné lidi. Co na pouti nabízí, shrnula Pro Glasu za spolek Radka Jindrová.
1: Začneme mši svatou v zahradě, celebruje monsignor Jan Paseka. Během odpoledne bude možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Z programu vás zveme na divadlo Já to jsem s pohádkou Otesánek, koncert Benebendu, Petang. Děti se můžou těšit na zajímavé dílny, kovářskou, dřevářskou, knihařskou, perníkářskou a také na malování na obličej. Užijete si taky relax zónu a slavnostní otevření naší letní kavárny.
0: Doplním, že kapela Benebend je také inkluzivní a hraje v ní zdravotně postižení umělci. Teď už píseň Easy on Me, což bychom do češtiny mohli přeložit jako Laskavé ke mně třeba. No a americká písničkářka Ashley Riley. Bude to píseň na reflexe těžkého životního období. Single z letošního roku.

Pomalu se blíží 16. hodina, čas, aby se rozloučil od mikrofonu Milan Šoba. Přeji krásný zbytek dnešního dne. Večerem a nocí vás bude provázet můj kolega Joška Javůrek a já se budu těšit na slyšenou opět zítra od 11 hodin.

Anketa kolegy Jošky, která se týkala filmů o hudebnících, vás inspirovala k řadě zajímavých odpovědí. Za chvíli si je budeme číst. Já za vaše odpovědi děkuji, ale v první řadě děkuji všem, kdo do naší hitparády hlasujete. Začíná 15.32. kolo pořadu, kterým vás už od roku 1996 provází Milan Tesař. Čekají nás samozřejmě i všechny obvyklé rubriky, novinky na hudebním trhu, pozvánky na koncerty, nová anketa, tipy na pořady Proglasu a v první řadě 12 soutěžních písní. Tu první nám nabídne polsko-srbská skupina Slavik ze svého alba 11 Songs of Love and Suffering. Slezská lidová píseň s názvem Bionše povstanci se uchází o vaše hlasy a já ji na dálku posílám Aně Vrbašky, zpěvačce skupiny Slavik, která momentálně leží v nemocnici po těžké autonehodě.

Skupinu Slavik založila společně dvě dua, srbské Alice in Wonderland a polské Čiši. Z jejich prvního společného alba jsme poslouchali na 12. místě hitparády píseň Bianche povstanci. Pokud chcete hrát s námi, vyberte si z naší nabídky tři písně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Na 11. příčku nasazují jako posluchačský typ slovenskou písničkářku Soňu Horňákovou. Z jejího nového alba Na zadnej straně hodiniek jsem vybral píseň Blízko neba.

0: Možno to malé, krhké ticho, kde si v nás.
1: Z novinek na hudebním trhu vám doporučím nové album česko-íránského kytaristy Shahaba Tolouiho Chivediamo Goldoni. Vzniklo z hudebních fragmentů, které Tolouii napsal k inscenaci hry Karla Goldoniho Poprask na laguně. Francouzský flétnista Jocelyn Méniel si pozval hosty doslova z celého světa a natočil s nimi album Les Instruments Migrateurs, tedy migrující nástroje. Pod názvem Get On Board vyšlo druhé album brněnské swingové kapely Heart of Dixie a nové album chystá také big band Kotača Orchestra. Písničkář, hudebník a producent Zdeněk Vřešťál letos oslavil 70. narozeniny. Při té příležitosti vydal album s názvem 70. Jehož rozšířená verze, vydaná na flashdisku, obsahuje 70 písní. Já vybírám tu, která má pořadové číslo 1 a jmenuje se 9. cesta.

po devátý šel tam, kam se tenkrát vítr hnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel staré.

Nové písně nám dnes nabídly mezinárodní skupina Slavik, Soňa Horňáková a Zdeněk Vřešťál. Pokud jde o naši anketu a filmy o hudebnících, je vidět, že nesledujete pouze filmy o Michaelu Jacksonovi nebo Freddiem Mercurym. Posluchač Jaroslav napsal, výborné byly v televizi filmy o Verdim a Puccinim. Byly dějově atraktivní, hudebně výborné a didakticky obsažné. Teď posloucháte hitparádu na Proglasu. U závěrka pro vaše body je ve středu v poledne a na deváté místo klesá skupina Mňau Mňau Band s písní Kánoe.

kajaku plul jsem k ránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neo,

0: papuchalk, papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk, papuchalk.
3: Na co se v našem vysílání můžete těšit v příštích dnech? V pátek 24. července v 19.15 budeme opakovat rozhovor s Michalem Prokopem o albu Ostraka. V pondělí 27. července bude naším hostem Petr Linhardt. Přiblížíme si jeho nové album Šénau. S duem Hmlisto bude kolega Janis rozprávět v úterý večer. Ve středu vám nabídneme rozhovor s mladou chorvatskou zpěvačkou Fanny Solomun a ve čtvrtek bude naším hostem písničkář Semiš, kterého znáte i z hitparády. V týdenníku Slyšte lidé vás budu v sobotu 25. července zvát na maraton hudby Brno. Vše najdete přehledně na našem webu, rozhovory s hudebníky po odvysílání můžete znovu poslouchat na stránce hudebnirozhovory.cz. Osmá je dnes Markéta Irglová a píseň The Season.

Posluchač Petr napsal: hudební životopisné filmy nevyhledávám, ale vzpomínám si, jak jsem před lety v letním kině na břehu Vltavy v Praze viděl Bohemian Rhapsody. Film mě vtáhl natolik, že jsem naprosto přestal vnímat tu a tam rušící lidi kolem. Z novinkové pozice na 7. místo postupuje Barbora Poláková a píseň Klíče z filmu Nečekané léto.

Je tu dnešní anketní otázka. Představte si, že se můžete na jednu hodinu vrátit do dětství a zahrát si s kamarády nebo kamarádkami jednu hru venku. Která hra by to byla a proč? Odpovídejte spolu s hlasováním. Připomínám, že na vaše odpovědi čekám do středečního poledne. Petru Linhartovi sice vyšlo nové album Šénau, ale u nás zatím bodují jeho archivní nahrávky z bonusového CD z knihy Autobus do Sudet. Místo šesté, město Is.

Je to už více než půl roku, co se Proglas přestěhoval pod hrad Špilberk na adresu Pelikova 20. Rádi vás tady přivítáme, kdykoliv se ohlaste a přijďte se k nám podívat. Stěhování byla pro nás nutnost z ekonomických důvodů. V současné době se nám daří už lépe vycházet z příjmy, které především od vás, posluchačů, získáváme. Bohužel si stále vlečeme několika milionový dluh právě z období stěhování a vůbec z předešlých let, kdy platby za energie a nájem postupně výrazně narostly. Pokud vám tedy dává smysl to, co děláme, budeme rádi za jakoukoliv podporu. Místo páté Pavla Boučková a Petr Novotný a píseň Usnul jste ode mne vzdálený.

0: Zvu vás na koncerty. Country festival Bundy zelený se koná 24. a 25. července v Zádveřicích u Zlína. Vystoupí na něm Robert Křesťan a Druhá tráva, Poutníci, Malina Brothers, Fleret nebo Devítka. Amfolkfest, malý festival na konci světa, se koná 24. a 25. července na Půlčinách na Vsetínsku. Zahrají Jasoň, Vojta Šňupárek, Dominika, Zakoncem, Podjezd nebo Jaroslav Samson Leng. V amfiteátru na Kraví hoře v Brně bude mít 27. července koncert Hradišťan a 2. srpna Sidy Tobias. V pražském klubu Jazz Dog zahraje 26. července Daniel Bulatkin International Quartet, 18. srpna Libor Šmoldas Organ Trio a 27. září skupina Vertigo. Brněnská kapela Hrozně vystoupí 1. srpna na hradě Cimburku u Koryčan, 21. srpna na undergroundovém festivalu v Harachově u Rýmařova a 5. září v Brně Medlánkách. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech v Brně od 6. do 9. srpna. Rezidenčním umělcem festivalu bude francouzský kytarista s vietnamskými kořeny Nguyen Le. Dále vystoupí například Jumbo Agušovy orchestra ze Severní Makedonie, Danza z Okultaž z Portugalska, Tereza Richtrová, Dead Dog Legacy, Elektra 5, Maržary, makedonské duo Dobrila and Dorian, Kumbalu, Dálach a mnoho dalších. Skupina Spolektiv zahraje 7. srpna v Kamenném újezdě u Českých Budějovic, 14. srpna v Českém Krumlově, 15. srpna v Bechyni nebo 20. srpna v Třešti. Skupina Jen tak tak bude hrát 13. srpna v Českých Budějovicích a 15. srpna ve Veselí nad Lužnicí spolu se skupinou Epidemie. V Plané nad Lužnicí se 15. srpna koná festival Mosty. Účinkují Cihelna a spol, Katka Misíková a Jakub Kořínek a další. Festival Jazz Goes to Town se bude konat v Hradci Králové od 6. do 10. října. Přehlídka s podtitulem Podivuhodný výlet představí 12 kapel z 13 zemí světa, včetně českých premiér, špičkových evropských improvizátorů i výrazných nových jazzových objevů. Skupina Dunaj bude letos na podzim slavit 40 let od svého vzniku. Chystá velké koncerty 10. října v Brně na Flédě nebo 10. listopadu v paláci Akropolis v Praze. A po smršti míst a dat opět sklidnění v podobě písně. Text Michala Horáčka, hudba a zpěv Ivo Viktorína. Ukázal na mě příběh apoštola Matouše, 4. místo.
1: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

0: dokáže jako na mě.
1: Posluchač Pavel z Brna Líšně napsal: pokročilá skleróza mi tak nějak brání se podrobněji rozepsat, ale z nejstarších filmů bych vyzdvihl Rapsodii v modrém, Amadeus, Všechna jitra světa a taky seriály Dobrý den, pane Offenbachu nebo Verdi. Nové jsem buď neviděl vůbec, nebo jen z části, tudíž se nelze vyjadřovat. Pavlovi děkuji a chystám pro něj u nás v rádiu k vyzvednutí odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Radka Hrušku z Přerova. I on od nás dostane dárek. Třetí je skupina Hrdza s písní Vretienko. Hrdza strávila v hitparádě 3x6 týdnů, což znamená, že se s ní na nějaký čas musíme rozloučit. Pro píseň Vretienko už prosím nehlasujte, další body se jí nebudou započítávat.

0: Opakuji, že pro skupinu Hrdza už není možné hlasovat. Přidávám další pozvánky. Folkové prázdniny se konají v Náměšti nad Oslavou od 25. července do 1. srpna. Vystoupí na nich například Bára Zmeková, Iva Bitová, Midva Trio, originální pražský synkopický orchestr, Jiří Slavík, Robert Křesťan a druhá tráva, belgická skupina Ver ve společném projektu se švédskými Kongero, senegalský zpěvák a hudebník Sekou Keita nebo Kanazoe orchestra z Burkiny Faso. Americká rocková skupina Evolfo bude mít koncert v neděli 26. července ve Volini. Skupina Poutníci bude hrát například 1. srpna v Rtyni v Podkrkonoší, 16. srpna v Černošicích, 21. srpna v Humpolci nebo 22. srpna v Poličce. Bohatý program probíhá v létě před brněnským Café Prah vedle nákupního centra Vaňkovka. Například 4. srpna tam vystoupí skupinami Tři Avy, Ivo Cicvárek s kapelou Živo a DNA Brno. 5. srpna FT Prim, Lada a kapela a Hova Duo. 10. srpna Kolibříkův úlet a Zkusme to a 11. srpna Přístav, Old Boys Poutníci a Ku podivu. Festival Pop Mese se bude konat v Brně od 6. do 8. srpna. Mezi účinkujícími jsou Dukla, Aida the Young, Good Times Only, Nina Kohout nebo Richard Miller. V Dohňanech Mostišti u Půchova na Slovensku se bude od 7. do 9. srpna konat poprvé po více než 20-leté pauze festival Vandermúza. Vystoupí na něm například František Nedvěd mladší, Rolničky, Marek Raček, Turkouci, Noca nebo Hrdza. Tomáš Průša Band vystoupí 7. srpna v Třeboni, 11. srpna v Jistebnici u Tábora a 14. srpna v Ústí nad Orlicí. Francouzský trumpetista Eric Truffaut a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. Festival Valašské folkrokování se koná v Rožnově pod Radhoštěm 22. srpna. Zahrají na něm Vlasta Redl, polská skupina orchestra Świętego Mikołaja, Pavel Šporcl a Terne Čchave. Dvojka v naší hitparádě to je dnes Radúza a píseň Já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Prosím, buď tu se mnou.

Do tohoto kola hitparády nepostoupili Roman Dostál s Ditou Zangeovou Holou, skupina Random Choices a Folk Team. Vítězem 15. 32. kola se stává olomoucký písničkář Semiš a píseň Růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

stala se věc neobvyklá, za které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Posluchačka Tereza napsala: životopisné hudební filmy mám ráda. Moc jsem jich sice v životě neviděla, ale prakticky všechny, které jsem viděla, se mi líbily. Kromě životních osudů, které se člověk ve filmu dozví nebo si je připomene, mě samozřejmě těší hudba a kontext, v jakém vznikala. A i když jde o film, obvykle se skutečnosti alespoň přiblíží. Pro mě nepřekonatelný je film o Amadeovi od Miloše Formana. Hodně se mi líbil film Bohemian Rhapsody. Také jsem kdysi viděla filmy Ray o Ray Charlesovi a Walk the Line o Johnny Cashovi. Líbil se mi také film o Edith Piaf. Samozřejmě oslovují mě i některé muzikálové filmy nebo dokumenty o hudbě, kapelách nebo jednotlivých hudebnících. Naopak nelákal mě třeba nedávno uváděný film Michael o Michaelu Jacksonovi, ale to určitě souvisí s tím, že sice zpěváka znám, ale neposlouchala jsem jeho hudbu. Já děkuji Tereze a vůbec vám všem za odpovědi na anketní otázku. Tentokrát se ptám na dětské venkovní hry. Tady je přehled všech soutěžních písní. Tio.

0: nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad, měl plnou nároč tutejchnul.
1: Desáté místo Zdeněk Vřešťál, devátá cesta.

0: páté místo Pavla Boučková a Petr Novotný, Usnul jste ode mne vzdálený.
1: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.
2: Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost.
0: Čtvrtý je Ivo Viktorin a píseň s textem Michala Horáčka Ukázal na mě.

třetí místo Hrdza a Vretienko. Píseň podle pravidel hitparádu opouští, už pro ní není možné hlasovat.

0: slepé víře. Druhé místo Radúza, Já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Kolo mlýnský za 4 zlatý, v životě málo co si koupíš, ale za všechno platíš.
2: Stala se věc neobvyklá, za které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam.
0: Jednička Semiš, Růže v kopřivách.
2: Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálili, růže je však preč.
0: Hlasujte do středečního poledne. Buď můžete psát e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší Milan Tesař. Zvuk měli dnes na starosti Šimon Vítek a Roman Kabelka.
2: Mám zahradu kopřivovou bez jazyka škod.
3: Za několik okamžiků v 17 hodin přebíráme na Proglasu zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich se můžete těšit na pořad Za 5.5.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Armáda vyšetřuje pád vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják zemřel. Majitel má okamžitě odstranit požárem poničenou budovu 34 ve Zlíně. Tenistka Sára Bejlek hraje na pražské štvanici osmifinále turnaje WTA. Pozor na nehodu 3 aut na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna. A zítra bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami. Teploty až 25 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden voják, další 4 se zranili. Podle mluvčího záchranářů na Vysočině Petra Janáčka ošetřili ještě další 3 lidi, kteří se nadýchali kouře. Nehodu vyšetřuje vojenská policie, říká mluvčí armády Gabriela Kugler.
6: Okolnosti této nehody jsou právě vyšetřovány vojenskou policií, až budou známa nějaká data, a závěry, tak určitě s tím budou média seznámeny, ale zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat už kvůli povaze nehody.
5: Armáda až do ukončení vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Radiožurnálu to řekl mluvčí města Tomáš Melcer.
7: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
5: 11-patrový objekt z velké části zničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Zřícená budova podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Vyšetřování červnové srážky lodí, při které přišli o život 4 Češi, může trvat až rok, potvrdil to chorvatský ministr zahraničí. Společně s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů uctili památku obětí nehody. Po vodě pustili smuteční věnce v místech, kde leží trosky potopené plachetnice.
8: Jsem opravdu rád za to, že chorvatská strana navrhla, jestli bychom ten program té cesty naší nerozšířili právě o zastávku ve Splitu a připomínku tady té tragédie, která se odehrála.
9: Řekl ministr Petr Macinka a poděkoval svému chorvatskému protějšku. Goran Grlić Radman potvrdil, že pokračují přípravy na vytažení trosek plachetnice z mořského dna. Plavidlo zatím zůstává na dně kvůli složitosti jeho vytažení a také proto, aby se zajistilo, že se při této akci uchovají důkazy. Podle chorvatské agentury pro vyšetřování nehod může zjišťování příčin neštěstí trvat až rok. Na základě jeho výsledků pak agentura navrhne opatření, která by podobným tragédiím v budoucnu předcházela. Ze Splitu Tea Veseláková, Radiožurnál.
5: Extrémní sucho ohrožuje i některé chovy dobytka. Negativně ovlivnilo úrodu krmných plodin na jižní Moravě. Například vojtěšky se místy urodilo o desítky procent méně než je průměr. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
10: Pro nás by byla jako jediná varianta snižování stavu skotu.
11: Vysvětluje agronom Martin Šťastný. Vojtěšky letos sklidil oproti průměru asi čtvrtinu, kukuřice na tom není o moc lépe. Zemědělci teď doufají, že ztráty alespoň z části vykompenzují podzimní plodiny. Doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
12: Pokud nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
11: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky. Šimon Franz, Radiožurnál.
13: Tenistka Nikola Bartuňková neprošla do čtvrtfinále turnaje Live Sport Prague Open po porážce 1-2 na sety s Tajkou Tararudiovou. O postup teď bojuje další Česka, Sára Bejlek. Její zápas s Timofejevovou z Uzbekistánu sleduje na pražské štvanici David Prouza.
14: Sára Bejlek vede 5-1, k tomu má výhodu, ještě podává a je velmi blízko zisku první sady. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport ze štvanice David Prouza, Radiožurnál.
13: V osmifinále pražského turnaje WTA se dnes ještě v čistě českém souboji utkají v osmifinále Barbora Krejčíková s Lucí Havlíčkovou. A na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě dnes pokračují závody kajakářů. V semifinále se představí pětice českých reprezentantů, včetně obhájců loňských medailí Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Program světového šampionátu začne po 17. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
15: Na D1 nehoda na úrovni okruhu zdržení, pak v okolí Brna. Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna už se zpomaluje za Čestlicemi na 8,5 kilometru. Do 10 minut zabere trasa k nehodě těsně za nájezdem z okruhu na 11. Blokovaný je levý pruh, v něm 3 nabouraná osobní auta plus policejní hlídka. D1 na příjezdu do Brna od Prahy a trvající zdržení hlavně pro kamiony zpomalují kus za 9 kříži okolo z tého 73. kilometru. Aktuálně tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. Ta se po pár minutách opět rozjíždí a nesouvisle pokračují až do zúžení u D2. Na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov pokračuje o něco silnější provoz před omezením u Rohlenky. Fronta se tvoří od nájezdu ze Svitav z kilometru 203. Zaplnil se i konec Ostravské. Na silnici 3 kousek za Benešovem směrem do Prahy řeší nehodu 3 osobních aut. Stále se projíždí Kyvadlově od Benešova kratší fronta, delší od Mrače zhruba na 10 minut. A pojďme do Prahy. Jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most v levém pruhu kousek před sjezdem na Pankrác bourala 2 osobní auta, tvoří se fronta zatím na 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Před námi je chladnější noc na severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou na 11 až 7, při slabém větru až na 5 stupňů. Zítra pak bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přeháňky. Později odpoledne a večer se vyjasní. Teplot 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20. Tolik zprávy.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Na Proglasu začíná pořad Za 5-5.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Situaci na Slovensku mohou změnit umírnění konzervativci, řekl přednedávnem v tomto pořadu slovenský novinář Martin Šimečka, otec lídra progresivního Slovenska, dnes hlavní opoziční strany. Tehdy v říjnu před 2 roky jsme se bavili o střelbě před bratislavským klubem Teplárna. Dnes je Slovensko v šoku ze střelby na předsedu vlády Roberta Fica v polovině května. Jak dění na Slovensku vnímá zástupce šéfredaktora konzervativního deníku Postoj SK? Jaký je slovenský konzervativismus? A mohl by být inspirací pro ten český. Vítám vás při poslechu pořadu Za 5-5, tentokrát věnovanému dění u našich sousedů. Mým vzácným hostem je zástupce šéfredaktora deníku Postoj SK Josef Majchrák. Dobrý den, pane Majchráku.
3: Dobrý den, děkujem za pozvání.
1: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
2: Nejprve úplně krátce, jak vidíte současné dění na Slovensku vašima očima? Nepletu se, že střelba na premiéra Fica a také jeho návrat je dnes to hlavní politické téma?
3: Je to určitě hlavná politická téma dnes na Slovensku. To, aký bude návrat Roberta Fica, ako to ovplyvní další politiku jeho strany, Smer, ktorá je najsilnejšou vládnou stranou. Toto je asi naozaj hlavná téma dnešních dní.
2: Postoj SK, čili váš deník, uveřejnil článek s titulkem Hra na smír skončila. Je to ten převažující pocit z toho návratu premiéra Fica, který naštěstí není natolik zraněný, že by se nemohl vrátit, ale čekalo se, že přijde přeci jenom s trochu jiným tónem. Vy sám jste to čekal?
3: Musím úprimne povedať, čakal už, že po tom atentáte dôjde zo strany, ale teraz nielen Ficovej strany Smer, ale zo všetkých politických strán k nejakému gestu, k nejakému typu gesta, ktoré prispieje možno k zmierneniu tej polarizácie. Asi by bolo naivné si myslieť, lebo však tie delenia sú úplne prirodzené, že tu politické strany začnú hovoriť jedným hlasom, ale čakal som, že dojde aspoň nejakému gestu typu okrúhleho stola, kde tie politické strany vyšlo signál, že dokážu spolu hovoriť a že je úplne aspoň, existuje aspoň nejaké minimum nejakých niekoľko základných cieľov, na ktorých sa naprieč politickým spektrom dokážu zhodnúť. K tomu nedošlo. Preto bolo veľké očakávanie, že aké bude prvé vystúpenie Roberta Fica, verejné vystúpenie po atentáte. A to prvé verejné vystúpenie, ktoré bolo vlastne podporou jeho strany pred eurovoľbám, mnohí očakávali, že bude zmierlivejšie, ale Robert Fico v ňom opäť hovoril veľmi kriticky o opozícii a bolo to také klasické Ficové politické predvolebné vystúpenie.
2: Další věc, která tak do Česka samozřejmě zaznívá silně, je dění kolem nejvýznamnější slovenské televize Markíza, která je vlastně na českou PPF-kou. Poslední zprávy, alespoň jak jsem četl na vašem serveru, jsou, že zaměstnanci Markízy oznámili, že stávkovat nebudou, ale zůstávají ve stávkové pohotovosti. Do stávky ale vstoupí pracovníci veřejnoprávní RTVS. Pro českého posluchače vlastně je důležité nejprve říct, že Markíza v takovém tom veřejnoprávním smyslu je na Slovensku opravdu nejsilnějším mediálním hráčem, alespoň pokud jde o televize, což je nepodobné Česku. Mám pravdu?
3: Áno, ja si myslím, že to je trošku výnimočná situácia nielen s Českom, ale aj s viacerými krajinami, pretože Markíza napriek tomu, že je komerčná televízia, si zachovávala vždy aj silné také politické, publicistické relácie alebo formáty, ktoré v istých situáciách aj suplovali verejnoprávnu televíziu. Teraz v tomto je výnimočná aj voči komerčným televíziám na okolo, aj voči ostatným komerčným televíziám na Slovensku. Teraz to vyzerá tak, že majitelia Markízy chcú tú televíziu viac posunúť smerom zábave a ubrať vlastne z tej politickej publicistiky. Tých vysvetlení môže byť viacero. Vysvetlení môže byť, že slovenská politika sa im zdá príliš toxická, príliš polarizovaná, že nechcú do nej takýmto spôsobom byť vťahovaní. Môže tam byť aj ďalší dôvod, že majú podnikateľské záujmy na Slovensku, teda nechcú sa dostávať do nejakých stretov z vlády. Čiže toto všetko môžu byť dôvody tej situácie. Len samozrejme platí, že je to súkromná televízia, čiže istým spôsobom má právo rozhodnúť jej majitelia o tom, že aký formát, aké formáty v tej televízii budú prevažovať.
2: Já jsem poslouchal to, jak jste se o Markíze bavili v podcastu Postoje SK. Vy jste takhle argumentoval, že konec konců soukromník a komerční vlastník televize má právo vnímat tu televizi hlavně jako nástroj zisku, nikoli jako nástroj, řekněme, politického ovlivňování a konec konců program musí odpovídat tomu, co lidi spíš spojuje a co je přitáhne k obrazovkám, než aby se ještě nad obrazovkami rozhádali. Ale když vám namítnu, že s tou mocí, kterou Markýza má, se pojí i určitá zodpovědnost a proto je zcela logické, že to třeba novináři Markýze vnímají takhle silně, že prostě chtějí dělat novinářskou práci podle novinářských standardů. Není to potom jedno proti druhému?
3: Tomu já trochu rozumím, samozřejmě, len ono tej polarizácii na Slovensku prispieva aj to, že ako keby tie politické tábory volia strašne silný slovník. A niekedy problém jedného politického tábora na Slovensku je aj to, že alebo časti tej spoločnosti je to, že v poslednej dobe je čokoľvek označované za sa volia strašne silné slova. Čokoľvek je označované koniec predsedu nejakého inštitútu, ktorého vláda odvolá, je označovaný za koniec demokracie. V súvislosti so zmenami v Markíze tiež sa hneď tá jedna strana začala hovoriť o konci demokracie, o orbánizácii na Slovensku a podobne. Pričom to vôbec nesedelo. Slovensko je od Orbánovho Maďarska, ktorom 80% médií vlastnia oligarchovia blízky Fidesu i strašne ďaleko. U nás nič také neexistuje. Smer proste nekontroluje na Slovensku médiá tak, ako Orbán kontroluje v Maďarsku. Čiže Ja rozumiem tomu, že to v Markíze u tých redaktorov vyvolalo istý takúto emóciu, len akože hovoriť v tejto súvislosti hneď o urbanizácii a o konci demokracie sa mi zdalo značne prehnané. A zvlášť v tejto atmosfére, ktorá na Slovensku je, najmä, ak si tam si treba trošku pripomenúť tú genézu. Tá genéza bola taká, že do tohto publicistického formátu konkrétne odmietali chodiť vládni politici s argumentom, že je príliš aktivistický a preto ho smerom k opozícii a preto ho považujú za neobjektívny. Len tým pádom formát založený na dueloch vlády s opozíciou trošku strátil zmysel. Zase tam sa dá rozumieť a istým spôsobom aj rozhodnutí tej televízie, že ten formát ukončí a bude rozmýšľať o nejakom novom formáte, lebo dlhodobo bola takáto situácia neúnosná. To totiž fungovalo tak, že tam chodili len opoziční politici a analytici, ktorí si často mysleli to isté a hovorili to isté, čo opoziční politici. Takže
2: A proti ním bola prázdna židle. Pane Majchraku, vy jste to zmínil, vy máte výhrady proti silnému slovníku a to je takový můj první poznatek k Postoji SK, že konzervativismus by měl být spojený s nějakou přiměřeností. Konzervativní pohled na svět by měl vnímat, že slova mají nějakou moc a sílu a měli bychom je nějakým způsobem vnímat taky v kontextu, aby byla přiměřená. Je tohle třeba součástí vašich vnitroredakčních debat? Jaké pojmy užívat, aby to nebylo hysterčení, když to řeknu lidově?
3: Akože je to súčasť, aj sa snažíme, aby to bola súčasť takej trošku našej DNA alebo našej identity, aby sme dokázali mať jasný názor, ale zároveň, aby sme neboli hysterickí a a nepreháňali sme, lebo to tej atmosfére na Slovensku vôbec nejakým spôsobom nepomáha. Zase, my sme kritickí aj k strane Smer, aj k súčasnej vládnej koalícii, lenže zase musíme akceptovať to, že táto politická strana vyhrala voľby, tento politický tábor vyhral voľby, vyhral dokonca už dvoje voľby po sebe a má teda právo uskutočňovať niektoré veci, ktoré sú v jeho programe. Má právo uskutočňovať nejakú politiku. Samozrejme, že ho treba kritizovať, keď ide cez čiaru, ale akože ničomu nepomáha, keď akékoľvek zmeny, s ktorými prichádza a ktoré mali aj vo volebných programoch, aj vo vládnom programe, hoci sa nám tieto zmeny nemusia páčiť, musíme akceptovať, že dostali od ľudí mandát ich uskutočňovať.
2: Když už se bavíme o tom slovníku, který bývá extrémní, a já si to vysvětluji tak, že extrémní slovník má za cíl přitáhnout pozornost k politické agendě. Když pozorujete slovenské voliče, a já vím, že teď žádám zobecnění, což není úplně fér, ale když pozorujete reakci vašich čtenářů a voličů obecně, máte dojem, že ten extrémní slovník je stále způsobem, jak vtahovat lidi do politické hry, nebo naopak to voliče a vaši čtenáře odrazuje od té politické hry, protože si říkají, že tam vlastně není možné se stotožnit s hlasem, který by formuloval věci nějakým přiměřeným, klidným způsobem?
3: To je ťažká otázka, lebo ja neviem presne, nemám nejaké dáta, ktorých by som toto dokázal rozlúsknuť, ale čo je asi pravda je, že tento ostrý slovník dokáže mobilizovať tvrdé jadra voličov tých jednotlivých táborov, u ktorých je po ňom dopyt. A tam si treba uvedomiť, že Slovensko je vlastne už nejaký vyše roka v permanentnej volebnej kampani. My sme mali parlamentné voľby, prezidentské voľby, teraz sú eurovoľby a vlastne vyše roka tu politické strany mobilizujú a často mobilizujú na emocionálne silných témach s emocionálne silným slovníkom.
2: Pak je tu ještě třetí věc, která tak trochu dolehla i do Česka, ale popravdě si s ním moc nevím rady a budu rád za vaše vysvětlení. V Británii žije Slovák, který se jmenuje Danny Kolár. Jeho YouTubeový kanál, to slovo možná jsem použil správně, byl dost populární. Ten obsah byl extremistický a konspirační a ten člověk, který vystupuje pod jménem Daniel Bombic, byl natolik nehorázný, že i celkem inertní, tedy nevšímavý YouTube, mu ten kanál zrušil. Tak jak si tohle to vykládáte vy? Je to podstatná věc nebo je to jenom spíš něco takového pitoreskního?
3: Tak je to podstatná vec kvôli tomu, že tomuto Danimu Kolárovi, ktorý je na Slovensku mimochodom trestne stíhaný za extrémistické, trestné činy súvisiace s extrémizmom a momentálne prebieha nejaký proces, ktorý má rozhodnúť o tom, či ho vydá, Veľká Británia vydá na Slovensko alebo nevydá, sa podarilo vybudovať pomerne populárnu YouTube-ovú reláciu, ktorá bola tak populárna, že ju začali využívať aj politici súčasného vládneho tábora. Tým to bolo podstatné. Mm-hmm. Podstatné to bolo tým, že napríklad Robert Fico sa pred parlamentnými voľbami zúčastnil ako host v tejto relácii. Aj pred prezidentskými voľbami, aj pred týmito eurovoľbami vládni politici boli hostiami tohto človeka, ktorý je na Slovensku podozrivý zo spáchania trestných činov. Išlo, myslím, že o také veci, že zverejňoval ešte počas pandémie aj napríklad telefónne čísla policajtov, ktorí zasahovali proti ľuďom, ktorí porušovali protipandemické opatrenia a podobne. Čiže týmto to málo váhu.
2: Pane Majchráku, tak jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně to YouTubeové vysílání člověka podezřelého z extremismu a

0: Krátce před 6 hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Dám ti dárek. Setkala jsem se s dívkou, která mě něčím štvala. Byla dost upovídaná, na všechno měla rychlou odpověď, do všeho se hrozně hrnula a všechno věděla nejlíp. Působila na mne agresivně a neženský. Myslím, že mi připomínala mne samu v podobném věku. Nezdálo se mi možné, že bychom si mohli porozumět. Naštěstí to ani nebylo nutné. Potkávali jsme se jen společensky a jinak jsme neměli mnoho společného. Netoužila jsem ji nijak víc poznat. Jenže za čas se začaly naše dráhy nenápadně protínat. Tu jsme se někde dali do řeči, onde jsme seděli vedle sebe. Jednoho dne se mě zeptala, jestli by se mnou mohla někdy mluvit. To je nejmenší problém, řekla jsem. Bývám v knihkupectví každý den, kromě pátku, od 10 do 5. Zastav se. Souhlasila, že se zastaví. Ale nezastavovala se. Bylo mi to divné, protože podle toho, jak se mi jevila, by správně měla přiběhnout hned druhý den. Nepřišla celý týden, dokonce ani ten další. Třeba je nemocná, možná má karanténu, přemýšlela jsem. Začala jsem se za ní modlit. Pak jsme se v neděli zase potkali. Tak co, kdy přijdeš? Připomněla jsem se. Byla jsem opravdu zvědavá, co by tak se mnou chtěla probírat. Omluvila se, že toho měla moc a že se opravdu zastaví. Uplynul týden a pak ještě jeden a nepřicházela. Malinko mě to znepokojovalo, protože když jsme se naposledy viděli, vypadala trochu schlíple. Nejiskřila tak, jako obvykle. Něco se děje, to je jasné. Bylo to ještě trochu komplikované, než jsme se potkali, ale nakonec k tomu došlo. Byla zatím přepracovanost a nešťastná láska. Najednou si sama se sebou nevěděla rady. Ztratila chuť do života, nic jí najednou nedávalo smysl. Víš co, dám ti dárek, nabídla jsem jí. Každý druhý týden ve středu ráno, u mě v knihkupectví, než otevřu, pro tebe budu mít hodinu času. Chceš? Chtěla.
0: Po myšlence na den vás zvu k poslechu přenosu mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebruje pater Filip Jan Radhouský. Přeji vám příjemný poslech.

0: jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Drazí bratři a sestry, drazí diváci, drazí posluchači, při svátku svaté Brigity prosme, ať nám Pán otevře to naše srdce, abychom byli vnímaví na jeho vedení, abychom byli schopni také zahlédnout jeho úmysly, abychom byli stateční, tak jako byla ona. Prosme, ať nás očistí od našich hříchů, od našich slabostí, od všeho, co nám brání vnímat samotného Boha. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouval. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi provázel svatou Brigitu různými životními cestami a když rozjímala o umučení tvého syna, dal si poznat moudrost kříže. Nauč i nás, ať za všech životních okolností dovedeme vždy hledat tebe. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři, skrze zákon jsem v zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žijí ve víře v Božího Syna, protože On mě miloval a za mě se obětoval. Slyšeli jsme slovo Boží.

postaviši chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. Hospodinu, nech se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.

vysvobodil mě ze všech mých obav. Jako chránce se utáboří.

Zůstaňte v mé lásce.

0: Pán s vámi
1: i s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Jana.
2: Sláva tobě.
0: Ježíš řekl svým učedníkům: Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest na mě, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy už jste čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest, uschne, seberou jí, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Jaký to musí být pocit? Jaký to musí být životní styl, aby toto někdo mohl říct? Kolik toho člověk musí, řekněme, protrpět? Kolik se toho musí dozvědět, aby mohl říct tuto větu? Přesto bez Krista, bez jeho mízy, bez toho, aniž bychom zůstali tedy na tom pravém vinném kmeni, nemůžeme dělat vůbec nic. A někdy nás to skličuje. Je to taková ta rovina, když nás někdo chce namanévrovat do svých představ, tak myslím si, že většinou se tomu docela bráníme a nejsme schopni splnit představy, které o nás má někdo druhý. A pokud pokud je tedy mezi těmi lidmi, řekněme, nějaká harmonie a láska, tak přeci jenom se tam pozvolně něco mu může měnit a mění, ale stejně podle těch našich představ ten druhý nikdy nebude fungovat tak, jak bychom chtěli, protože by stačilo jenom kdyby maličko a pak ještě maličko a ještě maličičko, a to je nekonečný příběh, je to pak nekonečný všechno, ale možná proto se také bráníme proto Božímu pohledu na nás, že se bráníme dát se Pánu Bohu do rukou. Protože máme možná v sobě strach, že nás bude formovat podle nějakých představ, do kterých se my nejsme schopni vejít. Ale Pán Bůh takovýhle není. Pán Bůh ví velmi jasně a přesně, do kterých mantinelů se jsme schopni vejít. A všechny ty jeho, řekněme, poňoukání a šťouchance, které dostáváme v tom životě, tak nejsou proto, aby nás zlomil, ale aby, a konec konců v tom evangeliu je to řečený, nevím, jestli jste si toho všimli, je to ten moment, kdy odstřihává ty nepotřebné výhonky, že možná se tomu může říkat i ta zelená sklizeň těch hroznů, kdy se sbírají ty slabší hrozny, aby to, co na tom vinném kmeni a na těch ratolestech zůstane, aby přineslo hojné ovoce, aby se daleko více ty hrozny nalily a byly krásní a potom to přineslo, řekněme, ten úžasný důsledek toho, že to skvasí a je z toho něco velmi dobrého. Jo, jinak vinařů je mi líto, zvlášť pokud to prošlo ta bouřky, ty bouřky tam prošly a ty kroupy a tak dále. Jenom si člověk nemůže být vůbec v tomhletom ohledu ničím jistý a myslím si, že je strašně důležitý, aby člověk prosil i za to, co se zdá jako samozřejmé, tak třeba, aby mu něco nepomrzlo, třeba, aby opravdu, i když to vypadá nadějně, tak aby to obstálo. A pak, když jsou ty dožínky, tak aby člověk nezapomněl poděkovat za to, co mu Pán Bůh dává, protože to není samozřejmost. A to budu asi teď v následujícím čase hodně podtrhávat, protože je spoustu věcí, které si člověk najednou začne uvědomovat, že nejsou samozřejmost. A jestliže jsme lidmi věřícími a chceme jít tedy ve stopách Ježíše Krista, chceme ho milovat, chceme, aby mu patřil celý náš život, naše srdce a tak dále, tak on jakoby tedy také v tom našem životě odřezává, odstřihává nějaké věci, ne proto, jak jsem říkal, aby nás zlomil, ale proto, aby to, co je v nás dobré, bylo posíleno, abychom to možná daleko lépe objevili a dokázali si toho možná daleko více vážit. Nevím, jak se tváří zelený hrozen na střihače, když ho jde ustřihnout, že jo, asi jako, no, on nemyslí, takže naštěstí, takže o tom nemusí přemýšlet, prostě je to, jak to je. Ale jako my někdy opravdu máme v sobě takový ten strach, co to zase jako Pane Bože v tom našem životě děláš. A je to lidský, je to normální. A klidně s tím za tím Pánem Bohem můžeme přijít a zeptat se, Pane, co tím myslíš? Ale dejme mu také prostor, aby nám odpověděl. On nám neodpoví lusknutím prstu, jak si představujeme, i kdyby mohl. Nevím, kdo z vás měl nějaké mystické zážitky a mohl promlouvat přímo s Kristem. Někteří to měli, že jo, ale jako většina ne. Ale my můžeme přicházet s tím otevřeným srdcem, s tou bolestí, s těma v uvozovkách jakýmasi výčitkama nebo nezodpovězenýma otázkama. A pokud opravdu toužím po objasnění, po odpovědi, tak tomu Bohu v tom svém životě musím dát prostor. Pak můžeme řešit zase ten plevel mezi tím zrnem, že jo, zase to budeme mít zanedlouho, myslím, v neděli nějakým způsobem zase připomenutý, ale je to pořád dokolečka. I mezi tím špatným, co je v nás, je přeci něco dobré. Každý člověk byl stvořen jako dobrý člověk. A každý v sobě má prostě zase to mnoho dobrého. A třeba, když vezmeme ty výhonky ty liány, toho vína, té hlavy vinné, že jo, na těch vinicích, tak pokud tam mluví, pokud je tam uschlá, no tak co tam bude dělat? Tak se ustřihne, hodí do ohně a hoří. Ale to není tím, že by v tom kořeni, v tom pravým vinným kmeni nebylo co dávat. Ale že ta ratolest prostě najednou si řekla, že to nechce, tak uschne. Tak je to bez nás, teda tak je to v nás bez Pána Boha. Je mnoho věcí, které uschnou, protože možná nebyly podloženy tím, že jsme chtěli tím oslavovat Pána Boha, že jsme ho chtěli objevovat a milovat celým srdcem. A kolik takových uschlých ratolestí v tom svém životě můžeme jako najít. Myslím si, že je mnoho věcí, které se nám vrací a opakuje, že jsme něco pokazili, že jsme něco špatně řekli, že jsme něco udělali, že jsme něco zanedbali. A řeknu vám, a vy to asi víte taky, a čím je člověk starší, tím je toho víc a víc. A já nevím, kde se to nabralo. Když člověk jedná přece skvěle, ne? No. Tak vidíme prostě, že to je proces lidského života a očišťování, ale jenom bych tam chtěl podtrhnout, abychom se nebáli. I když se nás ten strach bude zmocňovat, tak abychom důvěřovali prostě, že Bůh nás neopustí a že ví, proč ty věci se dějí. A je to určitě proto, abychom v sobě objevili něco, co opravdu i sám Pán cení. Kéž bychom to našli brzo, abychom mohli nějak být vnitřně klidnější nebo minimálně vyrovnanější. A potom možná i ten pohled na kříž, tak jako ta Brigita a František a spoustu jiných najednou v tom kříži poznají prostě tu hloubku života, tu pravou lásku, kterou samozřejmě nejsme schopni úplně dohlédnout, ale protože se Ježíš za nás z lásky obětoval. Je to věc, kterou slyšíme pořád. Ale je tady otázka, je ta informace pro nás mrazivá? Že na úplně husí kůže naskočí? Já mám pocit, že už jsme si na to nějak tak zvykli. A že můžeme Pána Boha prosit, aby řekněme prolomil nějakou tu trusku, která nám brání prožívat prostě ten úžas nad tím, že jsme vysvobozeni Kristem z poroby hříchu, že můžeme jít vyznat svoje hříchy a že můžeme dostat rozhřešení. Úžas nad tím, že můžeme přijímat samotného Boha Krista, Pána v Eucharistii. Kéž by to pro nás bylo živé, nebo znovu živé, aby to nebyl jenom ten rituál, který se nějakým způsobem děje, evangelium, které nějakým způsobem stále slyšíme do kolečka, ale aby tam skutečně bylo něco, co se dotkne našeho srdce. A rozhodně je dobré, abychom potom toužili. I když samozřejmě z maličku si to nevycucáme a je to milost Boží, ale abychom potom toužili. Víc se svým životem, víc ve svém srdci se přimknout ke Kristu a žasnout nad jeho velikostí.

0: A nyní prosme s důvěrou našeho Pána.
1: Povzbuzuj křesťany k neustálé reformě života radostným pokáním. Uděl svůj pokoj svaté zemi, kde žil a trpěl náš Spasitel. Upevňuj svou milostí víru křesťanů, kteří jsou kvůli ní terčem posměchu lidí nevědomých.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Chraň nás před lehkovážnými slovy a skutky.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Přijmi, Bože, oběť této mše svaté za uzdravení mojí maminky Marie Šotkové.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. A prosím tě, Pane, o požehnání pro Lidku Vaškovou z Benátek nad Jizerou v den jejího velkého jubilea.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosíme tě za naše diváky a posluchače, zvláště za bolavé, osamocené, aby si jim žehnal, posiloval je a dával jim naději, kterou můžeš dát jedině ty sám.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosíme tě za všechny, kdo jsou na cestách.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.

0: Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu.
1: A ti přijme ke své slávě a k spásu světa.
0: Bože, s tvou pomocí odložila svatá Brigita starý způsob života a ty jsi ji povolal a proměnil v nového člověka. Prosíme tě, obnov takto i nás, ať můžeme mít účast na oběti, která se ti zalíbí, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, z hůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu a všeho se vzdali pro jeho království. Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce a zjevuje církvi, že jí posvěcuje tvůj duch. Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste, očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a s anděli a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Raději jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli roso svého ducha také na tyto dary a posvěť, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve tí k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijím je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem se svatým Josefem, s tvými apoštoly, se svatou Brigitou a se všemi spravedlivými od počátku světa. A těsně

0: chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Pomodleme se, jak nás to naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
2: Neboť Tvé je království, moc, sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoje, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi.
1: Pozdravte se pozdravením pokoje.

Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeře Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Prosíme tě, Bože, dej, ať posílení touto svátostí a poučení příkladem svaté Brigity hledáme vždy a především tebe a žijeme v tomto světě jako noví lidé skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen. Jděte ve jménu Páně.
0: Bohu díky.

Na Proglasu dozněl přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebroval ji pater Filipián Radhouský. A nyní už začíná hudební zastavení, ve kterém vyslechneme tři skladby, které napsal Jean-Baptiste Lully. Nesou název Zdráva z královno, Anima Christi a O nejsladší. Hraje soubor, tedy zpívá, Lézard Florissán. Diriguje William Christie. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu doznělo hudební zastavení, ve kterém jsme vyslechli necelé tři skladby Jeana Battista Lilly. Nesly název Zdráva z královno, Anima Christi a O nejsladší. Zpíval soubor Les Arts Forsan, dirigoval William Christie. Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček.

0: Dnes uslyšíte o zelené žabce, která si potřebovala něco pěkného půjčit.
1: Rozrazil lékařský Veronica officinalis je vytrvalá bylina s plazivým oddenkem. Stonky jsou drsně chlupaté s hustými modrofialovými květními hrozny. Kvete od května do října. Najdeme ji ve světlých lesích, na loukách, pastvinách i pasekách. Roste z nížin až do hor, nejen u nás, ale po celé Evropě, v přední Asii a také v Severní Americe. Sušená nať se dříve užívala v lidovém léčitelství.

0: Žabka se styděla, že je nahatá. Když vyskočila na břeh, každý viděl, že nemá ani kalhoty, ani tričko. A tak zůstávala ve vodě a jen hlavu vynořovala, aby se nadechla. Jednou, když tak dýchala, uviděla husu na kameni, jak si čechrá zobákem peří.
1: Kumák, ach, ty máš krásné peří. Kumák, nepůjčila bys mi ho? Kumák, jen na chviličku, kumák.
0: Dodala, protože si všimla, jak huse znehybnělo oko.
2: Moje peří je husí peří, to není pro každého. A už vůbec ne pro drzou žábu.
0: Řekla na to husa. Žabka se zase potopila a styděla se ještě víc. Po chvilce ale musela zase vynořit hlavu a tu uviděla v bahně mezi rákosím zrzavou ondatru.
1: Ach, kuak, ondatro, ty máš krásný kožíšek, kuak, nepůjčila bys mi ho?
3: Ha, a to si opravdu myslíš, že kvůli tobě, nahaté žábě, já, ondatra, vylezu z kůže? Ne, ne, kvůli nahaté žábě. Já z kůže nepolezu.
0: Žabka se rychle potopila a plavala na druhý konec rybníka. Tam na břehu na ručníku se opalovala Verunka. Měla krásné červené plavky. Žabce se tak zalíbily, že zapomněla na svou nahotu a vylezla na břeh.
1: Kuák, kuák, nepůjčila bys mi svoje plavky, kuák, jen na chviličku.
0: Verunka se moc podivila, že žabka mluví. A než odpověděla, vzpomněla si na tatínka, jak vždycky říkává. Ten, kdo může vyhovět a nevyhoví, by potřeboval nasekat.
3: Jak to říká? Ten, kdo může pomoci a nepomůže, by potřeboval nařezat. Tak je to, nařezat. Žabko, víš co? Já ti ty plavky půjčím, ale napřed je vymáchám v rybníce, abys je měla čisté.
0: Žabička svým uším nevěřila, jen zalapala po vzduchu. Verunka se zabalila do ručníku, dívala se na rybník a čekala. Žabka si oblékla plavky, podívala se na sebe ze stavidla rybníka, jak do zrcadla, a hop, skokanským skokem se ponořila do vody. Toť se ví, že plavala k ondatře, aby se pochlubila, jak jí plavky sluší, i huse na kameni se ukázala. Když se červenými plavkami dost napyšnila, vylezla na břeh a opalovala se. Přední packy si dala pod hlavu, pravou nohu přehodila přes levou a myslela na Verunku. Tak z ničeho nic jí půjčila plavky, ani prosit nemusela. A bylo jí krásně. Pak vymáchala plavky v rybníce a vrátila je v pořádku. Když zase už nahatá plavala ve vodě, napadlo jí, že by Verunce mohla darovat dárek. Ale jaký? Vodník jí poradí. Bydlil v chaloupce bez komína a bez dveří na dně rybníka. Na prahu chaloupky žabka zakvákala a vodník se hned ozval.
4: To by se ráda.
1: Potřebuju, kuak, dárek pro Verunku.
4: Moc toho tu nemám. Pojď dál. A když už se ti tu něco zalíbí, máš to mít.
0: Na polici měl vodník narovnané hrníčky z víčky. Ten modrý se žabce zalíbil. Nebyl bledě modrý jako poměnka, ani sytě modrý jako chrpa. Byl modrý, no zrovna jako ocel.
4: Já ty hrnečky skoro vůbec nepotřebuji. I děti dnes umí plavat. A tak už vůbec žádné dušičky nemám.
0: Žabka vodníkovi poděkovala a byla moc ráda, že má pro Verunku dárek. Ale když se vynořila z vody, vidí, že je zle. Žene se bouřka. Lidi utíkají od rybníka, aby už byli pod střechou. A černá bouře se valí, metá své blesky, kam se jí zamane, do hromosvodu na škole se trefila, do starého dubu v lese, do železných obručí pod kovárnou, do modré oceli, prásk, ratata, bum. Blesk rozrazil modrý hrneček na cimpr campr. Žabka největším skokem svého života se zachránila v rybníce, ale z hrnečku zůstaly jen ocelově modré střípky. Lidé těm modrým střípkům v trávě říkají rozrazil. Latinsky se jmenují Veronika, ale děti jim říkají bouřka, protože rozkvítají vždy po první májové bouřce.

Zítra nás čeká příběh o pryskyřníku, knížku Pohádkový herbář, z které jsme četli, vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. A teď už bych vás, děti, rád pozval ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milý Bože, chci děkovat za dnešní den, za všechna setkání s milými lidmi, za to, co potěšilo, i za sílu unést věci, které jsou třeba těžké. Děkuji ti, že jsi se mnou a pomáháš mi, abych se snažil těšit ty, které to potřebují. Amen. A to už je z dnešního večerního zíváčku už opravdu vše. Já vám, děti, přeji krásnou dobrou noc, ať máte hezké sny, třeba o něčem veselém, hezkém, příjemném. No a zítra večer se na vás zase budeme těšit tady na Proglasu. Mějte se moc krásně a ještě jednou dobrou noc.

myšlí. To je fakt na mašli. Proč mi chutná laso a všem ostatním maso?

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Milan Tesař. Znělka ohlásila pořad Jak se vám líbí, ve kterém se dnes budeme věnovat maďarsko-řecké skupině Maybahar. V budapeštském sídle hudebního vydavatelství Fono jsem se setkal s jejím spoluzakladatelem, maďarským houslistou Mártonem Kopčikem. Druhou zakladatelkou je jeho žena Marília Pilty, řecká hráčka na santur, to je strunný nástroj lichoběžníkového tvaru, na jehož struny se hraje lehkými dřevěnými paličkami. Než si poslechneme, jak kapela Maybahar vznikla, pustíme si z jejího alba, natočeného v roce 2024 a nazvaného také Maybahar, skladbu Nenés a Semembe, Nedívej se mi do očí.

0: Posloucháme řecko-maďarskou skupinu Meybahar. Naším hostem je houslista Márton Kopčik.
1: Well, it's all started when we met. I met with Marilia Pilty.
2: Všechno začalo ve chvíli, kdy jsme se poznali. Setkal jsem se s Mariliou Pilty, která tehdy žila v Řecku. Jako houslista jsem cestoval na Krétu, abych se tam učil hudbu. Na Krétě funguje skvělá hudební komunita vedená Rosem Dalim v rámci workshopu Labyrinth Musical Workshops. A právě tam jsme se potkali. Toto setkání je zároveň počátkem našeho hudebního projektu Meybahar. Později se Marilia přestěhovala do Maďarska, protože se z nás stal pár. V roce 2016 jsme odehráli první koncert pod názvem Meybahar. Projekt tedy původně vycházel z našeho dua. Marilia hraje na santury, řeckou variantu cymbálu, což je nádherný nástroj. Já hraji na housle a další smyčcové nástroje s různým laděním. V roce 2019 jsme vydali své první EP Abyss, krátké album s 5 skladbami. Měli jsme je moc rádi. V té době jsme hráli čistě instrumentální hudbu. Po několika letech jsme přišli s novým albem Meybahar, které nese stejný název jako naše skupina. Na tomto projektu jsme chtěli vyzkoušet něco nového. Byla to pro nás velká výzva, ale zároveň velmi dobrá zkušenost, zvlášť v období covidu a dalších obtíží, které tehdy neovlivňovaly jen hudební život. Velmi nás potěšilo, když jsme se dozvěděli, že se naše album lidem líbí a že zaznívá v rozhlasových pořadech. Dostávali jsme krásné e-maily od posluchačů, kteří nám děkovali za naši hudbu. Taková zpětná vazba je pro muzikanty něco kouzelného. Tak tedy začal náš příběh. Když si někdo poslechne naši hudbu, uslyší skladby, které jsou buď naše autorské kompozice, nebo tradiční lidové písně převážně z Řecka, ale nejen odtud. Všechny je interpretujeme svým vlastním způsobem, který odráží naše hudební myšlení. Měli jsme také velké štěstí, že jsme na tomto albu mohli navázat mezinárodní spolupráci. Jednu skladbu jsme napsali společně s Martou Mavroidy a Jorgosem Venturisem, skvělou hudební dvojicí z Athén. Byla to krásná zkušenost. Výsledek můžete slyšet ve skladbě Adama Metoterisu, která podle mě patří k nejkrásnějším momentům celého alba. Ale mám rád i další skladby.
0: Poslechneme si zmíněnou skladbu Adama Metoterisu Po boku svého milovaného.

0: Základ skupiny Meybahar tvoří housle a santur. Jak moc je tato kombinace nástrojů obvyklá?
1: Je to jedinečné a zároveň velmi běžné. V Řecku je to podobné jako v Maďarsku. Když se podíváte na smyčcové soubory, existuje mnoho různých typů, ale ve větších orchestrech bývá často součástí obsazení i cymbál. Někdy doprovází harmonicky, jindy vystupuje jako sólový nástroj. V Řecku je situace velmi podobná, zejména na ostrovech. Santury je silně spjato především s ostrovem Lesbos, konkrétně s Mytiliny, kde má tento nástroj velmi významné místo v místní tradici. Housle a santury tvoří klasickou kombinaci. Zvuk těchto dvou nástrojů se k sobě dokonale hodí. U nás to ale vzniklo přirozeně. Potkali se dva lidé a hudebně si okamžitě porozuměli. Nikdy jsme neřešili, zda bychom měli něco měnit. Dnes sice experimentuji i s různými dalšími smyčcovými nástroji, ale housle a santury zůstávají naším hudebním základem, naší alfou a omegou. Hudba, kterou hrajeme, je podle mě jedinečná především proto, že jsme každý jiný člověk. Mnoho věcí ale máme společných. Hudební vkus, způsob uvažování i přístup k hudbě. Náš repertoár není typickou tradiční hudbou, přesto z etnických a lidových tradic velmi silně vychází. Pro Marilí je to přirozenější, protože vyrůstala v Řecku, cestovala po ostrovech a osobně poznala tamní hudebníky. Je to její hudební dědictví. Já jsem spíše člověk zvenčí, kterého fascinují různé hudební kultury, nejen řecká. Miluji také indickou hudbu, íránskou hudbu i hudbu z mnoha dalších částí světa. Nejdůležitější na naší spolupráci je způsob, jakým spolu přemýšlíme a pracujeme. Neustále se navzájem překvapujeme, stejně jako naši přátelé hudebníci, s nimiž hrajeme. Instrumentace je v zásadě tradiční, ale hudba, kterou vytváříme, může být jak tradiční, tak současná. Právě to nás na ní přitahuje. Když přijdete na náš koncert nebo si poslechnete naše album, uslyšíte, že některé skladby znějí velmi tradičně. Dokonce i Řekové nám někdy říkají, že je ta hudba silně oslovuje. O jiných skladbách zase slýcháme, že připomínají filmovou hudbu, že v nich lidé nacházejí silné obrazy a příběhy. To je hudba Meybahar. Hlavním smyslem tohoto projektu je udržovat tuto energii živou a v pohybu. Neustále se proměňuje, nikdy není stejná, ale věřím, že se stále vyvíjí a posouvá dál. Tento druh hudby je často velmi náročný. Vyžaduje mnoho let studia, oddanosti a učení od různých učitelů. Je důležité porozumět lidem i tradicím, nejen mechanicky míchat různé vlivy dohromady. Je to něco, čemu jsme zasvětili svůj život. Věnujeme se tomu naplno, protože je to naše skutečná vášeň.

0: To byla skladba Sevrika. Našla jsem tě. Skupina Maybahar začala jako instrumentální duo, ale na jejím nejnovějším albu hrají důležitou roli i texty písní. Právě o nich teď bude Márton hovořit.
1: The voice in lyrics, it's a very interesting question and a very big one.
2: Hlas a texty jsou velmi zajímavé a zároveň rozsáhlé téma. Pro mě je důležitá především samotná hudba. Osobně nevidím zásadní rozdíl mezi tím, jestli někdo zpívá nebo hraje na housle. Vím, že pro mnoho lidí je zpěv velmi důležitý, protože písni dodává další významnou vrstvu prostřednictvím textu. Pro mě to ale není tak podstatný rozdíl. Po celý život jsme s Marilí vnímali hudbu tak, že i bez textu a zpěvu vypráví příběhy. Každý detail, každý hudební pohyb v našich instrumentálních skladbách funguje podobně, jako kdyby někdo zpíval. Ostatně většina hudebních tradic založených na ústním předávání pracuje právě tímto způsobem. I když hrajeme na nástroje, snažíme se napodobovat lidský hlas nebo v nástroji hledat jeho kvality. Na tomto albu jsme ale chtěli vytvořit nahrávku, která bude obsahovat i hlas a významy nesené textem. Vyplynulo to přirozeně z naší práce. Už dříve jsme hráli skladby, které byly původně zpívané, ale protože jsme je sami nedokázali zaspívat, hráli jsme je instrumentálně. Postupně jsme si řekli, že bychom mohli vyzkoušet, jak by zněli v naší vlastní podobě se zpěvem. V Maďarsku jsme proto hledali možnosti spolupráce a postupně vznikl projekt, který podle mě vedl k velmi specifickému zvuku zachycenému na tomto albu. Nahrávka se vlastně stala dvojjazyčným projektem. Některé skladby využívají řecké texty a básně. Některé z nich napsala Marta Mavroidi, která má mimořádný talent vytvářet krásně znějící a působivé texty. Když si tyto skladby poslechne někdo, kdo rozumí řecky, velmi dobře ocení jejich krásu. Například u jedné ze skladeb, o které jsem se už zmiňoval, Marta vycházela z tradičních svadebních písní z řeckých ostrovů. Díky svým zkušenostem z nich vybrala motivy, které ji oslovily, a vytvořila z nich vlastní text. Výsledkem je působivý příběh, který funguje na více úrovních. I posluchač, který řecky nerozumí, si skladbu může užít, ale ten, kdo textu rozumí, v ní objeví další významovou vrstvu. Byla to pro nás velmi cenná zkušenost. Na albu je také skladba v maďarštině a právě proto je považuji za dvojjazyčný projekt. Jedna píseň je dokonce kombinací obou jazyků. Jde o tradiční řeckou skladbu z Trákie. Zaspívali jsme původní řecký text a současně jsme vytvořili maďarskou verzi. Naším cílem bylo, aby například maďarské publikum při živém koncertě mohlo porozumět jejímu obsahu. Jedna část sloky je tedy řecky a druhá maďarsky. Další skladba je moje autorská kompozice. Chtěli jsme ji opatřit textem a přirozeně jsme dospěli k tomu, že bude v maďarštině. Jmenuje se Nem nézi a sememet a uzavírá celé album. Pro naši skupinu zůstávají základem santury a housle. Zpěv nebyl změnou identity kapely, ale spíše experimentem, kterým jsme chtěli zjistit, jak to bude fungovat. Díky této spolupráci jsme získali mnoho cenných zkušeností. Do budoucna chceme ve spolupráci se zpěváky pokračovat. Už jsme pracovali například s Martou Mavroidi a plánujeme další podobná setkání. Právě zkušenost s tím, jak pracovat s lidským hlasem, je pro nás velmi důležitá.
1: It's very important to have this experience, how you can work together with with a voice.
0: Obě písně, o kterých Márton mluvil podrobněji, jsme už slyšeli. Další, kterou si poslechneme, se jmenuje Kitame Glíkia u Agapy. Pohlédni na mě, má milovaná.

0: V hudbě skupiny Maybahar se potkávají vlivy středomořské, balkánské i maďarské. Jak náročné je skladby upravit tak, aby to všechno dávalo smysl?
1: That's a very good question. Well, it should have a guideline.
2: To je velmi dobrá otázka. Myslím, že je důležité mít určité vodítko. Věřím, že podstata hudby lidských setkání spočívá v tom, že se potkají lidé s odlišným původem a zkušenostmi. Právě tehdy je nejzajímavější sledovat, jak se navzájem ovlivňují, co si mohou předat a co se od sebe naučí. Zbytek je podle mě především otázkou vkusu. Je to podobné jako s jídlem. Něco vám chutná a něco ne. Způsob, jakým vyjadřujete emoce, vychází z vašeho vkusu a zkušeností. Můžete dělat dobrá rozhodnutí, méně dobrá rozhodnutí i chyby. Pokud ale zatím stojí jasný záměr, pak je to v pořádku. Další otázkou je, jak to celé přijme publikum. Já osobně věřím, že hudba a umění obecně nevznikají proto, aby člověk dosáhl úspěchu nebo vytvořil produkt, který se bude dobře prodávat. Hudebníci tvoří proto, že potřebují vyjádřit své pocity. Je to velmi osobní zkušenost. Když máte možnost cestovat, potkávat lidi a poznávat různé kultury, postupně získáte pocit, že chcete něco sdělit. A pak už se ostatní věci dějí přirozeně. Když si vyberete konkrétní píseň, sama vám často napoví, jak s ní pracovat. Dobrým příkladem je skladba Afusis. Sama v sobě nese svůj příběh, historii i dědictví. Když s takovou skladbou pracuji, přistupuji k ní s naprostým respektem. Rozhodnutí zařadit ji do našeho repertoáru bylo logické i proto, že naše instrumentace se k ní velmi dobře hodila. Pokud byste ale jeli do Řecka a poslechli si, jak tuto píseň interpretují jiné skupiny, uslyšíte něco úplně jiného. A právě tady vstupuje do hry vkus a volby, které jako hudebník děláte. Instrumentace může být velmi podobná, ale způsob interpretace a prožívání příběhu se může výrazně lišit. Afusis je balada s velmi silným a těžkým příběhem. Pokud se vám podaří tento příběh skutečně pochopit, můžete ukázat něco nového. Dokonce i řečtí posluchači pak někdy reagují překvapeně a říkají si, že je to zajímavé, protože to zní jinak, než jsou zvyklí. Je to ale velmi obtížné. Nestačí mít jen respekt k tradici. Je potřeba najít správnou rovnováhu. Velmi snadno by se totiž mohlo stát, že výsledek sklouzne ke kýči. Všechno záleží na tom, kdo jste a co vlastně hledáte.
0: Poslechneme si skladbu Afusis.

0: V pořadu Jak se vám líbí je dnes naším hostem Márton Kopčik, houslista řecko-maďarské skupiny Maybahar. Na závěr se ptám, co kapela plánuje.
1: Každé album odráží určitou etapu života kapely. Právě pracujeme na třetím albu a nedávno jsme si s Marilí říkali, že se tentokrát chceme vrátit ke svým kořenům, tedy k dů, santury a houslí, protože právě z něj celý projekt vyrostl. Máme pocit, že tento základ dosud nebyl dostatečně v popředí. Na prvním albu jsme spolupracovali s řadou perkusistů a dalších instrumentalistů. Nové album bylo zase více zaměřené na zpěv. Nyní chceme vytvořit nahrávku postavenou především na našem duu, tedy na poměrně minimalistické instrumentaci. Hudba bude podle všeho převážně autorská. Zajímá nás, jak vytvořit bohatě znějící nahrávku pouze ve dvou. Samozřejmě počítáme i s několika hosty, kteří výsledný zvuk obohatí, ale základní koncept bude právě tento. Velmi nás také zajímá, jak využít současné technologické možnosti. Nechci, aby to znělo tak, že opustíme akustické nástroje, ty zůstanou základem naší hudby. Začali jsme však pracovat na zajímavých spolupracích a projektech, které mají audiovizuální charakter. Jde o hudbu propojenou s filmem nebo se specifickými prostory, kde obraz a zvuk společně vytváří jedinečný zážitek. Věřím, že z toho vznikne něco opravdu originálního. V tuto chvíli asi nemohu prozradit víc. Každopádně se už těším, až bude projekt hotový a vy si ho budete moci poslechnout. Velmi mě bude zajímat váš názor.
0: S Mártonem Kopčikem, maďarským houslistou, členem skupiny Maybahar, hovořil Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Milan Šoba. Zvuk měl na starosti Vojtěch Pchálek. Za zprostředkování rozhovoru děkuji Aně Hegedýš z maďarského hudebního vydavatelství Fono. Tady je na závěr skupina Maybahar a skladba Apanostin Trianta Filia na růžovém keři.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Rodnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Za malou chvíli ve 20 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vojenská policie i ministerstvo obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Ukrajina požádala o svolání Rady bezpečnosti OSN kvůli ruským útokům na lodě v Černém moři. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce hrají úvodní zápasy druhých předkol evropských pohárů. A zítra bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami. Teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Armáda až do konce vyšetřování pádu armádního stroje na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12. Jejich provoz zastaví i na zahraničních misích. Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Podle velitele základny námništi nad Oslavou Petra Slívy vrtulník spadl při návratu z výcviku.
4: Jednalo se o rutinní výcvikový let, při kterém došlo k téhleté tragédii. Naše základna je v kontaktu s rodinama jak vojáka, tak ostatních zraněných.
3: Okolnosti a příčinu nehody začaly vyšetřovat orgány ministerstva obrany společně s vojenskou policií. Rusko nepřestává útočit na nákladní lodě a ukrajinské černomořské přístavy. Kyjev proto požádal o svolání Rady bezpečnosti OSN. Rusko tvrdí, že útočí na lodě, které na Ukrajinu vozí zbraně.
5: Exploze se z oděského přístavu a ukrajinských výsostných vod Černého moře ozývají v posledních 2 týdnech každou noc. Za tuto dobu bylo při ruských útocích zabito nebo zraněno několik desítek převážně cizích námořníků. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X napsal, že Rusko opět ohrožuje globální potravinovou bezpečnost a žádá proto Radu bezpečnosti OSN, aby se situací zabývala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na tiskové konferenci potvrdil, že včera do oděských přístavů z bezpečnostních důvodů nevplula ani jedna nákladní loď. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Francouzské úřady kvůli požáru u města Bordeaux evakuovali na 20 000 lidí, informovala o tom regionální média. Proti plamenům na francouzském pobřeží Atlantiku zasahuje více než 700 hasičů. Nasazená jsou také hasičská letadla a vojáci. Oheň se rozšířil z obce Somos. Většina evakuovaných jsou turisté z kempů v oblasti. V Pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Kraj spolu s obcemi proto zadali plošný průzkum.
6: Zmapovaných je 600 vrtů především v oblasti kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Zhruba polovina z nich není nijak zajištěná. Využívaly je zaniklé státní podniky, zemědělská družstva, ale patří mezi ně třeba i 200 metrů hluboké ložiskové sondy, které můžou zásadně ohrozit zdroje podzemní vody. Součástí průzkumu bude i návrh řešení, jak rizikové vrty zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Radiožurnál.
7: Do úvodního utkání druhého předkola Evropské ligy vstoupili fotbalisté Hradce Králové. Zápas v Norsku s Tromsø sleduje Pavel Tilšar.
8: Končí 48. minuta, Tromsø, Hradec Králové zatím 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Norska Pavel Tilšar, Radiožurnál.
7: A v chorvatském Varaždínu už začal také zápas Jablonce ve druhém předkole konferenční ligy. Na místě je Tadeáš Skalický.
9: Posluchač Radiožurnálu. Druhá minuta zápasu a Varaždín zatím hraje s Jabloncem 0-0. Z Varaždínu Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
7: Do finále kajakářů na mistrovství světa ve vodním slalomu postoupili Jakub Krejčí a Amálie Hilgertová. A do čtvrtfinále pražského turnaje WTA postoupila Barbora Krejčíková, která ve dvousetech porazila další Češku Lucii Havlíčkovou. Uspěla také Sára Bejlek, která vyhrála nad Timofejovovou z Uzbekistánu. Naopak v osmifinále skončila Nikola Bartůňková, ta podlehla Tajce Tara Rudiové.
10: Bezpečí na D1 za chodce Rady a v Praze překážka ve Strahovském tunelu. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na 26,5 kilometru stojí nepojízdný mikrobus, blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 směr Praha i o kus dál v omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí pouze levým pruhem, menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. V Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu. Směrem na Troju zhruba v první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla asi na 10 minut a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do tunelu Mrázovka. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Kolona od Drázenhofenu je do centra Mikulova asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: neb nikdy nikdo neví, co se může státi.
1: Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak.
0: Ono to pak dopadne docela naopak.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Národopisný soubor Bejatka ze Štítiny na Opavsku vznikl v roce 1971 na popud folkloristy doktora Antonína Sadkého. Zpočátku soubor tvořilo pouze ženské trio. Avšak zanedlouho, už po dvou letech, z tria vznikl soubor. A já mám velkou radost, že mohu dnes u mikrofonu přivítat nejen současnou vedoucí souboru, paní Zuzanu Halškovou.
1: Dobrý den.
0: Ale také zakládající členku souboru, paní Janu Bělohradskou.
2: Dobrý den.
0: A paní Zuzanu Mikovou.
3: Dobrý den.
0: Když se řekne Štítina na Opavsku, tak Opavsko to je velice široký pojem, obrovské území. Paní Jano, kde je Štítina?
2: Štítina se nachází mezi Opavou a Hájem ve Slezsku a vždycky to byla taková středisková obec, plná života. Hrálo se tu divadlo, byla plná kultury, sportu, byl tu Sokol. Štítina kdysi tady žila.
0: A už nežije.
2: A dneska žije tím, že prostě je tu zase soubor divadelní a Bejatka, kteří drží tu kulturu pořád na nějaké vlně.
0: Každá obec se ráda pochlubí nějakou významnou osobností, která z této obce pochází. Tak kdo pochází ze Štítiny?
2: Ze Štítiny pochází náš generál Heliodor Píka a bydlel vlastně na naší ulici Palackého, kde má pomník, protože byl popraven. Štítina jako tenkrát napsala petici, že je rodák a že je to pořádný a slušný člověk. No ale bohužel.
0: Já dodám, že byl popraven v roce 1949.
2: Devět, ano. Potom to byl pan Vašica a ten byl profesorem na brněnské katedře jako tehdejší univerzity v Brně a propagoval slezštinu. Líbilo se mu, jak nám nerozumí.
0: Tak to jsou dvě osobnosti a do třetice všeho dobrého.
2: To byl statkář pan Zika, který jako tady postavil statek, kteří jeho potomci vyrestituovali a dneska je to zase pěkný statek se vším všudy.
0: V úvodu pořadu jsem říkal, že soubor Bejatka vznikl v roce 1971. Jak to bylo na začátku, paní Zuzano?
1: Nejdříve byla oslovena Jana Jakoubková, za kterou přišel folkloristik doktor Sadke a řekl, že by bylo pěkné, kdyby někdo ze Štítiny zpíval v Dolní Lomné na festivalu. Ale paní Jana se bála zpívat sama, tak si zašla pro Mařenku Kocianovou, dceru Ludmily Hořké, regionální spisovatelky, která znala spoustu písniček, co její maminka nazbírala, uměla tance, hlavně naši tu slezskou řeč, a ta by zpívala druhý hlas. No ale ještě se jim zdálo, že jich je málo, tak povolali paní Drahušku Adamčíkovou, která taky zpívala soprán, a tak první, co bylo, vystoupilo trio v Dolní Lomné. Posléze, nebo jak se vrátili, řekli, děvuchy, to je malo. Musíte se kera přidat a musíme se vystrojit do kroju. No takže v roce 1973 už jich bylo 11 a pomalu si sami podle archivu v Opavě vyšívali kroje, zjišťovali, jaké barvy sukni, jaké budou zástěry vyšité, jaké brusleky, čepce, jak uvázat. Šeltuchy si zhaněli. A v roce 1973 teda už jel do Lomné soubor Bejatka. To jméno si vzal taky na návrh doktora Sadkého, protože Bejatka byla jedna novela Ludmily Hořké o takové šikovné slezské děvuše, která se byla s těžkým osudem, a tak nám dal toto jméno do vínku.
0: Vy jste si sami šili kroje, to znamená v tom roce 1973 žádné kroje už ve Štětíně nebyly. Nechodilo se tady?
1: Ne, ne v tom roce už se tady nechodilo, pouze za řekou, jak my říkáme, na pražské straně. Tam se ještě chodilo v krojích, ale tady koncem 19. století tady už se kroje nenosily. Takže my jsme tu tradici museli úplně obnovit podle podkladu z archivu.
0: Ušit takový kroj podle dobové fotografie, to je kumšt, jak se říká, to není jenom tak. Mnozí posluchači mají třeba představu kroje někde z Jižní Moravy, ze Strážnice, ale to, jak vypadaly ty vaše kroje?
1: My jsme v tom archivu našli nejenom nákresy, ale my jsme tam našli ještě ty původní kroje, takže podle nich se šily sukně, kterým se říkají leknice, šily se spodnice pod ty sukně, protože která žena měla bohaté sukně, tím byla bohatší a ukazovala svoje bohatství na venek. A všechny prostě součásti toho našeho kroje se v tom muzeu uchovaly a my jsme podle toho mohli ty naše vytvořit.
0: Pjatka byla původně jenom ženský sbor, nebo už i muži se odhodlali a zpívali?
1: Původně to bylo jenom ženský sbor a jenom zpívali písně.
0: Muži se připojili kdy? A taky jste šili mužům kroje?
1: Muži se připojili až kolem 90. let, kdy se začaly vytvářet pásma taková tematická, jako byly dožínky, zabíjačka, čepení nevěsty nebo pasmo švec, tak potřebovali jsme nějakého chlapa, ale vždycky bylo o ně prostě málo. Chlapi jsme museli tahat do toho našeho souboru.
0: Štítina kdysi žila bohatou tradicí kulturní, tak předpokládám, že i ten repertoár Beatky nějak vycházel z těch tradic a chtěl současným lidem přiblížit, jak to kdysi tedy vypadalo.
1: Ano, přesně tak. Co si pamatuju z dětství, že jsme sbírali brambory nebo se deptalo zelí, tak postupně vznikala pásma. Sbírání kobzolí, deptání zela, jdeme do šena, dožínky, takzvané požnívky, nebo pásmo zabíjačka, jak se dřív na vesnici zabíjalo prase. Co ještě máme za pásma? O narození dítěte sousedky přinášejí mu malý dárek a požehnání do domu.
0: Ne všichni posluchači rozumí slezskému nářečí, co to je deptání zela.
1: Deptání zela je ukládání zelí do bečky na zimu, naložení, a to znamená šlapání nebo tlačení zela do bečky, nevím, jak bych to řekla, do sudu.
0: To znamená, že bylo nějaké představení, a vy jste tam v těch krojích ukazovali, co se s tím zelím všechno dělá. Jak se to krouhá?
1: Ano. Přesně tak. Normálně jsme si nakoupili hlavky zelí, měli jsme ty nože, to krouhadlo a dělali jsme to tak, že vždycky byl hospodář z hospodyní, děti a přišly sousedky a pustili se do práce. A celý ten děj se odehrával jako na jevišti. Tomu chlapovi, který musel do té bečky to zelí ušlapat, tak se v lavoru umyli nohy, takže se zpívala písnička o vodě, o zelí. Udělala se z toho takové tematické pásmo, které lidem přibližovalo, jak se to kdysi dělalo doma.
0: A co je to čepení nevěsty? Není to pečení, čepení.
1: Nevěsta, když se vdá, tak v den svatby po slibu u oltáře se jí sundal věneček z hlavy a místo něho se jí nasadil čepec a tím pádem byla vdaná a už vlasy nesměla ukazovat jenom svému muži. Předtím nosila volně copy spletené, ale po té svatbě už měla čepec, čili je začepená a už vlasy viděl jenom manžel.
0: Nechci dělat chytrého, ale já jsem se podíval na vaše webové stránky a tak tam je celý takový seznam těch představení a tak zabíjačka, to celkem víme. Tam opravdu se zabíjeli živé prase.
1: To ne. Bylo to, jak se připravuje zelenina, jak se připravuje česnek, cibule, housky, jak se nakráli, všecko už je připravené, kroupy jsou uvařené, susedky přijdou s plechačkama na polévku a končí to tím, že si tu jenom tak sedíme, zpíváme a prase nám uteklo.
0: Tak to má celkem dobrý konec.
1: Pro prase jo.
0: A co je blejchování prádla?
1: Blejchování to znamená, na slunci se polévalo prádlo, hlavně bílé, které se pomocí sluníčka vybělilo, tím, že se neustále namáčelo vodou, kropilo se konvemi a slunko ho znovu vysošilo a tím pádem získávalo bílou barvu.
0: Tak říkali jsme, že ten repertoár vychází z těch tradic, ale tak přece jenom někdo zatím stojí, kdo má nápad, kdo to dá na papír, sepíše, navrhne tu choreografii, kdo bude co dělat. Tak jste začínali jak s tím? Kdo to dělal?
1: Ta první tři pásma, Švec, Glajchova a Čepení nevěsty, ta se čerpala z pramenu Ludmily Hořke, které se sbírala ve svých pamětech, sbírkách. Ale ta další pásma, to už jsem vymyšlela. Já vždycky jsem přišla s nápadem, s takovým nastíněním programu a každý si mohl přidat, co se mu líbilo, nějaké vtipné scénky, aby to lidi bavilo. A tak vznikla všechna ta ostatní.
0: Zaznělo tady Glajchova. To už fakt nevím, co je Glajch.
1: Glajcha to bylo dovršení nejvyššího bodu při hrubé stavbě chalupy, domu. Nahoře byla Glajcha. A když se postavila poslední cihla toho nejvyššího bodu, tak se uřezal stromek a postavil se na tu špici a ozdobil se, že se dostáhlo jako toho nejvyššího bodu Glajchové, Glajchy.
0: No a následovala bouřlivá oslava.
1: Následovala bouřlivá oslava. Hospodář s hospodyní museli něco předložit lidu pracujícím, takže jídlo, pití a byla veselice.
0: To byla potom radost hrát v takové scénce, která končila bohatou hostinou.
1: Přesně tak. I sami jsme si něco vypili, něco pojedli. Vždycky byly kolače a nějaká štamprlička.

0: oči. Na Proglasu posloucháte Radioreport. Dnes o národopisném souboru Bejatka ze Štítiny na Opavsku.
1: Soubor Bejatka byl založen před více než 50 lety. Vystřídala se tady celá řada zpěváků, hudebníků, příznivců. Paní Zuzano, po těch 50 letech, jaký je stav souboru Bejatka nyní? Je vás víc nebo míň? Zpíváte lépe?
2: Tak nyní nás je 17 i se třemi muzikanty. Máme takovou svoji kapelu, která nás doprovází, housle, harmonika a basa. Bylo nás i dokonce přes 20, 22, to bych řekla od těch 15 do 22 těch členů bylo. A právě jak jsme měli to 50. výročí, tak jsme se pokoušeli sepsat všechny jmenovitě, co účinkovali v našem souboru, a bylo to přes 250 lidí. Takže někdo byl jenom chvilku, někdo vydržel celý život, celých těch 50 let, tak jako paní Jana Bělohradská, nebo ještě máme Jiřinu Patalovou, to je taky zakladající členka, které se ještě pořád snaží a mezi nás vystupují, ale už jak jim to zdraví dovolí.
1: A to byli všechno Štítiňáci? Nebo i z okolí mohli s váma vystupovat?
2: Většinou to byli Štítiňáci a jsem tam se našel někdo z Opavy nebo okolních obcí, z Krávař, právě dvě dcery od Ludmily Hořké, od naší regionální spisovatelky, tak taky chodili do Bejatek Mařenka a Tereska. Tereska dokonce jednou dobu i vedla ten soubor. Takže nejenom ze Štítiny, ale to gro bylo štítinské.
1: Vzpomínala jste tři muzikanty. Ten soubor Bejatka je hudební, taneční, pěvecký. Jak byste to pojmenovala?
2: My jsme zvykoslovný soubor, to znamená, že se snažíme lidem předvádět ty naše staré zvyky a tradice. A hlavně naše gro je mluvené slovo. Občas máme ale i zařazené tance, ale většinou děvčat, protože těch chlapů máme opravdu málo. Ale jsou zařazeny tance a hlavně zpěvy slezské.
1: Důležitý je dorost. Máte dorost? Taková mládež? Nebo u dětí už chtějí tančit?
2: Máme nejen to, máme soubor Malá Bejatka, který je při naší základní škole. Jsou tam děti už od mateřské školy až asi do třetí třídy, protože potom už je to nebaví a už odcházejí za jinými zájmy. Ale děti máme a hlavně my jsme pravý venkovský soubor, protože my jsme napříč všemi generacemi. Babičky, dcery, děti a někdy dokonce i vnuci. V tom pásmu Zabíjačka vystupoval Adámek, který má 5 let a byl už to vlastně vnuk od jedné naší členky. Takže my jsme v pravý venkovský soubor.
1: Každý soubor se rád pochlubí nějakým vyznamenáním, nějakým úspěchem, nějakou medailí, diplomem. Bejatka, čím se může pochlubit?
2: Bejatka se může pochlubit bronzovou medaili Heliodora Píky, kterou nám udělila obec za reprezentaci slezské řeči a za uchování prostě slezské mluvy, tance a písní. A dále jsme byli oceněni v Háji ve Slezsku cenou Ladislava Vančury také za udržování slezského nářečí a slezských písní a tanců.
1: Na které vystoupení vzpomínáte asi nejraději, které se tak nejvíce zapsalo do paměti? Paní Miková.
3: No, nejvíc asi se nám líbilo v Praze. To bylo asi tak nejdál, co jsme dojeli, když nepočítám vystoupení za hranicemi v Polsku, v Rakousku, na Slovensku. Tak ta Praha byla pro nás asi tak jako nejvíc, kde jsme vystupovali na třech všesokolských sletech, kde jsme tančili společně s ostatními v jedné skladbě.

0: svatbě. A dalším velkým zážitkem bylo pozvání do Senátu, kde jsme vystupovali v zahradách Valštejnského paláce, což byl pro nás nádherný zážitek. Bylo to na pozvání pana Plačka, senátora. Byl na nás pyšný, protože říkal, že pocházíme z jeho kraje. A vlastně každý z těch senátorů si dělal takový pořád, kdy si pozval ty svoje reprezentanty kraje. Takže my jsme mu tehdy dělali reklamu na náš kraj tady. On nám tehdy věnoval krásnou upomínku, pamětní list a velké poděkování.
1: Štětina je poměrně malá obec. Máte tady aspoň kulturní dům nějaký? Kde zkoušíte, kde nacvičujete? To musí být solidní prostor pro takový soubor.
2: Kulturní dům tady nemáme, chystá se teda, že bude na místě hospody Bejatka, ale my nacvičujeme ve škole a tam je společenský sál, ve kterém se pořádá každý rok právě ten náš malý folklorní festiválek.
1: Už tady zaznělo, že není jenom velká Bejatka, ale je také malá Bejatka. To vedete taky vy, paní Zuzano?
2: Malé Bejatky vede paní Dana Buroňová, která má k ním lepší přístup, protože je učitelkou na mateřské škole. Takže přímo ty děti vede, učí nebo v té mateřské škole.
1: A paní Miková?
0: Já patřím mezi zakládající členky Malé Bejatky v roce 1983, kdy ten soubor vznikl vlastně tak, že dvě členky, původní ty zakládající členky se rozhodly, že si vezmou taky děti, že by připravovali nějaké písničky, tance, dětské říkanky a dětské hry. Takže vlastně na jejich popud vznikl soubor, který už v té době měl asi 25 dětí. V tom roce 83 jsme začali nacvičovat, taky ve škole vlastně, ve volném čase, jako kroužek to byl. Pokračovalo to tak, že jsme se začali i zúčastňovat pěveckých soutěží, soutěží těch dětských souborů, například v Zubří jsme byli. O ten soubor byl docela dost velký zájem, takže potom z řad žáků a dětí ze školky se vlastně neustále doplňoval a ten soubor vlastně takto pokračuje do dneška. Já jsem měla tu čest ten soubor vést asi 2 roky, vymýšlet s nimi pásma, dětský říkadel, písniček, tak, aby to děti bavilo.
1: Dá se někde dohledat zpěvník nebo noty, z čeho zpíváte?
0: Nakonec vznikl zpěvník našich písniček, bylo to vlastně taková potřeba, protože do té doby, než ten zpěvník vznikl, tak děvčata si vlastně ty písničky učili navzájem na těch zkouškách, předávali si slova, melodie a tak dále, odposlouchávali první hlas, druhý hlas, učili se to vlastně jedna od druhé, ale nikde ty písničky nebyly zaznamenané. No a tak mi jednoho krásného dne napadlo, že to teda zkusím. A došlo to tak daleko, že vlastně díky i dotaci z obce se nám podařilo vytisknout náš zpěvník, který v podstatě sloužil jako propagační materiál obce do budoucna a docela byl o něj zájem. Tím vlastně se jakoby konečně zachovali jakoby písemně i ty naše písničky s těmi slovy, jak je známe, jak jsme se je naučili. Potom vlastně vznikla i taková naše nějaká potřeba, že bychom si i ty písničky chtěli nahrát. Takže jsme začali dojednávat s nahrávacím studiem v Jablunkově nahrávku CDčka, což se nám nakonec podařilo. CDčko se jmenuje Najmilejší, je to společná práce nás všech, kdy jsme si vybrali vlastně naše úplně nejlepší, nejkrásnější písničky, které se nám líbí. Máme to s doprovodem naší hudby. Hudbu samozřejmě si aranžoval náš pan primář souboru, houslista Petr Kopička. Společně s námi ostatními všichni jsme připomínkovali jak písničky, tak hudbu, prostě dávali jsme to dokupy dohromady.
1: Hovořili jsme tedy o nahrávce CDčka s představením, ale nějaké mluvené slovo, ono to nářečí tady je opravdu velice specifické a byla by škoda, kdyby se to někde ztratilo. Paní Jana Bělohradská.
3: To mluvené slovo jsme zkusili zakomponovat do díla jako paní Ludmily Hořké, která napsala novely o Bejatce. To byla děvucha z Kravaře, která jako neměla vůbec lehký život. A ten život prostě, jak ho prožívala od narození až po vlastně její stáří, tak já jsem jako na popud její příbuzné Miriam Šumníkové byla vyzvaná, abych to přečetla po našemu. ta knížka je psaná po našemu. Takže mi to bylo blízké, tak jsem to tak i četla. Ty novely jako byly všechny z tohohle kraje a popisovali ten život, který tady jako byl. Nebyl vůbec lehký.
1: Paní Bělohradská, mohla byste nějakou básni nebo aspoň ukázku toho nářečí?
3: No tak napadá mě od pana Směje Slezská řeč. Tvrdá je Slezská řeč, kajte ho třeba. Inači je měkutka, jak střitka chleba. Z posledních bývala zvaná, a že je chudobná, k sudům teže hnaná. Kdo by chtěl zesměšnič, dělal tak smělo. Kemu by Slezsku řeč bránit se chtělo? Něraz ju drobný lud i plakač viděl. Ten, kdo se panem stal, mluvit se styděl, tak jak ho mačička učili volač. K Slezsku se nehlašil, leda o kolač. Ale to nevadí, i bez nich byla. V chudobnej chalupce řeč, která žila, vždycky se držela. Nepadla v boju řeč Slezská, děvuška v národním kroju.
1: Já bych chtěl na závěr celému souboru Beatka popřát ještě hodně a hodně úspěchů a ještě dlouhou budoucnost, minimálně dalších 50 let. Paní Halšková, co máte teď v plánu? Do budoucna teda, v nejbližším budoucnosti, pojedete na nějaký festival?
2: V nejbližší době nás čeká Strážnice, nacvičujeme pásmo, které má právě název Tvrdá je Slezská řeč. Je to pásmo opavského Slezska, kde budou vystupovat soubory z Opavy, soubor Heleny Salichové z Ostravy a my. A bude to takový komponovaný pořad a každý soubor tam přispěje svým dílem, buď mluveným slovem, tancem nebo zpěvem. Tak to nás čeká v nejbližší době. No a jinak každý podzim připravujeme pořad Přiče posedeč. Je to takové zpívání u cymbálu, písničky slezské, povědání a je to takový komornější pořad. Posedíme u vínečka a pobajáme po našemu.
1: Je to tedy pro širokou veřejnost? Je možno přijet do Štítiny, podívat se na vás?
2: Ano, tyto pořady Přiče posedeč a vždycky na jaře před Sušedovým Zelený ořech, naše malé folklorní odpoledne, je pro širokou veřejnost, kdo má zájem a kdo je příznivcem slezského folkloru, tak ať se přijede podívat.
1: Děkuju a těším se, že se na některém tom festivalu uvidíme.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: O národopisném souboru Bejatka hovořili Zuzana Halšková, Jana Bělohorská a Zuzana Miková. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Jiří.

0: Asi.
1: Dnes máme svátek svaté Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Všechny texty budou ze společných textů o svatých ženách, strana 1995 v novějším vydání, 1995 nebo 1774 ve starším vydání, nebo 1774. Antifona ke kantiku Panny Marie bude ze společných textů o řeholnicích na stránce 2001 v novějším vydání 2001 nebo 1780 ve starším nebo 1780. A závěrečná modlitba bude ze svátku, strana 1616 v novějším vydání, 1616 nebo 1437 ve starším vydání, nebo 1437. Bože, pospěš mi na pomoc.
2: Slyš naše volání.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Oslavme ženu statečnou, svými ctnostmi výtečnou, již v paměti vždy zachová, uctivě církev Kristova.
2: Nadšena láskou nebeskou, nestála o slast pozemskou, kráčela statně k věčnosti, po úzké cestě k svatosti.
1: Své tělo postem krotila, duši modlitbou sytila, došla z této pozemskosti do slávy věčné radosti.
2: Pramení síly všeliké, jenž činíš věci veliké, slyš, Kriste, pro tu světici, své věrné tebe prosící.
1: Buď slaven Otec Hospodin a Ježíš Kristus jeho Syn, buď stejně uctěn Svatý Duch, na věky věků jeden Bůh.
2: Mé srdce jásá v Bohu, mém Spasiteli.
1: Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme.
2: Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzalémy.
1: Jeruzalém je vystavěn jako město, spojené v jeden celek.
2: Tam vystupují kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
1: Tam stojí soudní stolce, stolce Davidova domu.
2: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují.
1: Ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích.
2: Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat pokoj v tobě.
1: Kvůli domu Hospodina našeho Boha budu ti přát štěstí.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Mé srdce jásá v Bohu, mém Spasiteli. Jako pevné základy na skále jsou příkazy Páně v srdci svaté ženy.
1: Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.
2: Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.
1: Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy. Neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
2: Hle, Hospodinovým darem jsou synové, odměnou je plod lůna.
1: Čím jsou bojovníku šípy v ruce, tím jsou synové z mladých let.
2: Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec, nepřijdou mu do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Jako pevné základy na skále jsou příkazy Páně v srdci svaté ženy.
2: Bůh jí dával sílu, bude požehnána na věky.
1: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
2: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
1: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
2: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
1: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
2: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
1: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
2: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh jí dával sílu, bude požehnána na věky.
1: Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho syna. Aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal. A ty, které povolal, také ospravedlnil. A ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

0: Bůh si ji vyvolil a uvedl ji do své slávy.
1: Bůh si ji vyvolil a uvedl ji do své slávy.
0: Povolal ji svou milostí
1: a uvedl ji do své slávy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh si ji vyvolil a uvedl ji do své slávy. Bůh žehná těm, kdo ho oslavují v bratrském společenství.
0: Velebí má duše Hospodina
1: a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh žehná těm, kdo ho oslavují v bratrském společenství. Život svatých žen zjevuje světu Boží lásku, která se projevuje na církvi, a jejich příklad a modlitby nám pomáhají. Spolu s nimi volejme. Bože, rozpomeň se na svou církev.
1: Na přímluvu svatých mučenic, které s obdivuhodnou statečností obětovali svůj život.
0: Dej své církvi sílu, aby obstála ve všech zkouškách.
1: Na přímluvu žen, které svatě žili v manželství.
0: Dej své církvi, aby věrně plnila své poslání.
1: Na přímluvu svatých vdov, které modlitbou a péčí o druhé přemáhali svou osamělost.
0: Dej své církvi, aby byla světu znamením tvé lásky.
1: Na přímluvu svatých matek, které své děti nejen přivedly na svět, ale také je vedly k tobě.
0: Dej své církvi, aby rodila k životu věčnému a přiváděla do tvého království všechny lidi.
1: Na přímluvu všech svatých žen, které už mohou hledat tváří v tvář hledět na tvou krásu.
0: Uděl všem věrným zemřelým, aby se navěky radovali ve světle tvé slávy. Bože, rozpomeň se na svou církev. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi provázel svatou Brigitu různými životními cestami a když rozjímala o umučení tvého syna, dal si jí poznat moudrost kříže. Nauč i nás, ať za všech životních okolností dovedeme vždycky hledat tebe. Skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Bylo 21 hodin a 12 minut, posloucháte Proglas a já vás nyní zvu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec světla. Připomínám telefonní číslo, na které budete moci za malou chvíli volat 739 850 345 a přednostně zveme ty, kteří ještě dosud nevolali.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek růžence světla se s námi pomodlí paní Anna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Všichni prosím a zdravím o modlitbu. Prosím o modlitbu za vnuka, který odjíždí do ciziny, za uzdravení syna, za našeho pana faráře, za celou rodinu, za mír ve světě. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kdo se mnou modlili.
0: Já vám také.
1: Za plačem. A s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc.

0: Druhým desátkem Růžence světla nás provede Kristýna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla poprosit za duše o čistci a za světový mír.
0: Můžeme jít na to.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života

0: Moc ti děkuji za společnou modlitbu.
1: Já taky moc děkuji vám všem. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a dobrou noc.

0: Třetím desátkem Růžence světla nás provede Aneška. Dobrý večer, ahoj.
1: Dobrý večer. Chtěla bych se pomodlit za našeho kamaráda Staška, za boží dary a požehnání a za tátu. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží v království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, vždycky a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milostrenství nejvíce potřebují. Děkuji za modlitbu.
0: Já ti taky děkuji. Měj se moc hezky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Čtvrtým desátkem Růžence světla nás provede paní Renata. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Renata ze Šumperka. Chtěla bych dnes prosit za celou živou a zemřelou rodinu. Chtěla bych prosit za světový mír. A chtěla bych pane Ježíši ti svěřit týdenní pobyt pro pravděpodobně vnoučaty, který nám někdy začíná, aby se to všem líbilo, aby nám vyšlo počasí, aby to bylo přínosné pro všechny, kteří tam budou. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pane Ježíši,
0: Moc vám děkuji za společnou modlitbu.
1: Také děkuji. Tak naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Posledním pátým desátkem Růžence světla nás bude provázet paní Eliška. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chtěla jsem poprosit za svoje nemocné sourozence a za to, abych jim mohla přiblížit nějak útěchu ve víře, kterou asi vědomě nemají, ale nějak bych jim chtěla pomoct, aby jim byla oporou v těch jejich problémy. Potom bych chtěla taky poprosit za boží ochranu pro svoji vnučku, která poletí ode mě z prázdnin až do Ameriky a letí sama, tak aby tam v pořádku dorazila. Za své nemocné přátelé a za ty, kteří odešli už na věčno, za své rodiče, manžela, příbuzné a taky za udržení tak těch demokratických systémů, které zatím jsou ještě, aby je nepřevalcovalo to, co se teďka hrozí ze všech stran. Tak Otče náš, jenž si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, chraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás Královnu, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdravá. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy. K tobě vzdychá mlkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesvatka Pano Maria. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když o těchto tajemstvích posvátného ružence blahoslavené Panny Marie rozjímáme, ať také podle ní žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána.
0: Amen.
1: Moc vám všem děkuji za modlitbu a dobrou noc.
0: Já vám také děkuji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Odbyla 22. hodina a na Proglasu otevíráme reprízu pořadu Čtení na pokračování. Tentokrát to bude kniha Školák Kája Mařík ve škole i doma. Dnes 11. část s názvem Žabičky. Autorem textu je Felix Háj, čte Marcela Kopecká. Přeji vám příjemný poslech.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 11. Žabičky. Maminka Hajná dávala ráno pozor, aby Kája po svém zvyku hlasitě nezačal vykládat. Sotva se na postýlce zavrtěl, maminka už k němu šla a šeptala. Buď sticha, synáčku, pán spí. Odpovídal jí také šeptem. A to vám, maminko, ani nedám dobrý tro. To budem jako pohaní a já vůbec nedovedu dlouho šeptat. Vstaň, pomodli se, potichu se umyj, snídaní máš v troubě a já si doběhnu Líze pro kus jetele. Ne, aby ti něco vypadlo z ruky. A odešla. Kája byl sticha až do mytí. Měl pořád na mysli maminčina slova. Ale jak ponořil hlavičku do studené vody, zavískl jako vždycky, potřepal hlavičkou, až se voda roztřikovala a zanotil si jasným hláskem. Tráva neroste jenom za vodou, tam, kde lážovští junáci jedou. Tramtára, tramtára. Bylo tolik čisté, živelné radosti v tomto projevu dětské spokojenosti a tolik zvuku v jeho příjemném hlase, že by to nebylo pohoršilo snad ani Karbulku. Ale ten spal. Tvrdě spal. V nejlepším zpěv se přetrhl. Kája si vzpomněl na pána. Lekl se. Jestli ho vzbudil. Otvírá dveře na chodbu a poslouchá. Zaplať pán Bůh. Je ticho, pán spí. V příjemné chladné chodbě pročesává si Kája vlasy nejdřív hřebenem, potom kartáčem. Ten mu najednou padá z ruky, ale s takovou ranou, no zrovna s takovou, jak to dovede právě jen kartáč, který vždycky padne prkínkem na podlahu nebo na cihly. Kája se zaslekl. No teď jsem jistě pána probudil. Ale v pokoji je pořád ticho. Kája zdvíhá kartáč, dává jej na místo a vynáší plechové umyvadlo s vodou. S tím musí jít přes chodbu na dvůr. Kája opatrně otvírá dveře loktem, už má nožičku na prahu, už myslí, že má vyhráno, když se odkud si přižene Péťa, vyskočí na něho, vyrazí mu umyvadlo s rukou. Voda se lije přes práh do dvora, ale umyvadlo s velikým rámusem otáčí se po chodbě. No teď dostanu, myslí si Kája. Ale zas všude ticho. Odnáší umyvadlo, obléká si bundičku, snídá. Když se pomodlil, bere učení a jde na chodbu. No, jestli se ten pán prve nevzbudil, tak buď to v noci utekl, anebo ho někdo odnesl. Ale to by nebyla maminka řekla, aby byl sticha. On to ale přece musí vědět, jestli se nevzbudil. Přešlapuje nerozhodně přede dveřmi do pokojíka. Kašle. Nic. Nesměle zaťuká. Zase nic. Zaklepá silněji. Zase ticho. No teď už toho má dost. Klepá penálem silně na dveře. Jen kdyby si vzpomněl, jak se pán jmenuje. Počkejme. Pan Kanička. A ne. Bylo v tom R. Tak pan Rakvička. Ne, taky ne. Už ví. Pan Karkulka. A Kája volá. Pane Karkulka, prosím vás, vzbudil jsem vás nebo ne? Nebo vás odnes pan loupežník? A nebo jste v noci utek? Aha, je tam, tak jsem ho vzbudil. Kája slyšel nějaké zabručení a hned potom zavolání. Já ti dám nebudit z nejlepšího, zdehle proutek hledám. Ale Kája už nečekal. Zavolal. Pane Karkulka, proutek je v kuchyni na skříni a já pospíchám do školy. Máctá! Pan Karbulka se vyspal náramně dobře. Tohle probuzení bylo moc k smíchu, ale musí přece hocha postrašit.
1: otevřel si obě okna a zmámen silným letním vzduchem znovu usnul. Děti šly do školy.
0: To by se to lítalo po lesích, viď? A třeba ani dnes není škola. Třeba páni učitelé zas někam museli. Povídal pan řídící, smutná náhoda, dává vám 2 dny prázdno. 2 naši koledové zemřeli. 2 dny za sebou budeme na pohřbu. Heleď, Zdeňo, tuhle jsou malí králíci.
1: Před školou se proháněli děti. Vojta Brabencovic se hned ptal.
2: Co ti přivezl ten lufťák?
3: Co by mi vozil? Všecko si zaplatí a není náš, aby něco vozil.
2: Ale, pane, latinsky umí jako nic.
1: Vojta se zarazil, ale ne na dlouho.
2: My budeme mít taky lufťáky. Ta paní už u nás byla a má všecky zuby ze zlata, hejč.
1: No tohle byl trumf.
2: Ale latinsky neumí, viď? Ptal se Kája.
3: To já nevím, ale snad taky, když má všecky zuby ze zlata,
1: řekl chvástavě Vojta.
3: Leda by uměla, ohrnul rtíky Kája. Ženská. A třeba ani nejsou ze zlata. Třeba jsou z pozlátka.
2: A taky říká zdechle mechle.
1: V tom šel kolem Hlouček Holek. Terinka Pachlovic kousala hned po ránu po snídani do buchty. Francek Vintířovic se k ní postavil.
0: Ukaž, Terino, s čím máte?
1: Terina honem obrátila nakousnutou buchtu k Franckovi.
0: S tvarohem,
1: řekla honosivě. V tu chvíli Francek vstáhl ruku po buchtě a než se Terina vzpamatovala, už ji snědl a smál se.
2: Už nemáš ani s tvarohem, ani bez tvarohu.
1: Než mohla začít plakat, ukázal se mezi dveřmi pan řídící. Znamení, že je čas jít do školy. Byl žhavý den koncem června. Všecka okna ve škole byla do kořán. Pan učitel už i na chodbu dveře otevřel a pořád takové dusno. Terinka Pachlovic začala dřímat. Hned se zvedlo 10-20 ochotných rukou k žalobě. Ale pan učitel sekl prutem o stůl, Terinka se lekla a honem dávala pozor. Děti nemohly pochopit nejjednodušší počítání. Vedro popolední ještě stouplo. Děti byly nepozorné, až pan učitel sklapl knihu a řekl. Dnes jistě přijde bouřka, potom budete zase čilejší. Tak kdo pak budete mít pražáky na letním bytě? Děti rázem oživly. Jeden přes druhého ruku natahoval a syčeli.
0: Prosím, prosím!
1: Pan učitel se za chvíli dověděl, že u Pachlů bude ta paní co loni, ta, co pořád má plné kapsy burských oříšků a vypije 3 litry mléka denně. U Brabenců, že bude ta paní, co má zuby ze zlata a u Truníčků, že budou z Prahy Počmistrovic, u Kvíčalů Archikekovic a u Novotných páni od novin. A to Škájo, ptá se pan učitel, snad ne také někdo u vás.
2: Prosím, pane učiteli, u nás už je pán, jmenuje se honem, už jsem to zase zapomněl, tak jako Krahujka, ale umí latinsky jako nic.
1: Pan učitel se smál a ptal se, jestli pak by tě Kájo maminka prodala? Tahle otázka přišla moc z nenadání a Kája opravdu honem nevěděl, co by odpověděl.
2: Naše maminka, copak naše maminka nemá tuze ráda, ale taky potřebujeme krejcary. To nejspíš podle toho, kolik by za mě dávali. Kdyby 50, uvažoval Kája a před jeho sklopenýma očima se ukázala maminka, ta jeho maminka, jediná na světě, a srdíčko ho zabolelo prudkou bolestí, že by ho snad dala za 50.
1: Ale v tu chvíli ji viděl před sebou, jak dnes ráno se k němu skláněla a řekla. Synáčku, buď sticha. Zdvihl oči, které už se chtěly naplnit slzami, a s úsměvem řekl.
2: Ba ne, pane učiteli, naše maminka by mě neprodala ani za kolik padesátek.
0: No, já nevím, Kájo, ale o kupci bych věděl. Dobře by zaplatil. Jen řekni mamince, že 10 padesátek by dal.
3: 10 padesátek? No to je asi moc peněz.
1: Myslí si Kája a ani se mu nechce dál o tom povídat. V jedné minutě se setmělo, blýskalo, zahřmělo. Kája vyběhl z lavice.
2: Musím pro Zdeňu, pane učiteli, ona je to jen holka, bála by se.
1: Za chviličku ji přivedl. Sedla si k němu do lavice a pan učitel se ptal.
0: Taková lesačka, snad se nebojíš.
1: A ona hned řekla.
2: U nás v lesích bych se nebála, ale tady trochu.
1: Kája dodal.
2: U nás v lesích se bouřka rozkřikne do dálek. Tady se člověku zdá, že je ve stropě.
1: Silná, ale krátká bouře s deštěm pročistila vzduch. Pan učitel otevřel okna, děti už byly zase svěží a Zdeňa běžela dolů do své třídy.

Jak vyšly děti po vyučování za Lážov, zeptal se Kája pro jistotu. Víče by mne naše maminka neprodala. Zdeňa řekla bezstarostně. Kde pak? A nebo ať tě prodá, naše maminka tě koupí zpátky. Heleď, žabičky, ty malé žabičky padají s deštěm z nebíčka. Ty jsou ale mrňavé. Víš co, nazbíráme si je a budeme si doma s nimi hrát. Měl Kája nápad a sbírali je do školních brašen. Kája si jich dal pár také do kapsičky a přikryl kapesníčkem. Tentokrát se dřív zastavili v hajnovně, protože si Kája vzpomněl, že maminka pekla bramborové placky. Tašky odložili na lavici a protože v kuchyni nikdo nebyl, vytáhli z trouby mísu placek, slili si mléko z hrnce na okně stojícího, najedli se podle chuti a rovnou do lesovny. Jen si sedl Kája na stoličku, kýchl, honem si vytáhl kapesníček a strčil jej pak do druhé kapsičky. Zrovna když odpovídal paní lesní na její pozdrav pán Bůh, dejš to pán Bůh a pán Bůh naděl stokrát víc, první žabička mu vyskočila z kapsy na zem. A za ní druhá a ty ostatní. Najednou Týna vykřikla. Že tě něco nevezme? Takovou havěť to nosí do bytu. Žabiček bylo hodně, Týna hubovala a vyšla hajná. No ty provádíš pěkné věci, hned to vynes ven. Zdeňa dodala. A je, teta, to nic není, to mi jich nazbírali do tašek. Kájo, kde mám tašku? Kája rozpačitě sbíral žabičky. Vidíš, ani nevím, někde jsme je nechali. Nevíš, Kájo, kdo otloukl umyvadlo? Ptala se maminka. A je, maminko, to ono se otlouklo samo, jak mi vypadlo z ruky a ani jsem si nevšim. Vzácná paní, obrátila se maminka hajná na paní lesní. Já se moc divím, že tu Káju trpíte. Mě by nesměl přinést domů takovou havěť. Hned by byl byt. Maminko, mně se zdá, řekl Kája tiše, že máme u nás doma dvě tašky těch žabiček. Ale hned dostal žderchu dozad a rozkaz. Domů, dnes to špatně dopadne. Vzácná paní, přinesu sem večer ta kachňata. Zaplať pán Bůh, všecko se to vylíhlo. Kája uháněl napřed. Panečku, dneska mu není do smíchu. Jak otevřel dveře, věděl, že je zle. Všecky žabičky vyskákaly z pootevřených tašek a poskakovaly na podlaze. To jich tam bylo. Zrovínka jako na lesní cestě po dešti. Kája zapomněl na maminku, sedl si na bobeček, natáhl prst a říkal: Hop, žabičko, hop! Maminka vešla. Ani nemukla. Jen spráskla ruce, chytla koš bramborovák a hbitě sbírala. Vešel pan Karbulka. Zajímavý úkaz přírodní. Okny lina skákaly. Maminku hajnou, krajně čistotnou, rozlobenou na Káju už od rána s tím umyvadlem, dopálila taková, jak si v duchu řekla, hloupá otázka a proto řekla dost suše. Okny ne. Nejspíš komínem. A sbírala dál. Komínem-li? Možno-li? Toť zajímavé. Maminka v tom neshledávala žádné zajímavosti, protože odpověděla. A Kája bude byt.

0: Maminka sbírala tak horlivě, že si nevšimla, jak dvě, tři žabky do košíku pustí a ony druhou stranou hned vyskočí. Kája, jak to spozoroval, dal se do náramného smíchu. Mamince se zrovna podařilo chytit jich najednou pět. Z čerstva je dala do košíku a už jej postavila. Čemu pak se ty směješ, co? Plakat bys měl.
1: Maminko, prosím vás, obraťte se. Taky se budete smát.
0: Maminka se obrátila. Bavěru. Bylo to k zlosti a k smíchu zároveň. Košík byl prázdný a žabiček za ní jako prve. Pan Karbulka se smál.
2: Velice zajímavé. Jednou stranou tam, druhou ven. Bude nutno najít bedínku se zástrčkou a po každém úlovku zástrčku uzavřít.
0: Maminka hajná si myslela v duchu. Ještě ty se zástrčkou a bedínkou. A nahlas řekla. A to já přinesu starý hrnec a pokličku. A šla pro ně. Teď to šlo lépe. Sbíral i pan Karbulka i Kája. Najednou otevřeli se dveře a zahlaholil hlučně pan lesní.
3: Dej Bůh zdraví.
1: A uhajný hledají houby po dešti i okolo plotny.
0: Pan Karbulka se vzpřímil a zlehka uklonil.
2: Pardon, jsem prosím Karbulka, soukromník, dřív filolog, pan lesní Rédl. Zajímavý zjev.
4: Já? Ptal se pan lesní.
1: Nikoli věk, tato zvířátka, komínem napadali.
0: Pan lesní se rozesmál.
3: A to si nedejte namalovat straky na vrbě, leda komínem. Děti je sezbírali na lesní cestě. Snad si chtěli dělat akvárium, viď Kájo.
2: Kája bude byt vzácný, pane,
0: prohlásila hajná důrazně.
2: Pro těch pár žabiček. Teta, zaklejvejte se na to, že jste nikdy nepřinesla domů takovéhle žabičky. A pane Karbulko, až vám bude dlouhá chvíle, přijďte k nám.
4: Je-li to možno, pane lesní, snad, že bych rušivě zapadl do klidu vašeho, snad, že bych neharmonickým tónem rozladil klid vašeho domu?
2: A mávl rukou pan lesní, je-li to, nejeli to, jen přijďte.
0: A odešel. Pan Karbulka taky. A maminka s Kájou sbírali poslední žabičky. Konečně přiklopila hrnec naposled a podala jej Kájovi.
3: Vysyp to na cestu a přijď sem na slovíčko.
0: Sedla k oknu.
2: Bože náš, co je krásy na světě a nejvíc na těch jejich samotách. Takový čistý vzduch, tolik vůně v něm. Pán Bůh jim zdraví dává, dětem ve Vídni se dobře vede. Pánovi jsou k ním jako k sobě rovným. Ten pán jim takových peněz dal, bez voní dnes jako snad na prahu ráje. A ten chlapec, ten Kája, nanosí domů takového nešvaru. A vzácný pán řekne, můžete se na to zaklejvat, že jste nikdy nepřinesla domů takovéhle žabičky?
0: Maminka hajná se usmívá. Baže, taky je přinesla. Plný klínek jich jednou přinesla a neboštík tatínek taky se zlobil, ale byta nebyla. Káju taky být nebude, ale něco mu povědět musí, nebo by zítra přinesl domů chrousty nebo střevlíky.

0: Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeli jsme 11. část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma s názvem Žabičky. Autorem textu je Felix Háj, četla Marcela Kopecká. Zítra nás čeká část s názvem Balónek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Šachy, hra v kostky s koulemi nebo třeba kuželky. Hry, které zná snad úplně každý, ale co třeba ovčinec? Desková hra, kterou se bavili naši předkové ve středověku. V čem byla právě středověká zábava jiná než dnes? A co nás naopak ve způsobu trávení volného času dodnes spojuje? Dnešní téma by mělo být v tom pravém slova smyslu hravé a zábavné. Neboť my se během následující hodiny vydáme do světa středověkých her. Společně s archeologem Alešem Hochem. Vítejte ve studiu.
1: Dobrý den.
0: A příjemný následující čas s Proglasem vám přeje ale naše divá. A ještě na začátek jedna omluva, taková omluvenka od archeologa Ctibora Ostrého, který tady měl být dnes také s námi. Dnešního vysílání se nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit, tak třeba nás bude poslouchat. My ho samozřejmě po rádiových vlnách zdravíme. Když se řekne volný čas, každý máme o něm nějaké představy, jak jej trávit, jak jej naplnit. Ale znal vůbec středověký člověk tato dvě slova?
1: No, vlastně tak, jak je chápeme dneska, my tak neznal, samozřejmě. Protože ten volný čas byl hodně ovlivněn tehdobovým smýšlením, vlastně respektive pohledem církve, kdy samozřejmě církev zakazovala práci o nedělích a o těch velkých církevních svátcích, ale on jich bylo zas poměrně hodně během toho roku. Takže jakoby ten volný čas, ta představa církve, že by ten člověk ho měl trávit právě zasvěcen jakoby Bohu a rozjímání a modlení, tak ta realita byla ale jako hodně odlišná vlastně od toho. A lidi vlastně ten volný čas trávili víceméně poměrně hodně různými hrami nebo zábavami a podobně. Ale jakože by opravdu si řekli, máme víkend, jo, nebo to
0: budeme si hrát.
1: Budeme si hrát, tak to ne, takhle. Takhle určitě jako nad tím nesmýšleli.
0: Mm-hmm. Jejich čas se vlastně řídil především prací a tím, aby si obstarali zdroj obživy. Zbýval jim tady vůbec nějaký ten čas, který my dnes nazýváme volným?
1: No právě, že zbýval, protože těch vlastně církevních svátků a plus těch nedělí, tak to dohromady dalo přibližně asi třetinu volného roku. Jo. To znamená, že poměrně hodně. Ono je snad, měli vlastně víceméně skoro stejně, nejeli více než my dneska, jakoby těch oficiálně volných dní. A samozřejmě je potřeba rozlišovat vlastně, v jakém prostředí se ten člověk jako narodil, pohyboval, žil. Jo, byl rozdílně ten čas trávil prostě třeba šlechta na svých hradech podobně. Rozdílně ho trávili měšťané ve městech od toho vrcholného středověku a rozdílně ho samozřejmě trávili lidé na venkově. Jo, tam se mnohem víc řídili tím zemědělským cyklem a svátek, nesvátek, pokud bylo potřeba, tak se prostě pracovalo. Ale zejména ti měšťané, teda ty už jakoby s tím volným časem mohli poměrně jako svobodně operovat nebo nakládat a rozhodně ho jako trávili tak, jak de facto chtěli, dá se říct.
0: Mm-hmm. Že měli ten, tu volnou ruku v podstatě.
1: Dá se říct, že ano.
0: A bylo vůbec žádoucí, aby se člověk ve středověku bavil?
1: Zase, to je otázka. Jako. Samozřejmě, že z pohledu těch církevních institucí, těch takových těch, zejména těch dubových mravokárců, jak jim dneska říkáme, tak samozřejmě, že ne, ale jako drtivá většina té společnosti
0: se tím neřídila.
1: Prostě.
0: No ale říkáte, že ne, tak vysvětlete, proč vlastně. Byly tedy pro ty mravokárce, jak říkáte, byla ta

0: zábava toho obyčejného člověka nějak nebezpečná tedy?
1: Nebezpečná ve své podstatě nebo v určitém úhlu pohledu ano, protože tehdejší člověk dokázal většinu i obyčejných, řekněme snad i dětských her překlopit do hazardní podoby. Takže samozřejmě z tohohle pohledu jakoby svým způsobem společensky nebezpečná byla. Samozřejmě nebezpečná byla i některé formy her, byly nebezpečné třeba i fyzicky, že hrozilo zranění, ale to byly většinou spíš spojené s tou nobilitou, šlechtou, jako různé turnaje, hry a podobně, různé bojové, ale jinak jako nějak jako vyložená společenská jako proti společnosti nebo nějaká jakoby nebyla. Jo? Prostě byly to hry tak, jak je hrajeme my dneska. Takže samozřejmě pokud to člověk přehnal, zejména v podobě toho hazardu, tak mohl dopadnout špatně.
0: To je zajímavé, to slůvko hazard. Dneska se používá hodně gambling.
1: Nebo gambling.
0: Takže vlastně my jsme si v tom hodně podobní. Jak to vlastně fungovalo s tím hazardem? Lidé tomu lehce propadali tehdy?
1: Velice lehce. Velice snadno, protože prostě to bylo jednoduché, jako samozřejmě vyhrát nebo prohrát peníze je to stejné jako dneska, prostě úplně, jo, to se nic se na tom nezměnilo, akorát dokonce některé formy vlastně toho hazardu, třeba jako kostky prostě a karty, jakože to je vlastně to středověku úplně stejné, jo. Samozřejmě dneska už jsou to jiné způsoby prostě, jo, různé sázení a takhle automaty to tehdy samozřejmě neznali, ale jakoby jinak jako propadnout hazardu a vlastně de facto zrujnovat nebo zničit si svůj život, to bylo velice snadné. A stávalo se to vlastně ve všech těch vrstvách té tehdejší společnosti.
0: I dokonce u šlechty. To si nedovedu vůbec představit.
1: Tak jako u šlechty to asi nemělo zase tak zásadní dopady.
0: Protože měli dost peněz a mohli hrát dál a dál.
1: Samozřejmě není šlechta jako šlechta. Jo. Ta úplně ta nejnižší šlechta, tak tam se dost často moc neodlišovali třeba majetkem od těch měšťanů. Dokonce mnozí měšťané byli výrazně bohatší než prostě jakoby ta chudší část šlechty. Jo. Ale jakože jo, de facto prostě je to taky možný, nebo se to nevyhýbalo ani duchovenstvu. Tam to bylo poměrně dost rozšířené, hlavně u toho nižšího kléru. To bylo jako docela tepali právě jakoby tím jejich nadřízení, když to řeknu takhle.
0: A jak to vypadalo, co prohráli?
1: Všechno možné, vybavuju si.
0: Stali se z nich takzvaní dnešní bezdomovci?
1: To ne, to úplně ne. Většinou za to právě byly nějak třeba sankciováni, pokutováni, nebo prostě bylo jim nějakým způsobem třeba prostě jako vyhrožováno nebo to, ale myslím si, že vyloženě bezdomovci se z nich asi nevybavují se nějaký příklad upřímně, ale ono je to problém, že tyhle zprávy samozřejmě se nám dochovají víceméně jako v písemných pramenech, to archeologie úplně neodhalí. A těch písemných pramenů za stolik jako není úplně, takže tím jsme trošku jako i limitováni, ale jako objeví se určitě. Jo, je to poměrně pravidelně. Jo.
0: Dnes se dokonce gambling léčí. Taková otázka, já vím, že mluvíte o pramenech, asi to se nedá úplně lehce zjistit, ale jak tomu bylo tehdy? Dalo se, byli opravdu jenom ti s tím zdviženým prstem, nebo dalo se s tím skutečně i něco dělat? Nechci vůbec mluvit o psychologii a psychiatrii, protože to asi byla úplná iluze v té době, ale přece jenom.
1: Asi se s tím dalo něco dělat, ale zase...
0: A co konkrétně?
1: Já nevím, se přiznám, protože proto žádné písemné, nebo buď je neznám, nebo asi spíš neexistují, ale že by se z toho někdo vyloženě jako léčil, nebo byly nějaké třeba i profesionální léčebny, tak to si myslím, že neexistovalo. Jo, to buď jste se z toho dostal sám asi nějak, nebo za pomocí rodiny. Já si vybavuji, existuje taková poměrně hezká báseň o ševci a jeho manželce, když šli z trhu, tak se zastavili v krčmě právě a krčmář, ten švec po tom úspěšném obchodu na tom trhu se zeptal krčmáře, jestli by si zahrál kostky. Samozřejmě krčmář hned na to přistoupil prostě, že na toho ševce odrazovala, ať to nedělá prostě, jo, že krčmář hraje falešně navíc prostě, že k těma kostkama ani neklektá, jako, ale ševec se nedal, jako, a prohrál úplně všechno, že jo, samozřejmě, a pak teda, jako, žena ho odtáhla pryč a on, jako, že teda uznal, že měla pravdu, jo, takové je trošku moralizující, ale, jakoby, jo, že třeba vám mohla pomoct potom ta rodina, nebo jste sám uznal, že prostě, jakoby, jo, ale, že by byly nějak, nebo že nejsem si vědom toho, že by byly nějaké prameny o tom, že by se někdo fakt nějak profesionálně léčil.
0: Vy jste řekl to slůvko krčma. To je asi místo, já si to tak představuji, že to je místo, kde se asi nejvíce ty hry provozovaly a trávili tam lidé volný čas.
1: Je to jedno z míst, kde tomu docházelo nejčastěji a nejběžněji. Samozřejmě oni hráli i doma a některé varianty těch her nešlo hrát vyloženě třeba v místnosti, jsou to hry různé pohybové, tak ty se hrály na těch veřejných prostranstvích venku třeba. Ale ano, jako v krčmě to asi bujelo, nebo 100% to bujelo nejvíce, tady ten hazard.
0: K tomu patřil alkohol?
1: Ale přesně tak, alkohol, právě dost často evidentně ti krčmáři různí, jakoby tomu napomáhali nebo sami hráli. A vlastně dá se říct, že v těch pramenech jsou zmiňovaní jako svým způsobem profesionální hráči. Jo, tady těch jako hazardů, který prostě jako lidi obírali, dá se říct.
0: Ano, takže i tehdy už existovaly profesionální hráči.
1: No, přiživovali jako prostě, ano, no.
0: Ale v podstatě lhali,
1: no,
0: kradli.
1: No, tak dá se říct jako. Ono samozřejmě, když jsme teda u těch kostek konkrétně, což byla taková asi nejrozšířenější hazardní hra ve středověku, ona byla, že jo, kostky jsou jednoduchá hra, prostě dynamická, nemá složitá pravidla, máte to pokaždé.
0: Všichni to umíme,
1: máte to, ano. Máte to prostě u sebe, prostě, jo, často, jo, nejsou nákladné na výrobu, takže prostě a dá se rychle nabít, rychle prostě pozbít. Takže zrovna konkrétně u těch kostek, tam to bylo hodně teda tepáno, jakoby jak teda církví, tak ale i těmi městskými samosprávami nebo i příslušníky šlechty na svých panstvích, že to prostě různě zakazovali, prostě omezovali, jo, nebo aspoň se snažili prostě omezit třeba tu výši těch vkladů různými, jakoby, jo, zákazy, příkazy. Pro Brno třeba existuje pro Jihlavu tyhle jako obecně pro ty hazardní hry, jako neustále se, ale opakující zákazy, jo, takže my víme, že to vlastně jako nefungovalo a není to vlastně, a není to navíc spojené jenom jako třeba s naším prostředím, ale v celé Evropě. Jo, konkrétně třeba u těch kostek, ale jak jsem říkal, oni ty lidi si dokázali vlastně udělat z hazardní hru jakoukoliv jinou. Takže proto prostě i ty deskové hry a ty různé právě pohybové, všechno, jak se k těm hrám asi dostanu ještě v průběhu povídání těm jiným typům. Jakoby,
0: určitě, ale se dostanete, protože jste archeolog a vlastně to, že dokážete mluvit o středověké zábavě a o tom, s čím si lidé hráli, jak se bavili, vlastně souvisí i s vašimi nálezy, s vašimi objevy, které jsou skutečně těmi hmatatelnými důkazy. To se ale asi nedá říci o třeba zábavu typu tanec, zpěv.
1: Ne, to bohužel ne právě. Jako, to se nebo takhle, jako o té hudbě obecně by se to samozřejmě dalo jako říci, kdyby se nám nacházely ty hudební nástroje, ale z našeho teda prostředí v archeologii nejsou žádné známé, nebo mně nejsou teda žádné známé a známé spíš teda jako z okolních zemí, třeba z Polska, už nám poměrně blízkého, že jo, kulturně i jakoby geograficky, tak tam už jsou právě, takže a samozřejmě my známe z ikonografických pramenů, jsou ty hudebníci vyobrazováni, takže jako víme, no, že samozřejmě ta hudba i z těch písemných, jakoby, takže ta hudba jako tady, jako ten rozkvět tady samozřejmě byl, jo, ale v archeologii se to neodráží.
0: Ale to vlastně byla zábava, která se dá oddělit od té hazardní, protože ta byla taková vzletná, že? Na rozdíl od těch kostek třeba.
1: Ale také se to některým dobovým mravokárcům nelíbilo. Bujaré zábavy, tance prostě. Po čase, nebo samozřejmě aspoň třeba ten zpěv, tak ten se potom etabloval třeba v kostelích během bohoslužeb a podobně, různých svátků a takhle. Tam potom vznikaly jakoby dětské sbory a tam jako jo, tam potom jako ten se nám nějakým způsobem etabloval jakoby a ten ano, jo. Nebyl potom i podporován prostě a takhle, to jako jo, ale ty různé tance, zejména ty lidové tance, jako potom samozřejmě ještě byly tance na dvorech, jo, tak to zase
0: horské,
1: to zase bylo taky něco trošku jiného, ale ty lidové tance prostě těch spodních nebo nižších vrstev, to taky úplně.
0: To bylo považováno
1: jako úpadek. No a zase, jako těmi církevními mravokárci, kteří prostě ten čas toho volna si představovali, že ten lid bude trávit jinak, jo, ale to bylo velice malé procento, že jo, samozřejmě prostě, protože zase, nám se proto dochovávají ty písemné prameny, jo, ale drtivá většina tehdejší společnosti byla negramotná, oni nenechávali po sobě žádné písemné památky. Ten, kdo nejčastěji uměl psát, právě byli zástupci církve a duchovenstva prostě, a nebo potom samozřejmě měst, jo, představitele.
0: A o to je to pro nás vlastně složitější, dopátrat se toho, jak ti lidé skutečně se v té době, v tom středověku
1: bavili. Vzhledem, že ty zákazy těch různých právě her a takhle, nebo ty mravokárné prostě výkřiky se neustále opakovaly, nebo často se opakovaly, tak je jasné, že to prostě nemělo velký dopad na tu populaci. Hmm.
0: Vy mluvíte stále o těch mravokárcích a o tom vlastně, jak to bylo pro ně nebezpečné, nebo tedy jak
1: spíš nepřijatelné, společensky,
0: ano, nepřípustné, to je to správné slovo. A já jsem se dokonce dočetla i díky vaší knize, která má název Svět středověkých her, kde vlastně vy nádherně popisujete, jak to všechno tehdy fungovalo, tak tam je i psáno, že se dokonce i některé ty hry, například deskové, i pálily.
1: Tak ano, to zas byl takový, ale extrém.
0: A to je teda,
1: extrém. To je tam, já jsem tu knížku napsal úplně sám, ale s kolegy. Tak to je tam zrovna teda jeden dřevoryt právě a to bylo za působení vlastně Jana Kapistrána, což byl vlastně úplně jako extrém, dá se říct, to byl vlastně, myslím, že františkánský mnich A ten teda jako hodně vystupoval celkově, on vlastně, já se nechci vědomat teda jeho životu a takhle to ne, ale prostě on byl hodně radikální, prostě hodně prosazoval ten návrat k té askezi a k té chudobě a takhle. A třeba zrovna Hryad, to tak to pro ně bylo něco nepřípustného a on byl velice dobrý řečník, skvělý, jako skvěle dokázal strhnout davy v těch svých kázáních, to byla spíš taková jako show asi pod širým nebem a ty lidé často prostě pod vlivem jakoby toho kázání třeba potom, jo, až fanaticky prostě pomáhali ty jako třeba i hry a podobně.
0: Nechali se strhnout.
1: Jako. On působil i v Brně, on působil hodně na Moravě tady, hodně proti vystupoval jakoby proti husitům, jako proti kacířům. Nějak se neuchytil moc v Čechách, tak to obloukem vzal do Vratislavy a tam to zanechal hlubokou stopu. Jako tam toho kázání mělo, ale i dramatický dopady jako na různé pogromy, potom třeba na Židy a podobně. Jakože už
0: a to je špatné i pro vás, pro archeologie, protože v okamžiku, kdy se něco spálilo, tak vy už nic nenajdete.
1: Samozřejmě, přesně tak. No, jak kdy, někdy ten požár vlastně nikdy ničí neštěstí minulosti, je štěstí archeologa v současnosti.
0: Ano.
1: Protože samozřejmě zase, teď když trošku odbočím té archeologii, pokud zkoumáte nějakou lokalitu a máte tam nějaký tady ten takzvaný jako násilný zánikový horizont, tak zase ty lidi tam spoustu věcí nechali v té panice třeba, že jo, nebo ten oheň spoustu věcí jako sice stráví, ale ne úplně dokonale. Takže nám tam zůstává potom spoustu těch artefaktů nebo té jiné hmotné kultury, když tu lokalitu nebo to místo nějakým způsobem teda zanikne přirozeně, tak ty lidi se to většinou poberou sebou, prostě nezanechávají tam tolik těch jako památek stop. Takže zase jako. Ale samozřejmě, pokud spálíte deskovou hru dřevěnou, tak vám po ní nezůstane.
0: Nic nezůstane.
1: To jako samozřejmě.
0: Jen popel.
1: Jo. Jen popel, no. To jako jo.
0: Když se bavíme ještě, zůstaneme chvíli u té nebezpečnosti a u těch mravokárců, u těch odmítačů té lidové zábavy a toho hazardu, tak dokonce i Jan Hus vystupoval proti.
1: Ten byl velice přísný. Zábavě. Velice přísný byl ve svých jakoby kázáních a tom, co jako hlásal, on vystupoval vlastně de facto proti jakékoliv zábavě, která byla prostě v očích bohu hříšná, prostě zbytečná, jakoby, což byl zejména ty hazardní hry, ale prostě fakt ty různé tancovačky a turnaje a prostě jakoby nějaký dvoření se, jo, takže prostě je to tak, prostě on byl fakt svým způsobem radikální, jako hodně, no, dneska by to prostě bylo, že byl až jako takový otravný, tím by se dalo říct možná, jako jo. Ale zase díky němu se nám třeba dochovala krásná jakoby písemná zmínka o tom, jak se hrál jeden z typ těch her. Vlastně ve středověku se jí říkalo hra v koule. Dneska ji známe jako petank. A my vlastně víme, že ve středověku ji hráli úplně stejně jako dneska, že ty pravidla se za těch x staletí vůbec nezměnily, kdy on právě popisuje, že lidi hrají tak, že metají vlastně koule. A no takhle, že nejdřív hodí ten cíl, on to tom píše jako změtka a k tomu potom metají koule a ten, kdo je nejblíž, vyhrává a když si nejsou jistí, kdo je nejblíž, tak to přeměřují provázkem, úplně stejně jako dneska, nevím, jestli jste třeba hrál někdy petank, tak to je úplně stejné.
0: Nehrála, ale
1: no,
0: znám ho.
1: No, tak je to úplně stejné a samozřejmě potom se hádají, že jo, samozřejmě a jo, a vznikají konflikty, protože se hádají, kdo je teda blíž a kdo není blíž, jakoby, a navíc je to spojeno o ty sázky, o ty peníze.
0: Takže v tom spatřoval Jan Hus to nebezpečí. Nešlo o samotnou tu zábavu, ale o ten následek.
1: Ale taky, jakoby, samozřejmě o ten následek, ale i o tu zábavu, že ty lidi prostě, jako já mu, samozřejmě mu do jeho duše nevidím, jakoby, a navíc, jako, upřímně nejsem úplně znalcem díla mistra Jana Husa, ale co se týče těch her, tak on vlastně de facto, nebo mně to tak přijde, že on de facto vystupoval proti úplně všemu, co lidi mohlo bavit.
0: Jaký je nejstarší nález, který dokumentuje středověkou zábavu?
1: No, tam je otázka vlastně, jak definovat jakoby středověk, jako jo, my ho dělíme vlastně na nějaký ten ranej a vrcholnej a nebo i potom pozdní a v tom je opravdu jako rozdíl v té společnosti, protože zejména, nebo respektive v tom vrcholném středověku přibližně od toho 13. století v našem prostředí přichází čas velké změny v podobě toho, že vznikají města, tak jak je vlastně už potom známe. A to je velký rozdíl, jakoby. Takže de facto drtivá většina těch artefaktů, které my nacházíme, které jsou spojitelné s těmi hrami, pochází z toho městského, anebo případně ještě sem tam z hradního prostředí, ale s těmi hrady je to dost podobné. Ty kamenné hrady, tak jak je známe dnes, tak to je otázka v drtivé míře jakoby až od toho 13. století, jak vznik. Takže s tímhle prostředím se to spojené nejčastěji právě. Takže ty hry, takové ty nejrozšířenější jsou fakt až od toho 13. století, ale my samozřejmě víme z okolních zemí, třeba zase z Polska, z Německa, že už mnohé hry se samozřejmě hrály i v tom raném středověku už dříve a nedávno se teda i nám podařilo jakoby jen z objevů takových zajímavých, kdy při výzkumu v Třebíči na náměstí jsme třeba doložili tu znalost té hry v koule už ve 12. století, už vlastně de facto kolem poloviny, což samozřejmě třeba koresponduje s těmi nálezy z Polska, tam už mají třeba od toho 10. 11. století. Takže říkám, to byla otázka třeba času, kdy se to objeví u nás. Akorát té archeologii zase vzniká problém s tím, že drtivá většina těch her, tady těhle z těch toho typu, třeba tady těch her v koule, jsou vlastně z organických materiálů, ze dřeva. A to dřevo se nám strašně špatně dochovává. No to je potřeba specifické prostředí a u nás ho není tolik těch lokalit, kde by se takhle krásně dochovávalo, jako třeba například právě jenom po Baltí, nebo prostě tady v těch přímorských státech severských.
0: A co jste teda našli?
1: No, dvě dřevěné koule právě.
0: Dvě dřevěné koule.
1: Takový v sídelním areálu z 12. století prostě řemeslným.
0: To byl pro vás fascinující
1: nález. Svým způsobem ano, protože samozřejmě pro ty lidi tehdy to byla asi evidentně jako běžná hra, ale prostě pro nás dneska ten doklad toho, že prostě je známe o 100 let dřív, než jsme se dostávat mysleli, je prostě jako, byl to krásný nález a navíc zase doklad toho, že i ty lidi samozřejmě prostě se tam dokázali nějakým způsobem bavit, jo. Nějakou formou.
0: Tak a pro vás je tohleto velmi zajímavý, fascinující nález, jak říkáte, ale obecně pro archeologii, co je nejvzácnější nálezem?
1: Jako z hlediska z toho
0: světa. Z hlediska středověkých her.
1: To se nedá takhle jakoby říct. Prostě samozřejmě každá hra, nález každý hry je prostě pěkný, ale samozřejmě je to, čím je to jako de facto vzácnější, nebo dokonce úplně neznámé, tak to je jako, tak to je samozřejmě jako lepší. Sice to potom přináší trošku to martyrium hledání těch jako
0: analogií, bádání. Co to mohlo být?
1: Přesně tak. Ale samozřejmě nejlepší je, když se nám to jako propojí i v nějaký jako celek. On ten jeden samotný artefakt samozřejmě jako nemusí úplně vypovídat jako, jo, jako že jo, jasně, teď tady mám prostě kostku, tak tady byl gambling, jo. To zase úplně jako nejde tak říct. Ale třeba zase, když se vrátím třeba k tomu výzkumu té Třebíči, vlastně denávný, takový čerstvý, tak tam se nám to třeba krásně propojilo v jednom místě, kde jsme vlastně odhalili v středověké vlastně komunikaci z počátku 14. století, která byla vydlážděná vlastně kameny, zvířecími kostmi a všelijakým domovním odpadem, tak v téhle vlastně na té její úrovni jsme začali nacházet postupně velké množství tady právě těch jednotlivých herních prvků. Kostky, právě tady ty dřevěné koule, velké, malé a potom třeba hru v touše, což je vlastně ekvivalent té hry v koule, akorát, že se neházelo dřevěnými koulemi a házelo se keramickými disky. Jinak je to vlastně úplně stejný princip. Je to vlastně ještě taková jako levnější varianta té hry v koule. A vlastně zároveň k tomu jsme tam prostě nacházeli poměrně velké množství jakoby peněz, drobných mincí.
0: A tak jako, takže spojené s hazardem.
1: Jako nemůžete to říct 100% jistý. Samozřejmě, ale ta kumulace tam byla tak nápadná prostě na nějakém jako vymezeném prostoru. Bylo to na okraji té komunikace zpevněné prostě, té cesty, že to se jako, plus ještě jedna mince byla falešná, jako, takže to se úplně prostě nabízí tam jednoznačně. Krásný nález.
0: Myslíte si, že nás, tedy vás, archeologie, čeká ještě něco překvapivého?
1: Já doufám, samozřejmě.
0: Nového nachází.
1: Samozřejmě, vystřeba ty koule z toho 12. století, nebo tady právě doklad, jakoby tady ty koncentrace těch her. Takže jako určitě, zase já možná to bude třeba až trošku to, že se opakuju, ale zase se ještě vrátím k Třebíči, zase se nám v jiném místě podařil nález vlastně kusu dlažby a do ní byl vlastně vyryt herní plán právě té deskové hry. Ale protože ta dlaždice vlastně nebyla celá, kompletní, je tam asi přibližně čtvrtina, tak my už nikdy nezjistíme, jestli je to dětská varianta mlýnku, anebo jestli je to takzvaná alkerke, což je vlastně předchůdce dámy. A to by byl první dohložený případ u nás. Zase známe z Polska, z Německa, Rakouska, jo, tak nás to obkličuje, ale nevěděli jsme to teďka, jestli třeba tu variantu hrali u nás. Bohužel je jenom čtvrtina, není celá. Já osobně vzhledem k tomu, že to je tak dost jako infantilně, tak jakoby nebo neumětelsky vyryté do té dlažby, si spíš myslím, že to je ten dětský mlýnek, nebo taková ta jednodušší varianta toho mlýnu. A vzhledem k tomu, že to je na té dlažbě, což znamená v té době to muselo být v nějakém lepším prostředí, tak to klidně mohlo být třeba si to nějaký dítě mohlo vyrýt třeba v nějaké škole prostě a to jenom vyloupli, rozlomili, vyhodili, protože další části dlažby se tam nenašly v celém tom prostoru náměstí, jen tady ta jedna rozbitá. Takže to někdo evidentně zcela záměrně zničil prostě. Jo, ale tady to vyrývání třeba konkrétně toho mlýnu v tom školním prostředí, to známe potom třeba z Olomouce, tam je v klášterní škole parabetu veritý prostě, na jednom českém zámku je veritý do školní lavice prostě, jako, takže oni, jo, v kostelních lavicích jsou ze zahraničí známy verité, prostě tady ty. Takže to jsou prostě potom nálezy, které vás prostě překvapí a kde je vlastně stále co jakoby objevovat.

0: Na stole je téma dnes s Alešem Hochem, archeologem z Muzea Vysočiny Jihlava. My jsme vlastně skončili před chvíli u těch deskových her. Vy jste mluvil o těch skvělých nálezech o mlýnku. My vlastně známe dnes, běžně hrajeme deskové hry, šachy, mlýn, dáma. A třeba také Člověče, nezlob se, to předpokládám, že asi neznali.
1: Ne.
0: Z jakých materiálů vlastně ty deskové hry byly? Vy jste mluvil i o dřevě, mluvil jste o vyrývání, ale jak vlastně vypadaly ty hrací kameny, figurky? Trošku nám je popište.
1: No, tam záleží vlastně k jaké hře to mělo sloužit. Zase problém je v tom, že drtivá většina z těch her, herních pomůcek a herních prvků pro ty deskové hry byla zase z toho dřeva, z těch organických materiálů. Jo, takže my právě strašně málo se nám těch desk nebo těch herních plánů dochovává. Z našeho prostředí známe jenom vlastně ty rytiny toho mlýnu, a to je proto, že to je vlastně jednoduchý herní plán. To vezmete de facto cokoliv tvrdého, vyřadíte to prostě třeba do té dlažby, cihly nebo i do dřeva. Ze zahraničí právě známe tady rytiny těch jednoduchých herních plánů právě v různých deskách, fošnách, prostě, jo, pohozený třeba, úplně jednoduše to vyjedete i do země, jo, případně. Takže se týče tady těch, třeba konkrétně ten mlýn, tak to mohlo být ze všeho možného. Potom ty složitější herní plány, třeba pro šachy, tak to už ty šachovnice potom byly poměrně, mohly být i poměrně honosné, jo, šachy samotné, že jo, hra králů. Oni víceméně je spojována spíš s tou nobilitou, samozřejmě po čase prosákla i do toho nižšího společenského jakoby prostředí, ale ty šachovnice mohly být potom jako opravdu velice honosné, ale u nás se teda žádná, nebo nejsem svědom, že by se dochovala nějaká středověká šachovnice, známe spíš z té severní západní Evropy, tam opravdu mohly být prostě, jak ta vlastní šachovnice třeba vykládána, jako různá kombinace dřeva, slonoviny, prostě kosti a podobně, ty vlastní šachové figurky potom známe taky zase slonoviny, mrožoviny, prostě jantaru, jo, nějakého vzácného dřeva prostě, jo, nebo polodrahokamu i vybroušené křišťálu, jaspisu, takže ze všeho možného prostě, aby se vyzvihl, no, jo, ten,
0: ta krása té hry
1: a ta hodnota vlastně. Jo. Takže jako určitě.
0: Jo. A to nám vlastně zůstává, protože dneska taky můžeme vidět nádherné šachy a ano, prodávají se za drahé peníze. A je to vlastně taková luxusní zábava a jde tam i o to, že to vlastníme.
1: A pro de facto dá se říct, že je potřeba u těch šach, ano, je to taková lepší zábava, nebo na ty šachy se opravdu nahlíží jako na tu hru králu a potřeba vlastně u toho určitá míra prostě jakoby přemýšlení, taktiky, inteligence, jo, takže a ne každý se ji naučí, že jo, samozřejmě prostě hrát dobře.
0: To rozhodně.
1: Já jsem toho příkladem, mě to nikdy moc nešlo. Jako
0: já myslím, že si s vámi mohu podat ruku. Takže je to opravdu složitá hra, byť se mi rodičové stále snažili, abych se ji naučila, dokonce mám doma i takovou malou šachovou encyklopedii pro děti a nikdy se nezadařilo. Nicméně, vy jste vlastně k těm deskovým hrám i v té knize píšete o dalších hrách a například mě zaujal, a já jsem ho i zmínila na začátku, ten ovčinec. To zní tak jako zajímavě, zároveň nikdy jsem o tom neslyšela. Co to bylo za hru?
1: Já se přiznám, že jsem to třeba jako dítě hrál. Vlastně je to možná dneska to třeba budou znát lidi spíš jakoby hru na vlka a ovce, nebo je to třeba známý jako na lišku a slepice, nebo husy a podobně. A ten princip je vlastně jednoduchý. Jde o to, že máte vlastně dva ty nějaké hrací žetony a zase třeba představují tu šelmu a pak máte skupinku dalších hracích žetonů a to představují toho ty nebohé zvířata, které ty šelmy mají vlastně ulovit. Mm-hmm. A je to na podobném principu, jako dáma se to hraje, že vlci de facto skáčou, loví ty ovce a ovce zase mají, musí přeběhnout to herní pole na druhou stranu co nejvíc jich, jakoby, jo. Takže, ale my teda zase nevíme, jestli se, nebo takhle, my zase máme jenom jeden jediný doklad u nás a to je vlastně de facto nepřímej, to je z kachlových kamen, vlastně z reliefního komorového kachle, na čemž na té jeho čelní stěně byl vlastně tady ta desková hra vyobrazená, našel se v Praze, jo, takže spolu s krásně vyřezávanými žetony, které taky u nás jich moc neznáme, zase známe spíš té západní Evropy, ale tak je to takový jako nepřímý doklad třeba konkrétně téhle hry, ale ono obecně těch nepřímých dokladů toho, že se ty hry u nás jako hrály, je vlastně převažují nad těmi jako konkrétními archeologickými nálezy. To samé jsou vrchcáby. No, ty známe vlastně de facto z písemných pramenů, jak se nad nimi strašně zase rozčilovali. Známe samozřejmě zase z ikonografie, to znamená těch vlastně z různých jakoby maleb, výmaleb obrazů. A známe zase potom poměrně takový zácný nebo zajímavý jakoby zdroj informací o vrchcábech jsou zase ty kachlové, ty kachle z kachlových kamen reliefní, kdy oni vlastně byly zdobené zepředu a potom, když se to samozřejmě složila, že jo, tak ty kachlová kamna byly nádherným doplňkem toho interiéru, ale právě zejména vlastně v 15. století, což je období husitských válek a celkově prostě proměny té společnosti, tak se poměrně často objevují právě tady ten motiv těch hráčů, vrchcábů, jak se vlastně v nějaké při, jak se rvou, tahají se za vlasy, mají na sebe vytažené zbraně, jo, kolem prostě vrchcábnice, kostky, ještě často vylité, jakoby alkohol. Ale to jako nemělo znázornit oblibu těch vrchcábů, ale byl to zase prostě takový jako mravokárný jakoby pekve, jako pekve memento prostě.
0: Dejte pozor, nehrejte.
1: Jo, je to proti desateru, ano, je to prostě proti porušování jakoby těch pravidel. Společenských pravidel prostě, jo, obžerství, opilství prostě, gambling, jo, takže bylo takové jako, že aby to měl ten člověk denně na očích, jo, že. Takže, ale to jsem teďka trošku odbočil, takže zase prostě, jo, těch deskových her je několik, ale bohužel říkám, těch archeologických pramenů z našeho prostředí za stolik není.
0: Skutečných je málo.
1: Protože oni byli z těch organických materiálů prostě.
0: A to souvisí i s kostkami, protože to, vy jste sám říkal, že to byla jedna z nejoblíbenějších her v té době. Jaké kostky jste objevili, co by archeologové, jaké kostky máme jako důkaz?
1: Kostky, takhle, kostka je pořád kostka, takže základní tvar je známý už od antiky.
0: Ten určitě, ten myslím jako třeba materiál nebo čísla, ano, jak na tom byla vyryta a podobně.
1: Chápu, kam tím míříte. To je dobrá otázka, protože vlastně středověké kostky, dneska už je to jasné, prostě dneska jsou kostky furt stejné, ale takhle, ten materiál byl primárně ta kost, proto i ta slovo kostka prostě, protože se vyrábělo z dlouhých zvířecích kostí. Nejčastěji hovězích, ale samozřejmě mohly být jiné materiály, třeba hlína prostě, pravděpodobně i dřevo, ačkoliv zase dřevo se nám prostě špatně dochovává, nebo případně třeba jsou i známy kovové, nebo jantarové třeba z Polska, ale ta kost tam dominuje, jo, to je prostě 99% těch kostek je z kostí. Dnešního hráče by asi překvapili, že ty tvary byly výrazně menší, než jsou dneska. Ty rozměry těch kostek se pohybují v řádu milimetrů, tak těch 5 do toho 1 centimetru, takže byly jako kostky na centimetru jsou výrazně velké.
0: I lehce ztrácely.
1: Ztrácely se a taky se s nima dalo o to líp fixlovat, že jo, samozřejmě.
0: A zase jsme u hazardu.
1: A zajímavé teda ještě je, že oni měli i, byla prostě část kostek měla takový jakoby jinak upravený ten povrch, ten pláž, byly jakoby miskovětě prohnuté, jo, takže vytvářeli tvar takové hvězdice. Někdy ze všech stran, někdy jenom z některých a je to opravdu jenom jako záležitost toho vrcholného středověku. Jo, pak už se mízí a my do dneška nevíme, proč to tak dělali, proč ty kostky tak upravovali. Jo, nepřevažují, jakoby, ale je jich poměrně hodně v těch souborech a do dneška se teda neví, jako, co to bylo jako za záměr, proč se to ještě jakoby stěžovali tu práci, že to ještě jako de facto jo, vyprušovali, aby to mělo tady ten miskovitý nebo hvězdicovitý tvar. A potom ještě samozřejmě je to vyznačování těch bodů, těch ok. Jo, což je taková zajímavá věc, kdy jsou vlastně de facto dva typy, nejčastěji teda dva typy, kdy v tom nejrozšířenějším ty čísla proti sobě vždycky na těch protilehlých stranách vytváří součet 7. Je to 1 a 6, 2 a 5 a 3 a 4. Ale vlastně de facto přibližně od jakoby jižního Polska, jo, středního Německa, přichází taková jakoby nějaká linie a tam se to otáčí a tam jsou nejrozšířenější kostky, které mají součet 3, 5 a 11. 3, 7 a 11, takhle. 3, 7 a 11, jo. A asi je to nějaký prostě...
0: No, jak si to vysvětlujete?
1: Já si to nevysvětluji. Nějak polští badatelé si to vysvětlují vlivem, že tady u nás se ještě odráží taková ta prostě antická tradice tady té hry, prostě kdy v antické Římě ty kostky jsou s tím součtem 7, kdežto tam to už je nějaká severská tradice prostě jakoby, kdy už to zase označovali prostě jinak. Ale opravdu třeba u nás je fakt drtivá většina těch kostek těch klasických, ten vzor 777 a naopak třeba prostě v tom Pobaltí a takhle, tak tam je třeba zase 80-90% těch kostek těch opačných právě. A zase ty naše kostky 777 se tam považují za importy.
0: Zajímavé, jak se to i z hlediska geografického vlastně liší, ale v podstatě pořád je to stejné
1: to
0: v tom,
1: stejné,
0: že si stále rádi hrajeme, ano, a nejraději si hrají děti.
1: Je to tak, samozřejmě.
0: Dětská zábava byla podobná té dospělácké, hrály děti deskové hry?
1: Velice pravděpodobně hráli, nejčastěji právě zase nějaké asi ty jednodušší formy. ono na to zase tak bylo i v tom středověku víceméně jako nazíráno. Třeba existuje hezký dřevoryt, kde je to jako znázorněno právě i tady to rozdělení těch jednotlivých deskových her podle toho, podle té vlastně společenské úrovně, podle té, nebo i podle toho věku. Takže právě třeba jakoby ten mlýnek vlastně byl přisuzován právě dětem, jakože to je dětská, jednoduchá hra prostě, jo, potom třeba už ty vrchcáby, ty šachy, jako těm dospělým, ale nebyly to jenom vlastně deskové hry, jo, víceméně ty děti znaly spoustu jiných her, nehrály si nijak odlišně než současné děti, nebo aspoň já to ještě pamatuju, spoustu de facto středověkých her jsem ještě jako dítě třeba hrával já, aniž bych věděl o tom, že jsou to hry, které vlastně mají tu tradici od středověku a některé třeba až od antiky, takže děti znaly dneska nespočet různých pohybových her prostě, jo, různých klasicky prostě nahoněnou, naschovávanou, na slepou bábu, jo, ale samozřejmě zase ty prameny pro ten středověk jsou velice, velice skoupé, protože jak chcete archeologicky nebo jakkoliv jinak podchytit nějakou...
0: Hru naschovávanou nedovedu představit. Ne. Zkrátka ale, mohou to být nějaké výjevy zase?
1: Přesně tak, dochovaly se nám vlastně zase ty dobové ikonografické prameny nebo prostě obrazy třeba. Asi nejznámější je právě od toho holandského malíře Petra Brechla, ten vlastně z poloviny 16. století až, ale pořád jako ty hry, říkám se, nějak jako neměnily a ten obraz se jmenuje vlastně dětské hry a tam je vlastně vymalováno prostě desítky různých dětských her, právě různých variant, jo, takže to je takový jako odrazový můstek, asi dneska nejcitovanější a nejvlastně ukazovanější práce, pokud chcete nějakým způsobem jako se věnovat tomu dětskému světu, nebo respektive těm dětským hrám, ale my samozřejmě potom nacházíme i ty hračky v té archeologii.
0: Tak, a nenašla se třeba nějaká káča?
1: Našla.
0: Protože vy ji tady máte na stole. Mám. Ve studiu.
1: Našla se.
0: Funguje pořád stejně jako kdysi?
1: Funguje úplně
0: zkuste
1: stejně.
0: Zkuste to.
1: Já ji takhle roztočím.
0: Ano.
1: A vidíte, točí se úplně stejně.
0: Tak a teď i spadla ze stolu.
1: Tak.
0: Ta káča má možná pro mě trošku jiný tvar, než běžně znám, ale oni asi měli různé odchylky drobné.
1: Určitě.
0: Tahle ta je taková, bych řekla, jako tlustší, nemá ten skosený tvar. To je skutečně nějaká, předpokládám, že asi na skutečný nález archeologicky bych asi sahat, tak to nemohla.
1: Ne, to ne.
0: Ale bude to nějaká replika?
1: Je to replika. Je to věrná, nebo je to spíš jako kopie dokonce. Jo, ne, replika byla vonější, ale tohle je fakt kopie přímo podle nálezu zase Střebíče teda, protože tam se nám zase opět jako na tom náměstí podařilo nalézt krásný soubor právě tady těch herních pomůcek, hraček, které se dají přisoudit tomu dětskému prostředí. A tady ta káča byla jedna z nich, takže my jsme teda našli přesně polovinu z ní, ale potom, když jsme mý kolegové takhle u nás na našem šikovném technickém oddělení vyrobili, tak jsme zjistili, že prostě funguje perfektně. A je to teda jako drobnější, menší varianta s tím středovým, jsou středovou osou, jsou vlastně dvě varianty, buď takové ty větší, jo, ty tradičně dole vlastně skosené, bez té středové osy, anebo, ale vyskytnou se i právě tady s tou středovou osičkou, kde se to roztáčí pomocí prstů.
0: A tak zkusme ji datovat.
1: Jo, úplný počátek 14. století je to. Je datovaná poměrně přesně tam doprovodným materiálem, jakoby, takže s touhle káčou si někde vlastně na počátku vlády Jana Lucemburského nebo na sklonku vlády posledních Přemyslovců v Třebíči na náměstí hrálo nějaké dítě. My jsme nenašli jen tu káču právě u ní, já tomu říkám set středověkého uličníka, protože tam bylo víc takových drobných věcí a byl tam vlastně ještě nález dřevěný hrot dětského kopíčka, což je na našem prostředí naprosto unikátní věc. Pravděpodobně zlomená rukověť nějaké dýky nebo mečíku dřevěného, ale bohužel...
0: To drželi v ruce
1: no,
0: děti,
1: ale, bylo to, no,
0: ale byla to hračka v podstatě.
1: A ty dřevěné dýky nebo mečíky, ty jsou poměrně jako časté, jo? Ale ty jiné repliky, ty zmenšené těch zbraní už jsou zácnější a kopíčko je úplně jako unikát. A pak tam byl ještě polovina nejspíše jakoby koženého usňového míčku, ale on má takový zvláštní kapkovitý tvar. Já jsem teda našel analogie těch kapkovitých tvarů jenom v Novgorodu zatím, jakoby, takže pátrám ještě, jestli se vyskytnou někde jinde, jinak oni míčky kožené znali. Je poměrně, neříkám, že jako nějaký hojný, ale relativně pravidelný nález zase v těch souborech těch usňových kožených artefaktů, ale zase u nás jsou asi 3 nebo 4 zatím jenom.
0: Pořádali se i třeba mezi dětmi, protože tam to tolik asi s hazardem nesouviselo jako u dospělých. Pořádali se i třeba nějaké soutěže, závody, tak jak to známe dnes?
1: Netušíme. Pravděpodobně ano. Jako pravděpodobně ano. Zejména jakoby ty mladší děti. Jo? Zase tohle je taky takový, jakoby ten název Střebíče, nebo celkově, jako spíš se to dá spojit s těmi mladšími dětmi, protože ve středověku samozřejmě ty děti, teda v závislosti na to, do jakého prostředí se narodili, tak ten svůj těch prvních, já nevím, tedy jdeme tomu 6-7 let, jakoby svého života měli poměrně volných. A, no, takže tam poměrně ten prostor pro ty hry jako byl poměrně jako velký a nějaké ty jako větší povinnosti přicházely, dá se říct, že dneska se školním věkem, jo? Říkám tím kolem toho 6. spíš 7. roku. Takže ten prostor tam byl velký a ty ojedinělé písemné prameny to jako zmiňují, jo? Nebo respektive to třeba se spojené s nějakými různými zákazy, že tam třeba v tom městě na západě bylo zakázáno tlučení špačků dětmi, protože tím vymlacovali okna na ulicích, jo. Tam prostě zase bylo, jo, zakázáno právě jakoby nějaké jiné tady ty bujaré hry a podobně.
0: Prostě takže byly to uličníci.
1: Byly to opravdu uličníci.
0: Jak jste
1: prostě
0: řekl.
1: Určitě, jako ono, ono je to spojené, ale potom samozřejmě i s různými jako i neštěstími, kteří se potom jakoby sem tam do těch písaných pramenů dostanou, jako protože to dítě při těch hrách se dost často zranili nebo mohli zemřít a to se potom třeba může i nějakým způsobem prostě promítnout, jako.
0: Víte, jak když se řekne středověká zábava, tak já mám i takové ty romantické představy, samozřejmě z filmů a z nejrůznějších dokumentů. K těm romantickým představám patří například ty lovecké zábavy, střelba, zkrátka něco takového honosnějšího. Jak se vlastně tehdy zbraně používaly a to musela být asi hodně nebezpečná zábava?
1: To byla.
0: Lov třeba.
1: Tak začneme třeba tím lovem, když jsme u něj, ale samozřejmě...
0: A ten souvisí se střelbou.
1: Souvisí se střelbou a s ostatní zábavou, protože tohle je víceméně jakoby dvorská zábava, nebo zábava šlechty. Jo, budeme se teda třeba konkrétně se dostat u toho lovu na chvíli, tak ve středověku vlastně už, nebo v tom vrchovaném středověku, nejpozději ty zákazy nebo ty různé restrikce známe už od 12. století, tak vlastně prakticky nebylo možné, aby vy, jakoby obyčejný člověk, nějaký měšťan, vesničan, jste šli do lesa si něco ulovit. To bylo prostě pytláctví a to bylo trestáno těžce. Jo, ty lesy, zejména ty lovecké, vůbec ty patřily panovníkovi. Jo, na to si dělal nárok vlastně zeměpán, případně teda třeba jakoby šlechta nebo vyšší duchovenstvo, ale to nebylo jako možné. Byla to vlastně fakt zábava aristokracie. Takže různé hony, jo, prostě na vysokou nebo na vlastně obecně jakoukoliv zvěř, tak to bylo, to třímala vlastně tyhle možnosti jenom v rukou ta šlechta a byla to zábava hojná, rozšířená právě jakoby poměrně častá. Díky tomu vlastně začínají vznikat i první nějaká jakoby dnesního pohledu chráněná území, jako nebo ten les by byl chráněný. Jo, je to například Křivoklácko, to byl vlastně hvozd českých králů lovecký a na Moravě to vlastně jsou to chřiby kolem Buchlova. Ale jinak jako de facto to povolení jakoby k tomu lovu, to výjimečně samozřejmě dostávají třeba i měšťani, nějací bohatí podobně, jakoby, ale zase jenom prostě nějakou drobnou zvěř, zajíce, prostě ptáky, jo a tak.
0: A pak skončili na stole.
1: Samozřejmě, jakoby, samozřejmě. Ono i ti šlechtici to jako samozřejmě, to byl, jako, oni se tím nemuseli živit, jo, v žádném případě. Ten lov pro tu šlechtu nebyl zdroj obživy, ale byl to samozřejmě dobrý zdroj jako masa a třeba případně i darů, že tím mohli, jako, nebo tím obdarovávali i jiné prostě, jakoby, jo, tím, co skolili, ulovili. Ale primárně to byla, jakoby, prestižní záležitost a zároveň to byl jakoby v případě těch mladých šlechticů, těch dospívajících chlapců, to byla taková průprava do toho jakoby bojového života, protože samozřejmě tehdy se nelovilo, jakoby jak dneska, nechci někoho urazit, ale dneska na posedu puškou prostě na desítky metrů. Tehdy to byla fakt štvanice, kdy ty zvířata se ve finále lovily nebo dobíjely ručními zbraněmi, takže kopím, oštěpem, mečem prostě, tváří v tvář, dá se říct, jo. Takže samozřejmě i pomocí teda střelných zbraní, luků, kuší, spíš těch kuší, později i palných zbraní, to jako ano, ale pořád tam hrozilo jako výrazné prostě zranění, jako nějaká, a je to i doloženo.
0: Takže byla i tato zábava nebezpečná, byla samozřejmě nebezpečná. Souvisí i s tou střelbou, že?
1: Ano, to souvisí i s tou střelbou, nebo u toho, takhle, ještě já se na chviličku ještě vrátím k tomu lovu, tam byla i méně nebezpečná zábava, a to bylo sokolnictví. Hodně rozšířená prostě, jakoby, jo, zase spojená s tou aristokracií, a tam to třeba bylo dovolováno i ženám teda sokolničit, jo, což na tom klasickém lovu to neexistovalo. To byla čistě mužská zábava, kdy jako ženy tam, a mužský svět, no, prostě, ano. Ty výpravy lovecké prostě, jako samozřejmě, jo. A to sokolnictví, tam třeba už víme, že mohly jako i ženy se do toho zapojovat. Každopádně to byla taky hodně jako rozšířená zábava u té šlechty prostě. A tak střelba spíš než s tím prostředím té nobility byla spojená spíš právě s městy, kde právě začaly vznikat jakoby úplně nejstarší spolky střelecká bratrstva, které a ty města tu střelbu podporovaly, konaly se různé střelecké soutěže a vlastně nějaké různé jako de facto závody. A ten nejvýznamnější potom byl střelba kuptáků na svátek svatého ducha o letnicích, a tam potom ten vítěz vlastně tady těch střeleckých závodů se zval ptačím králem prostě, a byla to taková lidová zábava a zároveň trénink vlastně k boji.
0: Naše vyprávění je i zároveň pozvánkou na výstavu Svět středověkých her do Muzea Blanenska. Aleš Hoch, můj dnešní host, za ní dostal dokonce i ocenění, takže určitě by neměla ujít vaší pozornosti. Víte, když tak přemýšlím, napadá mě, jestli vy někdy jako archeolog přemýšlíte o tom, co zůstane po nás, až příští generace budou hledat důkazy o tom, s čím jsme se bavili my v roce 2022.
1: No raději ne, se přiznám.
0: Máte z toho obavy jako archeolog?
1: Tak to ne, jakoby. Já myslím, že po nás to zůstane takové množství.
0: A co byste si přál, aby naše budoucí generace, vaši nástupci archeologové našli po nás?
1: No já bych si spíš právě přál, aby toho po nás tolik nenacházeli. Než, jestli rozumíte, protože toho odpadu de facto většina toho, co my archeologové nacházíme, nebo značná část je nějakým způsobem odpad. A já bych si právě naopak přál, aby toho po nás tolik v budoucnu nenacházeli, toho odpadu.
0: To určitě, ale z hlediska té zábavy, když se bavíme o středověké zábavě, to tak, máte nějaké přání?
1: To asi nemám, já se přiznám, že zatím jsem takhle ani nepřemýšlel. Předpokládám, že po nás, co se týče zábavy, budou nacházet hlavně mobilní telefony.
0: Tak já vám děkuji za váš vhled do světa středověkých her. Přeji vám samozřejmě, aby vaše nálezy byly dále tak fascinující, a nejenom v Třebíči, kam jste nás vlastně také uvedl. Aleš Hoch, archeolog z Muzea Vysočiny Jihlava. Díky za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A naslyšenou od mikrofonu se loučí Alena Šedivá.
2: Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po 9:00 a po půlnoci.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

že jsme se zmýlili, když jsme tě oblékli do svátečních šatů. Píšu ti z vězení, že není už žádné my, že jsem tu zavřený se spoustou podobných.

Ovečky hebké, ovce milé, ovečky bílé, pošetilé, uprostřed noci chodíte se pást na kraj mého srdce nad propastou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dnes budeme číst dvě kapitolky z knihy Tomáše kardinála Špidlíka Prameny světla. Úryvky hovoří o statečnosti a mají název Odvážně přijímat nepříjemnosti a předvídat obtíže. Začněme prvním z nich. Odvážně přijímat nepříjemnosti. Uvádějí se stupně k dokonalé statečnosti. Právem se říká, že první z nich je potřebný každému, kdo chce být spasen. Vyžaduje se tu od člověka tolik odvahy, aby neustoupil výhrůžkám, které by ho měly přimět k těžkému hříchu. Příkladů této statečnosti je v písmu mnoho. Josef Egyptský ztratí postavení a jde do vězení spíš, než by ustoupil Putifarově ženě. Zuzana ví, že se neubrání křivému nařčení, ale považuje za lepší upadnout do rukou lidí, než zhřešit před Bohem. K tomuto prvnímu stupni statečnosti patří také síla vzít na sebe riziko spojené s povoláním. Každý stav má totiž své těžkosti. Často se vyžadují velké oběti od matky, lékaře, kněze, dělníka. Přijdou okamžiky, kdy není možné se vyhnout ani nebezpečí života. To však nebývá často. Častější obtíž, s níž se setkáváme a kterou máme odvážně snést, jsou nepříjemné a nespravedlivé kritiky, pomluvy, kterými nás zahrnou za to, že děláme svou povinnost. Snadno bychom se dali svést k tomu, abychom zvolili pohodlnější postranní cestu a nechali důležitou práci. Klement z Alexandrie se posmívá těm, kteří rádi čtou o mučednících, ale sami utečou před maličkou obtíží denního života. Jistě si s úsměvem vzpomeneme na indiánské sny Hocha, který křičí na celé kolo u zubního lékaře. Podezřelé jsou tedy touhy křesťana, který by chtěl snést něco velkého pro Krista proto, že už nemůže vystát prostředí, ve kterém má pracovat. Starý misionář napsal bohoslovci, který chtěl jet za ním do Afriky, protože ho seminární prostředí tísnilo. Ať nechodí na lvy, kdo se bojí domácích zvířat. Předvídat obtíže. Lidé si často dodávají odvahu tím, že zmenšují hrozící nebezpečí, že si namlouvají, jako by byla kolem samá jistota. Svatý Tomáš Akvinský je opačného názoru. Statečnosti prospívá podívat se nebezpečí přímo do očí, umět je předvídat. Světec píše, i ten, kdo obyčejně není statečný, může se v duchu připravit na nebezpečí a tou přípravou se stane silným, až přijde doba. I svatý Ambroš říká, že je vlastností muže nezakrývat to, co hrozí. Proto si nenamlouvá, že ho stihlo něco, co nemohl předvídat. Udaří-li ve válce nepřítel z nenadání, snadno zvítězí. Tak i ducha zlomí víc nepředvídané zlo. Od těchto vážných a skutečných těžkostí se zásadně liší potíže, které vznikají v představovosti ze strachu. Svatý Ignác z Loyoly začal v Manréze přísný život. Sám se tomu podivil, že to nebylo ani tak nesnadné, jak by si byl myslel. Přišly však pochybnosti. Představil si, že by měl tímto způsobem žít do 70 let a bylo mu úzko. Dovedl si však sám dát odpověď. Nač si představovat 70 let, když nevíme ani, budeme-li na světě zítra. Nic na světě není pevné nebo stálé. Nepotřebujeme tedy po ničem příliš toužit. Ničeho se nemusíme příliš bát. Podívej se, píše svatý Augustin, svět už padá, ale Kristus stojí, protože Kristus nepadne.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Na Proglasu po půlnoci nabízíme reprízu pořadu z roku 2023, který jsme natočili s misionářem Jaroslavem Vracovským během jeho pobytu v Česku.

0: přesto, že fyzicky neopustíme prostory našeho pražského studia, vydáme se na dalekou cestu. Navštívíme Mongolsko, kde můj host působí v malé farnosti svaté rodiny v Šovol. Vítám u mikrofonu Salesiána patera Jaroslava Vracovského. Dobrý den.
1: Dobrý den, sajn bajno, jak se říká v Mongolsku.
0: A vám příjemnou poznávací cestu a nerušený poslech přeje Pavel Smolek. Jak dlouho působí čeští saleziáni v Mongolsku?
1: Tak český salezián jsem tam jediný. Působím tam tak od roku 2015-16. Jinak jako saleziáni tam působíme už 21 roků. Takže já nejsem ten pionýr, ale jsem jeden z mnoha, protože komunity dneska misijní se nestaví, jakoby, že by tam byl jenom jeden národ, ale rovnou jsou mezinárodní z různých kontinentů se složený.
0: Takže kromě vás jsou tam ještě saleziáni z jiných zemí a z kterých?
1: My patříme pod Vietnam, takže tam jsou 3 Vietnamci, pak tam máme jednoho Číňana z Hongkongu, 2 spolubratry z Jižní Koreje, Východní Timor, Indonésie, Polsko, no a pak ještě máme jednoho z Latinské Ameriky, no a Česká republika taky přítomná svým zastoupením.
0: A proč jste se stal misionářem právě v Mongolsku?
1: No to jsem si nikdy nemyslel, že to tak nastane. Já jsem se tu věnoval v Praze vlastně misijnímu dobrovolnictví, že jsem přes 10 roků tady vlastně vysílal, připravoval misijní dobrovolníky do různých koutů světa. No a pak před 10 lety přišel papež František, ten misijní papež, s tím Evangeliu Gaudium, jo, vyjdeme nabídnout Krista všem. A do té doby jsem si říkal, tak přece misie máme v České republice, tak kam bychom chodili. No ale ono to není tak, ono to je vlastně obousměrka ze všech možných stran. Takže přišlo to vlastně takový boží povolání v tom povolání a napsal jsem hlavnímu představenému dopis. On nám každý rok píše, že hledá taky dobrovolníky mezi Salesiány do různých těch potřebnějších míst. No a říkal jsem, pokud někde může být nějaké potřebnější místo než Česká republika, tak proč se mu vyhýbat? No a on mi nabídl vlastně Mongolsko. Takže jsem se dostal bez plánu, bez, že bych chtěl do Mongolska, tak ne, to byl právě taková jedna z potřebných zemí, kam mi hlavní představený poslal.
0: A proč je to potřebná země?
1: Don Bosco snil o Mongolsku. Jo? My známe ten sen v 9 letech, který měl, kde mu krásná paní naznačila to budoucí působení. Ne bytím, ale láskou si získáš tyto mé přátele a ty vlci se měnili v ovečky. No tak na sklonku života měl jiný sen, misijní sen, nebo i sny, a jeden z nich je zachycen v Barceloně, v provinciální kapli, kde ta pastýřka se mu znovu zjeví a ukazuje budoucí působení Salesiánů od Santiago přes Kalkatu až do Pekingu. No a ten obraz vypadá jako mongolská, taková jedna vyvýšenina okolo Don Boska děti, no a rozlehlé stepy pod kopcem. Takže Don Bosco snil o příchodu Salesiánů do různých koutů světa a ta Čína byla i v jeho snech a Mongolsko je vlastně tak jakoby hodně s Čínou spojené, i když se od ní svým působem distancuje, tak věříme, že jsme součástí Dona Boska a že kdyby se obrátila Čína, tak se vlastně obrátil svět, jako kdysi, když končila Římská říše a Frankové přijali křesťanství, no tak by to byl taky podobný světový zlom.
0: Vy už jste ukázal, že umíte mongolsky. Je potřeba znát jazyk země, kde působíte?
1: No to je vlastně velmi důležitý. Bez jazyka se tam člověk nedomluví. Vstupenkou do Mongolska je angličtina, protože ta církev v Ázii mluví anglicky převážně. No a pak ten druhý jazyk, tak je nutný se učit mongolštinu, protože nikdo vlastně z těch lidí tak moc jiný jazyk, kromě mongolštiny, neumí. Ti, co studovali ještě za Sovětů v Rusku pár let, tak trošku rusky ještě umí. No a jinak angličtina, dneska se učí angličtina, ale není tak moc lidí, kteří by uměli anglicky. Je to ještě horší než v České republice, takže bez mongolštiny se k těm lidem nemůžeme přiblížit a něco jim srozumitelně, nebo aspoň nějakým způsobem se snažit říct. A k tomu je potřeba dodat, že ten křesťanský jazyk, katolický, v mongolštině teprve vzniká, protože ta tradice je úplně jiné náboženské tradice jsou v Mongolsku, k tomu se možná ještě dostaneme.
0: Jak moc pro Evropana, pro Čecha je složité naučit se mongolštině?
1: O, tak to patří mezi jeden z nejtěžších jazyků, podobně jako čeština. Mám takový dojem, akorát čeština patří do rodiny slovanských jazyků, mongolština do rodiny altajských jazyků. Jo, takže říká se, že ti, co umí korejsky, jo, Korejci, že se učí snáze, že ta gramatika je podobná, ale no, ti, co se měli jenom anglicky, tak to může být těžké. My máme aspoň to časování, skloňování, to v angličtině nemají de facto. V mongolštině taky cosi takového je a pak tam jsou ještě další gramatické tvary, které my neznáme. Nemluvě o fonetice, předních, zadních hláskách a tak dále. Takže patří to mezi těžké jazyky a nutno říct, ten první misionář katolický v novodobé historii Venceslav Padilla, tak za 25, 26 let svého působení se dobře mongolsky nenaučil a měl vždycky překladatelku, když kázal.
0: A jak si myslíte, že umíte mongolsky vy dneska po těch letech?
1: Když potkávám lidi na ulici nebo na trhu, tak říkám, že bílej a mluví mongolsky, tak dobře, kde jste se to naučil? No a někdy zase, jo, mnozí říkají, že taky nerozumí z těch našich pracovníků, tak někteří nám rozumí cizincům lépe, že jsou zvyklí na ten náš přízvuk a i tuší, co chcem asi říct. No a někdo zase nechce rozumět, tak nerozumí. Mm. Takže je to možné, je to proces vlastně dlouhodobý. Já jsem sám, a dneska je to takové podmínka, že se první dva roky studuje především mongolština. Ti první misionáři na to neměli čas, že museli vlastně všechno rozjíždět a sloužit těm nejchudším. A dneska je to takový jako, jo, že ty první dva roky, takže jsem sám studoval v Darchanu dva roky mongolštiny, jeden žák, tři učitelky. Takže tisíce hodin a tisíce kartiček a tak dále. Takže to byla dřina.
0: Hmm. Vy už jste nás mongolsky pozdravil, ale mě by zajímalo, mohl byste třeba kousek odčenáše v mongolštině, šlo by to? Vy jste říkáte, že se ten církevní jazyk teprve vyvíjí, tak třeba jenom pro zajímavost pro posluchače.
1: Třeba Tingir dich icik mine, tanenir aldar ilchim der bach boltuge. Tingir dich icik je otec. Tingir je nebe, dich je vlastně na. Oni mají záložky, my máme předložky, tak jenom i tady v tom krátkým jako v začátku odčenáš, tak je vidět, jak to vlastně mají přeskládaný, nebo jak my to máme opačně, než v centru světa Mongolsko.
0: Proč je Mongolsko centrum světa?
1: Já mám pocit, že to je i etymologicky význam toho slova, ale nechci tady zmást posluchače, takže je lepší si to ověřit, ale Mongolové se cítí tím, že mají Čingis Chána, dobyli vlastně vytvořili největší říše světa, tak se cítí pořád jakoby vnitřně, jakoby mají takovou vnitřní hrdost. A patří určitě do střední Asie, takže ta naše Evropa je taková jako poloostrov Asie, takže už jenom z toho pohledu, jako my Češi říkáme, my jsme vlastně ve středu Evropy, srdce Evropy, tak i jenom z toho důvodu bych věřil, že i kdyby to nebylo etymologicky přesně, takže se můžou cítit takový, že jsou ve středu světa, protože jsou ve středu Asie. To je nakonec největší kontinent.
0: Ano, takže z jejich pohledu Evropa je kdesi na okraji. Já jsem říkal, že působíte v malé farnosti svaté rodiny v Šovo. Můžete nám ji představit?
1: Ta farnost svaté rodiny v Šovo je to vlastně taková periferie Ulanbátaru. Kdybyste si představili Ulanbátar, podíváte se na mapu, vidíte, že to je vysoko 1400-500 metrů nad mořem, okolo hory 2200 metrů. No a to tady tím městem protéká posvátná řeka Tol. A kdybyste šli po proudu, tak dojdete právě do té vesnice Tol Tozgon, nebo jak se lidově říká Šovo fabrik. To Šovo znamená ptáci, že tam byl vlastně za totality takový jakoby slepičárna. Jo, vajíčka a tak dále, do dneška je tam jednoduchý koupit vajíčka a slepice máme dost často na jídelníčku. Jo, protože jsou dostupný, zvláště ty už jakoby vynošený, který tam jsou velmi levný pak. Takže to je od centra Ulanbátar, je to tak 30 kilometrů a je to vlastně i směrem na letiště nebo i k tomu novému letišti, které tam je. V Ulanbátar je spousta nových budov, paneláků, s tím bohužel i hodně otrávený vzduch 30krát nebo 70krát překročené ty limity, Nicméně se to lepší, bylo to možná 150krát. No a to šovuje vlastně za těma horama. Podél té řeky taky se dá. A je to taková periférie Ulan-Bátaru, jezdí tam ještě příměstská doprava. Za hodinku tam můžete dojet za 4 nebo za 5 korun v přepočtu jízdenkou na městskou hromadnou dopravu, nebo se tam dá jet autem, nebo já jezdím rád na kole.
0: Ano, k tomu se dostaneme. Kolik tam žije lidí?
1: V tom Šovu může být tak 3-4 tisíce obyvatel, těch, kteří jsou víceméně na cestě do Ulan-Bátaru, ale ještě nejsou schopni se v něm usadit. Takže tam se lidi protáčí, točí se tam, jsou tam nějaký stálice, ale mnoho těch, i těch dětí, co tam bylo, tak už se přestěhovali do města, nebo jiní zase přichází noví, kteří tam před 3 lety nebydleli. No a v té vesnice, to jsou víceméně centrum obce, tam je škola, malenká nemocnice nebo poliklinika, místní úřad, pak tam máme vlastně nové středisko Don Bosco, něco jako družina nebo i oratoř. A pak to jsou okolo takové jurtové čtvrti, kde mohou být kromě jurt i takové malé domečky. No a v jedné z těch čtvrtí pak máme vlastně kostel svaté rodiny. To je zhruba 1,5 km od centra té vesnice. Je to vlastně na kraji řeky. A no, je to vlastně velice krásné místo, kde se dá oproti Ulan-Bátaru vyjet nebo se projet i na kole. S dětma se dají dělat různé aktivity, ani bychom se museli bát velké dopravy, protože tam maximálně projede nějaký kůň nebo lidi s trakárkem, kteří jedou pro vodu ke studni.
0: Říkal jste, že v té vesnici, v tom předměstí Ulan-Bátaru žije asi 3-4 tisíce lidí. Jak je velká vaše farnost? Kolik navštěvuje lidí váš kostel?
1: Tak ta naše farnost je malinká. Bylo tam pokřtěno za těch 20 let historie farnosti, nebo té misijní stanice předtím, než to byla farnost, asi 70 katolíků. Mnozí byli zaměstnanci, jo, že vlastně ta farnost vykonávala nejenom jako tu duchovní službu, ale pomáhala vlastně i sociálně. Byla ta služba, servis vlastně pitné vody, že tam máme farní studnu, kam lidé jezdí. Pak to byly i zemědělské projekty, jo, vzdělávací projekty. Ty sestry, které tam působily před námi, tak měly i pekárničku, obchůdek Ulan-Bátar, mnoho dalších věcí. Řada těch věcí s odchodem sester vlastně zbankrotovalo. A my jsme tam přišli až po letech, kdy se tam 3-4-5 let nedělo nic, jenom tam sám biskup jezdil a hledal, komu by to mohl svěřit. Tak je to svěřil nám, Salesiánům, a my jsme tam začali pomalinku znovu jakoby obnovovat ten život. Takže bylo pokřtěno 70 katolíků, někteří z nich odkočovali, někteří se odstěhovali do toho Ulan-Bátaru, jak jsme o tom mluvili, že to je taková vlastně předstanice, než se usadí ve městě. Někteří zemřeli, někteří jeli za prací, do Koreje se hodně jezdí nebo do jiných zemí. A někteří tu víru měli takovou jakoby neúplně pevnou. Takže z těch 70 nám tam zůstalo třeba 15-20 katolíků, z nich třeba polovina chodí pravidelně do kostela. Ale tím, že jsme mladíčká církev celkově, 30 let křesťanství v Mongolsku jsme slavili v roce 2022, no tak tam je spousta nepokřtěných, hledajících dětí, mladých lidí, kteří tam přichází nejenom kvůli té duchovní službě, ale i kvůli různým aktivitám, kterých v té vesnici na periferii Ulan-Bátaru tak moc není. Takže říkal jsem si, když jsem tam přišel do toho všeho, že to bylo nádherné, děti přišly ze školy, přišly na faru, napsali si nějaký úkol nebo si přečetli kousek knížky. A pak jsme měli v 15:30 mši svatou odpoledne a nenásilně se připojili, i když nebyli pokřtěné. Přišel i ten jeden dědeček nebo pár starších lidí, ta první generace, co byla pokřtěná. No a pak jsme měli basketbal, tradiční basketbal, nebo jízdu na kole, takové různé lekce, nebo jsme hráli stolní hry a tak dále. Tak to bylo vlastně takový nenásilné, takový kontakt s dětmi, který mnozí obdivovali a říkali, tyjo, tolik dětí vám sem chodí, to musíte mít fakt velkou důvěru u rodičů. A věřím, že je to tak, no, že tam i ty sestry udělali velké dobro a my se snažíme pokračovat v mnohem skromnějším měřítku, ale možná proto ještě jakoby víc nasazeně v těch skromnějších podmínkách a ekonomických těžkostech, které vlastně s tím covidem a ekonomickou krizí přicházejí.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor se salesiánem paterem Jaroslavem Vracovským, který působí v misii v Mongolsku. Vy jste řekl zajímavou věc, že křesťanství do Mongolska přišlo před 30 lety. Je to opravdu tak? Nebo nebyli před vámi žádní misionáři?
1: Křesťanství přišlo do Mongolska už mnohokrát. Ještě před Čingischánem, tak jsem to nestoriánské křesťanství. Pak za Čingischána nakonec a těch chánů, tak tam byla více méně náboženská svoboda, když respektovali tu politické uspořádání. Pak tam i na konci 19. století byly určité pokusy misionářů právě té kongregace CICM. Nicméně to všechno zmizelo skoro bez stopy. A ta novodobá historie po 70 letech totality komunistické, Mongolsko byla druhá komunistická země hned po Sovětském svazu, tak od toho roku 90, kdy byla demokratická revoluce, tak se otevřelo světu, přišli křesťanští misionáři z různých denominací, a pak v roce 1992 na pozvání mongolské vlády i ta první skupinka katolických misionářů pod vedením Venceslava Padily. Takže začínalo křesťanství mnohokrát vlastně rychle jakoby, úplně jakoby zmizelo. No a teď uvidíme, jak to bude teď. Vnímáme, že to je taky velmi křehká situace, i když mezi Ruskem a Čínou je to jakýsi takový demokratický ostrůvek v tom světě a i přes mnohé těžkosti, tak přece je to takové země otevřená misionářům.
0: A jak je tedy dnes v Mongolsku rozšířené křesťanství a potažmo třeba katolická církev?
1: Tak křesťanství se od toho roku 90 začalo šířit velmi rychle. Ty studie především protestantských církví tak ukazují, že ten růst byl kolem 10%, teď je to možná 5 až 7% roční růst křesťanství. No my katolici jsme tam přišli malinko později, takže katolíků je tak do 1500 pokřtěných katolíků, což úplně nevypovídá o tom, kolik lidí chodí do kostela, protože mnozí z těch pokřtěných katolíků, jak jsem říkal podobně všovok, už dávno do kostela nechodí. Ale jiní naopak chodí, hledají a i když nejsou pokřtěni, tak jsou víceméně pravidelnými návštěvníky bohoslužeb a dalších programů. Takže katolíků do 1500, nicméně těch protestantů, všech možných křesťanských sborů a tak dále, to bych hádal, že může být 50 až 100 tisíc, možná i 200.
0: No takže na to, že v Mongolsku žije přes 3 miliony lidí, tak to je docela hodně.
1: No, jakoby je to pomalinku, jo, roste, ta půda je úrodná a ty možnosti hlásání radosti evangelia tak přece jenom jsou, i když mají své těžkosti, ale je to možné.
0: Je jasné, že, a vy jste to vlastně teď naznačil, že ta kultura v Mongolsku je úplně jiná, než na jakou jsme zvyklí. Ty tradice jsou úplně jiné. Jak právě lidé tedy přijímají zvěst evangelia a co jim to říká?
1: Lidé jsou víceméně otevření. Otevření tím, že prožili 70 let komunismu, tak byli vykořeněni hodně ze svých tradic. Jo, země tradičně šamanistická po tisíce let, že ti lidé vlastně žili velmi těsně s přírodou a tím vlastně i nehostinnou přírodou, nehostinným klimatem, tak věděli, že si nepomůžou sami, že museli vždycky doufat v nějakou pomoc nadpřirozenou, proto v každé té kopci, hoře a tak dále měli jakýsi mohyly ovo, tomu říkají, kde uctívali ty místní bohy. K šamanismu se přidalo buddhismus před pár staletími a i když po těch počátečních jakoby nepokojích a jakýchsi bojích, tak se více méně jakoby ta země stala buddhistickou. No a křesťanství, někdy říkají, je to takové nové náboženství, my ho to vlastně moc nechceme. Na druhou stranu vidíme, ty kořeny jsou hluboké a tím, že ta země je otevřená, tak jsou více méně otevření i pro evangelium. A přesto jo, komunistický útlak, šamané a buddhisté byli více pronásledování, skoro bych řekl, než katolíci v Čechách. Takže tekla hodně krev buddhistických mnichů a jakékoliv náboženství, vždycky to dominantní, tak komunisté pronásledovali. Takže mnoho těch věřících je tam, samozřejmě buddhistů, šamanistů, ale je tam ještě větší množství jakoby praktických ateistů. No, i skrze tu nomádskou mentalitu a jakousi bídu, tak oni jsou otevření pro jakékoliv nové pastviny, kde může něco přijít. Takže samozřejmě, kdyby byla jenom duchovní aktivita, nepřijde mnoho lidí do kostela. Ale tím, že jsou okolo různé programy sociální, pomoc, podpora těch nejchudších, jakýsi výživové programy, že i pomši svaté v neděli, tak dáváme všem, co přijde, jakousi polívku, nebo co se dá, někdy i něco lepšího. Tak to je něco, co ty lidi přitahuje, co jim pomáhá vlastně v celkovém rozvoji. A my samozřejmě, jak to říkal Don Bosco, těžko hlásat evangelium někomu, komu kručí v žaludku. Těm dětem stále kručí, tak se snažíme aspoň to malinko, no, už nejsme schopni, tak jako sestry, které tam byly před náma, ale aspoň malinko vnímat ty potřeby lidí okolo nás a podle těch našich možností pomáhat. A k tomu samozřejmě především ukazovat Pána Ježíše, který tam kvůli ním přichází a je sympaťák a stojí za to jemu taky svěřit život. A není to něco, že by to bylo úplně proti té mongolské kultuře, ale naopak se to doplňuje. Jo, že my se, proto jsou ty komunity mezinárodní, misijní komunity, aby jsme tam netahali jenom panu Marii s Čenstochovskou, nebo pražské jezulátko, nebo nevím co, ale abychom mohli inkulturovat a vidět, že v té bohaté kultuře Bůh už dávno působil a skrze to, že oni vnímali vlastně podobně jako svatý František z Assisi, kázal ptákům, rybám, takže i oni vnímali, že to nejsou jenom kameny, jo, že to Bůh je ve stvoření, že tam nějak působí a působí i v jejich životech a oni ho hledají a pak nachází i útěchu, porozumění vlastně svému životnímu příběhu skrze světlo evangelia. Takže jsou otevřeni, no a dneska ten nový pan biskup, kardinál Giorgio, tak byl už jako kněz, jako farář v Arvahel otevřený mezináboženskému dialogu. Takže i v tom původním hlavním městě Čingis Chána, Charchorim, tak založil Centrum mezináboženského dialogu. Velmi v něm pracoval, ukazoval i ty historické kořeny křesťanství v Mongolsku. No a minulý rok byl s buddhistickými mnichy na audienci u papeže. A den na to se dozvěděl, že ho papež jmenoval kardinálem. Takže určitě mezináboženský dialog a respekt jedni ke druhým je velmi důležitý. A já jsem se nikdy nesetkal s žádným nepřátelstvím.
0: V našich zemích platí, myslím, od času Marie Terezie, že lidé by měli do kostela dojít nejpozději za 1 hodinu pěší chůze. Jak je to se vzdálenostmi v Mongolsku?
1: Tak Mongolsko je 20x větší než Česká republika. A samozřejmě Marie Terezie ani Josefa II. Tam naštěstí nebo na neštěstí neměli. Takže samozřejmě pro Mongoly je ta situace úplně jiná. Ta síť kostelů, farností je nesrovnatelně řidší. No a ten biskup Václav říká, já jsem začínal v tom roce 92, tam nebyl žádný katolík, jenom pár mezi cizinci, mezi diplomaty a tak dále. Tím, že ta země byla v ekonomické krizi po rozpadu sovětského bloku, který předtím Mongolsko dotoval, tak jsme začali pomáhat těm nejnůznějším, tahat děti ulice z kanálů, kteří tam byli v těch mrazech minus 40-50 zalezla, aby nějak přežili noc. No a združené v Ganzích, takže budovat pro ně sirotčince, domy pro děti, ulice a mnoho dalším lidem. Takže pomáhal a ukazoval postupně nejenom Ježíše, který dává chleby, ale Ježíše, který zve k následování a že je krásné s ním prožít život a být jeho učedníkem. No a tak pomalinku se katolická církev začala rozšiřovat. Začala někdy v nějakém hotelovém pokoji, kde tam byly ty první bohoslužby. Pak se podařilo vybudovat i takovou budovu jako biskupství, kde byl větší sál. No a nakonec se podařilo před 20 lety postavit jakousi velkou katedrálu. Dneska v Mongolsku je asi 8 farností, z čehož polovina v hlavním městě. No a kromě hlavního města, tak je katolická církev přítomná Darchanu, to je 220 km na sever, tam máme jako seleziánskou farnost. Pak kousek vedle v Erdenetu, taky průmyslové městě na severu Mongolska, no a v Arvaher, kde působil ten Father Giorgio, než se stal biskupem a do dneška tam je farnost, ne seleziánská, ale konzoláta misionáři.

0: Na Proglasu stále posloucháte rozhovor se salesiánem paterem Jaroslavem Vracovským a hovoříme o jeho misii v Mongolsku. Vy jste mi říkal, že máte u vás v Šovo postavený kostel, ukazoval jste mi obrázek, on vypadá jako jurta. Jak se vám povedlo tam vybudovat kostel?
1: No, víc jak 15 roků tam byl kostel jurta, jako v mnohých jiných místech. Všechno je v jurtě, mateřská školka a různý další věci. Takže i všeho byl kostel v jurtě, nádherná atmosféra. Nicméně velmi těžké jakoby ohřívat. My jsme zvyklí v Čechách, že kostely jsou vymrzlé. To je rozdíl, v Mongolsku musíme v kostelech topit, takže v jurtě jsou vždycky kamínka, takže tam se zatopilo, bylo to docela levné zatopit uhlím nebo tím trusem, vyhřát tu jurtu kostel. Nicméně mnoho farníků toužilo potom mít pevný kostel. Jako ty Izraelité měli ten stánek úmluvy a toužili mít ten chrám. No tak vzpomínám toho našeho 85-letého dědečka, který říkal, já o tom sním, že tady budeme mít kostel, že nám ho biskup vysvětí. A díky dobrodincům převážně z Hongkongu, tak se podařilo vlastně sehnat prostředky a vybudovat před 2-3 lety kostel. Sice ještě nebyl vysvěcen, ale už byl zkolaudován po jedním 2 letech kvůli covidu takovým prodlouženým zpomaleným procesům. A teď čekáme, až už máme biskupa, už se dá něco dělat, už je kostel zkolaudovaný, takže těšíme se na svěcení. Možná bude za měsíc, za dva, jo, během toho roku 2023 letošního roku, tak věříme, že se kostel podaří oficiálně vysvětit. Přestože není vysvěcen, tak nám biskup dovolil ho používat, jako by vysvěcený byl.
0: Zajímavé informace o vaší misii v Mongolsku najdou posluchači na stránce dbmongolia.org. Mimo jiné jsou zde dopisy, které píšete a které si zde každý může přečíst. Co se v nich snažíte sdělit především?
1: Já v těch dopisech se snažím ani ne tak úplně popsat celou tu naši misii, ale spíš jako to, co dělám z toho svého osobního pohledu. No a udržet nějaký kontakt tím, že to je v češtině, což je takový netradiční jazyk z toho pohledu světového, tak udržet jakousi takovou vazbu s Českou republikou a s mnoha lidmi, s kterými jsem tady byl v kontaktu, i těma bývalýma dobrovolníkama nebo případně lidma, které by zajímalo o Mongolsku něco víc a o té nejmladší misi, jedné z nejmladších misi.

0: misí na světě. Takže je to spíš takový jako pokus udržet aspoň minimální kontakt s Českou republikou, s přátelema tady z Čech a ukázat, že ten svět jak funguje třeba rozdílně. No a říkám, spíš to píšu toho ze svého jakoby osobního pohledu, než nějaké objektivní zprávy z Mongolska a z té naší misie. Ty tam jsou pak spíš v té anglické verzi, no nebo v mongolské, je to třijazyčné, takže nezvyklé, že tam je český jazyk, že? Ale angličtina a mongolština a ty články jsou většinou příspěvky rozdílné.
1: Já jsem tady viděl i vaše vánoční video z loňského roku, kde jste jel na kole do farnosti. A myslel jsem si, že to je proto, že třeba nemáte peníze na automobil, ale pak jsem z vašich stránek zjistil, že jste nadšený cyklista.
0: Tak, cyklistika, jo, to je něco, co mi baví, ale není to jenom, jo, když se jede minus 35, tak už to není tak velká zábava jezdit na kole. Nicméně je to třeba z toho našeho centra vesnice, kde máme komunitu, jo, v tom centru Šoho, ten 1,5 km, 2 km do kostela, dá se jít pěšky, dá se jít na kole, dá se jít různým způsobem, dá se jít případně i autem, kdyby člověk něco vezl. Pro mě i z ekologických důvodů, zdravotních důvodů a tak dále, tak já dávám přednost tomu kolu, je-li to možné. Když je léto nebo teplejš, na jaře, na podzim, tak jezdívám i třeba 40 km, jo, do toho centra Ulan-Bátor ze Šoho nebo do té naší mateřské komunity přímo v Ulan-Bátoru, kde je taky ta učňovská škola Don Bosco. Ale to v zimě, když je minus 40, tak těch 40 km nejezdívám. To spíš jenom po Ulan-Bátoru nebo po tom Šoho, ale přímo tu spojku celou. To by bylo docela drsný, ale možný.
1: Když jsem se také díval na vaše stánky, jak tam v rámci aktuálního dění byla akce nazvaná Notebooky pro Mongolsko. Co je to za akci a jak je třeba důležité právě ta výpočetní technika pro ty mladé lidi?
0: No, my jsme viděli, že během covidu, tak tam byl v Mongolsku 2letý lockdown, de facto jo, téměř bez přerušení. Už v lednu 2020 tak se školy zavřely, kostely zavřely. Ačkoliv ten vir se začal šířit až 10 měsíců poté, už všechno bylo zavřené. Pak se na chvilku v září 2020 asi na chvilku otevřeli na měsíc, na dva školy, než se začal šířit ten vir a pak se ten lockdown ještě zpřísnil. Takže de facto 2 roky ty děcka se nic nenaučily. A tím, že jsou v jurtách a tak dále, tak i ta online výuka samozřejmě jak ze strany učitelů byla problematická, tak i ze strany dětí. Takže děti se spíš naučili víc kočovat, pastevectví nebo i počítačové hry jakoby na mobilech, než aby jakoby se posunuli ve svým vzdělávání, základním vzdělání. Tak jsme viděli, že ty notebooky můžou pomoct ve vzdělávání těch dětí a i v té online výuce a naopak učit je, tím, že jsem elektroinženýr, takže jsem schopen i ty starší notebooky opravit, jo, repasovat je a udělat je použitými, udělat takovou mobilní učebnu případně a učit ty děti. Už jsme je učili i na těch velmi starých počítačích Scratch, programování nebo základy grafických programů, jak psát, uložit soubory a tak dále. Takže to vidíme. Podařilo se nám sehnat firmu, která nám slíbila zadarmo dopravu notebooku do Mongolska. První várko se nám podařilo dopravit už před měsícem. No a teď tím, že jsou další lidé, kteří nabízí své notebooky, tak připravujeme takovou další zásilku notebooku do Mongolska. Jsme vděční, jo, že to, co už lidem neposlouží, tak ještě dětem v Mongolsku posloužit může.
1: A vůbec podpora misí v Mongolsku. Vy jste říkal, že třeba váš kostel v Šovo zaplatili dobrodinci z Hongkongu. Jak je důležitá ta podpora těch misí?
0: Bez podpory bychom nebyli schopni vůbec nic udělat. Jo, ta misie začala s velkou podporou hlavního představeného a vlastně donedávna ta podpora trvala. Nicméně s příchodem covidu, tak ty priority jo, i pro kongregaci salesiánskou světově, tak se změnily a bylo velmi problematické vlastně pro ty naše představené táhnout, jo, máme asi 80 zaměstnanců, střední škola v Ulan-Bátoru, jakoby učňák, 3letej, zhruba 300 žáků. Pak tam máme dětský domov, dneska ne 100 dětí, ale kolem 20 dětí, ta situace se zlepšila. Pak tam máme různé ty družiny do školování a tak dále v Ulan-Bátoru. Darchanu farnost, farma, středisko mládeže. Sám jsem tam zaregistroval v oratoři 800 dětí za jeden rok. No a v tom všeho máme taky malinkou farnost, farmu a tu družinu začínající středisko mládeže, tak tam se taky nás točí desítky lidí, možná stovky. Tak toto všechno tahnout, těch 80 zaměstnanců, není jednoduché. A ty dary, které přicházely z Hongkongu od přátel Father Paula nebo z Jižní Koreje, tak samozřejmě jsou limitované. A to, co bylo našetřeno, nám pomalinku už bylo snědeno, abychom podpořili ty rodiny těch učitelů, našich pracovníků, i když během toho lockdownu nemohli tak moc dělat, ale udržet ty týmy a jejich rodiny při životě. Takže to je jedna z výzev, udržitelnost, kudy se hýbat dál. Přichází i dárci z České republiky. Dlouhodobě, ještě před mým příchodem, už byla spolupráce diecézní charity Litoměřice, jo, pro mongolské projekty do Naboska. No a i skrze vlastně tu moji přítomnost, tak přichází i různé další dary. Nicméně pro nás Salesiány v České republice je nutno říct, Mongolsko není prioritní zemí. Jo, máme prioritní zem Bulharsko. Tady ty naše střediska a tak dále, jako provincie, jsme relativně chudí v rámci společnosti i katolické církve. Takže žádné velké podpory do Mongolska posílat vlastně jako Salesiáni čeští nemůžeme, protože těch zodpovědností přímých máme mnohem víc. Nicméně, kdo touží podpořit katolickou církev Salesiány v Mongolsku, je to možné. A jak to udělat, je i na webových stránkách, právě dobomongolia.org.

0: Stále posloucháte Proglas a rozhovor s paterem Jaroslavem Vracovským, který je misionářem v Mongolsku. Pojďme si teď říci ještě něco krátce o té zemi samotné. Vy už jste říkal, že Mongolsko je asi 20krát větší než Česko, žije zde necelých 3,5 milionu lidí. Z toho, co jste měl možnost poznat, co byste o něm řekl, jak byste ho představil posluchačům?
1: Když jsem tam poprvé přiletěl v říjnu 2015, tak to už bylo všechno odkvetlé, zeleň žádná. A z toho letadla jsem koukal a říkal, teď tady je samá poušť. To jsem nevěděl, že to jsou stepy. Já říkal jsem, kde jsou stromy? Jo, a na poušti, polopoušti, ani na stepích stromy prostě nehledejte. Jo, ty jsou pak v tajze, nebo samozřejmě jsou tam i určité oblasti, kde můžou být stromy, ale jako máme v Praze nebo v mnoha místech v České republice krajinu velmi rozmanitou, tak taková krajina v Mongolsku není. Jo, je tam spíš taková velmi jednotvárná krajina, stepní říše se někdy říká. Takže nekonečné jakoby louky nebo lány, kde roste převážně jenom ta tráva. Může být i zemědělská oblast, může být i nějaký políčka. V posledních letech se snaží i mongolská vláda podporovat výsadbu nových stromů. Ale to klima má vlastně velmi málo vláhy. V poušti málo prší, v polopoušti trošinku víc, na stepy taky tak moc ne. No a pokud se dělá zemědělství nebo i u nás, tak my máme vodu z hlubokých vrtů. V té naší farnosti máme vrt kolem 50 metrů. Na farních polích ten vrt jsme dělali loni 100 metrů, bohužel voda nebyla. Letos se dělalo 110 metrů a už se lidi radovali, kousíček vedle, že přece jenom voda vytryskla. Takže i na pěstování brambor se musí zavlažovat takhle z hlubinných vrtů. Takže krajina naprosto rozdílná, klima naprosto rozdílný, větší extrémy, než jsme zvyklí v České republice. A Ulan-Bátor, město plné smogu, nových a nových vyšších domů, vysokých domů, bez ladu a skladu, naopak jurtové čtvrti okolo, takové jakoby černý puntík na Mongolsku, ale Mongolsko většinou ten nomádský život, stepy, stovky kilometrů jedete a vidíte jenom jurty, jako malé vesničky, stáda okolo a de facto nic. A to je na tomto nádherné.
0: Vy jste říkal, že to klima v Mongolsku je poměrně drsné. Sám jste říkal, že minus 30, minus 40 v zimě není žádná teplota. Lze pozorovat třeba v Mongolsku dopady klimatické změny? Projevuje se to tam nějak?
1: Projevuje se to. Bohužel se to projevuje, že se pouště rozšiřují a ubývá vlastně těch pastvin. Ubývá pastvin, lidé se stěhují víc do města, hledají obživu jiným způsobem než tím kočovným pastevectvím, i když samozřejmě kočovné pastevectví stále je na denním pořádku pro aspoň milion Mongolů, odhaduju. Takže projevuje se to, no. Ty lidé zažívají velké problémy skrze to stěhování, skrze vlastně rozbití. Něco jako za průmyslové revoluce, bych řekl, v Evropě v tom 18. 19. století, tak Mongolové zažívají stěhování do hlavního města, že v tom roce 1990 bylo Mongolů 2 miliony a to město hlavní, kolik mohlo mít obyvatel? No pár set tisíc. A dneska Mongolů je 3,4 milionu zhruba a v hlavním městě si říká, že je polovina obyvatel, možná 1,5 milionu. A ta infrastruktura toho města na to nebyla připravená, nastavená. Takže pak se projevují i ty sociální problémy, chudoba, rozrůstající se. No a můžeme říct, je to vlastně způsobeno i těma globálníma změnama.
0: U nás, myslím, lidé docela dost vědí, že koně Převalského zde původně žili, myslím, v Mongolsku, a že se jejich stavy v této zemi rozšiřují z našich chovů. Vědí to i lidé v Mongolsku?
1: Tak v Čechách samozřejmě takovým přívlastkem Mongolska je koň Převalského, jo, že se objevují různé zprávy. V Mongolsku, když jsem se ptal dětí, tak o něm neví vůbec nic. Nicméně jsou tam, jo, na české ambasádě, jo, pan velvyslanec taky říkal, jak vlastně, jo, že se připravují, kde jsou ty koně Převalského, jak je to významné, jo, ti vzdělanější lidé v Mongolsku, diplomaté a tak dále, tak o tom samozřejmě ví. A mám takový dojem, že právě i blízko Šovok je taková přírodní rezervace, ještě dalších asi 50 nebo 800 kilometrů, kde právě ty koně Převalského jsou. Sám jsem se tam tedy přímo ještě nedostal, i když pravděpodobně jsem i ty koně viděl, když se tam jakoby ty koně tak jako bezcílně toulali a pásy na pastvinách, jo, od všeho vlastně západně. Takže mám pocit, když jsme tam byli se sestrou na kole, takže jsme viděli koně Převalského na vlastní oči.
0: Vy jste říkal, že asi milion lidí v Mongolsku se živí pastevectvím, milion a půl bydlí v tom hlavním městě. Čím se tam lidé živí? Je tam nějaký průmysl?
1: Mnoho těch lidí hledá práci, že je řada nezaměstnaných. Samozřejmě, jo, řada lidí pracuje ve školách jako učitelé, nebo proto my máme tu školu Don Bosco technickou, opraváři aut, instalatéři, takové ty různé praktické věci. Mnoho lidí taky pracuje jakoby na trzích, jo, že ty zboží přichází z Číny, z Ruska, a tak to tam pak prodávají na trhu jakoby za levnější peníze než v těch sítích velkou obchodů nebo obchodů. Mnoho těch lidí dělá z kůží, protože oni jsou vlastně, jo, tradičně velmi zruční s tou kůží pracovat. Řada lidí taky pracuje vlastně s kašmírem. Jako to je srdc vyčesaná z kos, právě který, jo, během těch tuhých zim, a z nich se pak dělá vlastně taková drahocenná látka, s kterou se pak obchoduje. Mnoho lidí taky pracuje v dolech na těžbě nerostného bohatství, což bylo před komunistama v podstatě zakázané skrze jakoby tu šamanskou tradici, že se nesmí bůh té hory rušit kopáním. Což Rusové porušili a dneska samozřejmě velké nerostné bohatství se postupně objevuje a dostává se vlastně k různým jakoby těm důlním společnostem a pak je zdrojem i toho příjmu celého mongolského státu. Takže jo, různé typy práce jsem nastínil. Nevím, co jsem zapomněl důležitého, ale tak to tak zhruba je.
0: My v této době tady v Evropě, dá se říci, docela hodně žijeme válkou na Ukrajině. Je to něco, co zajímá lidi v Mongolsku, nebo je to něco tak vzdáleného, že to pro ně nemá žádný význam?
1: Před rokem, když jsem se ptal dětí, když ta válka začínala, jak vnímají tu válku na Ukrajině, nebo když jsem se ptal někoho na trhu, tak oni řekli, no my samozřejmě jako nejsme rádi, že je válka. Chtěli bychom, aby byl mír, ale tím, že oni jsou mezi dvěma velkýma mocnostma, Čínou a Ruskem, tak to Rusko je pro ně lepší varianta. I hlavní město přejmenovali jako Rudý hrdina Ulan-Bátar, znamená v překladu Rudý hrdina, na poděkování vlastně Rusům, Rudé armádě za osvobození od Číňanů. Takže nemají moc velký výběr, takže oni jsou spíš s tím Ruskem, Ukrajina je daleko, tak to spíš vnímají i z těch proruských zpráv, jo, že si přejí, aby ta agrese skončila, a vidí tam i tu agresi NATO jako něco, co říkají, aby se ty Spojené státy konečně stáhly a byl konečně pokoj. Takže nevidí to tak úplně, jakoby, jak to, jo, z těch zpráv, které my tady máme, objektivně, jo, máme i informační válku, takže objektivní zprávy těžké nalézt, ale jsou spíš na straně Ruska, ale ať už jsou na jakékoliv straně, na čem se vždycky shodneme, přejeme si, aby byl mír. Jo, to je bez diskuzí, přejeme si, aby byl mír.
0: Vy už jste mluvil o tom, že u vás působí i dobrovolníci. Pozval byste naše posluchače do Mongolska buď třeba na poznávací turistický pobyt, nebo třeba jako dobrovolníka do misí někoho?
1: Určitě. Jo, je to možné. Byli tam dobrovolníci mladí, zhruba v tom maturitním věku, nebo dvacátníci. Z Polska řada dobrovolníků, většinou na prázdniny, na měsíc, na dva, pomoc s letníma aktivitama, s táborama. Na podzim 2022 tam byl první dobrovolník Čech, Adam, který tam pomáhal v září, v říjnu jako učitel fyziky i s různýma aktivitama ve farnosti. Měl zájem i poznat mongolskou školu, tak tam taky měl nějaké lekce. Pak tam bývá ale i dobrovolníci jakoby ve středním nebo jakoby v důchodovém věku. Z Německa tam přijíždí experti vyřešit nějaký konkrétní projekt. Vím, že tam dělají nějakou personální analýzu, jo, zodpovědnosti a tak dále. To jsem se docela divil, když jsem přijížděl. Nebo tam přijíždí experti jakoby na fundraising, pomoc s udržitelností. Jo, kolik vlastně co stojí nějak to zmapovat a hledat nějaké nové zdroje, které by pomohly vlastně tady tu důležitou misi udržet a rozvíjet. No a pak tam bývají i jakoby, jo, opravdu v důchodovém věku, korejští třeba dobrovolníci, kteří pomohli vybudovat spolu s tím korejským misionářem Father Simonem farmu a po 10-15 roků tam opravdu přijížděli nebo tam i dlouhodobě pobývali a pomohli ty děti vychovávat, učit je hospodařit. A to byl vlastně nedocenitelný poklady, který ti dobrovolníci přinesli. Kromě dobrovolníků, tak jsou tam i misijní rodiny. Že misie není vyhrazená jenom jakoby řeholníkům a pánům farářům, ale jak říká papež František, všichni jsme zváni dělit se o radost evangelia. Co je tam hnutí neokatechumenát, i laické rodiny, kdyby někdo cítil povolání být misionářem, jako třeba i podnikatelem, misionářem, učitelem, je to možné. Byla tam skotská dobrovolnice, 2 roky jako dobrovolnice, pak 4 roky jako učitelka angličtiny na těch mezinárodních školách. Je tam dobrovolník nebo teď pracovník z Filipín, který začíná jako dobrovolník a už tam je mnoho let. Takže určitě ty možnosti jsou veliké a Bůh zve a volá dnes a znovu jako kdysi. A to jsem nakonec sám jsem toho svědkem. Nikdy jsem netušil, že se do Mongolska dostanu. Mám to boží pozvání i skrze výzvy hlavního představeného a nakonec to nasměrování do Mongolska, tak mě tam taky nasměrovalo. Jsem rád, že jsem tu 7letou zkušenost mohl absolvovat a znovu se těším, že se tam brzyčko vrátím.
0: Hostem na Proglasu byl pater Jaroslav Vrácovský, salesiánský misionář, který působí ve farnosti svaté rodiny v Šovou v Mongolsku. Já vám děkuji za rozhovor a ať se vám ve vaší práci daří.
1: Tak taky srdečně děkuju a jak říkají v Mongolsku, bajrte, nashledanou.
0: Nashledanou. Od mikrofonu se loučí i Pavel Smolek. Přeji vám stálý zájem o vše nové, protože jen tak nemáme šanci zestárnout.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme sonátu C-moll, napsal ji Carl Philipp Emanuel Bach. Na flétnu hraje Václav Kunt, na varhany Aleš Bárta a na violončelo František Sláma. Druhou skladbou je kvartet číslo 4 pro flétnu, housle, violu a violončelo. Jejím autorem je Pavel Vranický. Na flétnu Šárka Adamíková, na housle Pavel Doležal, na violu Karel Plocek a na violončelo Ivo Fischer. Poslední skladbou bude smyčcový kvartet číslo 26 opus 20 číslo 3 G-moll. Autorem je Josef Haydn. Hraje Kodájovo kvarteto. Přeji vám příjemný poslech.